Prostě si rozumíš, nejen snadne asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tím.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

nám rychle ubíhají. Festivalová sezóna je v plném proudu, ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme na loňský Mohelnický Folkfest do sobotního večera, kdy na obou scénách koncerty vrcholily. Poslechneme si dnes pořadu Na cestě tři kapely, které vystoupily na Morava scéně. Taky to bude Víťa Troníček a Marien, kteří rozespívali návštěvníky na scéně Velké. Klidný poslech přeje Jarka Nosková. První dnešní písničku Jeřáby zahrají Marien. Thank you.

Kapela Marien patří ke stálici Mohelnického folkfestu. Vystupují snad každoročně. Loni na 6. ročníku měli vyhrazený čas v sobotu večer. Zahráli písničky starší, ale i z posledního CDčka a samozřejmě osvědčené hity, kterými rozespívali mohelnické publikum.

O Folkfestu jsem už povídala mnohokrát, proto dnes jen velmi stručně. Navazuje na tradici mohelnických dostavníků, konává se v tradičním termínu poslední prázdninový víkend. Hraje se na dvou scénách, připravený je různý doprovodný program. Pořadatelem je domácí kapela Madalen. Pojďme však dát dnes více prostoru muzice. Pokračovat ještě bude kapela Marien s Vítou Troníčkem.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Marien na loňském Mohelnickém folkfestu, konkrétně na velké scéně. S velkou scénou a kapelou Marien se rozloučíme a potom už se přesuneme na další scénu.
1: Táboráku, dovolte nám jednu, která nás vrací k našim kořenům.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Kapela Topinky pokračuje v pořadu na cestě z loňského Mohelnického folkfestu. Vystoupili na Morava scéně, která je v kempu a je přístupná bez vstupného. Přestože hráli ve stejném čase jako Marien, měli plno a moc se mi líbili.

Kapela Topinky, psáno francouzsky skvé, hraje ve složení zpěvačka a kontrabasistka Johana Joy Horáková a krásně hlasově ladí s Pavlem Timem Dudou, který v této sestavě hraje na kytaru. Dalším členem je mandolinista Vítek Hanulík. Na Folkfestu s nimi vystoupil i Ondra Kozák s houslemi. Začínali jako duo a v repertoáru mají francouzské šanzony, anglicky zpívané bluegrassové skladby i folk v češtině. Ten ale na Morava scéně nezazněl.

Další kapelou, kterou budeme v pořadu Na cestě pokračovat v záznamu Českého rozhlasu Olomouc z Mohelnického folkfestu roku 2025, je folkový host ze Slovenska, Rolničky.

rolničky hraje od roku 1991 slovenský folk. Zakládajícím dosud hrajícím muzikantem je Dušan Francu s 12-strunnou kytarou. V rolničkách taky zpívají dvě dámy. Mária Hornáková, která hraje na kachon, flétny, foukačku i perkuse. A Hana Jožová s flétnami a houslemi. Dalším kytaristou je Milo Hladík a s kontrabasem Juraj Janák.

0: Ďakujeme. Ahoj.
1: Pořadu Na cestě dohrála slovenská kapela Rolničky z Ivanky pri Dunaji. A my se přesuneme do Břeclavi, odkud na Mohelnický folkfest přijela kapela HB Stop. Vystoupila na Moravascéně, kde hrála folk ze zcela jiného soudku.

Kapela HB Stop, tvořená 7 muzikanty, zaplnila pódium Morava scény Folkfestu jako předposlední účinkující. Pokud vás kapely zaujaly, můžete si jejich kompletní vystoupení najít na YouTube. A pokud se na Folkfest letos chystáte, vězte, že předprodej vstupenek už běží a program je opět velmi pestrý. Pro dnešek je to v pořadu Na cestě všechno. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková a ještě jednou kapela HB Stop.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Já myslím, že i vy se přidáte a budete vysílat s námi, vybírat si ukázky, které pomůže dnes do éteru dostat i Iva Hitnerová. Už se na mě usmívá. Ahoj,
2: hezké
1: Ivo.
2: Hezké odpoledne.
1: Dobrou náladu. Jaké je léto pro tebe?
2: Krásné, krásné. Teď jsem se vrátila z dovolené minulý týden. Jsme byli týden na Baltu, na Rujáně, kde jsem byla naposled před 60 lety na pionýrském táboře a pamatovala jsem si, že se mi to tam hrozně líbilo, tak jsem chtěla vědět, jestli se mi to tam pořád bude líbit a po těch 60 letech a přišlo mi to krásný a bylo příjemné počasí, 25 stupňů, žádný vedra, koupat se dalo, já teda ne, ale moje parta, můj vnuk a manžel, ty byli v moři často a bylo to tam hrozně příjemné.
1: Vyvěšovali jste vlajku jako na táboře?
2: To jsem nevyvěšovala.
1: Tak už si nespomínala. Dobře, pustíme se do Humoriády za malou chvíli.
0: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška na úvod dnešní Humoriády, kde je hostem Iva Hitnerová. Tak Ivo, co si vybereš za ukázku?
1: Já bych pro začátek dala svoji nejvtipnější přítelkyni Halinu Pavlovskou, protože i téma se mi zdá krásné a stále aktuální, jak přežít žárlivost.
2: Jedna má přítelkyně byla pověstná svou žárlivostí. Její partner jí dokonce jednou řekl, že když ho bude pořád podezírat, že ji opustí. Přítelkyně se proto velice krotila. Pak s milencem odjela za jeho slovenskou tetičkou. Vypili s ní asi 4 lahve vína, snědli husu a slastně usnuli. Pak se přítelkyně probudila žízní a všimla si, že její přítel má na kufru položený diář a telefonní seznam, do kterého se nikdy nesměla ani juknout. Taky si přítelkyně všimla, že na stole stojí láhev s husím sádlem a s husími játry. A pak se to mé přítelkyni v ovíněné hlavě všechno pomotalo a rozhodla se, že ochutná játra a přitom se přesvědčí, že její milý nemá v notýsku žádná telefonní čísla tajných milenek. K realizaci této báječné myšlenky chyběla přítelkyni vidlička. A protože nechtěla bloudit v cizím domě, tak svou, díky alkoholu nepřesnou, ale chtivou pracičku strčila do husího sádla až po loket, nahmátla játra a konzumovala. A lustrovala diář. Ráno se probudila sténáním. Sténal její milý. Sténal, protože si vymkl kotník a kotník si vymkl proto, že podlaha celého pokoje byla od sádla jako kluziště. Pak nakonec uviděl svůj notes, cákancí jater. Pak uviděl, jak kamarádka mastníma packama proštrchla jeho značkové košile, poznamenala jeho elegantní trička a husí stopu našel dokonce i v náprsní kapse svého nejoblíbenějšího saka. A co udělal milenec, který vyhrožoval, že nesnáší slídění, odposlechy a kontrolování? Milenec se pod tíhou poživačné lásky své přítelkyně zhroutil. A byla svatba. A já z toho příběhu vyvodila důležitou radu. A ta zní. Pracujte bez rukaviček.
0: Ivo, ty jsi někdy také něco smastila? Nebo třeba zadělala svými barvami? Třeba tam, kde to nemělo být?
1: To určitě jsem toho zmastila. Já jsem měla takovou zajímavou příhodu, že na začátku mé výtvarné kariéry jsem se seznámila s velmi okouzlujícím malířem Christiánem Kodetem. A jeho obrazy byly takové jako temné, takové patinované. A já jsem se ptala, jako jak to dělá. A ten Christián mi vysvětloval, jak se patinuje obraz, aby vypadal jako, že je mnohem starší a vlastně, aby byl takovou jako takovou tajemnější atmosféru a on tu patinu dělal často z krému na boty. Prostě roztíral velmi pečlivě různé druhy krému na boty, který se jenom vlastně vlili do těch žilek nebo tak a musí se to dělat velmi opatrně a zkušeně. A já v okouzlení nejen z toho patinování, ale i ten Christián mi připadal takovej úžasnej.
0: Patinovaný.
1: Tak jsem přišla do pozvání, byl velmi okouzlující ano. Muž, který to je otázka 50 let nebo tato vzpomínka. A přišla jsem domů a vzala jsem všecko, co jsem do té doby namalovala, takovou tu krabici, jak je kartáč na boty a všecky ty krémy a všecky svoje obrázky jsem hrozným způsobem zapatlala tím krémem na boty, protože jsem to neuměla a neměla jsem tu trpě, chtěla jsem to mít rychle a neměla jsem tu trpělivost, tak jsem je prostě přetřela těma krémama a zvlášť na obličejích těch mých naivních obrázků, když jsem to vzala černým krémem, tak jsem takhle zničila asi 10 obrázků, tak pak už
0: ten nenávratně.
1: Myslím, že velmi nenávratně.
0: Takže ty nikdy nikdo neviděl?
1: Někde budou, někde na půdě je mám schovaný, ale ty jsou hodně patinovaný. Ještě se na ten krém určitě nalepili všelijaký mouchy a pavouci. A tak.
0: No ale takže, ty přece nemáš ty obrázky dneska, jako že by měla ne, tu patinu. Naopak září tak jako.
1: To se opravdu nehodí ke každému obrázku, ano, to ano. Jenom jsem to chtěla zkusit, jak se to dělá.
0: Takže cesta slepá ulička, opustila jsi to a ty ano. Obrázky teda uklidila si a namalovala si nové místo některé, které by byly bez patiny.
1: Pak už jsem malovala jenom bez patiny.
0: Ale ty samé, že bys ten samý motiv třeba, jako protože zničila jsem, já si ty vymyslím, zničila ano. Jsem si babičku u stolu, udělám ji znova bez patiny, protože jsem si to prostě pokazila, jedu znova stejný obrázek.
1: To asi ne, to ne. Jsem, já vlastně nikdy neumím namalovat naprosto totožný obrázek, vždycky, já mám vždycky touhu ten obrázek namalovat lépe, že mám pocit, že jsem jako nevystihla to, co jsem ano. chtěla a z 99% nikdy to není tak povedený jako
0: to první.
1: Ano. Takže já vlastně ty obrázky, když dělám jakoby repliku nebo tak, tak vždycky je tam něco jinak. Ale pořád mám tu touhu, že jsem něco tam zapomněla, že tohle jsem měla udělat větší, menší. Hlavně si to nerozmyslím, pořádně nerozkreslím, čili maluju a strašně často se mi stane, že se mi tam třeba nevejde. Já nevím, malovala jsem pro Áju Vrzáňovou krasobruslařku, mistryni světa v krasobruslení, tak jsem malovala takovou bruslařku na rybníce. A teď jsem se tak nějak víc rozmáchla s tou velikostí a zjistila jsem, pro ní byla charakteristická taková ta holubička. Jo, to ona se proslavila prostě v tom 48., kdy vyhrála to zlato na mistrovství. Tak jsem jí malovala v té holubičce a zjistila jsem, že se mi tam v žádném případě nevejde ta noha od té holubičky. A tak jsem tu nohu, a já nemám ráda, když mi to jde mimo formát, jo, že, tak jsem tu nohu zalamovala směrem nahoru, což vypadalo to divně.
0: A takhle maloval už Rubens, že zjistil, že lampa mu tam stínila, tak udělal ten stín kratší třeba, tak to jsou podvody.
1: Ano.
0: A pak to stejně ten, kdo se dívá, nepozná, protože je stržen tím hlavním, co tam je. A to
1: ano,
0: je určitě
1: ona
0: obličej.
1: Z toho měla radost a taky nepoznala, že je ta noha divně zalomená.
0: Iva Hitnerová, náš dnešní host, vybrala si Halinu Pavlovskou. Vyberete ji i vy v prvním souboji. Máme pro ní Ačkov právě v tomto boji a Bčko si nese do souboje trojice Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a taky Jiří Korn. No, tak myslím, že tam je, ale pozor, čtveřice, možná i Eva Holubová. Tak co vyberete vy? Ačko nebo Bčko? Jak přežít žárlivost anebo v protialkoholní léčebně se můžeme ocitnout? Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo Humor mezera B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celým

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Iva Hitnerová, Patrik Rozehnal ve studiu. Na telefonu vy, co rozhodujete v Humoriádě. Jakou ukázkou, jakým povídáním budeme pokračovat? Zda s Helenou Pavlovskou nebo s Jiřím Lábusem, když to zjednoduším. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím paní Ivenku Hitnerovou. Její obrázky jsem teda neviděla, ale musí být krásné.
6: No.
4: To je zvláštní, že ani jeden k vám nedorazil nikdy, nikde, jako
5: a
4: před oči.
5: A nejlepší byla dcera v ulice.
4: Dobře, a co vybíráte?
5: A vybírám Patriku Bčko. Mějte se moc hezky, nashledanou.
4: Děkujeme za hlasování, přepujeme na dalšího.
7: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
4: Dobře, protialkoholní léčebná, poprosím všechny, a když se dovolají, nebo už když volají, tak ať raději stiší telefon, abychom si dobře rozuměli. Vítejte u nás v Humoriádě.
8: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty. Prosila bych Bčko a chtěla jsem se paní Hitnerové zeptat. Malujete i kočičí krasavce? Protože já jsem taková ochránkyně kočičích zvířátek. Děkuji.
4: Koček určitě je hodně na obrázcích.
6: Koček, ano, ano, když mi zbyde místo, tak buď je tam pes nebo kočka. Ale myslím, že psům trochu nadržu.
4: Jo, jo. Dobrý den, kdo volá teď a vybírá?
9: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím vás, Patriku i paní Hitnerovou, a já bych si přál Bčko.
4: Dobře, děkujeme moc. Tak na začátku to vypadalo na vítězství Heleny Pavlovské, nakonec vaše hlasy i ty telefonní rozhodly, že uděláme změnu a půjdeme do šuplíčku s jménem Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a další, ocitáme se v protialkoholní léčebně.
10: Dobrý den, pane doktore, prosím vás, musíte urgentně přijmout tady toho pacienta.
11: Ale bohužel já už...
10: Ne, já jsem řekla, že to je urgentní. Jirko, běž, nebo dopadneš já... jako Kaiser, běž. Tak,
11: promiňte, já...
10: Děkuju, pane doktore, děkuju.
12: Tak vy si myslíte, že máte problémy s pitím?
13: To jste si tak jistý?
14: No, zaručeně, to je...
13: Podívejte se, tohle je státní instituce. My nemáme čas se s kdekým zadejvat. To by sem taky mohl přijít každý, kdo si dá pár skleniček. Pijete denně?
14: Ano, denně.
13: Od rána?
14: No, tak od rána přímo ne, ale...
13: No tak vidíte, tak co tady děláte?
14: No, ale já pak strašně vyvádím.
12: Ale prosím vás, každý chlastá, každý.
14: No, ale jsem... Několikrát za poslední rok napadl svoji ženu. No to už...
12: Přímo? No a... Neříká si ona taky trošku o to, co? Víte, pane, vy se příliš zaobíráte sám sebou. Vy chyby hledáte v sobě, víte. Chodíte do práce.
14: No, právě z práce mě vyhodili právě.
12: No tak teď je řada na vaší ženě. Teď je řada na ní, aby vás živila.
14: A ona vás přivezla sem jako žok, jako pytel vás sem odhodila, člověče. A vy jste ji na to skočil. Vy jste taky. No, já bych chtěl být zase střízlivý.
12: Bože, pane, vy nevíte, co vůbec říkám. Nuda.
14: Ano,
12: nuda. Od rána do večera nuda, člověče. Každý den stejný. Všechno si pamatujete. Ty sestřičky. Z růda vedle z růdy. Ale když si dáte s paničkou, krasavice. No tak vidíte.
14: Ale alkoholismus je nemoc.
12: Ale abstinence taky. No.
14: A já pak dělám strašné věci. No.
12: Jaký například?
14: No tak co to? Třeba tancuju na stole.
12: No, tak v našem věku budete rád. Máte pohyb. To je zdravý.
14: No, tak to taky třeba ožávám prsa cizích žen. Třeba se střednice nebo tety. No, to je trapas. To bylo zrovna smysl.
12: Tak vidíte, no. Kdo by si nešel, že jo?
14: No, tak viděl jste ji.
12: Já bych mojí tetu zrovna, to bych si nevěděl. To bych si asi nechal zajít, kučovat. Oh, to je jedno, to se nepletme.
14: No tak, no a potom třeba urážím lidi, víte?
12: No tak to je ta vaše pravdomluvnost, víte? Ono taky bejt dneska upřímný, to je vzácnost.
14: No to je vlastně pravda. A někdy se i rvu, a to je potom mazec, to je mazec.
12: Kdo nemá nepřátelé, nemá charakter.
14: No ale já jsem alkoholik, alkoholik.
12: Podle mýho vyšetření jste naprosto normální, průměrný Čech.
14: Ale moje žena říká, že jsem alkoholik.
12: Ale vaše žena, je vaše žena doktor?
14: No.
12: No tak vidíte. Já jsem doktor. A já vás nepřijmu.
14: No a to se mám vrátit zase do toho strašného světa.
12: Pojďte. Dám vám několik rad. Nespěchejte sám někam, kam vás stejně jednou nedobrovolně přivezou.
14: No, a další radu?
12: Co?
14: Jste říkal několik rad, já čekám na další rady, pane doktore.
12: No, to je jedna za všechny rady.
14: No jo, mě strašně zle, víte.
12: Fakt?
14: No, já...
12: Je tě blbě, jo?
14: No, strašně. To se nedovedete představit.
12: Ale dovedu. Ale víš co? Co? Tamhle za léčebnou je prýmá smutka. No, co tě rozloží, to tě dá dohromady, to znáš, ne? No tak neboj, vždyť se stejně setkáš.
14: Ale to co říš, nevíš, já to tam už to znám.
12: No co to už to poznáš, co víš, rozumíš, když si něco dáš, tak to víš, o to švoto se srozej, to znáš, to tak.
14: Ne, co bych radši, ale, co? Já bych radši sem,
12: ale ne, ne, to stojí za pendry, běž.
14: Ale tam už taky, když to, ale, jsem to poznal.
12: Víš, že tam ještě objevíš světy, dej si jedno za mě.
14: Srdcičko, prosím.
12: Ale ne, neboli srdcičko, to je kráva stejně, běž, dej si jedno za mě, nebo dvě, nebo tři. Božel se na zdraví. Jak já mu závidím.
15: Pane Kaisere.
12: Pane doktore.
15: Vy jste mi zase sebral můj plášť. Neříkejte. Ty váš?
12: Vrátit bílej. Já už se ty barvy pletl.
15: Už po třetí tento týden.
12: Vážně, jo. Hmm.
15: Kdo to byl?
12: Tak on se vrátí. Co nemusíte zamykat, pane doktore, mě můžete důvěřovat.
15: Pane Ulřichu, vám se u nás nelíbí, co?
12: Pane doktore,
15: ne, nelíbí. Vždyť je to tu hezké, věřte mi.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
4: Ivo, kdy jsi poprvé si dal nějakou skleničku alkoholu? Bylo to tajně, nebo to bylo třeba, že babička věděla, nebo někdo z rodičů, nebo z rodiny?
6: To jsou takové chvíle v životě, na které člověk opravdu nezapomene. Bylo to na chatě a udělalo se mi velmi, velmi špatně. A můj tatínek se strašlivě zlobil a já jsem mu řekla, že jsem si koupila něco špatného k obědu v nějakém bufé a tatínek, protože byl takový ten nejserióznější člověk na světě, který si dal dvojku bílého výhradně na Štědrý den nebo tak a pak dlouze zpíval Kladno mé drahé Kladno, tak to už jsme znali tu chvíli, co ta jedna dvojka s ním udělala, nikdy nekouřil, sportoval a tak byl ten jeho přístup tak naivní, že mi chudák říkal, to už nesmíš si kupovat ty jídla v těchto těch a vůbec nepochopil, o co jde, ale pamatuju si to do dneška. On tam měl spoustu, to bylo to na chatě, a tam měl afrikány vypěstovaný a já jsem všecky mu zničila ty afrikány. Jako.
4: Že by ta láska k té zahradě byla jako léčbou z toho, co si provedla
6: ne,
4: v dětství?
6: Ne, to nesouvisí, to nesouvisí.
4: Ne. A máš to mimochodem po někom z rodiny? Byl taky někdo takhle jako vášnivý zahrádkář?
6: Tatínek byl vášnivý zahrádkář, ale zcela jiného typu. On pěstoval jenom užitečné věci. Třeba pěstoval řekvičky, které měly třeba metr a v průměru asi 3 mm, takový dlouhý štíhlý řekvičky, saláty zase do velikosti 10letého dítěte. A hlavně zaměstnával, že chtěl pořád, aby to někdo zalejval a takový, že a já jsem vždycky věděla, že nikdy nic takového nechci dělat, pěstovat něco užitečného, takže jsem dělala svoji zahradu jenom na krásu, ale to jsem se odvážila, my jsme měli společnou zahradu s tátou na chalupě, on tam měl takový svůj, jeho svůj část a pořád i do pokročilého věku pěstoval ty vysoké
4: ano,
6: saláty.
4: Nevzdal to.
6: Ano, a já jsem to dělal, až když táta odešel, tak jsem teprve rozjela zahradu podle svých představ, aby byla krásná, nikoliv užitečná.
4: Změna.
6: Ale teď jsem trochu v pasti, protože jak mám spoustu těch vnuků, tak ten poslední se neustále dožaduje, aby tam se dalo na té zahradě něco zobat, takže už jsem ubrala, už tam mám maliny, teď jsem mě donutil koupit angrešt, chlapeček, tak si tam pěstuje angrešt a takže za chvíli možná tam budu dělat i ty to vysoké to saláty.
4: To je to střídání generací, ano, víš, ono se to zase přelije potom někam zase tam, kde to bylo původně. Iva Hitnerová, tak vybrali jste Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Může být Jiří Lábus ještě s Jaroslavou Hanušovou, nabízím já teď. Proti tohle je varianta. A proti Ivo, co kdybychom dali Helenu Vondráčku, Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Krampola ve scénce proti? Zkusíme?
6: Jistě.
4: Dobře, tak varianta B, vážení, poslední rozloučení s těmi jmenovanými, anebo A, právě ukázka z Kouzelníka s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Hanušovou. Vybírejte na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04.
16: Když jeme,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu. Iva Hitnerová je dnes ve studiu, vybrala na úvod Helenu Pavlovskou. Vy jste pak udělali změnu s Jiřím Lábusem a tak teď proti němu nabízíme v tom boji ještě Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Helenu Vondráčkovou, Jiřího Krampola. Takže Jiří Lábus s Jaroslavou Hnušovou nebo ta čtveřice. Telefon 731 800 900. Píšu Ačko, dobře, rychlé hlasování. Děkujeme a tak další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ačko, Jiří Lábus.
1: Dobře, zapisuju i tohle rozhodnutí a přepujeme na dalšího.
3: Dobrý den, hlásky o ufoukaný odpoledne.
1: Ano.
3: Zdravím paní Ivu, moc pěkný obrázky, jasné, krásné. A to domácí štěstí bych chtěl mít Evičko po 25 letech. Tak. A dávám Ačko.
1: Dobrá, Jiří Lábus, Jaroslava Hnušová získali bod od vás. Další telefonát, dobrý den.
4: Haló, no Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba.
1: Děkujem.
4: Vás Patriku i paní Ivu a já bych si přála také Ačko.
1: Dobře, zapsáno, moc díky a máme, myslím, rozhodnuto v téhle chvíli. Těch Aček už je dost, takže tady zůstáváme u Jiřího Lábuse a Jaroslavy Hanušové. Scénka, kterou si možná pamatujete všichni, jsem to já.
5: Stává. Tak teď je to opravdu napínavé, teď skutečně nevím. Teď jsem opravdu ale napnut. Jaroslava Hanušová za stvárnění písně A ty se ptáš, co já.
6: Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já?
5: Jste to vy.
6: Jsem to já? Ale promiňte, ani na to nejsem připravená, jsem jen tak, jak jsem si odskočila od plotny. Děkuji vám. Je to pro mě to největší životní vyznamenání.
5: Ovládej se.
6: Já vás nesklamu.
5: Ne.
6: Budu stvárňovat dál.
0: Humoriáda.
1: Pamatuješ, Ivo, na to, když tohle běželo vlastně poprvé v televizi?
7: Velice dobře si to pamatuju a i když to docela často reprízuju, tak si to nikdy nenechám ujít. To jsou takový perly legendární, který opravdu pobaví. Já třeba miluju scénku s Jiřinou Bohdalovou, Aneška Lídlová.
1: Ano.
7: Ne Lídlová, Lídlová, Aneška
1: ano.
7: Lídlová, ano.
1: Tak Antonín Mlčoch, předseda NNV.
7: A já tohle můžu slyšet opravdu, už nejmín stokrát jsem to slyšela a vždycky se směju jak blázen a vždycky mě to potěší, protože když se něco takhle zadaří, tak to je tak výjimečné a tak úžasné, že kdyby nic jiného paní Bohdalová neudělala,
1: tak tohle stačí.
7: Její
1: řekla
7: život,
1: jsi to někdy?
7: Asi jsem jí to říkala, že to miluju, tu scénku.
1: Mm-hmm. V tom divadle, kde se odehrával Kouzelník, převážně se točilo tedy v Táboře, v Táborském divadle. Hrála jsi tam?
7: V Táboře ano, tam jsem hrála, hostovali jsme tam několikrát, velmi líbezný divadýlko a znám ho dokonce docela dobře, protože už je to hodně let, se tam točil seriál, francouzský seriál Největší z Pierrotů. Dělali to Francouzi, hlavní roli Debiroa hrál Javorský Vladimír, fantasticky, a já jsem tam hrála jednu z té herecké skupiny a zpívali jsme
1: Marseillaise.
7: Marseillaise jsme zpívali. a od té doby umím, kdykoliv jí hraju, tak se postavím a zpívám s nimi.
8: Kdykoliv vyhraje Francie, ty se postavíš tomu a zpíváš.
7: Zpívám. A tím, že jsme točili přímo v tom divadle, tam se odehrávalo, to bylo jakoby to francouzské divadlo, kde ten Debiro hrál, tak jsem měla čas si to divadýlko prohlídnout a v Táboře to je taková velmi příjemná štace, není to daleko a jsou tam lidi zvyklí chodit do divadla a senzační publiku.
1: Říká a vlastně poklonu takhle sklání tedy táborským Iva Hitnerová a za malou chvíli nám vybere další ukázku. Do té doby ještě muzika. Písnička Ivety Bartošové Málo mě zná. Posloucháte Humoriádu a jsme rádi, že jste s námi.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: pak rozhodnete, jestli budeme pokračovat.
1: Pokud chodíte na vinohrady, tak její práci určitě dobře znáte. Paní Vilma Motlová, hezké dobré dopoledne vám přeji, paní Vilmu. Můžu se netaktně zeptat, kdy jste poprvé do téhle budovy přišla vy?
2: 1954, v lednu. Externě.
1: A já myslím, že to můžeme odtajnit. Začala jste tady pracovat jako?
2: Jako jenom pomocná síla garderobírka, protože onemocněla jedna garderobírka, tak mě vzali externě jenom na to. Ale pak mě zavolal pan Štrov na ředitelství a v té době soudružko, my bychom tě tady chtěli mít, protože jsi velice šikovná.
1: Tak to byl rok 1954 a jestli se můžu zeptat, soudružko, jak dlouho tohle vaše angažmá na Vinohradech vydrželo?
2: No až do dneška. V lednu to bude 54 roky.
1: Mě tohle fascinovalo, když jsem se ptal, a kde seženu tu paní Motlovou, která tam kdysi pracovávala? Oni řekli, no je tady, my vám ji přepojíme. Celá ta, vás nenapadlo ani jít do důchodu vůbec? Dá se to?
2: Už půjdu. Teď odcházím.
1: To je krásný. Já vím, že to je velmi složité po těch letech, ale která chvíle, kdo se vám vybaví v den z těch narozenin tady na Vinohradech?
2: Jak, co myslíte?
1: Na koho ráda vzpomínáte? Koho jste ráda oblékala?
2: No, vzpomínám na to, jak jsem se místo pana Kopeckýho poděkovala.
1: Tak to mi vyprávějte, to mě zajímá.
2: No, pan Kopecký měl hlavní roli a já jsem měla sebrat na jevišti 5 věcí. A opona šla dolů a oni mi řekli, že to musím rychle sebrat, protože potom půjde opona nahoru a bude mít solový děkování pan Kopecký. Tak já jsem vlítla na jeviště v bílým pláštičku, pojmenovala jsem si, co všecko mám sebrat. Ano. A najednou obrovský aplaus. Opona byla nahoře, pan Kopecký byl v portálu na druhé straně. A já jsem se takhle otočila k těm divákům a udělala jsem... A vlítla jsem do portálu a pan Kopecký neměl děkovačku. No a pan Remunda, režisér, mě vyčet, že jsem to panu Kopeckému zkazila, tak já jsem říkala, pane Remunda, přece po tolika letech mám taky na rok, aby mě lidi aplauzovali.
3: Výborně, Vilmičko.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ivo, ty jsi někdy byla na jevišti, když tam neměla být? Přišla jsi někdy dřív, později, nebo takhle někomu něco ukradla?
5: My jsme hráli představení podle knihy Jiřího Šotoly Kuře na rožni a hráli jsme to na takovém molu, jako který byl udělaný mezi diváky. Ano. A já jsem tam hrála hraběnku a hráli jsme v Brně, kde jsem to neznala a já vůbec nevidím ve tmě. Už já třeba nemůžu řídit, když je tma a tak, i když si myslím, že řídím dobře a ráda a tak, ale jak prostě tma mě ohrožuje. A já jsem byla na tom molu a oni zhasli tak, že v Domovském Rubínu jsem to znala, protože jsem to tam měla naskoušený, ano. Ale hráli jsme to v Brně na sídlišti Lešná a já jsem zůstala na tom mole a oni zhasli tak černou tmou, že jsem nevěděla, kterým směrem se vydat. A tak jsem zůstala stát a v absolutně občanském zmatku jsem říkala, když rozsvítili a já už jsem tam neměla být, já jsem říkala, já vím, že tady nemám být, já jsem nevěděla, kudy. A tak až za světla jsem vypadla. Jako, že to je
0: dobré
5: u režisérů velmi oblíbené, že ve tmě se ztratit, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. A pak jsem se jednou rozhodla, to začínaly vůbec kontaktní čočky a někdo mi to dohodil a to byl ještě takový ze skla, nebo já nevím z čeho. A já jsem si pořídila, když to ještě vůbec nebylo obvyklé, ty kontaktní čočky a hned na první dobrou jsem si je vzala na jeviště v Karlovarském divadle a po 2 minutách jsem zjistila, že mi ty čočky příšerně řežou, že nejen, že nic nevidím, ale ještě mi proudem tečou slzy. A za jevištěm ve tmě jsem si sní...

0: je vydloubávala z očí. Já jsem ještě neměla ten grif, to se naučíš pak časem, že toto, tak jsem je vyndávala, že jsem se hrabala v těch otevřených očích a bylo to tak strašný, že od té doby jsem na čočky zanevřela a
1: brýle zůstaly.
0: Brýle nedám na ně dopustit.
1: Iva Hitnerová, a teď nám řekněte, čím budeme pokračovat. Aleš Cibulka ještě jednou s Pepou Dvořákem, tedy v jeho pořadu, anebo Homolka a Tobolka, ukázka filmová. Vybíráte na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Myslím, že máme rozhodnuto. Je to vlastně téměř 100% vítězství varianty A Aleše Cibulky. Tak nebudu zdržovat a dáme si povídání o Hastrmanovi při Arabele z úst Josefa Dvořáka. Byl hostem Aleše Cibulky.
2: Máte nějakou hezkou hastrmanskou povídku?
3: No, mám, protože jsem s Hastrmanama strávil kus života. To jich byla obrovská spousta. Dodneska maminky chodí a drží děťátko za ruku a říkají, hele, Hastrman. A děti už ty pohádky neznají a tak na mě koukají a říkají, tohle? Takhle, že vypadá Hastrman. Maminky si vzpomínají. Ale my jsme točili, když jsme točili Arabelu, tak tam já jsem hrál toho Hastrmana, to byla, to byl takový příšerný, vošklivý.
2: A to byl sympatický. Ne?
3: Jo.
2: No, byl sympatický,
3: no tak sympatický, ale vošklivý, šarený.
2: Vošklivý, jo.
3: Že jo?
2: No.
3: Ty maskéři si s tím dali obrovskou práci, oni mi udělali pleš, oni umějí z latexu, taková v podstatě koupací čepice z latexu vyrobená, oni vám vlasy natřou vazelínou, takhle stáhnou to dozadu a přesto natáhnou tu čepici a udělají to prostě. A teď mi udělali takový kachní rypák a vypadalo to strašně. Teď to nalíčili, ten obličej toho sitou zelenou barvou, já měl blány mezi prstama, no teď mě narvali do kostýmu. A já jsem čekal na záběr. A abych si někde odpočinul a abych neskazil tím maskérům práci, protože si to člověk považuje, to jejich dílo, tak jsem si vlez za dekoraci a tam bylo křesílko takhle a usednul jsem si a tak jsem se rozložil, abych nic nezmačkal ani na obličeji nic a seděl jsem a stuhnul jsem. A odpočívám, tam bylo takový šero a najednou koukám a tam šla bába se smetákem u klizečka a metla. A teď mě zahlídla. Co to? A teď já jí pozoroval. Nehnul jsem ani brvou, sledoval jsem. A teď jsem viděl, jaký to v té hlavě šrotuje. Je to živý, není to živý? Vypadá jak živý tohle. Čela až ke mně. A teď měla furt respekt. A vzala ten smeták a teď do mě píchala takhle. A já jsem pod tím smetákem uhybal takhle dozadu. A ona už jí to nedalo a tak vlezla až ke mně. A když jsme měli nos na nos, tak já jsem udělal baf! Babu jsme chytli až pod Barandovem. Různý drobnosti.
0: Humoriáda.
1: Tu dnešní jsme si užili s vámi, moc děkujeme za pomoc a taky s Ivou Hitnerovou, ta hodina pro nás končí a těšíme se zase někdy příště. Ivo, krásné léto, na zahradě nebo kdekoliv.
4: Taky přeju a krásné počasí, ani moc vedro, ani déšť, ideální.
1: Ano, a s humorem a taky dobrou náladou, snad se o to postará i ta zítřejší humoriáda opět po 16. hodině nebo po té 4. ráno, jestli nás posloucháte v repríze. Těším se na vás společně s Jitkou Němcovou. Posílám ještě písničku a poslouchejte další pořady hned po zprávách, které pro vás máme. Tak dobrou náladu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Šéfka úřadu vlády chce nový jednací řád kabinetu, posílil by vliv premiéra. Technická univerzita v Liberci začala v kampusu stavět nový pavilon. Městské lesy Česká Lípa dokončily opravu cesty na kopci Špičák. A pátek má být převážně slunečný s teplotami do 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké ráno přeje Hana Foglová. Podávání připomínek k novým zákonům a návrhům by od září mohlo být omezené. Počítá s tím nový jednací řád vlády, který předložila vedoucí úřadu kabinetu Tinde Bárta. Rozhodování premiéra by naopak posílilo, mohl by připomínkové řízení zrušit nebo zkrátit. Zvukový záznam by pak sloužil jen k potřebám kabinetu, získat by se nedal po dobu 30 let. Návrh kritizují neziskové organizace a také třeba bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková. Podle ní by změna byla transparentnost a veřejnou kontrolu rozhodování kabinetu. Podle Tinde Bárty je současný jednací řád zastaralý a nepřehledný. V kampusu Technické univerzity v Liberci začala stavba nového pavilonu E2. Za rok a půl tam bude stát 5-patrová budova se zelenou střechou. Sídlit v ní bude ekonomická fakulta nebo třeba univerzitní knihovna. Původně tam mělo být i simulační centrum urgentní medicíny a katedra designu. Ta ale zůstane v Jablonci nad Nisou, jak říká rektor Technické univerzity Aleš Kocourek.
2: Město Jablonec nad Nisou by bylo rádo, kdybychom tamto pracoviště udrželi. Druhak ani katedra designu neprojevila velké nadšení ze stěhování do Liberce i z toho důvodu, že tam jsou krásné výstavní prostory. Takže my jsme od tohoto záměru v tuhle chvíli ustoupili.
0: Lesní cesta od zahrádkářské kolonie na úpatí českolipského kopce Špičák k letišti je nově opravená. Zajistili to městské lesy, které postupně obnovují stezky v okolí. Posledním letošním zásahem bude úprava singletracku pro horská kola.
3: Singletrack bude podle mluvčí radnice Kristýny Kňák-Albrožové dokončený v závěru letních prázdnin. V červnu městské lesy dokončily obnovu a rozšíření cesty na vrchol Špičáku. Vykácením části stromů tam také vznikla vyhlídka na město. Cestu lemují nové lavičky, dřevěné sochy a informační cedule. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Vojenská policie a orgány ministerstva obrany začaly vyšetřovat pád armádního vrtulníku na Třebíčsku. Při nehodě zemřela vojákyně. 7 lidí je zraněných, včetně těch, kteří při nehodě byli na zemi a nadýchali se kouře. Armáda až do konce vyšetřování nehody nebude používat vrtulníky systému H1. Česká republika jich má dohromady 12. Některé z nich jsou i na misi v Polsku. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče ani tam nebudou moct vlétnout.
1: Počasí.
0: Dnes by u nás mělo být převážně slunečno, odpoledne může místy být přechodně i oblačno a pršet by mělo jen ojediněle a když tak na horách a jen slabě. Teploty dnes 18 až 21, na Českolipsku až 22 stupňů Celsia, v horách bude 15 až 18 stupňů. Fouká většinou slabý severozápadní až severní vítr a biozátěž je stále mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S možným zdržením počítejte na silnici číslo 294 v Dolní Rokytnici nad Jezerou. Nefunguje tam světelná signalizace. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: ...24. července v kalendáři a myslím si, dobré ráno je potřeba začít pozitivně, tak připomeňme pátek. Závěr pracovního týdne, 4 minuty po 5. hodině a od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás zdraví Martin Kolín. Za okamžik nás také čeká cesta do Liberce, kde vzniklo pod dětským centrem nové zařízení pro děti v krizových životních situacích. Dům vypadá skoro jako pro běžnou rodinu. Obývat ho ale budou děti a jejich vychovatelky. K dispozici bude asi 8 lůžek a jak vypadají, se dozvíme už za okamžik v první dnešní reportáži. Přejeme nejen příjemný poslech, ale také vydařený závěr pracovního týdne.

Na lidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl

Někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

0: prostor. Pavel Bobek v úvodu pátečního ranního vysílání. Přejeme dobré ráno ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Teď už tedy 11 minut po 5. hodině. To je čas, kdy se můžeme vydat do Liberce, jak jsme před okamžikem avizovali. Celkem 7 pokojů, 4 koupelny a 2 domovy pro kriticky ohrožené děti. V Puškinově ulici v Liberci totiž vzniklo nové komunitní zařízení pro 8 dětí v tíživé životní situaci. Jde o další bydlení dětského centra Liberec, které dětem krátkodobě nabízí stabilní prostředí do doby, dokud se jejich náročná rodinná situace nevyřeší.
1: Vidíte, že to je jako opravdu jako doma, takže tady máme kuchyň s obyvákem.
2: Na první pohled běžný moderní dům. Rodina, která v něm bude bydlet, ale tu tradiční nepřipomíná. Nové zařízení na Puškinově ulici bude sloužit dětem, které se nachází v tíživé situaci. Vysvětluje sociální pracovnice z dětského centra Liberec Alena Ješková.
1: Každé ta domácnosti se točí 5, my jim říkáme tet, ale jsou to pracovnice přímé péče ve 12-hodinových směnách. Ten chodí na denní a na noční.
2: Domácnosti jsou připravené 2. Je celkem pro 8 dětí.
3: Po dřevěných schodech jsme vystoupili do druhého patra a teď už se nacházíme v prvním dětském pokoji s 2 lůžky.
1: Tady vlastně ty pokojíčky jsou koncipované tak, že máme jeden větší pokojíček, který vlastně bude pro 2 děti. Měly by to být sourozenci a potom jsou tady 2 pokojíčky jakoby pro 1 dítě.
2: Všechny pokoje jsou vybavené postelemi, psacími stoly a úložným prostorem.
4: V současné době dětské centrum Liberec má k dispozici 5 služeb. Takovou největší je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Paprsek. To zařízení v tuto dobu má kapacitu 20 dětí a je schopno přijmout děti od 0 až do 18 let věku.
2: Přibližuje ředitelka dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.
4: V tuto chvíli už máme 3 samostatné domácnosti, které bydlí v komunitní formě bydlení, fungují normálně v panelákových bytech a zbyly nám 2 domácnosti, které jsou v těch původních prostorách kojeneckého ústavu a dětského domova a ty už v současné době nebyly vyhovující.
2: Až 8 dětí se proto na konci léta, pokud to bude jejich situace vyžadovat, může z původního zařízení přesunout do nového v Puškinově ulici.
4: Velmi často k nám přicházejí děti, kde se rodiny ocitly v nějaké bytové nouzi, nemají finanční prostředky. Často nás vyhledávají i rodiče, kteří musí podstoupit nějaký plánovaný zákrok, hospitalizaci, nebo jsou to třeba i krátkodobé výkony trestu.
2: Projekt vznikl s podporou Národního plánu obnovy. Dotace pokryje víc než 15 milionů korun. Liberecký kraj na nové zařízení přispěl necelými 8 miliony korun. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: V závěru pracovního týdne nás čeká převážně slunečné počasí, odpoledne bude místy přechodněji oblačno a hlavně na horách se ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty dnes 18 až 22 stupňů Celsia, na horách mezi 15 až 18 stupni a hlášený většinou slabý severozápadní až severní vítr. Takové počasí nás čeká v pátek 24. července.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 19:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Po písni Lucie Vondráčkové se ve vysílání Českého rozhlasu Liberec můžeme vydat také k odpoledním hodinám. I dnes po 13. hodině totiž otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude dnes rozebírat.
1: Jsme rádi, že posloucháte.
2: A oba vám přejeme pohodový den.
1: To téma zní bolavé šlachy na noze nebo ruce.
2: Stává se vám, že vám bolest vystřeluje od palce a předloktí? Zhoršuje se třeba při úchopu, když otáčíte klíčem nebo něco ždímáte?
1: Ráno máte stuhlé prsty a při natažení nebo ohnutí v nich přeskakuje?
2: Možná míváte problémy i na noze, když se probudíte. Bolest se objevuje na té zadní straně paty a vystřeluje až do lýtka.
1: Pálí vás paty při došlapu, když se na ně ráno postavíte nebo při chůzi?
2: Popište nám tyto své problémy detailněji ve formuláři na stránce pořadu Vesele a zdravě CZ nebo na našem Facebooku.
1: A můžete nám také zavolat a nechat vzkaz na záznamníku s číslem 221 553 770. Opakuji 221 553 770.
2: Vašim problémům s bolavými šlachami na nohách a rukách se budeme věnovat už dnes v živém vysílání v pořadu Vesele a zdravě.
1: Těšíme se na vás po 13. hodině a v repríze ještě dnes po 20. hodině.
2: Nebojte se zeptat.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: S jakým dopravním omezením by měli počítat dnes řidiči v Liberci? Ne, na to se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Hany Hauptvoglové.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V České republice stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí jich podle dat Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, to je meziročně o 30% víc. Lékaři varují, že v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste. Dnes večer po 18. hodině bude znovu uzavřená okružní křižovatka nazývaná Sněhulák v Liberci Horním Růžodole. Omezení potrvá přes noc a stejné to bude i v sobotu a v neděli. Silničáři pokračují v opravě mostu nad křižovatkou. Zoo v Liberci zpřístupnila nové parkoviště v Sovově ulici na dosud nevyužité ploše za autobusovou točnou v prostoru původní příjezdové cesty k lesnímu amfiteátru. Parkoviště má kapacitu 50 míst, otevřené je každý den od 8 hodin a 30 minut do 19 hodin a 5-hodinové stání tam vyjde na 100 korun. V obcích okolo Jetřichovic na Děčínsku začíná protipožární bezpečnostní těžba suchého dříví. Správa Národního parku České Švýcarsko má v plánu vytěžit do konce roku 15 000 metrů krychlových dřeva. Holiny pak nechá osázet dřevinami s větší odolností proti požáru, například duby nebo buky. Fotbalisté Jablonce prohráli v úvodním zápase druhého předkola konferenční ligy na hřišti chorvatského Varaždínu 2-3 a novou sezónu tak zahájili porážkou. Odvetu budou hrát příští týden ve čtvrtek na domácím hřišti. Mezitím ještě v neděli čeká vstup do nového ročníku domácí šance ligy proti Olomouci. A před námi je převážně slunečný den, odpoledne může být místy přechodně oblačno, teploty stoupnou mezi 18 a 22 stupňů, tolik naměříme na Českolipsku.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice třetí třídy mezi Raspenavou a lázněmi Libverda kolem lázeňského rybníka je teď neprůjezdná. Na komunikaci spadl strom, hasiči jedou na místo a budou ho odstraňovat.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dvě minuty po 17:30 přejeme příjemný poslech. Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Za námi další zprávy Hany Hauptvoglové. A co nás čeká už za okamžik, bude to cesta do Českého ráje. Ale v první řadě také připomenutí. Přeci jen už jsou 5 let zavřené. Rekonstrukce ale konečně zdárně začala. Řeč je v tomto momentě o Drábských Světničkách. Pískovcový skalní hrad si turisté téměř odnesli na botách. Ročně tam totiž prošly 100 000 lidí. Lesy České republiky tam tak montují nové lávky a opravují schodiště. Bude tu soutěž, tak se na ní už společně za okamžik budeme mít možnost ve vysílání podívat.

0: Těší mě, že jsme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec měli možnost připomenout další písničku, která nám nezestárla. To byla Báječná ženská, jak o ní zpíval Michal Tučný v 5 hodin a 40 minut během pátku 24. července. Na Drábských světničkách u Mnichova hradiště po 5 letech začala rekonstrukce skalního ochozu. Lidé trpící závratěmi budou mít díky tomu cestu nahoru pohodlnější. Všude bude nové zábradlí a bude se chodit po lávkách. Materiál na úpravy ale musel nahoru dopravovat vrtulník a opravy za zhruba 18 milionů korun zkomplikovalo taky hnízdění sokola stěhovavého. Na Skalní hrad by se ale lidé mohli dostat ještě letos na podzim.
1: Ne, my jsme šli červenou tam a teď se modrou vracíme zpátky. Jako.
2: Ale je to tam ten.
3: Dokud tady nebyly ty latě, tak tady to bylo zvrhnutý nahoru, tam to bylo sešlapaný dolů.
4: Popisuje Jan Ježek, se kterým jsme vystoupali nahoru pod Skalní hrad.
3: A když to chlapi zabezpečovali prknama, tak tady sklouzal chlap po zachu z horní skály. Jo.
4: Tady před stavbou na Drábských světničkách, před tím Skalním hradem, tak je to opravdu velmi bytelně zabezpečené, aby se sem opravdu nikdo nedostal.
3: Původně bylo takový ty pochozí lávky víceméně na terénu, tak ty jsou v této fázi odstraněny. Dodavatel stavby zřizuje přístupy vlastně k hradu, na vlastním hradu ještě práce nezačaly.
4: Ano, tady to schodiště už taky bylo mírně dožilé.
3: Ten materiál z toho dožilého vybouraného schodiště je naskladněný tady na straně a bude použitý potom dodatečně po dokončení stavby na nějaký palisády nebo proti erozní opatření. Jo, protože tady v tom skalním sedle dochází neustálý erozi půdy dolů a v podstatě obnažování toho původního skalního hradu. Kdy podle archeologů terén, po kterým teďka šlapeme, byl před desítkami let o několik pater jako vejš, no to jde vidět i na vysoko umístěných těch turistických značkách, které tenkrát byly v úrovni očí malované ručně a dneska jsou ve výšce jako několika metrů.
4: Lesy České republiky právě zahájily rekonstrukci ochozu na Skalním hradu. Budou tady nové lávky, nové schodiště a úplně nový přístup pro turisty.
3: Ten tam nebude tady ty spodní vstupní budky, ale takovou šikmou rampou, jak jsou ty geodetem vyznačeny oranžové kolíky, tak šikmou vstupní rampou zhruba tam k tomu polámanému stromu.
4: Práce mají 3měsíční zpoždění kvůli zahnízdění rodinky sokola stěhovavého.
3: Nakl vejce, se vylíhli malí sokolici, sokolici pak odletěli. Tento proces trval 3 měsíce, až poté bylo se schválením zprávy CHKO Český ráj možno v pracích pokračovat.
4: Turisté se na Skalní hrad budou moct vrátit od října. Z Drábských světniček Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Také v Českém ráji máme své reportéry. Český rozhlas.

0: počasí.
1: V Libereckém kraji dnes budeme mít možnost užívat si i sluníčko a slunečné počasí. Odpoledne bude místy přechodně i oblačno a hlavně na horách se ojediněle mohou vyskytnout velmi slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 15 až 18 stupni a biometeorologická předpověď i pro dnešek mírná, tedy na jedničce.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

písničku 100x.

0: jasný, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: S Bohem lásko, já jedu dál, jak zpívá Josef Laufer, a dál jedeme i my na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Petra Nárožného vám asi dlouho představovat nemusíme. Jako televizní diváci jste už určitě mnohokrát ocenili jeho herecké a komické dovednosti. Jak jsme ale zjistili v našem rozhlasovém archivu, kdysi naši posluchači pátrali i po jiných stránkách jeho osobnosti. A tak musel například přiznat, jak je na tom s manuální zručností.
2: Pověsit obraz znamená, že vypadne metr umítky a skončí to tím, že budeme se přijít zedník a napravit to po mně takzvaně. A teď je dvojí teorie, jak se vyhnout domácí práci. A já, než jsem se ženil, tak strýc mě dobře poradil, protože říkal, není dobrý manželce se vymlouvat, že se ti jako do ničeho nechce. Protože to si jí nezbavíš a ona furt bude jako, prosím, tak tady je to kousek, kdyby se koupila barva, kdyby jsi to natřel, tak prostě to, tady nejde vypínač, tak se to koupí, když to za stolik, ne, přece nebudeme volat elektrikáře, kvůli. On říkal, tam je ten rozhodující moment, a on to říkal ze své zkušenosti, protože můj strýc Mirek takový byl, on říkal, nesmíš říkat, že se ti do toho nechce, a nesmíš jakože, že až, a říkal v obráceně, musí se do toho pustit a nadělat strašnou škodu, aby si to pamatovala. Jo? Řekne, mělo by se vymalovat, tak musí říct, to udělám já. Nakoupí za strašný peníze barvu a tak to dorazit, že pak musí přijít malíř, musí se to škrábat, padá to a za strašný peníze se to tak opraví a příště vypadne proud, světlo, ty řekneš, kde mám šroubovák, já jdu na to, a už ta manželka vyletí, řekne, seď, ty vůbec do ničeho se nepouštěj prostě, zazvoníme vedle u pana Čermáka, ten nám to už dělá minule, a on to opraví a je pokoj. To říkal strýc Mirek, a ono to funguje ale i v obráceně. Moje maminka říkala, ženská, která manželovi vyžehlí první košeli tak, že se musí vyhodit, už pak nežehlí košele.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb. V Novém Boru skončila obnova sídliště. Krajskému úřadu se zatím nepodařilo vykoupit všechny nemovitosti potřebné pro stavbu silnice do průmyslové zóny v Liberci. A čekáme převážně slunečno, přehánky na horách a teploty kolem 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hana Foglová přeje hezké páteční ráno. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO. Potvrdil to mluvčí rezortu Vladimír Hřebka. Šéf Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali, například o financování sociálních služeb nebo novele zákona o sociálních službách. Nebyli ale zapsáni v povinném registru lobbystů. Hrozí jim za to pokuta. Zástupci Unie tvrdí, že na to zapomněli, nyní už v registru jsou. Viktor Kubát ani Aleš Juchelka to nekomentovali. Viktor Kubát vede spolek Dohled na dosah, který letos dostal od ministerstva celkem 65 milionů korun. Na sídliště Husova Jiráskova v Novém Boru přibyla nová oficiální parkovací místa. Radnice dokončila čtvrtou etapu obnovy sídliště za bezmála 17 milionů korun. Část parkovacích míst vznikla jen přemalováním černé vozovce.
4: Zvolené řešení podle mluvčího radnice Jiřího Lebiše vychází z aktuálních norem, které už ale neumožňují neformální způsoby parkování a průjezdu, i s ohledem na případný bezproblémový pohyb vozidel hasičů nebo záchranářů. Na návrhu spolupracovali dopravní inženýři se zahradními architekty. Cílem bylo najít vyvážený poměr parkování a zeleně. Z Nového Boru Jiří Línek, Český rozhlas.
2: Výkupy budov a pozemků kvůli výstavbě druhé silnice do průmyslové zóny Jih v Liberci už stály Liberecký kraj 88 milionů korun. Vykoupená je většina nemovitostí, zbývají jen 4 vlastníci, se kterými se kraj nemůže dohodnout. Nová silnice má propojit průmyslovou zónu s rychlostní silnicí číslo 35 v Liberci Doubí. Bez výkupu všech pozemků nemůže kraj silnici postavit, vysvětluje náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj.
5: Bylo vydáno územní rozhodnutí v srpnu 23, následně bylo prodlouženo do listopadu 27. Momentálně nám zůstávají 4 vlastníci, se kterými to musíme řešit. Byly podány i žádosti o vyvlastnění. Některé nemovitosti jsou již demolované a doufáme, že se nám povede do listopadu 27 začít, aby jsme nemuseli znovu prodlužovat.
2: Proti rozsáhlým požárům ve Francii budou zasahovat také vrtulníky z Česka a Slovenska. V noci na dnešek to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron, podle kterého Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Díky tomu budou moct hasiči v boji s plameny využít také další 4 letadla z Chorvatska a Portugalska. 2 české vrtulníky byly ve Francii nasazené proti požárům už před několika týdny. Zpátky do republiky se vrátili v pondělí.
3: Počasí.
2: Poslední pracovní den tohoto týdne začne pod převážně polojasnou oblohou. Odpoledne bude jen přechodně oblačno a naměříme 18 až 21 na Českolipsku až 22 stupňů. Vítr fouká slabý, severozápadní až severní a biozátěž je stále na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je uzavřená část Jungmanovy ulice, a to v úseku od kruhového objezdu u kostela až po křižovatku s ulicemi Puchmajerova a Truhlářská. Objížďka je v místě vyznačená, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Páteční dobré ráno pokračuje a my jsme rádi, že jste si i dnes naladili Český rozhlas Liberec. Dnes ale znamená v pátek 24. července. To je rozhodně příjemná zpráva. Na druhé straně za okamžik ve vysílání položíme otázku, respektive připomeneme otázku, kterou si teď pokládá část tuzemských chovatelů skotu. A pravda zní docela zajímavě. Čím nakrmit dobytek? Zejména tedy na jihomoravských polích se kvůli suchu urodilo málo krmných plodin. Potíže ale mají zemědělci i v jiných částech země a my se problematice budeme společně věnovat už za okamžik v další reportáži pátečního vysílání. Od mikrofonu vás do nového dne a závěru pracovního týdne zdraví Martin Kolín.

0: Depeše Marty Kubišové 10 minut po 6. hodině v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pokud se postupně probouzíte, přejeme příjemný poslech, přejeme hlavně dobré páteční ráno. Připomínáme také dnešní datum, a to 24. července. Společně se po 6. hodině můžeme vrátit a také připomenout letošní rok. Špatná úroda na českých polích totiž znamená i nedostatek krmiva pro dobytek. Nejhůř na tom jsou chovatelé na jižní Moravě, kteří musí řešit, jak výpadky nahradit. Jinak hrozí, že budou muset omezovat chovy a zvířata a posílat na jatka. S nedostatkem krmiva bojují například v Miroslavi na Znojemsku.
1: Co se týká objemných krmiv, tak jsme ve výrobě Vojtěžky na čtvrtině běžné produkce, takže je to pro nás velký problém, protože ty objemní krmiva my ničím moc nenahradíme.
2: Agronom Martin Šťastný mě zavedl přímo do kravína s desítkami kusů dobytka. Propad v úrodě Vojtěžky se snaží kompenzovat jinými plodinami. Čirok ani kukuřice na siláž ale zřejmě stačit nebudou.
1: Teďka čekáme, jak dopadne silážní kukuřice, ale už je jasné, že to nebude ani polovina nějakého průměrného výnosu.
2: Martin Šťastný tak musí zvážit krajní řešení, vysvětluje se slzami v očích.
1: V našem případě počítám, aby jsme vyšli s tím objemným krmivem, kde teďka vidíme ty odhady. Pro nás by byla jako jediná varianta momentálně snižování stavu skotu, že musíme jít asi o 30% toho stáda dolů.
2: Tedy prodat nejprve odrostlá telata, případně i býky a jako poslední dojnice do bourárny, tedy na jatka.
1: Což nám zase prohloubí na druhou stranu ztrátu ekonomickou v produkci mléka.
2: Za kolik mléko prodá, totiž jako chovatel neovlivní. Problémy s nedostatkem krmiva má většina jihomoravských zemědělců, doplňuje místopředseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Stanislav Dvořák.
3: Pokud příroda neumožní a nepřijde déšť, aby se dorovnaly záporné bilance v krmivech, tak ke snižování stavu bude muset dojít.
2: Zemědělci tak doufají, že se ztráty v produkci krmiva podaří alespoň částečně dohnat podzimními plodinami.
3: Tím suchem v největší míře je teda poškozená jižní Morava, část Vysočiny, to znamená Třebíčsko, ale i zprávy z celé republiky jsou, že dílčí části výpadků krmiv jsou, ale nejsou tak rozsáhlé, jak na jižní Moravě nebo na Třebíčsku.
2: Podle Dvořáka může k rozhodnutí o omezení chovu kromě nedostatku krmiva přispět i nízká cena na trhu s mléčnými výrobky, která je v některých případech pod výrobními náklady. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Myslím si, příjemná zpráva. Dnes nás v Libereckém kraji čeká slunečné počasí odpoledne, tedy budou místy přechodně i hlášené velmi slabé přehánky, a to převážně na horách, jinak odpoledne očekáváme přechodně i oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Na horách dnes mezi 15 až 18 stupni, k tomu většinou slabý severozápadní až severní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, tedy na jedničce.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 24. července. Svátek mají Kristýny, tedy křesťanky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Rozsáhlý požár zachvátil České Budějovice v roce 1641, to je 385 let. V průběhu 7 hodin schořelo 226 domů, to je víc než polovina tehdejší zástavby města. Město automobilů v Michiganu, dnes 4,5milionový Detroit, byl založen v roce 1701, to je 325 let. A založil ho Francouz, generál Antoine de la Motte Cadillac. Jeho příjmení nosí miliony vozů tam vyrobených. Skutečný klenot, vysoko v Andách ležící předkolumbovské ztracené město Inku, Machu Picchu, jeden z divů světa, objevil americký archeolog z univerzity Yale Hiram Bingham před 115 lety v roce 1911. Sportovní střelec Josef Panáček si vystřílel před 50 lety v roce 1976 ve skýtu na olympiádě v Montrealu zlatou medaili. Ve stejný den si připsalo Československo další zlato. Slovenský dráhový cyklista Anton Tkáč ve sprintu porazil ve finále legendárního Francouze Daniela Morellona. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Staly se tak 15. českým zápisem v tomto prestižním seznamu. S nimi tam ten den přibyla i další slavná evropská lázeňská města. Před 80 lety se narodil tanečník, herec a zpěvák, baletní mistr Národního divadla Vlastimil Harapes. A já přeju hezký

0: ubytového domu v Turnově.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Finanční gramotnost mladých lidí ovlivňují tzv. Finfluenceři. Na sociálních sítích je podle agentury Ipsos sleduje 53% lidí mezi 16 a 30 lety. Radit si nechají třeba s investicemi. Česká národní banka doporučuje obezřetnost. Lidé by si měli zjistit, jestli mají influenceři dostatečné vzdělání, nebo jestli nejsou ve střetu zájmů. V Turnově v ulici 5. května začala stavba nového bytového domu. Ve dvou propojených blocích bude 32 nájemních bytů a podzemní parkoviště. Byty bude radnice pronajímat lidem vykonávajícím důležité profese, například učitelům nebo zdravotníkům. Rada Libereckého kraje odvolala z funkce ředitelku Centra intervenčních a psychosociálních služeb Alenu Zemanovou. Podle krajské radní Anny Václavíkové-Provazníkové ze Starostů pro Liberecký kraj nebylo důvodem k odvolání žádné závažné pochybení, ale rozpor v tom, jak chce kraj rozvíjet sociální služby. Zaměstnanci Liberecké zoo připravili několik letních novinek. Lidé se například každou půl hodinu můžou zúčastnit komentovaných setkání u různých druhů zvířat. Jaké to budou, se dozvědí díky novému infostánku u hlavního vchodu. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. V americkém městě Oklahoma City získal druhou medaili. Stříbro má už z časovky kajak krosu. A páteční předpověď počasí slibuje převážně slunečno, přehánky jen ojedinělé a hlavně na horách, odpoledne jen přechodně oblačno a teploty do 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte, v Liberci v Ratislavicích v ulici Nad Strání se u železničního přejezdu srazily dvě dodávky. Policisté jsou u nehody.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32 a za námi další zprávy Hany Hauptvoglové. Během pátečního dobrého rána přejeme příjemný poslech a také úspěšně zvládnutý závěr pracovního týdne. Už za okamžik se společně ve vysílání podíváme také na další aktuality Libereckého kraje a v závěru hodiny se společně s předškoláky vydáme do Jižní Ameriky. Z jakého důvodu, to se dozvíte právě na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Dobrý poslech a dobré ráno.

0: Páteční vysílání Českého rozhlasu Liberec pokročilo také po písni švédské skupiny ABBA, a to v 6 hodin 38 minut. Přejeme příjemný poslech a zdravíme vás také do nového dne. K tomu se společně můžeme pozastavit u dalších aktualit Libereckého kraje. Ku příkladu, město Jablonné v Podještění na svém webu upozorňuje, že celý příští týden, to znamená od 27. do 31. července, bude mít tamní pošta dočasně upravenou otevírací dobu. V pondělí a ve středu bude otevřena od 10. do 11. a od 14. do 18. hodiny. V úterý a v pátek bude otevřena mezi 8. až 11. a následně 14. až 16. hodinou a ve čtvrtek bude otevřena od 8. do 12. hodiny. Pokud jste si otevírací dobu v jednotlivých dech nestihli poznamenat, ničemu to nevadí, přehlednou tabulku najdete také na webových stránkách města Jablonné v Podještědí, odkud jsme ostatně informaci čerpali. A tady ještě jedna informace pro ty z vás, kdo nás teď posloucháte v Jablonné. Paní doktorka Lukešová bude mít příští týden totiž dovolenou. V ordinaci bude jen sestřička. V akutních případech se můžete obracet na paní doktorku Brixy v Cvikově. Kontakt na ní je případně na webu Jablonného v Podještědí, nebo můžeme připomenout 604 800 775.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pátek nás těší a také očekáváme slunečné počasí. Odpoledne bude místy přechodně i oblačno, a to hlavně na horách, kde se ojediněle mohou vyskytnout i velmi slabé přehánky. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 15 až 18 stupni.

0: 6 hodin 51 minut. Přejeme příjemný poslech dobrého rána. Připomeňme událost, neboť dnes je to přesně 115 let, kdy americká archeologická expedice Yaleovy univerzity objevila ztracené město Inku Machu Picchu. Dnešní prázdninové téma pro děti a redaktorku Petru Beránkovou.
1: Víte, kdo je archeolog?
2: Vykutává ty trilobity a takový ty skamenělené.
1: Co ještě vykutává archeolog?
2: Tu bednu se zlatem nebo penízky.
1: Jsou cenné tyhle penízky?
2: Asi jo, mají velikou hodnotu.
1: Co ještě pod zemí může najít archeolog?
2: Jaké pokody. Třeba nějaké věci i třeba nějaké kousky kamení. Klíč. Třeba kostru dinosaura, lidí nebo ty ryby. A taky třeba stalou truhlu a příbory.
1: Co ještě může všechno být pod zemí?
2: Nějaká pusa, telefon nebo rádio, mobil.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: O podporu v rámci programu Nová zelená úsporám požádalo za první měsíc přes 900 lidí. Kvůli opravě mostu bude v Liberci znovu zavřený kruhový objezd nazývaný Sněhulák. Dlouho očekávaná rekonstrukce ochozu na Drábských Světničkách už začala a pátek bude převážně slunečný s teplotami do 22 stupňů. Hana Hopfoglová přeje hezké ráno. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Žádost o státní podporu při renovaci domu či bytu v programu Nová zelená úsporám zatím podalo 914 lidí. Potvrdilo to Ministerstvo životního prostředí, podle kterého je zatím zájem hlavně o komplexní úsporná opatření. Nová zelená úsporám letos prošla zásadními změnami.
2: Přímé dotace se týkají už jen zranitelných domácností. Většina žadatelů dosáhne pouze na bezúročnou půjčku. To je rozdíl oproti tomu, jak Nová zelená úsporám fungovala v předešlých letech, kdy zájemci dostávali dotace. I proto byl zřejmě ještě loni zájem o podporu vyšší. Zatímco teď podalo žádost za první měsíc 914 lidí, loni za stejné období to bylo 4,5 tisíce. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Dnes po 18. hodině bude znovu uzavřená okružní křižovatka nazývaná Sněhulák v Liberci Horním Růžedole. Omezení potrvá přes noc a stejné to bude i v sobotu a v neděli. Důvodem je oprava mostu nad touto křižovatkou. Bez uzavírky by nebyla zajištěná bezpečnost řidičů projíždějících pod mostem, jak vysvětluje ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
3: Dochází opravdu k těm odpadům dolů, to znamená, za provozu by to skutečně nešlo. Začínají práce vlastně na těch deviátorech, na tom dodatečném předpětí, kdy vlastně my ten most vevnitř dodatečnými lany předpjatými nebo napjatými zpevníme.
0: Na Drábských Světničkách v Českém ráji začala rekonstrukce ochozu na Skalním hradu. Kvůli nepřístupnému terénu musel materiál nahoru vyvést vrtulník. Pískovcový Skalní hrad byl velmi poškozený od náporu turistů. Vzniknou tam nové lávky, zábradlí i schodiště. Práce mají 3 měsíce zpoždění kvůli zahnízdění sokola stěhovavého. Drábské Světničky by se mohly turistům opět otevřít na přelomu září a října. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa oznámila nová cla, ode dneška mají nahradit ta dočasná. Pro státy Evropské unie by se podmínky měnit neměly. Podle prohlášení Bílého domu budou pro 27 i nadále platit cla ve výši 10%. Stejnou měrou budou zatížené i výrobky z Velké Británie, Indie nebo Kanady. Celkově se nové tarify dotknou 60 amerických obchodních partnerů. Trumpova administrativa krok zdůvodňuje jejich údajnou nečinností v boji proti nucené práci.
1: Počasí.
0: Dnes by u nás mělo být převážně slunečno, odpoledne může místy přechodně být i oblačno a pršet by mělo jen ojediněle a když tak na horách. Teploty dnes stoupnou mezi 18 a 21, na Českolipsku 22 stupňů, v horách bude 15 až 18 stupňů. Fouká většinou slabý severozápadně až severní vítr a biozátěž je stále mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli opravám je uzavřená silnice 3. třídy mezi Velenicemi a Svitavou na Českolipsku. Objížďka vede přes Lindavu a Brniště. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Během pátečního dobrého rána přejeme příjemný poslech a hlavně úspěšný závěr pracovního týdne. Od mikrofonu vás 4 minuty po 7 hodině zdraví Martin Kolín. A byť se spousta z nás těší na víkend, neboť se odstartuje naše nejvyšší domácí fotbalová soutěž, některé týmy už novou sezónu rozehrály v pohárové Evropě. Včera se představili na evropských trávnicích Hradec Králové a také Jablonec. A právě u druhého zmiňovaného se pozastavíme také za okamžik a připomeneme včerejší pohárové utkání, které fotbalisté Jablonce odehráli v chorvatském Varaždinu. Jak dopadlo a hlavně jak ho tedy po utkání komentovali, to vše se dozvíte už za okamžik v další reportáži pátečního dobrého rána.

0: Skupina Olympic a s nimi připomenutí další písničky, která nám nezestárla. Taky jsem se narodil bos, a to v 7 hodin a 12 minut během našeho pátečního ranního vysílání. My jsme před okamžikem mluvili o sportu a budeme moci navázat, neboť fotbalisté Jablonce zahájili novou sezónu nakonec tedy porážkou. Ve druhém předkole konferenční ligy prohráli úvodní duel na hřišti Varaždínu 2-3. Přestřelce plné otoček ve městě na severu Chorvatska, ale předcházel hustý déšť, který intenzivně kropil trávník ještě půl hodiny před úvodním hvizdem.
1: Silný déšť, který přišel jen pár desítek minut před začátkem zápasu, hřiště trochu podmáčel. Pak ale přehánku vystřídalo slunce a tak byl trávník podle srbského kapitána Jablonce Nemani Tekijaškyho v pořádku.
2: To hřiště bylo výborné, jenom jsme se museli trošku zvyknout na ty balony, které jsou taky dost jiný než naši, co hrajeme ligu. Jsou težší, podle mě ty balony taky trošku kloužu, když se chce zpracovat balon. Podle mě i podle několik spoluhráčů, co jsme mluvili před zápasem i na tréninku, je to jako trošku větší rozdíl.
1: Vysvětlil taky Jašky, proč Severočechy spíš než mokrý terén zaskočili ve Varaždínu míče. Skóre zápasu otevřeli v první půli domácí, ale Jablonecký Cedidla dokázal v zápětí srovnat a když se ve druhém poločase prosadil Tekijaškyi, vypadalo to, že by si mohli svěřenci kouče Luboše Kozla z Chorvatska odvést vítězství. Pak ale Varaždín zatlačil na obranu Jablonce a dvěma góly si zajistil lepší pozici do odvety.
3: Myslím si, že trošku některým hráčům začít docházet ty síly, byl to první ostrý zápas, bylo to vidět, že někteří měli křeče, ale myslím si, že i v tom závěru jakoby jsme nějaký situace prostě měli, ale už tam jako nebyla to finále, nebyla tam ta efektivita. Je pravda, že byli domácí jednoznačně nebezpečnější. Furt si myslím, že prostě jsme to i tak mohli uhrát minimálně do té remíze.
1: Litoval trenér Kozel a promluvil taky o produktivním útoku chorvatského soupeře. Vždyť trojce střelců Tavareš, Mamut a Mamič využila všechny příležitosti, které v zápase měla.
3: Byli efektivní domácí, že jo, jako jestli měli, nevím, kromě těch tří gólů, jestli tam byla nějaká ještě další šance, kterou by třeba neproměnili, to si úplně nevybavuju, nějaký pološance možná nebo nějaký závary, ale de facto dali tři góly ze tří šancí, takže to je ta kvalita těch hráčů, která prostě na téhle úrovni, když uděláte nějakou malou chybu, tak vás ten soupeř potrestá a tyhle ty na tu kvalitu mají.
1: Zmínil Kozel útočnou sílu Varaždínu, jehož ofenzivu vede 192 cm vysoký Ivan Mamut. Kapitána Jablonce Tekijaškyho, který vstupuje v dresu Severočechů do své čtvrté sezóny, ale souboje s ním nijak zvlášť nepřekvapily.
2: Je silný, je vysoký. Jsem nějakou dobu v Čechách, takže ty týmy v Čechách taky asi skoro každý má nějakého urostlého útočníka, takže už jsem zvyklý nějak na to hrát proti takovým útočníkům.
1: Podobné souboje čekají na Tekijaškyho a jeho spoluhráče i v domácí odvetě druhého předkola konferenční ligy, která se bude hrát příští týden ve čtvrtek. Už v neděli ale rozehrají Severočeši i nový ročník šance ligy proti olomoucké Sigmě. Z chorvatského Varaždínu Tadeáš Skalický, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec.

0: počasí.
1: Když vám v Libereckém kraji chybělo sluníčko, dnes si pravděpodobně počasí budete užívat. Čekáme převážně slunečné počasí, odpoledne místy bude přechodně i oblačno a hlavně na horách se ojediněle mohou vyskytnout velmi slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty opět relativně příjemné, 18 až 22 stupňů Celsia, na horách dnes mezi 15 až 18 stupni. Očekáváme většinou slabý severozápadní až severní vítr, který bude na horách převážně mírný.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak to aktuálně vypadá s rekonstrukcemi budov Technické univerzity Liberec? To se za okamžik dozvíte ve zprávách Hany Hauptfoglové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Po pádu vrtulníku na vojenské základně v Náměšti nad Oslavou zemřela vojákyně a 7 lidí bylo zraněno. Stroj typu Venom havaroval při návratu z rutinního výcviku a při přistávání spadl zhruba z 50 metrů. Příčinu nehody vyšetřuje komise ministerstva obrany a vojenská policie. Až do konce vyšetřování omezila armáda provoz vrtulníků systému H1. Kvalita vody v Hamerském jezeře se výrazně zhoršila. Hygienici ji nově zařadili na 4. z 5 stupňů hodnocení. To znamená, že voda je nevhodná ke koupání a pobyt v ní může představovat zdravotní rizika. Hygienici tam koupání nedoporučují. V kampusu Technické univerzity v Liberci začala stavba nového pavilonu E2. Sídlet v ní bude ekonomická fakulta a taky univerzitní knihovna. Katedra designu, která se tam také měla stěhovat, zůstane v Jablonci nad Nisou. Americká armáda 13. noc v řadě útočila na Írán. Tvrdí, že cílem úderů jsou vojenské kapacity Íránu, které můžou ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Ten ale zůstává pro lodě prakticky uzavřený. Ceny ropy se vrátily k hodnotě nad $100 za barel. O víkendu odstartuje nový ročník Šance ligy. Slovan Liberec má před sebou utkání proti Viktorii Plzeň. Na západočeském stadionu začne v 17 hodin. Jablonecký tým odehraje první ligový zápas doma. V neděli od 17 hodin a 30 minut bude hostit Sigmu Olomouc. A je před námi převážně slunečný den. Odpoledne může místy přechodně být oblačno. Teploty stoupnou mezi 18 a 22 stupňů. Tolik bude na Českolipsku.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Kvůli opravě je ve Vratislavicích nad Nisou uzavřený železniční podjezd na křižovatce ulic Dopravní na rozcestí a Tulipánová. Omezení potrvá do dnešního večera.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32 a za námi další zprávy Hany Hauptfoglové. Během pátečního dobrého rána pokročíme nejen s dalšími písničkami, hned po zprávách nabídneme Pro Emu od Michala Hrůzy a k tomu se společně můžeme podívat také na program v následujících 30 minutách ranního vysílání. Podíváme se například na to, jak prázdniny jsou přeci jen ještě diskutabilní pojem. Zatímco většina dětí si užívá letních prázdnin, studenti střední zahradnické školy v Kopidlině musí i teď na chvíli do školy. Z jakého důvodu to dělají, to se dozvíte v závěru této vysílací hodiny. My do té doby stihneme probrat další aktuality Libereckého kraje i telefonát meteorologům. Přejeme příjemný poslech, přejeme dobré ráno v naší společnosti a řidičům v tomto čase šťastnou cestu.

0: 7:41, páteční dobré ráno společně s vámi 24. července. Je to také čas, kdy se společně můžeme podívat na slibované aktuality Libereckého kraje v případě, že rádi sportujete, konkrétně hrajete tenis. Máme pro vás tip na tenisový turnaj dvojic. Ten je určený pro rekreační hráče, dvojce žen, dvojce mužů i smíšené dvojce a koná se zítra, tedy 25. června, a to v Křižanech. Co je ale důležité, uzavírka přihlášek je právě dnes, a to do 18. hodiny. Případně podrobnosti najdete třeba na Facebooku, kde zadáte tenis Křižany, nebo v křižanské aplikaci Munipolis. A také aktualita týkající se dneška. Připomínáme informace z Harachova, který oznámil na webových stránkách, že právě dnes dojde k odstranění úniku plynu, a to před číslem popisným 154. Z tohoto důvodu dojde k odstávce plynu mezi 8 až 14. hodinou, a to nejen v číslo popisném 154, ale také s číslem a popisným 155.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Minutu po 7:45 můžeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec přivítat z Českého hydrometeorologického ústavu paní Janu Ehrtovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Paní Ehrtová, závěr pracovního týdne, tak prozraďte, s jakým počasím dnes můžeme v Libereckém kraji počítat?
2: Tak po těch srážkách, které jsme měli během včerejšího dne a ještě během noci, očekávám, že dneska bude většinou slunečno, hlavně potom během dne a odpoledne, takže dneska velmi příjemný den a i ty teploty se nám odrazí. Včera jsme měli pouze do 18 stupňů Celsia a ještě fouká vítr, dneska už slabý vítr a ta teplota minimálně na Českolipsku až 23 stupňů Celsia. Na tom severu tam už to bude kolem 21 stupňů Celsia, ale i to je oteplení o takový 3-4 stupně oproti tomu včerejšímu dni.
1: Pravda, včerejší den ten byl o něco chladnější. Na druhé straně ten výhled na dnešek, ten minimálně tady zaměznil velmi dobře. Nekonají se žádná vedra a nekonají se žádné šílené bouřky a deště, což si myslím, že je takový ten zdravý, stabilní střed. Na druhé straně před námi víkend a většinou, když jsme se v letošním roce bavili o víkendu, tam pokaždé přišel nějaký zlom, tak jak to bude během soboty a neděle?
2: No zlom, už to, že dneska se už začíná oteplovat, už napovídá tomu, že během víkendu očekáváme oteplení, takže během soboty, tak to bude velmi příjemný den, protože bude téměř slunečný, až teda na to chladnější ráno a ta teplota zítra ráno bude kolem těch 10-9 stupňů Celsia, ale během dne očekáváme, že minimálně zase opět na těch nejteplejších místech v Libereckém kraji ta teplota půjde až k 28 stupňů Celsia, na těch chladnějších, na tom severu úplně 22 až 25, takže úplně ideál, slunečno, ten vítr zase opět takový slabý, maximálně jenom místy mírný, takže nic vážného. A v neděli tam to vypadá, že bude stále teplo, ale už se nám bude nastavovat oblačnost a budou se vyskytovat přehánky, možná i bouřky, ale těch srážek v Libereckém kraji asi nebude úplně tolik. Každopádně bude více oblačnosti, ale bude stále teplo a až tady ten víkend nám přeruší vlastně studená fronta, která právě půjde během nedělního dne, nebo spíš možná až odpoledne večera, takže můžu doporučit sobota úplně ideální den.
1: V první řadě se přiznám, měl jsem trochu obavu z toho, co nás tedy o víkendu bude čekat, co přijde. Nakonec, myslím, i ten výhled na víkend více než ideální, zní to skvěle a myslím si, že máme tedy o důvod více na sobotu a neděli těšit. Moc děkujeme za informace, která má z Českého hydrometeorologického ústavu předala paní Jana Ehrtová. Popřejeme tedy krásný víkend, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že si příroda letní volno nevybírá. Studenti střední zahradnické školy v Kopydlině na Jičínsku tak musí na několik dní přerušit prázdninové odpočívání a vrátit se do školy. Na povinné týdenní praxi se starají o školní záhony a skleníky. Postupně se vystřídají všichni v jednotlivých turnusech.
1: Danča s Davidem, poprosím tadyhle ten řádek dočistit krásně, ať uvolníme tu mrkvičku.
2: Mistrová Petra Sedláčková tady rozdává úkoly.
1: Patrik, Vojta, Kuba, jedou tadyhle, tyhle ty řádky. Kluci, za chvíli je pauza, tak ať to máme hotový.
2: My jsme tady v záhonu mrkve, plevel je tady až po kolena, takže úkol je jasný.
3: Je vysoký až po pas a dáváme ho na kupy, který pak odvážíme pryč.
2: Říká mi Daniela, která už tady s plevelem bojuje. Zatímco ještě minulý týden si užívala prázdnin, tak teď tady klečíš v záhonku.
3: Mně to nevadí, já tady ráda pomůžu, i když si se takový vedro, že bych nejradši zůstala doma.
2: Vojta je na letní praxi poprvé, protože má za sebou teprve první ročník.
4: Nechtělo se mi vůbec.
2: Další skupinka studentů je na malém políčku, tady kolem nás všude zelenina.
5: My tady plevelíme, děláme tady cestičky zpátky, bylo to tady jak džungle.
2: Co tady vše máte, co se sklízí teď?
5: Kedlubny, zelí, máme tady ještě kapustu, celér.
1: Kájo, běž někde mezi stoly,
5: jo.
1: Už budu.
2: Pochopitelně stranou nemohou zůstat ani skleníky, kde je spousta květin a letniček a je potřeba je
5: zalívat každý den. A teď v tom vedru to je hodně důležitý.
6: Snažíme se zalévat po ránu a nebo potom o víkendech, když je tady víkendová služba, tak i na večír.
2: Vysvětluje Petra Sedláčková, tento týden jsou tady studenti z různých ročníků.
6: Z prvních a druhých ročníků máme tady obory zahradnické práce, zahradnictví, zahradník a rybář-krajinář.
2: Je potřeba, aby sem ti studenti každý na jeden týden přišel, protože je nutností se tady o všechno postarat přes léto.
6: Studenti mají ve školním roce jeden týden volno a zase na oplátku potom v době prázdnin na jeden týden nám sem jdou pomoct.
2: Do konce letních prázdnin se tady na praxi vystřídají všichni studenti. Z Kopydlina Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: V České republice přibylo nakažených salmonelózou. Firma na stavbu nového bytového domu v Turnově si převzala staveniště. Zoo v Liberci zpřístupnila nové parkoviště pro 50 aut a čekáme převážně slunečno, přehánky jen na horách a teploty kolem 20 stupňů. Hezké páteční ráno u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hubfoglová. V letošním prvním pololetí onemocnilo téměř 2,5 tisíce lidí salmonelózou. Meziročně to je asi o 30% víc, ukazují to data Státního zdravotního ústavu. První příznaky salmonelózy, mezi které patří průjem nebo horečka, začnou do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Podle praktické lékařky Soni Klímové lze ve většině případů onemocnění zvládnout doma.
4: První den úplně ideálně zůstat bez jídla, ale většinou taky ani nemáme chuť k jídlu, takže hlavně ty tekutiny. No a potom postupně, když už člověk trošičku je mu líp, tak dodržovat dietu, to znamená nějaké suché pečivo starší, banán.
3: Podle odborníků je důležité správné skladování a důkladná tepelná úprava potravin, zejména drůbežího a vepřového masa a také vajec. V Turnově v ulici 5. května začala stavba nového bytového domu. Ve dvou propojených blocích bude 32 nájemních bytů a podzemní parkoviště. Stavba má vyjít na 117 milionů korun, většinu zaplatí stát. V polovině srpna na staveniště přijede pilotovací souprava. Další podrobnosti přidává starosta Turnova Tomáš Hoke ze starostů pro Liberecký kraj.
5: A mezi tím se bude provádět pasport okolních objektů, abychom případně mohli, kdyby, nedej bože, došlo k nějakému poškození v rámci pilotáže, tak abychom mohli případně ty objekty opravit nebo poskytnout nějaké náhrady.
3: Stavba potrvá rok. Byty bude radnice pronajímat lidem vykonávajícím důležité profese, například učitelům nebo zdravotníkům. Návštěvníci zoo nebo dětského koutku v Liberci můžou nově zaparkovat v Sovově ulici. Parkoviště na dosud nevyužité ploše za autobusovou točnou u původní příjezdové cesty k lesnímu amfiteátru má kapacitu 50 míst. Je otevřené každý den od 8 hodin a 30 minut do 19 hodin a 5 hodinové stání, tam vyjde na 100 korun. Především v letní sezóně má usnadnit dopravní situaci v lidových sadech. V září a říjnu budou parkovací místa pro návštěvníky k dispozici o víkendech. Správa Národního parku České Švýcarsko se opět pustí do těžby suchého dřeva okolo obcí. Za 4 roky od ničivého požáru v chráněné oblasti tam dřevorubci vytěžili na 100 000 metrů krychlových dřeva. Podle mluvčího správy parku Tomáše Selova je teď v plánu vytěžení asi 15 000 kubíků dřeva z oblasti obcí na Jetřichovicku. Holiny po vytěžených souších nechá správa parku osázet dřevinami s větší odolností proti požáru, například duby nebo buky.
2: Počasí.
3: Poslední pracovní den tohoto týdne začíná pod převážně polojasnou oblohou. Přes den čekáme většinou slunečno, odpoledne jen přechodně oblačno a naměříme 18 až 21 stupňů, na Českolipsku až 22. Vítr fouká slabý, severozápadní až severní a biozátěž je i nadále na stupni číslo 1, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Pozor, dejte na silnici 1/35 ve směru z Liberce na Turnov. Při výjezdu z Liberce za nájezdem z Hodkovické ulice stojí porouchané odstavené vozidlo a zasahuje do jízdního pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: I po 8 hodině přejeme příjemný poslech pátečního ranního vysílání. Připomenout musíme i dnešní datum, a to 24. července. Dnes to jsou 4 roky od zatím nejničivějšího lesního požáru v historii České republiky a požáru v Národním parku České Švýcarsko. Můžeme připomenout, oheň zničil plochu o rozloze 1060 hektarů a zasáhl i sousední Saské Švýcarsko. Jak se tamní krajina za tu dobu vzpamatovala, o tom si společně budeme ve vysílání povídat už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání. Od mikrofonu přeje příjemný poslech a úspěšně zvládnutý pátek. Martin Kolín.

0: kalendáři dnes 24. července roku 2026 a přesně před 4 lety se v Národním parku České Švýcarsko rozhořel nejničivější lesní požár v novodobé historii České republiky. Oheň zasáhl plochu přes 1000 hektarů a v největším nasazení s ním bojovalo 9 vrtulníků, 5 letadel a přes 700 hasičů. Opustit své domovy museli lidé ze 3 obcí a plameny pohltily 3 nemovitosti v obci Mezná. Sezóna po požáru byla pro tamní podnikatele tragická. Během 4 let se ale s tím, jak zarůstá spáleniště, vrací i turisté.
1: Jsme z Kralup nad Vltavou a přijeli jsme se podívat na naší chatu, kterou jsme před x lety prodali.
2: A Mezná byla evakuovaná během
1: ano,
2: toho požáru.
1: Určitě se na to nějak dotýkalo.
2: Usmívá se Markéta Pavlíčková a přiznává, že se sem na Meznou jezdí rádi dívat nejenom na bývalou chalupu, ale taky na to, jak si příroda poradila s požářištěm.
3: Příroda si s tím poradí.
4: Krásně se to zpamatovala.
2: První a druhá sezona bezprostředně po požáru nestály za nic. Teď už je situace jiná, říká podnikatel Roman Pluha.
5: Následně ten rok i druhý na to bylo vidět, že se ten cestovní ruch a ta turistika začíná vracet.
2: Požár prověřil složky záchranného systému i správu parku. Teď je chráněné území unikátní ve své protipožární prevenci.
6: Patří k jedním z nejkomplexnějších v České republice.
2: Potvrzuje mluvčí parku Tomáš Salov. V terénu přibyly například vaky s vodou, 2 stacionární drony a strážci propátrávají krajinu parku i s drony přenosnými, jako třeba Míra Rohlík.
7: Se koukneme termovizi, jestli někde nemáme nějaký doutnání.
8: Stojíme ve Hřensku, pár stovek metrů od vzdušnou čarou to před 4 lety vypuklo. Paní starostko, jak to vypadá teď ve Hřensku?
9: Máme napůl otevřenou Edmundovou soutěžku, takže ten příjem z toho nějaký máme a celkově se obci začalo dařit.
2: Tváří se spokojeně Kateřina Horáková ze Sdružení Soutěžky věc veřejná, věc neprodejná. Obec převzala před 2 lety.
9: Měli jsme velký mínus v pokladně, nebylo vlastně v podstatě na výplaty, muselo se omezovat veřejné osvětlení. To byl vlastně následek úbytku toho turismu.
2: Během těch 4 let po požáru si do Národního parku České Švýcarsko našli kromě turistů cestu i různí umělci nebo performeři, ale taky vědci, kteří mají jedinečnou možnost zkoumat, jak se krajina po ničivém požáru, který zatím neměl v Česku obdoby, vzpamatovává. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Závěr pracovního týdne v Libereckém kraji, myslím si, velmi příjemný, hlavně tady po stránce meteorologické. Přeci jen očekáváme převážně slunečné počasí. Odpoledne místy bude přechodně i oblačno a hlavně na horách se ojediněle mohou vyskytnout velmi slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty ale dnes mezi 18 a 22 stupni, na horách dnes mezi 15 až 18 stupni. Biozátěž mírna, tedy na jedničce, a očekáváme většinou slabý severozápadní až severní vítr.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Skupina Rybičky 48 a také Marek Sracený ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. 24. července se společně budeme moci pozastavit u rodáka z Ivančic na Brněnsku, představitele secesního umění, grafika a malíře Alfonse Muchy. Narodil se v roce 1860, ale podepsala se u něj světovost i díky možnostem zahraničních studií, například v Mnichově nebo Paříži. Ostatně francouzská metropole se mu stala osudná. Právě ve Francii byl nucen se poprvé pořádně postavit na nohy. Začal tak ilustrovat knihy a kreslit plakáty. A právě plakáty ho proslavili nejvíce. Ke konci roku 1894 ho oslovil ředitel tiskárny Le Mercier, zda by nemohl nakreslit plakát k divadelní hře Gizmonda. Ten se mu nakonec podařil takovým způsobem, že z něho hlavní představitelka, herečka Sarah Bernhardová, byla paf. Alfons Mucha s ní tak začal spolupracovat a kariéra obou mohla vzkvétat. V řádu několika let následovalo otevření vlastního ateliéru, účast na velké řadě výstav i světového rázu, a to v roli designéra. Po roce 1904 se na několik let přesunul i do Spojených států. Zde se poprvé objevila myšlenka na namalování něčeho pompézního. Tím měla být slovanská epopej. Na té začal pracovat po ožení a sestěhování zpátky do Čech. Vznikla mezi lety 1912 až 1926. O autorství a dědictví se spory vedou ještě dnes. Je to složité téma, kde se pravda hledá i po letech jen velmi těžko. Aktuálně je ale slovanská epopej zapůjčena zámku v Moravském Krumlově. Do konce života ještě pracoval na několika dalších dílech. Následně tedy umírá v roce 1939 po vpádu nacistického vojska, a to na zápal plic. Dnes je to 166 let od jeho narození.

0: Ski resort Černá Hora Pec připravuje na nadcházející zimní sezónu. To se dozvíte ve zprávách Hany Hauptvoglové.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Velitel vzdušných sil armády Petr Tománek to řekl ve vysílání Českého rozhlasu. 4 muži podle něj mají středně těžká až těžká zranění. Příčina nehody se dál vyšetřuje. Okružní křižovatka nazývaná Sněhulák v Liberci Horním Růžodole bude od dnešní 18. hodiny opět neprůjezdná. Silničáři ji uzavřou kvůli pokračující opravě mostu nad ní. Omezení potrvá přes noc a stejné to bude i v sobotu a v neděli. Lesní cesta od zahrádkářské kolonie na úpatí Českolipského kopce Špičák k letišti je nově opravená. Zajistily to městské lesy, které postupně obnovují stezky v okolí. Posledním letošním zásahem bude úprava single tracku pro horská kola. Ski resort Černá Hora Pec vyrobil teď v polovině léta několik kubíků umělého technického sněhu. Část bude připravena pro děti u horní stanice Lanovky na Černé Hoře, zbytek pomůže chladit medvědy v nedalekém medvědáriu. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. V americké Oklahomě získal kromě zlaté medaile za slalom také stříbro v závodě kajak krosu. Dnes budou o medaile v závodu kánojí bojovat Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka. A páteční předpověď počasí slibuje převážně slunečno, přehánky jen ojedinělé a když tak na horách, odpoledne přechodně oblačno a teploty do 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte na silnici 1/35 ve směru od Chrastavy do Liberce. V klesání k mimoúrovňové křižovatce ve Stráži nad Nisou stojí porouchané vozidlo. Zasahuje do jízdního pruhu a můžete se tam i zdržet.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8:58 a za námi další zprávy Hany Hauptvoglové. Během závěru pátečního dobrého rána se společně na vlnách Českého rozhlasu Liberec můžeme už za okamžik těšit na další krimi příběh a v závěru hodiny také na cestu do Dolánek. V případě, že přemýšlíte, jak zabavit děti, než se zase vrátí koupací teploty, právě z Dolánek pro vás budeme mít tip, a to společně s naším regionálním stopařem. Přejeme příjemný poslech a vydařený závěr pracovního týdne.

0: Myslím, že už by to v této hodině pravděpodobně nemělo být potřeba. Já budu chodit po špičkách, jak zpíval Petr Novák. V případě, že jste ale přeci jen v domácnosti první na nohou, tak se to bude jen přece hodit v rámci tedy kolegiálnosti, tedy v jedné domácnosti. Na druhé straně, pokud už jste skutečně na nohou nebo se postupně probouzíte, přejeme dobré a hlavně tedy ničím nerušené ráno při pátku 24. července. V rámci turnovského léta je pro místní i turisty na každý den v týdnu připraveno několik nabídek na zábavu či zážitky. V pátek to je mimo jiné hra po stopách, na kterou se společně ještě budeme mít možnost podívat, jak jsme ji avizovali. V tomto čase, tedy 8 minut po půl deváté, je to tradiční záležitost ranního vysílání, a to krimi příběh. Co je horší než zloděj v domě? Myslím si asi zloděj v domě, ve kterém právě spíte. Nepříjemnou zkušenost nedávno učinila jedna rodina na Českolipsku. Tak si o ní poslechněte v dnešním krimi příběhu Miroslava Holubce.
1: Krimi příběhy.
2: Asi každý zná přísloví můj dům, můj hrad. Vyjadřuje určitou nedotknutelnost vašeho soukromí, bezpečné útočiště, oázu vašeho rodinného klidu a pohody. Jenže takový hrad to bývalo opevnění s hradbami, vodním příkopem a strategickým umístěním na kopci, odkud bylo už z dálky vidět příchozí, vítané i nevítané. Jenže většina dnešních rodinných domků má k takovému opevnění daleko. Neříkám, že si máte vybavit svou nemovitost padacím mostem, vysokými hradbami a nesmlouvavou po zuby ozbrojenou stráží. Stačilo by něco tak mezi. Minimálně v přístupu k zabezpečení vašeho příbytku. Úplným základem je zámek na dveřích. A když už ho máte, tak jej zamykat, alespoň na noc. Přesvědčila se o tom nedávno jedna rodina v České Lípě. Zapomněli na noc zamknout zadní vchod a náhodný zloděj toho využil, vnikl dovnitř a prošmejdil přízemí domu. Do patra se neodvážil, ale litovat nemusel. V přízemí našel mobil za 50 tisíc, ten sebral a utekl. V policejní zprávě se píše, že majitelé měli štěstí, že nešel hledat i do patra, kde jsou ložnice. Mně ale napadlo, že kdo si koupí telefon za 50 tisíc, tomu nemusí být zatěžko pořídit si i střelnou zbraň, kterou pořídíte klidně do 20 tisíc i levněji. Takže je docela možné, že štěstí měl v tomto případě možná spíš zloděj, protože majiteli by asi nikdo nemohl vyčítat, kdyby vystřelil na nočního vetřelce, jelikož by chránil sebe i svou rodinu. Můj dům, můj hrad. Nejsem zrovna příznivcem zbraní v rukách někoho jiného než ozbrojených složek, ale takový noční zloději by na to měli pamatovat. A neměli by krást, ale raději si najít poctivou práci.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Biometeorologická předpověď mírná, na jedničce a hlášený máme většinou slabý, severozápadní až severní vítr.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jak už jsme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nastínili, v rámci turnovského léta je pro místní turisty na každý den v týdnu připraveno několik nabídek na zábavu či zážitky. V pátek to je mimo jiné hra Po stopách dědy Obejdy v Domě přírody v Dolánkách, kde je i regionální stopař Jaroslav Hoření, kterého v tomto čase tedy vítáme ve vysílání. Jardo, dobré ráno.
2: Dobré ráno z Dolánek, z Domu přírody, z prvního patra, vlastně z přednáškového sálu, kde je hra umístěna. Je to tak, že vlastně na zemi je tady pomocí obrázků, takových čtverečků, vymalovaná trasa hry dědy Obejdy, a každý, kdo přijde a chce si zahrát, tak se stane vlastně figurkou, dostane hrací kostku, hodí a postupuje. To je takový ten základní princip. Víc nám vysvětlí Hana Nedbálková.
3: Dobré ráno z Dolánek. Tak my jsme tuhle tu hru připravili na motivy skutečného dědy Obejdy, který obcházel domy přírody po České republice a přibližoval díky tomu návštěvníkům právě další místa a chráněná území.
2: Takže já vlastně si vždycky hodím, tady na startu třeba hodíme kostku, tu si vyzvednu dole, tak jednička, no daleko jsem nedošel a už tady čtu Dům přírody Žďárských vrchů a co je pro něj typické a tak dále. Jsou tady i nějaké zvláštní úkoly?
3: Jsou tady úkoly, ono totiž, když putujete tou krajinou, tak je dobré v těch chráněných územích dodržovat nějaká pravidla, a pokud to tak dělat budete, tak se budete posouvat vpřed, něco hezkého zažijete. Pokud budete dělat věci, které nejsou vhodné, tak vás naopak ta hra může trochu vypést a posune vás třeba

0: o 3 políčka zpět.
1: A nebo tady, když koukám vlastně před cílem, kde jako poslední je právě ten zdejší Dům přírody Českého ráje, tak tady si na závěr ještě na rozcvičení můžu dělat 3 dřepy.
0: Je to tak, no, může se stát, že si v krajině odskočíte třeba na záchod, místo toho, abyste využili nějakou toaletu poblíž a už tam někdo byl před vámi. No, tak to se nedá nic dělat, v naší hře vás to bude stát 3 dřepy.
1: No vidíte, ale děda Obejda to není jediná věc a jeho hra, kterou si tady v Domě přírody můžete užít a chystáte i řadu dalších akcí.
0: V současné chvíli tady máme sezónní výstavu Zaostřeno na Jizerky, kterou si návštěvníci můžou naposledy prohlédnout v úterý 4. srpna a potom vystřídá tuhletu výstavu další sezónní výstava o váškách, která to bude až do konce září. No a s váškami souvisí i jedna vycházka, exkurze, která se ještě chystá, a to je právě exkurze za váškami Českého ráje s entomologem Agentury ochrany přírody a krajiny Martinem Waldhauserem.
1: A ještě bychom mohli připomenout, že rok 2026 je rokem chráněných krajinných oblastí a samozřejmě k tomu patří i ty domy přírody. A já se vás ještě zeptám, jak to letos vypadá s návštěvností?
0: Vypadá to velmi dobře, musím říct, že návštěvníci chodí, jsou spokojení s domem přírody a my jsme se taky spokojeni.
1: A když už budete tady v Dolánkách, tak zavítejte třeba i na sousední Dlaskův statek, kde uvidíte výstavu o dětech na chalupách. Vlastně dítě v chalupě a další aktivity tady v Dolánkách si můžete užít třeba jako prodění zeru a podobně. Dolánky jsou skvělý cíl?
2: My rozhodně děkujeme za skvělý tip, to byl náš regionální stopař Jaroslav Oření, přejeme hezký den, zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Regionální stopař, zajímavosti z našeho kraje.
2: Regionální stopař, to byl závěr dnešního dobrého rána. Páteční ráno jsme tedy zvládli, po 9. hodině už to bude dopoledne pod ještědem, kolegyně Iveta Kalátová, a nezapomeňte na čase 9 hodin a 45 minut, kdy bude pokračovat zámecké léto, tak pokud budete chtít soutěžit dopředu, držím palce. Hezký víkend a hezký poslech, loučí se Martin Kolín.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V programu Nová zelená úsporám podala žádost o státní podporu necelá tisícovka lidí. V Novém Boru skončila obnova sídliště. Technická univerzita v Liberci začala v kampusu stavět nový pavilon a pátek bude převážně slunečný s teplotami do 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké dopoledne přeje Hana Hopfoglová. Už měsíc je možné podávat žádosti v programu Nová zelená úsporám, který podporuje snižování energetické náročnosti budov. Zatím se sešlo celkem 914 žádostí, potvrdilo to Ministerstvo životního prostředí. V porovnání se startem předchozího kola Nové zelené úsporám loni v zimě je to o 3,5 tisíce žádostí méně. Program od té doby prošel výraznými změnami. Dotaci nově získají jen zranitelné domácnosti. Zbytek dosáhne pouze na bezúročnou půjčku, jak dodává mluvčí rezortu Veronika Krejčí.
2: Zájem v nové etapě odpovídá očekávání. Projekty musí být dobře připravené, k podání žádosti je vyžadován renovační pas nebo průkaz energetické náročnosti budovy a jejich příprava vyžaduje určitý čas.
1: Na sídliště Husova Jiráskova v Novém Boru přibyla nová oficiální parkovací místa. Radnice dokončila čtvrtou etapu obnovy sídliště za bezmála 17 milionů korun. Část parkovacích míst vznikla prostým přemalováním čar na vozovce.
3: Zvolené řešení podle mluvčího radnice Jiřího Lebiše vychází z aktuálních norem, které už ale neumožňují neformální způsoby parkování a průjezdu, i s ohledem na případný bezproblémový pohyb vozidel hasičů nebo záchranářů. Na návrhu spolupracovali dopravní inženýři se zahradními architekty. Cílem bylo najít vyvážený poměr parkování a zeleně. Z Nového Boru Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: V kampusu Technické univerzity v Liberci začala stavba nového pavilonu E2. Za rok a půl tam bude stát pětipatrová budova se zelenou střechou a sídlit v ní bude ekonomická fakulta, také univerzitní knihovna. Původně tam mělo být i simulační centrum urgentní medicíny a katedra designu. Ta ale zůstane v Jablonci nad Nisou. Čeští hasiči budou znovu pomáhat s hašením požáru ve Francii. Do oblasti Bordeaux odlétá vrtulník se sedmičlennou posádkou. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hasičů Václav Pilný. Podle něj by tam sedmičlenná posádka měla dorazit odpoledne, k nasazení budou připraveni zítra. V obci Somo vypukl požár ve středu a rychle se rozšířil. Podle posledních údajů požáry zničily skoro 5000 hektarů území v okolí a úřady musely evakuovat na 20 000 lidí.
0: Počasí.
1: Dnes by u nás mělo být převážně slunečno, odpoledne může místy být přechodně i oblačno a pršet by mělo jen ojediněle a když, tak na horách a jen slabě. Teploty dnes 18 až 21, na Českolipsku až 22 stupňů, v horách naměříme 15 až 18 stupňů. Fouká většinou slabý severozápadní až severní vítr a biozátěž je stále mírná na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte v Tanvaldu v Krkonošské ulici u odbočky k hasičské stanici v části Šumburg srazilo osobní auto chodce. U nehody zasahují záchranáři, projíždíte tam opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Liberec a je tady konečně vytoužený pátek dopoledne pod ještědem a zdraví vás teď už po 9. hodině. Iveta Kalátová, tak jak už jste určitě zaslechli, festival Benátská včera začal, tak samozřejmě na festival vás také budeme zvát, stejně jako na pouť do Krištofova údolí nebo na romský festival. Ovšem v prvních minutách navštívíme Jesenné na Semilsku. Stará ekologická zátěž v Jeseném už připravila část místních o pitnou vodu. Teď se projekt její sanace posouvá dál, jaké kroky schválil Liberecký kraj a kdyby mohlo začít odstraňování kontaminace, tak to se dozvíme už za okamžik. No a nenechte se ujít, zámecké léto začíná v pravidelném čase ve 9:45. Tak ať se vám i dnes pátek 24. července dobře daří a hezky poslouchá.

0: už zaznělo v úvodu našeho pátečního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Liberecký kraj chce pomoct přípravou sanace staré ekologické zátěže v Jeseném na Semilsku. Kontaminace z bývalého chemického provozu tam už v minulosti připravila část obyvatel o pitnou vodu a dál ohrožuje okolní přírodu. Co se teď mění a jak má celý projekt pokračovat, to už nám poví redaktor Jan Rozum, kterého vítám ve studiu. Dobré dopoledne.
1: Dobré ráno.
0: Přibliž nám, o co přesně jde?
1: Jedná se vlastně o lokalitu v okolí železniční stanice v Jeseném. Tam se v minulosti skladovala a přečerpávala průmyslová rozpouštědla. Konkrétně šlo o trichloretylen a perchloretylen. A tyto chlorované uhlovodíky se potom dostaly do půdy a podzemních vod. A ta kontaminace se teď postupně šíří směrem k řece Kamenici. To znečištění je známé už od 90. let minulého století, ale teď se kraj společně s obcí Jesený a správou železnic snaží připravit první etapu jeho odstranění.
0: A jaké konkrétní dopady má tahle ekologická zátěž na místní obyvatele?
1: Ty dopady jsou poměrně citelné, protože už loni přišla část obyvatel kvůli kontaminaci o pitnou vodu ze svých studní. Rozbory totiž potvrdily přítomnost karcinogenních látek, tudíž vodu nebylo možné používat. Obec proto musela zajistit náhradní zásobování prostřednictvím malé úpravny vody. Pokračuje nezávislý starosta obce Jesený Petr Hlůže.
2: Největší problém je s pitnou vodou, protože je to taková odlehlá lokalita, která není zatím ještě napojená na vodovod obecní. Ty lokální zdroje, co jsou studny u jednotlivých objektů, ty jsou absolutně nepoužitelné, protože jsou samozřejmě znehodnocené.
1: Vedle dopadů na obyvatele představuje kontaminace také riziko pro okolní přírodu a kvalitu podzemních i povrchových vod.
0: A co se tedy bude dít teď? Znamená memorandum, které schválila Rada kraje, že sanace může začít?
1: Zatím ještě ne. Memorandum je především dohoda o spolupráci mezi třemi partnery, a to obcí Jesený, Libereckým krajem a správou železnic. Ti připraví projektovou dokumentaci a zajistí všechna potřebná povolení k tomu, aby mohli získat podporu z evropských fondů. Pokud to vyjde a tu dotaci získají, pak by mohla první etapa sanace začít příští rok. Pokračuje náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
3: Práce by mohly začít někdy v konci příští roku. Pak 3 roky by se vlastně musela odtěžit ta zemina kontaminovaná a samozřejmě se tam vytvořit nějaké i pasy, které zamezí nějakému dalšímu prostě šíření toto území.
1: Cílem je zastavit další šíření škodlivých látek.
0: Podrobné informace k tomuto tématu nám přinesl redaktor Jan Rozum, tak za ně děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zalečí. Pokud žijete v okolí Veseckého areálu v Liberci, tak určitě k vám včera dozněla tato písnička, tak vítr vám ji možná přinesl. Není se čemu divit, protože tato skupina No Name společně s další slovenskou hudební scénou už se zúčastnila festivalu Benátska, představil se Richard Miller, také Horký žeslíže, Petr Nať, skupina Indigo. No a i ten dnešní den bude hodně bohatý, protože dnes se můžete těšit na Mňágu až Djorp, Činasky, Davida Kolera, no a také na velkou hvězdu ze Švédska, na skupinu Roxette vystupuje v 9:30, tak to je festival Benátská. Ovšem, my se teď budeme věnovat úplně jiným záležitostem pochoutkovému roku. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubila spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nepřipravují oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct piškotový zákusek s rebarborou a sněhovou čepicí od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou, tedy třetí recept, nejlepší recept roku 2023, cukrář Vojtěch Vrtiška. A jak zjistil Patrik Rozehnal, Vojta si recept četl pouze večer před natáčením.
1: Ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
2: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn.
3: Tak vyzkoušíme Vojtovu kreativitu. Mimochodem, chodí občas pro nápady třeba za rodinou, přáteli?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů ty.
4: Zní to upřímně a radostně.
3: Dozvěděli jsme se taky spoustu nových termínů. Víte, co je acetátová fólie? To je taková ta fólie, kterou občas přinesou v cukrárně na dortu, když ho ještě nesloupnou.
1: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout.
4: To už nikdy střihat obaly na sešity.
3: My jsme tu fólii právě použili pro definitivní zdobení dortu. Dali jsme tam rozvařenou rebarboru.
1: Taky tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
2: Když vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu.
3: A nakonec jsme to pěkně celé oflambovali.
4: Já se omluvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět.
1: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
0: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept Vojtěcha Vrtišky najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní piškotový zákusek s angreštem od Jiřího Pospíšila bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pátek 24. července. Svátek mají Kristýny, tedy křesťanky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Rozsáhlý požár zachvátil České Budějovice v roce 1641, to je 385 let. V domě Dlaždiče, Řehoře Millera v Krajinské ulici, se neopatrností vojenského ranhojče vznítila mast a začala hořet střecha. V průběhu 7 hodin schořelo 226 domů, to je víc než polovina tehdejší zástavby města. Město automobilů v Michiganu, dnes 4,5milionový Detroit, byl založen v roce 1701, to je 325 let. A založil ho Francouz, generál Antoine de la Motte Cadillac. Jeho příjmení nosí miliony vozů tam vyrobených. Skutečný klenot, vysoko v Andách ležící předkolumbovské ztracené město Inku, Machu Picchu, jeden z divů světa, objevil americký archeolog z univerzity Yale Hiram Bingham před 115 lety v roce 1911. Machu Picchu bylo postaveno v klasickém inském stylu za použití kvádrového zdiva, tvořeného z opracovaných na sebe položených kamenů bez použití malty či jiného pojiva. Spoje jsou dodnes přímo dokonalé. Sportovní střelec Josef Panáček si vystřílel před 50 lety v roce 1976 ve skýtu na olympiádě v Montrealu zlatou medaili. Ve stejný den si připsalo Československo další zlato. Slovenský dráhový cyklista Anton Tkáč ve sprintu porazil ve finále legendárního Francouze Daniela Morellona. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Staly se tak 15. českým zápisem v tomto prestižním seznamu. S nimi tam ten den přibyla i další slavná evropská lázeňská města. Před 80 lety se narodil tanečník, herec a zpěvák, baletní mistr Národního divadla Vlastimil Harapes. A já přeju hezký pátek a skvělý prázdninový víkend.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Hezký pátek vám všem přeje Pavel Kudrna, tak už uzavíráme čtvrtý týden našeho zámeckého léta, našeho soutěžení. No já ještě, než se dáme do další návštěvy dalšího zámeckého objektu, tak ještě dluh ze včerejška. Já jsem vlastně zpovídal, teď nevím, jestli posluchače nebo posluchačku, kde byli naposledy, no prý u Sobotky na takovém kopci Kulatá stavba zámek. A já měl okno v tu chvíli a říkal jsem, že jakmile se zhasne tady ve studiu, jakmile se vypne mikrofon, že si vzpomenu. Obratem jsem si posléze vzpomněl, že byla řeč o zámku Humprecht.

0: Barokní zámek Veltrusy, který leží na pravém břehu Vltavy přibližně 25 km severně od Prahy. Naposled ho spravoval rod Chodků. Více už nám řekne Jolana Nováková.
1: Tady na zámku Veltrusy se po povodních v roce 2002 začínalo od nuly. O 11 let později přišla voda znovu. Dnes jsou ale zámek i zámecký park z větší části opravené a kastelán Pavel Etzler rád návštěvníkům ukazuje, jak se to povedlo a jak pěkné to tady je. Přikivuje souhlasně pan kastelán, dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den. Ještě se teda nepovedlo úplně všechno a samozřejmě opravovali jsme nejenom škody po povodních, ale i to, co způsobil zub času. A to, že je to pěkné, za to nevím, jestli můžeme tolik my, jako spíš projektant, kterým byl italský architekt Giovanni Battista Aliprandi. Ten zpracoval projekt pro zakladatele zámku Václava Antonína Chodka. Zámek byl založen v roce 1704.
1: Jako lovecký zámeček?
2: No, byla to taková, řekli bychom, víkendová chata, takový lusthaus, a samozřejmě sloužil i jako zámeček lovecký.
1: Teď kolem nás právě procházejí návštěvníci, kteří už si možná prohlédli hlavní budovu a z ní vybíhají křídla.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Zámek je typickým představitelem barokního stavitelství s takzvanou centrální dispozicí, která potom s dalšími budovami, s konírnou a špejcharem, uzavírají takzvaný čestný dvůr, který je ze severu lemovaný plotem, kde jsou sochy mimo jiné i z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
1: Kolem zámku se taky rozkládá rozlehlý přírodně krajinářský park s řadou drobných romantických staveb a plastik. Dokonce se u vás po parku dá jezdit i na kole a všechno si prohlédnout.
2: Park je největším zámeckým parkem v republice. Celkem je tady různých cest, cestiček, pěšin a podobně přes 20 kilometrů a to se pěšky hned tak stihnout nedá.
1: No a my se teď půjdeme podívat dovnitř.
2: Pojďte za mnou, já to tady znám.
1: Ó, to je krása.
2: Teď jsme v hlavním sále, je to největší místnost na zámku a sál původně sloužil samozřejmě také pro různé koncerty, plesy a společenské chvíle.
1: Vstoupili jsme do staré ložnice a tady jsou nádherné textilní tapety.
2: No nejen, že jsou nádherné, ale jsou opravdu unikátní, protože patří k nejstarším v České republice.
1: V interiérech uvidíte výzdobu a zařízení odpovídající 18. a 19. století. Kde jsme teď?
2: Velmi významnou historii má tato místnost, je to salon Marie Terezie, která zámek Veltrusy navštívila a dokonce tady i přespala.
1: Bylo to v rámci velkého trhu tovarů Království českého,
2: kde se propagovalo zboží z nově vznikajících manufaktur. A v podstatě se jedná o nejstarší veletrh na světě.
0: Zámecké léto. Zámek Veltrusy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zameckeleto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Ano, Veltrusy hodně utrpěli tou povodní, no my jsme tam natáčeli těsně po ní a musím říct, že nejhroznější bylo, když vyprávěli, jak se ozývala zvěř, která prchala před tou vodou, často marně, prý dokonce na schodiště u toho zámku, tam přišla nějaká srnka, kterou pouštěli dál do dvora. No, teď už to naštěstí zase rozkvétá, kež by ta povodeň, která byla už jenom tou minulostí. No, my se teď budeme bavit o přítomnosti a tou je losování a nejprve samozřejmě soutěž a doufám, že zařadíme dalšího posluchače do toho našeho losovacího osudí. Tak začínáme. Chcete-li volat, vytočte naše číslo.
3: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: chvilka, tříminutová chvilka napětí může skončit, protože už vím, kdo půjde do vysílání. Je to pan Jaroslav z Rožnova pod Radhoštěm. Pane Jaroslave, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Pan Jaroslav, já to musím udělat. Vy máte krásné příjmení Lorenz. Užíváte si díky filmu ano, Na samotě u lesa?
1: Užívám si.
0: Pane Lorenz, uvezu to? Tak pane Lorenz, můžeme jít do toho?
1: Zkusme to, no.
0: Tak ta soutěžní otázka, samozřejmě, jestli jste dobře poslouchal, by neměla být těžká a zní. Čím je výjimečný zámecký areál ve Veltrusech? Za A má nejvyšší převýšení, za B protéká jim hned 5 vodních toků, za C je v něm nejrozsáhlejší park u nás.
1: Tak by to mělo být za C.
0: Máte 5, pane Jaroslave.
1: Děkuji, to je pěkná zámka. No.
0: To je v pořadí, ve kterém jste se umístil v losování. 2 dnes, víte, musím vyndat 2 z toho losovacího osudí. Dej mám tady. Takže vyndávám 2, to protože v úterý se nezadařilo. Já se s vámi rozloučím, zdravím do Rožnova. Naschánu.
1: Jo, taky, mějte se.
0: Taky, no a budeme losovat, protože ve hře je teď v tuhletu chvíli návštěva, respektive soukromá prohlídka zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro 2 osoby, jinak i panu Jaroslavu z Rožnova posíláme ten zámecký cestovatelský balíček. No a všichni výherci pak budou na konci prázdnin opět ve slosování o 3 zámecké víkendové pobyty. No tak losuju. Tak. Tak, kde máme to číslo? No a musím říct, že jsme uprostřed týdne, 3, a tam je pan Patrik Rosa Olešnice. Gratuluju, pane Patriku. Tak vracím na příští týden, doufám, že příští týden tam dáme opět 5 míčků. No, já se s vámi rozloučím, před námi je víkend, my se uslyšíme opět v pondělí v 9.45, ale na zámky se vydáme také v čase našich výletů, tedy teď o prázdninách v zámeckém létě, po 13. hodině v sobotu i v neděli. V sobotu do zámku Nové Hrady ve východních Čechách půjdeme na návštěvu a v neděli do zámku Světlá nad Sázavou. Tak se mějte krásně, užijte si tropy, snad v sobotu by mělo být opět hodně vysoko, tak se mějte pěkně, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb. Kvůli opravě mostu bude v Liberci znovu zavřený kruhový objezd zvaný Sněhulák. Hygienici nedoporučují koupání v Hamerském jezeře a čekáme převážně slunečno. Přeháňky na horách a teploty kolem 20 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Foglová přeje hezké dopoledne. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO. Potvrdil to mluvčí rezortu Vladimír Hřebka. Šéf Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali například o financování sociálních služeb nebo novele zákona o sociálních službách. Nebyli ale zapsáni v povinném registru lobbystů. Hrozí jim za to pokuta. Zástupci Unie tvrdí, že na to zapomněli, nyní už v registru jsou. Viktor Kubát ani Aleš Juchelka to nekomentovali. Viktor Kubát vede spolek Dohled na dosah, který letos dostal od ministerstva celkem 65 milionů korun. Dnes po 18. hodině bude znovu uzavřená okružní křižovatka nazývaná Sněhulák v Liberci Horním Růžodole. Omezení potrvá přes noc a stejné to bude i v sobotu a v neděli. Důvodem je oprava mostu nad touto křižovatkou. Bez uzavírky by nebyla zajištěná bezpečnost řidičů projíždějících pod mostem, jak vysvětluje ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Dochází opravdu k těm odpadům dolů, to znamená, za provozu by to skutečně nešlo. Začínají práce vlastně na těch deviátorech, na tom dodatečném předpětí, kdy vlastně my ten most vevnitř dodatečnými lany předpjatými nebo napjatými zpevníme.
0: Kvalita vody v Hamerském jezeře se výrazně zhoršila. Hygienici ji nově zařadili na 4. z 5 stupňů hodnocení. To znamená, že voda je nevhodná ke koupání a pobyt v ní může představovat zdravotní rizika. Hygienici proto koupání nedoporučují.
3: Máchovo jezero zatím zůstává na 3. stupni, kde není voda vhodná především pro citlivé osoby. Mírně zhoršenou kvalitu vody evidují hygienici také na lesním koupališti v Liberci, Sedmihorkách, Zákupech a Nedamově. Z Libereckého kraje Jan Rozum, Český rozhlas.
0: Zástupci států Evropské unie přijali 21. balík sankcí proti Rusku. Jeho součástí je například prodloužení platnosti cenového stropu na ruskou ropu o dalších 12 měsíců. Na evropský sankční seznam se také zařadí nejvíc lidí nebo firem za poslední 4 roky. Nová omezení se dlouho nedařilo schválit, hlavně kvůli výhradám Řecka, které nakonec prosadilo několik ústupků ohledně omezení přepravy ruského zkapalněného plynu.
1: Počasí.
0: Poslední pracovní den tohoto týdne má být převážně polojasný. Odpoledne čekáme jen přechodně oblačno a naměříme 18 až 21 na Českolipsku až 22 stupňů Celsia. Vítr fouká slabý, severozápadně až severní a biozátěž je stále na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Provoz na průtahu Liberecem ve směru na Chrastavu omezuje hromadná nehoda před libereckým tunelem. Levý jízdní pruh je tam průjezdný, určitě ale zpomalte. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Šťastnou cestu vám popřála Hana Hautfoglová a v závěru zpráv 10. hodiny šťastnou cestu vám také přeje Iveta Kalátová na začátku další hodiny dopoledne pod Ještědem. Možná už máte zbalené kufry, ještě si říkáte, co všechno si musíme vzít sebou a hurá, třeba na letiště a potom do některé z krásných jižních destinací. Tak přiletět jenom s pár kufry, ale pak pohodlně procestovat celou zem. Tak to vám na dovolené může umožnit pronajmutí auta. Čeho se přitom vyvarovat, aby objevování historických měst nebo exotické přírody neskončilo se slzami na tváři, to si povíme už za chvíli. A v seriálu týdne jsme se celý týden bavili o chráněných krajinných oblastech. Dnes si řekneme, co může ohrozit nejen přírodu, ale i samotné instituce. To a ještě více vás čeká v následujících minutách, tak si je společně s námi hezky užijte.

0: To byl Hráč, zpíval nám Petr Spálený v pátečním dopolední pod Ještědem. Každý máme nějakou svoji představu, jak strávit dovolenou. Někdo si potřebuje opravdu odpočinout a takzvaně se slonit na pláži a nic nedělat. Ale někdo je neposedný a rád třeba tu cizí destinaci procestuje. A jak svobodně procestovat cizí zemi, na někoho se nevázat, nebýt závislý na jízdních řádech nebo na přesném plánu cestovní kanceláře. Tak jednou z možností je půjčit si v dané zemi auto a s ním projet místní cesty a objíždět památky. Aby se z půjčení auta ale nestala noční dovolenková můra, musíme si dát na spoustu věcí pozor. A my si teď o tom popovídáme s redaktorem Janem Rozumem, kterého vítám ve studiu. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jak se připravit na půjčení auta? Co si musím zkontrolovat nebo vyřídit už před odjezdem?
1: Tak samozřejmě můžeme na dovolené přijít do první půjčovny na letišti, kterou potkáme, ale plánováním se můžeme vyhnout spoustě potíží. A nejdřív tedy vyhledáme vhodnou společnost, kterou si ověříme například pomocí recenzí na internetu. Zkontrolujeme taky třeba otevírací dobu, aby kancelář nebyla zavřená v případě našeho zpoždění nebo naopak při plánovaném návratu. Další aspekt dodává místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
2: Čím je to menší půjčovna, tak sice může mít lepší cenu, ale může se stát, že přijedete na místo a auto nebude, nebo bude v jiném provedení, než jste si objednali a tak dále.
1: Pak je důležité rozmyslet si, jaké auto si chceme pronajmout. Nejen kolik nás jede, kolik máme zavazadel, ale třeba i to, kam s autem pojedeme, nebo jaké jsou v dané zemi cesty. Protože vozidlo pro cestu po historických městech budeme vybírat jinak než třeba auto pro divokou cestu přírodou.
0: A teď, jak je to s platností řidičského oprávnění?
1: Tak kromě cestovního dokladu a českého řidičského průkazu musíme myslet i na mezinárodní řidičský průkaz. Existují dva typy podle dvou mezinárodních úmluv a záleží na dané zemi, který typ uznává. V Evropské unii by cestovateli měl stačit český průkaz, praxe ale může být podle Jana Papeže odlišná.
2: Třeba na jihu Španělska při téměř každém převzetí auta chtějí mezinárodní řidičák a to jsme v Evropské unii. Vy pak přijdete do ty půjčovny a tam to po vás nějaký Luis chce a co Luisovi vysvětlíte? Že evropský pravidla jsou takový, tak co Luisi blbneš? On vám řekne, no hele, já ho chci a nazdar. Chceš auto? Dej řidičák.
1: Další podmínkou pro pronájem auta je pak kreditní karta. Ale pozor, většinou máme ve svých peněženkách kartu debetní, kterou ale půjčovna velmi často nepřijme. Je proto nutné vyřídit si právě kreditní kartu, která pak funguje jako záruka pro provozovatele, pokud by se s autem něco stalo. Pro takové případy bychom pak mohli myslet i na pojistku a tady máme dvě možnosti, buď pojištění, které je součástí půjčovného, a nebo k tomu speciální připojištění od některé z českých pojišťoven.
0: No, papírování máme vyřešené, už před námi stojí naše auto a teď na co si musíme dát pozor při přebírání?
1: Vozidlo před převzetím musíme důkladně a ze všech stran zvenku i zevnitř zkontrolovat a prohlédnout. Nejlepší je ho vyfotit nebo natočit si video, a to přímo s technikem, který nám auto předává. Toho musíme upozornit, pokud najdeme nějaké poškození, aby se pak nestalo to, že to poškození, které jsme nezpůsobili, aby nám to pojišťovna pak, aby nám to pak při vrácení auta nenaúčtovali.
0: To jsou užitečné rady, které nám přinesl redaktor Jan Rozum, tak za ně děkujeme. Vám, milí posluchači, popřejeme krásnou dovolenou a tobě děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Páteční dopoledne pod Ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje 10 hodin 23 minut. Doufám, že nikam nepospícháte, že si užíváte poklidného dopoledne a v tom případě už se možná těšíte na poslední díl našeho seriálu týdne, ve kterém jsme se bavili o chráněných krajinných oblastech. Chráněné krajinné oblasti zřizoval stát od konce 50. let, aby chránili vzácné přírodní útvary, ohrožené rostliny nebo zvířata. Stále škrty ve státním rozpočtu ale začínají ohrožovat i samotné tyto instituce. A právě o tom si na náplavce u Lužické Nisy povídala redaktorka Jana Švecová s náměstkem hejtmana pro oblast životního prostředí a bývalým šéfem CHKO Český ráj Jiřím Klápštěm. Mimo jiné se ho zeptala na možné konkrétní dopady.
1: Tak ty dopady faktické za mě jsou dva. Jednak z hlediska škrtů na lidech a také z hlediska škrtů na penězích na péči o ta území. Ono je potřeba říci, že už v minulosti se tady brutálně škrtaly tabulková místa. To znamená, ty zprávy CHKO mají jenom zlomek těch lidí, kteří tam původně byli. V tuto chvíli oni jsou opravdu na hraně toho, aby zajistili vůbec své činnosti, které mají ze zákona. A také z hlediska toho, jak to území dál prostě rozvíjet a byl připraven třeba na výzvy, jako je klimatická změna, jako je třeba sucho. Takže v momentě, kdy se tam budou škrtat další lidé, tak už si říkám, jestli vůbec má smysl takové zprávy CHKO provozovat.
2: Člověk si řekne, tak je to vyhlášené jednou, něco se tam nesmí provozovat, tak co tam vlastně chránit, co rozvíjet?
1: Tak krom toho, že zachováváte nějakou strukturu a charakter krajiny, to znamená, bavíme se třeba o stavbách, aby tam nevznikla nějaká monstra, tak ale i musíte samozřejmě pracovat s tím územím z hlediska třeba odolnosti lesa, nebo odolnosti celé té krajiny na sucho. Ti lidé musí vymýšlet ty projekty a prosazovat je a dohadovat je v tom území, aby vznikaly, protože právě dneska třeba sucha. Není možné koukat na to optikou 70. 80. let, kdy vody bylo ještě docela dost, ale my musíme se připravovat právě na to, abychom zajistili odolnost těch území, právě třeba na změnu klimatu na sucho. A na tyhle ty všechny činnosti potřebujete peníze. A v momentě, kdy by došlo k nějakým velkým škrtům na úrovni ministerstva životního prostředí, tak ta území nebudou mít dostatek prostředků na ten management.
2: Vy jste zmínil nějaké ty úpravy, ale můžeme být ještě konkrétní, co se týká vlastně těch zásahů v přírodě?
1: Určitě, když zmiňuji ty peníze na tu péči o ta území, tam je potřeba vypíchnout několik věcí. Jednak se třeba víme o udržování cenných luk, kde rostou orchideje, což bez péče by takové louky do několik let zanikly. Nebo třeba údržba různých mokřadních stanovišť právě pro výskyt obojživelníků, různé druhy žáb, čolků, tak by opět bez té adekvátní péče už tam do budoucna nebyly. Tady je potřeba vnímat i to CHKO jako jednak tu přírodu. A v momentě, kdy nemáte peníze, tak vlastně krom těch managementů, v mokřadech na těch loukách, tak se bavíme ale třeba i o škrtnutí úprav, jako jsou různé výsadby stromů, obnova polních cest, právě zvyšování prostupnosti té krajiny pro občany, pro lidi, pro místňáky, tak aby mohli prostě třeba jít z jedné části sídla do druhé mimo silnici a v té krajině se pohybovat. Takže to jsou další věci, které by se trvale škrtly.
2: Ministerstvo životního prostředí, když hovořilo o škrtech, tak mluvilo o tom, že Krnáp nebo národní parky, že mohou žít z rezerv. Chráněnky nemohou žít z rezerv.
1: Tak právě, že ta CHKO nemohou žít ze svých rezerv, ten národní park si část peněz může vydělat, protože veškeré příjmy, které on má, tak si ponechává pro svůj další provoz. Nicméně ta CHKO tu možnost nemají. Vlastně to je jiná složka státu a ve chvíli, kdy nějaké prostředky se třeba vydělají těžbou dřeva, tak odejdou automaticky do státního rozpočtu. A v momentě, kdy se prostě neodvádí tyto prostředky do rozpočtu CHKO, do státního rozpočtu, není kde záruka, že se objeví znovu v tom území.
0: Dodává náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a bývalý šéf CHKO Český ráj Jiří Klápště. Tak celý seriál měla na starosti naše redaktorka Jana Švecová. A na co se můžete těšit zítra od pondělí do pátku, tedy v příští týden, takhle je to, tak s regionálním stopařem Patrikem Fischerem navštívíme v seriálu týdne kempy a koupaliště Libereckého kraje. Tak se určitě máte na co těšit a třeba vás budeme i inspirovat.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

lehce melancholický Žalman. Tak doufám, že písnička vám zpříjemnila to dnešní páteční dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak zdali pak se půjdete podívat do Krištofova údolí. Ode dneška až do neděle se totiž v Krištofově údolí koná údolská pouť a můžete se těšit na mši svatou, koncerty různých žánrů, divadelní představení a výstavy. Zahraje tam například liberecký Dixieland Old Stars, Big Bandový orchestr Big O Band, mexický surfing rock and roll Tres Udos, což tady opravdu stojí za poslech, rocková kapela Těžká Barbora nebo folklorní soubor Jizera. A na akci bude také pestrá nabídka občerstvení a řemesel. Vstupné je dobrovolné, parkování je zajištěno na vyhrazených místech, tak do Krištofova údolí už můžete tedy vyrazit dnes a poveselit se až do neděle. No a co takový romský festival? V městském parku ve Friedlandu se zítra uskuteční 4. ročník romského festivalu Amaro Gives. Můžete se těšit na hudební vystoupení i taneční soubory z celé republiky. Zahrají kapely Kalé, Romance z Pardubic, Cebrik Band a Rytmik České Budějovice. Také z tanečních souborů uvidíte Amary, Kelly Naskery, Monagua z Ústí nad Labem a nebo Peňa Jilestár. Tak mnohem více vás tedy čeká v městském parku ve Friedlandu zítra 25. července. A nebo se můžete vypravit v neděli na komentovanou prohlídku Fabriky v Semilech. Tak tam proběhne komentovaná prohlídka v neděli 26. července od 15 hodin. Je toho samozřejmě mnohem více. Další tipy najdete na liberec.rozhlas.cz.

0: pátečním dopolední pod ještědem už přichází ke slovu Josef Černý, spotřebitelský rádce. Dnes to bude ve spotřebitelském servisu dotaz oboru elektro. Spotřebič sice funguje, ale vašim domácím pojistkám se to moc nelíbí.
1: Pan Ota si koupil cirkulárku na řezání dříví, jenomže cirkulárka téměř při každém zapnutí vyhodí jistič. Když se ale zapnutí povede, pil už dál pracuje normálně. Prodejce tvrdí, že u něj se závada neprojevila. Pane posluchači, k roztočení motoru z klidového režimu je potřeba mnohem větší proud, takzvaný záběrový, než pro následný běžný provoz. Pokud pila po rozběhu pracuje normálně, je podle mého názoru zcela v pořádku, ale je potřeba vyměnit jistič v domácí instalaci.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání.

0: A nastává čas na páteční recepty našich babiček ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ty budou věnované svatojakubským poutím a z mnoha věcí, které se na ně chystaly, vybrali Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření chléb turecký neboli medový.
1: Zítra má svátek svatý Jakub, jeden z 12 apoštolů Ježíše Krista, který nejen u nás patřil k nejuctívanějším světcům. Patron pastevců, kovářů a hlavně poutníků. Na obrazech bývá zobrazován jako poutník s holí, mošnou a širokým kloboukem ozdobený mušlí svatojakubskou, symbolem poutí do španělského Santiago de Compostela, kde se nachází i jeho hrob.
2: Ve venkovském prostředí v našem kraji byl jeho svátek spojený především s letními poutěmi. Dodnes se konají třeba v Novém Městě pod Smrkem, v Poniklé nebo ve Václavicích. Odedávna tyto poutě nebyly jen církevní slavností, ale také nejvýznamnější společenskou událostí léta.
1: Do obcí, kde se poutě konaly, přijížděli příbuzní, scházeli se přátelé a sousedé a po slavnostní bohoslužbě následoval vždy bohatý oběd a společné posezení. Přípravy začínaly několik dní předem, hospodyně uklízely světnice i komory, pekly koláče, chystali maso i drůbež. V mnoha rodinách pomáhali příbuzní, protože hostů bývalo mnoho. Zámožnější sousedé si mezi sebou posílali čerstvě upečené koláče jako projev přátelství a dobrých sousedských vztahů. Ve sklepích se chladilo pivo a v kuchyních se od časného rána vařilo a peklo. Tam, kde plotna nestačila, vařilo se i v černé kuchyni. Na stole nechyběla pečená drůbež, hovězí maso, knedlíky ani domácí koláče. Náročný den to byl pro muzikanty. Při slavnostní mši účinkovali na kůru a pak

0: po odpoledním požehnání až do rána do druhého dne hráli k tanci na návsi. Pro mladé byla tancovačka příležitostí k seznámení, pro starší chvíli odpočinku v období letních prací. Na mnoha místech následoval po pouti ještě výroční trh, na který se sjížděli řemeslníci i sedláci ze širokého okolí a nabízeli vše od hospodářského nářadí přes látky až po keramiku nebo domácí zvířata a taky dobroty pro děti. Marcipán, cukrkandl, perník nebo turecký med nebo turecký chléb.
1: A recept na něj dnes přidáme. Chléb turecký neboli medový.
0: Utři 4 bílky z 28 deky cukru tak dlouho, až povstane hustá hmota, pak vmíchej 3 polévkové lžíce medu a 50 jemně rozsekaných vlašských ořechů. Tři vše naplotně tak dlouho, až se hmota nechytá vařečky ani rendlíku. Pak jí po 3 oplatky na tloušťku prstu, přikryj opět oplatkem a nech to přes noc státi. Příštího dne rozkrájej chléb ten na větší kusy, aby se lépe dal uschovati.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Prázdninové vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje, tak prázdninově budeme hodně vysílat i po hodině 11, protože budeme mít moc milé a příjemné hosty. No a těmi hosty bude Tomáš Trněný, mediální zpravodaj a člen rady střediska skauti Turnov. No a také přijde skautka Anna Hozdecká, také přišli ve skautském kroji. Povídat si budeme nejenom o historii, o táborech, ale i o dnešním skautingu současném v době digitální době, nakolik ještě skauting oslovuje mladé lidi. Nejenom o tom bude řeč už za okamžik, počkejte se na to.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Česká republika přijde kvůli střetu zájmů poradkyně ministra Juchelky o peníze z evropských fondů. Firma na stavbu nového bytového domu si v Turnově převzala staveniště. Zoo v Liberci má nové parkoviště pro 50 aut a pátek bude převážně sluneční s teplotami do 22 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hauptvoglová. Stát bude muset zaplatit některé projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, které měly být proplacené z evropských fondů. Kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z hnutí ANO Alexandry Semancové je nemůže vykázat Evropské komisi. Potvrdilo to ministerstvo. Na možný střet zájmů někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil server Seznam zprávy. Podle něj kvůli tomu hrozí České republice ztráta asi 80 milionů korun. V Turnově v ulici 5. května začala stavba nového bytového domu. Ve dvou propojených blocích bude 32 nájemních bytů a podzemní parkoviště. Stavba má vyjít na 117 milionů korun, většinu zaplatí stát. V polovině srpna na staveniště přijede pilotovací souprava. Víc o tom říká starosta Turnova Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: A mezi tím se bude provádět pasport okolních objektů, abychom případně mohli, kdyby, nedej bože, došlo k nějakému poškození v rámci pilotáže, tak abychom mohli případně ty objekty opravit nebo poskytnout nějaké náhrady.
2: Stavba potrvá rok. Byty bude radnice pronajímat lidem vykonávajícím důležité profese, například učitelům nebo zdravotníkům. Návštěvníci zoo nebo dětského koutku v Liberci můžou nově parkovat v Sovově ulici. Parkoviště má kapacitu 50 míst. Především letní sezóně by mělo usnadnit dopravní situaci v Lidových sadech. Je otevřené každý den od 8 hodin a 30 minut do 19 hodin a pětihodinové stání tam vyjde na 100 korun.
5: Nové parkoviště se nachází na doposud nevyužité ploše za autobusovou točnou v Sovově ulici. Jde o prostor původní příjezdové cesty k lesnímu amfiteátru. O letních prázdninách na provoz parkoviště dohlížejí brigádníci Zoo Liberec. V září a říjnu budou parkovací místa pro návštěvníky k dispozici o víkendech. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
2: Městský soud v Praze osvobodil domobranecký spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Jeho šéfovi Ivanu Kratochvílovi zakázal na 5 let činnost a dostal také roční podmínku. Podporovatel spolku Vladimír Štádler dostal půlroční podmínku. Ostatní dva obžalované soud zprostil obžaloby. Státní zástupce tvrdí, že domobranci v roce 2017 poslali dobrovolníka na Donbas, aby pak své zkušenosti mohl šířit v České republice. Podle soudu nešlo o podporu terorismu, ale o účast na nestátní ozbrojené skupině, za což hrozí nižší tresty. Rozsudek není pravomocný.
3: Počasí.
2: Dnes by u nás mělo být převážně slunečno, odpoledne může být přechodně i oblačno a pršet by měl jen ojediněle a když tak jen slabě a na horách. Teploty stoupnou mezi 18 a 21, na Českolipsku 22 stupňů Celsia, v horách naměříme 15 až 18 stupňů. Fouká většinou slabý severozápadní až severní vítr a biozátěž je stále mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Provoz na průtahu Liberecem ve směru od Turnova na Chrastavu a dál na Děčín omezují nehody. Hasiči teď spolu s policisty jsou u nehody z nákladního auta s osobním. Stala se poměrně před malou chvílí na nájezdu ze silnice 1/14. A hromadná nehoda je před libereckým tunelem. Tam se jezdí levým jízdním pruhem a podle policie toto omezení potrvá ještě zhruba do 11:30. Buďte na všech svých cestách opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Jsem moc ráda, že vás mohu přivítat v další hodině pokračování pátečního dopoledne pod Ještědem. Vše dobré a hezký poslech vám přeje Iveta Kalátová. Budeme se věnovat o skautingu, konkrétně v Turnově. Tak za počátek skautingu v Turnově můžeme považovat 16. červen roku 1916, kdy student reálky Vláďa Horáček založil první družinu. I přesto, že skauting v průběhu 20. století čelil opakovaným zákazům, vždy se mu podařilo obnovit svou činnost, která trvá dodnes. Jak vypadala činnost skautů před více jak 100 lety a co říká skauting současné mladé generaci, to nám už prozradí naši dnešní hosté, kterými jsou mediální zpravodaj a člen rady střediska skauti Turnov Tomáš Trněný a vedoucí dětských družin Anna Hozdecká. Máte se na co těšit, pěkný poslech.

0: Iveta Bartošová nám dospívala svoji písničku ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a já, když se tak dívám na naše hosty, tak si říkám, dnešní hosté jsou opravdu hodně výjimeční, protože za celou dobu, co přišli, tak ani jednou se nepodívali do mobilního telefonu a říkám si tak, zdali vůbec mobilní telefony mají, tak samozřejmě, že mají, ale přišli ve skautském stejnokroji a já mám z toho velkou radost. Našimi dnešními hosty je mediální zpravodaj a člen rady střediska skauti Turnov Tomáš Trněný. Dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: A vy jste také přišel se svojí kolegyní, s vedoucí dětských družin Anou Hozdeckou. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Je to na vás moc hezký pohled, protože vy máte ty klasické šátky, máte je na takový zajímavý, takový ten charakteristický uzel. Má to nějaký specifický název?
1: My mu říkáme dobráček.
0: Dobráček?
1: Je to uzel dobrého skutku. Připomíná skautům, že mě udělal aspoň jednou za den dobrý skutek.
0: A už jste dneska udělal dobrý skutek?
1: Myslím, že mě ještě asi čeká jeden.
0: Tak dobrý skutek je, že jste přišel k nám do vysílání. No a Anička?
2: Myslím si to, že ještě mi to taky asi čeká, ale ještě máme dost času dneska, takže...
0: Já si myslím. No, je to jasné, vy máte takovou tu khaki, košily s různými nášivkami a je zde také skautská lilie. To je takový ten hlavní znak. Vy jste poměrně mladí. Jak vypadala vaše cesta do skautu?
1: Já jsem se dostal do oddílu díky tomu, že jsem měl už ve skautu starší sestru, takže tam ta cesta byla poměrně jednoduchá. Rodičům se líbilo, jak skauting funguje, tak já už jsem pak jenom následoval kroky své staršího sourozence.
0: No a Anna?
2: Já jsem měla trochu jinou cestu. U nás vlastně doma to tam takhle úplně nebylo, že by tam někdo byl, ale dělají se vždycky nábory na základních školách a mě to nějakým způsobem jako dítě zaujalo, ale jsem se pro toto rozhodla a už jsem tam zůstala a následně jsem potom vlastně dělala i další nábory já potom pro děti.
0: Mm-hmm. No, my bychom se možná mohli podívat tak trochu do historie turnovského skautingu, protože vy jste víceméně v loňském roce měli výročí, je to tak?
1: My jsme slavili letos v červnu.
0: Nebo letos v červnu. Černu dokonce,
1: to
0: vidíte
1: to? Jsme slavili 110 let.
0: Ano.
1: Což jsme připravili připravenou takovou velkou akci v parku, kde jsme měli stavné městečko a hlavně jsme stavili 110 stanů. To byla taková hlavní výzva toho, těch oslav. A zároveň jsme měli takovou naši iniciativu, která se jmenovala 110 minut pro Turnov. To znamenalo, že jsme chtěli i trošku pomoct tomu městu, kde skautujeme. Jsme zapojili do různých aktivit, jako čištění jezírka v parku, čištění pilířů, mostů a takhle se naši holky jakud zapojili, takhle do pomoci městu.
0: Mm-hmm. Tak my musíme říci, že za počátek skautingu v Turnově, jak už jste zmínil, lze považovat 16. červen roku 1916, kdy student reálky Vláďa Horáček založil první družinu. Tak já si myslím, vrátit se tak v tom čase, člověka by docela zajímalo, jak to celé probíhalo.
1: No, když jsem se právě ještě to více zkoumal zem k výročí, tak mi překvapilo, že mu bylo ani ne 14 let, což z dnešního pohledu je pro mě představitelné v tomhle věku odstartovat takhle. A no, začínalo to poměrně rychle, velká skupina kluků kolem tohoto věku. A my, co víme, takže k tomu právě Ladislava Horáčka postrčil asi jeho otec, který byl učitel a právě zakladatel českého skautingu Antonín Benjamín Svojsík, tak byl sám učitel a právě ty skautské myšlenky jako první předal pedagogům v tehdejším Československu, ještě ani ne, ale na českém území. A tak se takhle v turnaji brzy rozrostlo a pak po první světové válce tak už přibyly i mladší kategorie a tak hlavně třeba dívky.
0: Mm-hmm. Hosty dnes ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsou mediální zpravodaj a člen rady střediska skauti Turnov Tomáš Trněný a vedoucí dětských družin Anna Hozdecká. No a v našem povídání budeme pokračovat hned po písničce.

0: Scouting je naše hlavní nosné téma dnešních hostů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ono už to zaznělo, kdo založil scouting. Celosvětově anglický generál Robert Baden-Powell v roce 1907 a v českých zemích to měl Antonín Benjamin Svojsík v roce 1911. A právě o scoutingu si povídáme s našimi dnešními hosty, kterými jsou mediální zpravodaj a člen rady střediska Skauti Turnov Tomáš Trněný a vedoucí dětských družin Anna Hozdecká. Vy máte také přezdívky, že? Pane Trněný, vy jste delfín a Anna je slouví. Člověk si vždycky tak říká, jak jste přišli k těm svým přezdívkám. Ono to vyšlo vždycky tak nějak mimovolně.
1: Tak nějak mimovolně, no. Já jsem dostal od mého prvního vedoucího a tak nějak asi on sám odhadl nějaký asi můj charakter a no, tak nějak to vyplynulo.
0: Tak je jasné, že i skauti mají své věkové kategorie. Můžeme si je teď připomenout?
1: Určitě. My ve středisku máme už benjaminky, to jsou ty nejmenší děti, to jsou přibližně od 5 let věku. A pak se, to jsou kluci i holky, nás pak dělí dále na vlčata, tedy kluky a světlušky, to jsou holky. V případě vodních skautů jsou ještě žabičky, ale vodní skauty v turnově nemáme tedy. No a pak jsou skautky a skauti, to je takový věk nad 10, 11, 12 let. Mm-hmm. A následují roverský věk, což jsou kluci a holky nad 15 let. A pak už přechází do toho věku těch vedoucích nebo činovníků.
0: Hmm. Já si tak říkám, kolik vás vůbec je? Jaký je zájem o skauting?
2: V Turnově je nás teďka asi přibližně 480 a máme 8 oddílů, právě různě rozdělený na dívky a chlapce. A do toho ještě máme i roverský kmen nově docela a to jsou vlastně různí skauti a skautky nad 15 let.
0: Mm-hmm. No, musíme doplnit, že scouting v Turnově je organizován, nebo vy působíte ve středisku Štika, které je členem Junáka Svazu skautů skautek České republiky. Vy se pořád nacházíte na ostrově poblíž Koňského trhu?
2: Je to tak a jsme obklopeni příjemně vodou a je to příjemný vlastně areál pro děti, kde se dá vyžít ve spoustě aktivitách a spoustu her se tam dá a tak podobně.
0: Já si právě tak říkám, že teď už žijeme v takové prapodivné době, za prvé uspěchané, tak to platilo vždycky, ale v takové digitální době, kdy máme pocit, že už ty děti opravdu ty mobily nedají z ruky. Jak to u vás vlastně probíhá? Třeba u těch nejmenších, co vás třeba navštěvují, tak benjamínci 5 až 7 to ještě jde, ale 8 až 10 let to jsou ty světlušky nebo skauti, skautky 11 až 14 let. Tam už se to začíná lámat. Jak to vypadá?
1: Je to taková věc, kterou my se taky potýkáme samozřejmě, ale myslím, že pořád jsme unikátní prostor, kde se děti setkávají, když řeknu offline, ale zároveň myslím, že by byla chyba ty telefony úplně vynechat z té skautské výchovy, takže myslím, že je tak rozumně, někde se komponujeme, ale určitě nehrají prim a pořád jako stojí ta skautská aktivita na pobytu venku a hlavně pobytu spolu bez obrazovek.
0: No, to by vaši předchůdci, dávní předchůdci z počátku minulého století asi koukali, jaké máme technické výdobytky, ale vy je třeba někdy používáte jako v tom dobrém slova smyslu?
2: Já třeba během schůzek, co mám s děvčaty právě kolem 12 let, tak je takhle využijem třeba, že oni nějakou hru si vymyslíme takto v rámci toho, nebo nějaký vyhledání třeba i v rámci těch map, protože přece jenom už je to věc, že si nevezmeme papírovou tolik mapu, ale už se je důležitější, aby se vyznali přesně tady v mapách na telefonu.
1: Myslím si, že pořád stojíme jako na základech, které položil už zmíněný Svojsík, ale k tomu už použijeme i ty technologie a zároveň myslím, že i výzvou scoutingu je se naučit kriticky myslet v tom online prostředí, což doufám, že také předáváme těm dětem.
3: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? Písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všichni víme, že scouting v průběhu 20. století čelil opakovaným zákazům. Vždycky se mu podařilo obnovit svou činnost, která trvá dodnes, a právě o scoutingu si povídáme s našimi dnešními hosty Českého rozhlasu Liberec, s mediálním zpravodajem a členem Rady střediska Skauti Turnov Tomášem Trněným a s vedoucí dětských družin Anou Hozdeckou. Když se řekne scout, scouting, tak se nám určitě vybaví samostatnost, zručnost, přátelství, pobyt v přírodě, určitá disciplína. Jak to jde dohromady se současnými dětmi?
1: Když to vnímám já sama za sebe s tím, že se s dětma setkávám vlastně každý týden, tak na těch schůzkách, tak myslím si, že je to prostor, kdy oni právě přesně se můžou v tom projevit. Holky si můžou vyzkoušet třeba se dostat ke dřevu, práci s dřevem, což já možná sama bych se k tomu mimo scout nedostala. A třeba jenom hezký slyšet úplně u těch nejmladších, že si připomínáme různé hodnoty a že řeknou, je tamhle odpadek, tak to tady vlastně nemůžeme nechat, protože my jsme skauti a neměli jsme po sobě nechávat žádný nepořádek.
0: Tak pan Trněný se tady usmívá, tak to je taková jedna z těch součástí výchova k ekologii, tak jsou tam také i ne výchovy, ale také určitě vedete tyto děti malé skauty, nebo dalo by se říci, jak jsme říkali, benjaminky, vlčata, světlušky, i k takové té zručnosti, nebo umět si poradit v lese, rozdělat oheň, něco si v kotlíku uvařit, teď to říkám trochu nadneseně, ale protože ty současné děti přece jenom jsou tak někdy opečovávané a obletované, že někdy ta samostatnost jde trošku stranou.
2: Určitě, je to jako jedna ze součástí skautské výchovy, to bez pochyby. Ale myslím si, že ty děti rozvíjíme tak nějak všeobecně. Myslím si, že to je jedna opravdu z těch předností skautingu, že se nezaměřujeme na jednu oblast té činnosti, ale prostě snažíme toho jednotlivce rozvinout v co nejširším takovém jako nejširší oblasti. A pracujeme, jak jste říkala, s nějakou zručností, tak ale třeba právě s nějakou, jak říká Slovy, tedy nějakou prací s hodnotami. Scouting český funguje na demokratických principech, tak už učení dětí, jak vlastně, co obnáší demokracie. A zároveň ty děti zažívají v tom scoutingu i takové nějaké nepohodlí, které samozřejmě bezpečné nepohodlí, ale které může hodně posunout a připravit nějaké těžkosti života.
0: Aha, a už některé z dítek třeba si řeklo, no to ne, já už sem chodit nebudu, už mě to tady nebaví, já jsem si natloukl koleno. Ne, jsou otužilí děti, otužilé.
2: Mám dojem, že minimálně v mém oddíle ty kluci opravdu jako zvládají i to nepohodlí jako bez problémů.
0: Mm-hmm. Vy to máte do těch 24 let, to jste sami řekli, to už jsou ty Rangers, a co potom dál, protože někoho to může chytnout natolik, že se řekne, budu v tom pokračovat, vy máte nějaké pokračovatele, nebo ne, vy jste sami ještě hodně moc mladí, ale hrnou se do scoutingu i starší lidé?
2: Určitě. Určitě jako každý dospělý si může v scoutingu najít svoji roli a ať může pomáhat oddílu, nebo se může starat o technické zázemí kluboven, nebo může klidně to středisko i vést. Opravdu těch možností pro dospělé členy je jako nepřeberné množství. Takže pak záleží asi, kdo se v čem vidí. No. Někdo raději bude u toho oddílu pořád pomáhat s dětmi a s akcemi, jiný se třeba u téhle činnosti moc nevidí, tak radši bude starat přesně o to technické zázemí, o táborový inventář, o klubovny. Je to různé.
0: Takový ten docela všední obyčejný den, kromě prázdnin, jak to vypadá ve vašich klubovnách, když se scházíte, co tam všechno děláte?
1: Mě to vlastně, jak kdyby, většinou si vezmeme dopředu nějaký téma, třeba na co se zaměříme, může to být jak třeba zdravověda, uzle, nějaká právě přesně orientace v mapách a tak, a nějakým způsobem se zaměříme na pár týdnů a holky se schází a snažíme se jak nějakou takovou aktivitu prokládat potom následně s hrama, nebo nejlépe to spojit, aby to byla hra, kterou se potom ty děti učí, takže... Ale samozřejmě i nějaké potom ty povinnosti, které, aby jsme se postarali hezky o tu klubovnu, který potom trávíme potom ten čas. Takže i o ní se starat je nějaká ta součást těch schůzek.
0: Uhum. Tak vám skončil jeden z táborů v Křižanech, i o tom si budeme povídat, jak vlastně vypadá takový život na skautském táboře.

0: Když se řekne scouting, možná se vám vybaví jamboree, KPZka, družinovka, výpravy. I to si možná ještě trochu vysvětlíme s našimi dnešními hosty Českého rozhlasu Liberec, kterými jsou i nadále mediální zpravodaj a člen rady střediska Skauti Turnov Tomáš Trněný a vedoucí dětských družin Anna Hozdecká. Ale vidíte to, KPZka, to se musíme o tom zmínit. Krabička poslední záchrany, co tam všechno patří. Pořád se to drží, pořád se to udržuje. Musí to mít mladí skauti.
1: Pořád ji udržujeme, je to taková už mladá tradice u nás. A je tam všechno, co člověk může potřebovat už na táboře, nebo na výpravě, nebo když je někde sám v přírodě. Takže takové praktické věci od zavíracího špendlíku po březovou kůru až po svíčku.
0: Počkejte.
1: Vlastně všechny potřebné věci.
0: Březová kůra, na co je březová kůra? Aha.
2: Tak samozřejmě dobrá na ten podpal a myslím, že se věnujeme spoustu ohňů, které jsou pro nás i slavnostní, třeba právě na táborech, kde máme třeba slibový oheň, tak je to lepší věc, než třeba jen tak si někde koupit nějaký pepo.
0: Ano. Tak, aha, kůra. Tak to je na podpal březová kůra. Především
1: březová kůra hoří i když nabohlá, takže
0: a vidíte to
1: je ta zásadní výhoda.
0: To jsem ani nevěděla. No, vy pořádáte spoustu táborů, kolik jich teď máte teď o prázdninách?
1: Teď v Turnově máme 7 táborů po 14 dnech, takže máme tím vlastně zabrané celé prázdniny.
0: No a co to znamená, když tedy přijedou mladí skauti na tábor? Jsou to různá, která to jsou místa, kam konkrétně jezdíte?
1: My tam místa střídáme, nemáme nějaké vložně stále tábořiště a většinou se ho půjčujeme a půjčujeme si, jak se říká, jako zelenou louku. Co si přivezeme, to si také odvezeme a my si přivezeme vlastně úplně vše od podsedových stanů, český vynález a až po kuchyň a ty větší stany na sklad materiálu, až si vytvoříme stožár na vlajku, všechno prostě je jako naše práce.
0: Ano, ty stany klasicky postavené do oblouku, ano. Uprostřed je oheň a stožár, nebo oheň ne?
1: Uprostřed je stožár.
0: Stožár, uprostřed je stožár, přesně tak. No a znamená to tedy, že mladí skauti se zapojují do všech činností, všechno to postaví. Jak vypadá třeba takový klasický den na skautském táboře?
2: Tak vlastně máme to rozdělený, ráno začínáme budíčkem, následně vlastně nás čeká i snídaně, bývá nějaký první program, máme vlastně rozdělený na 4 programy během dne a v rámci toho bývá nějaká táborová hra. My jsme třeba letos měli Mulan a bylo to jedna z důležitých věcně i těch faktorů, kdy jsme se ozdobili celý tábor jako do toho stylu a mohli jsme si to užít.
0: Jak je to s vařením? Pomáhají mladí skauti s vařením?
1: Účastní se jako činnosti v kuchyni, můžu pomoct s vařením, pak umývání nádobí, vždycky je to vyčleněná služba, což je vždycky nějaká jedna družina.
0: Co takový bobřík odvahy, bobřík mlčení, také se drží ještě stále?
2: Jo, nejčastěji ten bobřík hladu a bobřík mlčení a to jsou asi nejčastější, co?
0: Bobřík hladu, to znamená, že se nejí třeba půl dne nebo den?
2: Ano, děti do 15 let, ty mají půl dne, těch 12 hodin a ty nad 15 potom už to je 24 hodin.
0: No a co noční hlídky? Drží se noční hlídky?
2: Ano, ano. Vlastně jsou rozdělený, máme tam jednu třeba je vlčácká, ta je hned ze začátku a nějak se to rozděluje, tak že ty starší už třeba i sami mladší s někým, protože se samozřejmě trochu bojí.
0: Tak já jsem nastínila jeden takový pojem jamboree. Tak co to znamená jamboree pro naše posluchače?
1: To je takový sjezd všech skautů a často skautů z mnoha zemí. A je taková super možnost pro předávání zkušeností, jak scouting funguje nejen u nás, ale třeba ve Španělsku, ve Skandinávii, ale třeba i v Ázii nebo v Americe. A záleží na tom jamboree, máme středoevropské, které je prostě pro náš tady okruh zemí, ale pak i evropské nebo i to světové, kde se opravdu sjedou scouti z celého světa. A pak je to světové příští rok bude v Polsku, což je tak asi nejblíž pro naše holky a kluky, kam by se mohli takhle dostat.
0: To si myslím asi, že to je dost velká událost, na kterou se asi všichni těší.
1: Je to tak a je to tady událost, která vyžaduje velmi dlouhé plánování.
0: Mě potěšilo, že vy jste si našli cestu k nám do studia Českého rozhlasu Liberec. Hosty byli mediální zpravodaj a člen rady střediska Skauti Turnov Tomáš Trněný a vedoucí dětských družin Anna Hozdecká. Tak ať se vaše řady neustále rozšiřují a ať to všechno baví mladé skauty a budu se na vás opět někdy těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkujeme moc.
2: Děkujeme.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: V pondělí také přivítáme hosta. Zajímavého tím hostem bude lesník Jan Duda. Tak výkyvy počasí a dlouhodobý nedostatek vláhy se podepisuje pod klimatickým stresem, ve kterém se nacházejí české lesy. Jakým způsobem se projevuje, které druhy jsou odolnější vůči klimatickým změnám a v jaké kondici jsou třeba i lesy na Liberecku? A jak můžeme předejít lesním požárům? To vše probereme s lesníkem Janem Dudou v pondělí po 11. hodině.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Richard Müller, Štěstí je krásná věc ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. No, Richard Müller, no, moc velké štěstí neměl na festivalu Benátska, festival, který začal včera, protože začalo tak strašně s prominutím late, že koncert musel předčasně ukončit, ale nevadí, alespoň jsme si ho připomněli teď v této písničce. No a budeme se také připomínat další osobnost, ovšem tentokrát hereckou. Petra Nárožného vám asi dlouho představovat nemusíme, je to jako televizní diváci jste už určitě mnohokrát ocenili jeho herecké a komické dovednosti. Jak jsme ale zjistili v našem rozhlasovém archivu, kdy se naši posluchači pátrali i po jiných stránkách jeho osobnosti. A tak musel například přiznat, jak je na tom s manuální zručností.
1: Pověsit obraz znamená, že vypadne metr umítky a skončí to tím, že bude se přijít zedník a napravit to po mně takzvaně. A teď je dvojí teorie, jak se vyhnout domácí práci. A já, než jsem se ženil, tak strýc mě dobře poradil, protože říkal, není dobrý manželce se vymlouvat, že se ti jako do ničeho nechce. Protože to si jí nezbavíš a ona furt bude jako, prosím, tak tady je to kousek, kdyby se koupila barva, kdyby jsi to natřel, tak prostě to... Tady nejde vypínač, tak se to koupí, když to za stolik, ne, přece nebudeme volat elektrikáře, kvůli pěl. On říkal, tam je ten rozhodující moment, a on to říkal ze své zkušenosti, protože můj strýc Mirek takový byl, on říkal, nesmíš říkat, že se ti do toho nechce, a nesmíš jakože, že až, a říkal v obráceně, musíš se do toho pustit a nadělat strašnou škodu. Aby si to pamatovala, jo? Řekne, mělo by se vymalovat, tak musí říct, to udělám já. Nakoupí za strašný peníze barvu a tak to dorazit, že pak musí přijít malíř, musí se to škrábat, padá to a za strašný peníze se to tak opraví a příště vypadne proud, světlo, ty řekneš, kde mám šroubovák, já jdu na to a už ta manželka velice

0: ti řekne, seď, ty vůbec do ničeho se nepouštěj prostě. Zazvoníme vedle u pana Čermáka, ten nám to už dělá minule a on to opraví a je pokoj. To říkal strýc Mirek a to funguje ale i v obráceně. Moje maminka říkala, ženská, která manželovi vyžehlí první košeli tak, že se musí vyhodit, už pak nežehlí košel.
1: To je dobrý nápad, tak děkujeme. Petr Nárožný, 4 minuty před pravým polednem, v poledne už zprávy s Lídou Jiroutovou, po 12. hodině Filip Majsl, písničky na přání. Loučí se s vámi Iveta Kalátová, mějte se krásně a hezký víkend.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Regulaci cen pohonných hmot zatím ministerstvo financí neobnoví, řekl to mluvčí rezortu. Na sídlišti Husova Jiráskova v Novém Boru přibyla nová parkovací místa. Prezident poděkoval na hradě finalistkám Wimbledonu a odpoledne bude převážně slunečné. Přehánky velmi slabé se mohou objevit na horách. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů. Páteční polední zprávy jsou připravené, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o korunu a 80 haléřů a nafta o více než 4 koruny. A rostou taky ceny ropy na světových burzách. Třeba nafta podle Fouse zdražila, protože po konci regulací u ní vzrostla spotřební daň.
2: Její výše se vrátila na původních 9 korun 95 haléřů za litr, což se na čerpacích stanicích může projevit zvýšením ceny nafty, včetně DPH. I tak ale patříme k nejlevnějším zemím v Evropě. Vývoj cen i nadále bedlivě sledujeme a v tuto chvíli o obnovení regulace neuvažujeme.
1: Ministerstvo financí určovalo maximální ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích na každý den od dubna. Regulace skončila v pondělí. Na sídlišti Husova Jiráskova v Novém Boru na Českolipsku přibyla nová oficiální parkovací místa. Radnice dokončila čtvrtou etapu obnovy sídliště za bezmála 17 milionů korun. Část parkovacích míst vznikla prostým přemalováním černavozovce.
3: Zvolené řešení podle mluvčího radnice Jiřího Lebiše vychází z aktuálních norem, které už ale neumožňují neformální způsoby parkování a průjezdu, i s ohledem na případný bezproblémový pohyb vozidel hasičů nebo záchranářů. Na návrhu spolupracovali dopravní inženýři se zahradními architekty. Cílem bylo najít vyvážený poměr parkování a zeleně. Z Nového Boru Jiří Línek, Český rozhlas.
1: V kampusu Technické univerzity v Liberci začala stavba nového pavilonu E2. Za rok a půl tam bude stát pětipatrová budova se zelenou střechou. Sídlit v ní bude ekonomická fakulta nebo univerzitní knihovna. Původně tam mělo být i simulační centrum urgentní medicíny a také katedra designu. Ta ale zůstane v Jablonci nad Nisou. Prezident Petr Pavel dnes na hradě poděkoval vítězkám a finalistkám Wimbledonu za to, že v Češích probudili vlastenectví. Vyzdvihl skvělou reprezentaci Česka i sportovní chování tenistek a poděkoval i jejich týmům. Setkání na hradě se zúčastnili finalistky ženské dvouhry Linda Nosková a Karolina Muchová a také finalistky turnaje Legend Lucie Šafářová a Barbora Strýcová.
0: Počasí.
1: A v Libereckém kraji je oblačno až polojasno, postupně čekejme až skoro jasno, na horách se ojediněle můžou vyskytnout velmi slabé přehánky. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na Českolipsku naměříme až 22 a na horách teploty mezi 15 až 18 stupni. Vítr fouká většinou slabý severozápadní až severní, na horách je mírný. Rostlové podmínky jsou dobré, odpoledne čekejme místy až velmi dobré a Biu je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v Liberci na průtahu městem na silnici 35 omezuje provoz nehoda nákladního auta s osobním. Havarovali za nájezdem ze silnice 1/14. U nehody jsou i hasiči. Očekávejte tam komplikace a zdržení. A pozor se dávejte aktuálně i v ulici Brněnská v České Lípě. Tam havarovalo osobní auto. I tam se zdržíte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 12. a slovy klasika, hezké poledne a dobrou chuť, pokud právě obědváte. Já tady nevím, co máte na stole, kromě úbrusu a vixlajvantu, ale kolega si zrovna před malou chvílí dopřál k obědu zelňačku a hned na to párek s čočkou. Já myslím, že to byla dobrá volba, z něj budou mít dnes doma radost. K vašemu obědu samozřejmě příjemné zažití a k tomu zažití si také budeme hrát písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Filip Majsl a přeju hezký poslech.

Tak po cestách růžových jsme s Michalem Davidem doputovali ke 12. hodině a 8. minutě a začínají nám písničky na přání. Od této chvíle tedy můžete volat do Českého rozhlasu Liberec na číslo 22 155 37 22, soudě podle blikajícího telefonu číslo znáte, nebo nám můžete napsat e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a nebo nám můžete poslat textovou zprávu. Tam je to trochu složitější, ale nic, co byste nezvládli. Ta textová zpráva musí být ve tvaru Zahrajte Liberec, potom Mezera a potom váš text. A to vše pošlete na číslo 90 011 04. Pokud už máte po obědě, můžete si po vzoru Karla Gotta osladit kávu a já přeju hezký poslech. Hlavu.

Tak, Karel Gott už má kávu oslazenou, vy už máte jistě i zamíchanou a můžeme na první hudební přání, které dorazilo do Českého rozhlasu Liberec. Je to přání písemné. Zahrajte prosím písničku pro šikovného pracanta Petra Šámala do Vratislavic nad Nisou, ať mu jde práce hezky od ruky. Dobrou chuť k obědu přejí Míra a Piveta. Piveta, to zřejmě znamená, že k obědu bude i Ivona Žízeně, tak tedy dobrou chuť a hezký poslech.

0: Tak písničky na přání v Českém rozhlase Liberec jsme zahájili písničkou, tak říkajíc, pro dělný lid, skupina Buty a Jednou ráno. Máme 14 minut po 12. A jak budeme pokračovat, o tom rozhodne paní Šárka. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe. Přeju všem krásný den i krásný víkend. A všem, který razí na Banátskou, tak ať si ji užijou. Včera by bylo potřeba právě tu písničku, kterou jsme zvolili dnes, protože dnes byl dlouhý a ochladilo se, takže to svařené víno by se opravdu bodlo.
0: No, konec konců i dnes může přijít svařené víno vhod. Zas takové teplo není, abyste si nemohla dát svařák. Dobrá, no já vám ho rozhodně posílám přes ideálně 97,9, tedy Hardley a svařák. Mějte se krásně, užívejte Benátskou a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

vlnách Českého rozhlasu Liberec trocha hardrockové nostalgie. Znalci si jistě vybaví rok 1987 a vele úspěšné album Raligast kapely Citron. Tenkrát tuto písničku Už couvám naspíval Ladislav Křížek. Máme 13 hodin 24 minut a úplně změníme žánr a přitom jedním okem nahlédneme do kalendáře, alespoň nás k tomu vede tedy paní Sylvie, která uvádí ve svém e-mailu: dnes moje maminka Jaroslava vybrala píseň pro Kristýnku od Valdemara Matušky, Kristýnkám k svátku a také všem dnešním narozeninovým oslavencům. Písničku posílá tedy paní Sylvie a paní Jaroslava z Prahy.

Valdemar Matuška a píseň pro Kristýnku. To se dnes docela hodí, vzhledem k tomu, že Kristýny mají svátek. Já jsem se pokusil zjistit, kolik vlastně těch Kristýn máme v Libereckém kraji. Není to jednoduché kvůli GDPR, ale zhruba se dá říct, že těch Kristýn máme v našem regionu zhruba 2200. Dámy, já vám samozřejmě přeju všechno nejlepší. A teď už pojďme k dalšímu přání, o to si tentokrát zase napsal pan Petr. Prosím, zahrajte píseň paní Věře na Semily, tedy do Semil na Letnou, písničku z pohádky Princové jsou na draka, kdyby se v komnatách.

Ivana Andrelová a pohádka Kdyby se v komnatách, tedy spíš Princové jsou na draka a písnička z této pohádky Kdyby se v komnatách. Už máme minutu po půl jedné, tedy jsme v druhém poločase písniček na přání a následující písnička poletí do zahraničí. Prý máme na Hurgádu poslat paní Olze a paní Dance písničku. My máme písničku nachystanou, pravda, je to trochu jiná, já si myslím, že tahle by byla příhodnější. Ano, Bangles, Walk Like an Egyptian, ale vybrali si, mají vybráno Gypsy Kings a Medley.

0: Španělské rytmy, francouzská kapela a anglický název Gypsy Kings a tohle byla jejich nahrávka, nebo spíš taková směs jejich písniček s názvem Medley 6 minut po půl jedné. My budeme pokračovat dál v písničkách na přání a kdo se do Českého rozhlasu Liberec dovolal tentokrát, dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, krásný den. Já vám moc děkuju za vyhledání písničky a chtěla, je to Světla Ramp od Helenky Vondráčkové a je to pro všechny lidi, kteří to mají rádi a hezky, krásný i víkend. Přeju vám do rády a děkuju.
0: No my samozřejmě také moc krát děkujeme, jestli už máte nějaké konkrétní plány na víkend.
1: No ani ne.
0: Dobře, jenom tak si budete vegetit, ano.
1: Ano, tak přesně.
0: To mi připadá jako docela konkrétní plán, tak si to hezky užijte. Já děkuju za zavolání a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
1: Já děkuju taky moc krát. Naschledanou.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ano, Steven Tyler, Joe Perry, celá skupina Aerosmith nás navštívila v písničkách Na přání v Českém rozhlase Liberec. No a kdo nás alespoň po telefonu navštíví teď, minutu po 1:45, krásné odpoledne.
1: Dobré páteční odpoledne, u telefonu Ondra z Rakovnicka. Dneska bych vás chtěl poprosit o zahrání písničky s Bohem Galánečko od Vlasty Rédla. A tuto písničku bych věnoval strejdovi Karlovi, který má tuto písničku moc rád a v minulém týdnu ve čtvrtek 16. července měl narozeniny. Tak milý strejdo, my ti za celou rodinu ještě takhle dodatečně přes Český rozhlas Liberec bychom chtěli popřát hodně štěstí, hodně zdraví, ať se ti všechno daří, samé radosti, žádné starosti a ať tě zkrátka všechno v pořádku a vždycky fajn.
0: Nejenom, že přejete přes Český rozhlas Liberec, ale Český rozhlas Liberec se k tomu dodatečnému přání k narozeninám připojuje. Tak tedy všechno nejlepší i od nás. Vám díky za zavolání, krásný den a vydařený víkend a zase někdy příště se budu těšit. Naslyšenou.
1: Děkuji, také všem přeji krásný den a příjemný víkend a zase někdy naslyšenou.

který poprosil o písničku od skupiny T-Boys Beruška a tu posílá mamince do práce, ať to utíká i o tom pracovním víkendu. My samozřejmě přejeme to samé vám všem, pokud jste v zaměstnání, práci zdar. No a na co se můžete těšit v dalším vysílání Českého rozhlasu Liberec, tak předně na zprávy, které ve 13 hodin přinese Lída Jiroutová a po zprávách jako každý pátek odpoledne vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou. Dnešním tématem budou bolestivé šlachy na rukou a na nohou. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec a budu se po 14. hodině těšit opět na slyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kvůli opravě mostu bude v Liberci znovu zavřený kruhový objezd nazývaný Sněhulák. V Českém Švýcarsku pokračuje i 4 roky po ničivém požáru těžba suchých stromů okolí obcí. Poslanec Jaroslav Foldyna nesmí navazovat kontakt s manželkou další měsíc. A odpoledne čekejme převážně slunečné, přeháňky budou velmi slabé na horách a teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Dnes večer po 18. hodině bude pro dopravu znovu uzavřena okružní křižovatka nazvaná Sněhulák v Liberci Horním Růžodole. Omezení potrvá přes noc a stejně to bude i v sobotu i v neděli. Důvodem je oprava mostu nad touto křižovatkou. Bez uzavírky by nebyla zajištěna bezpečnost řidičů projíždějících pod mostem, vysvětlil ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Dochází opravdu k těm odpadům dolů, to znamená, za provozu by to skutečně nešlo. Začínají práce vlastně na těch deviátorech, na tom dodatečném předpětí, kdy vlastně my ten most vevnitř dodatečnými lany předpjatými nebo napjatými zpevníme.
0: Správa Národního parku České Švýcarsko se opět pustí do těžeb suchého dřeva okolo obcí. Za 4 roky od ničivého požáru v chráněné oblasti vytěžili dřevorubci z těchto oblastí na 100 000 metrů krychlového dřeva. Těžby vyjdou na zhruba 5 milionů korun. Jaké práce jsou teď v plánu, vysvětlil mluvčí parku Tomáš Salov.
3: Je naplánované vytěžení asi 15 000 metrů krychlových dřeva z oblasti zejména obcí na Jetřichovicku. Ta těžba má za cíl zlepšit podmínky v případě, že by bylo potřeba tam vést nějaký hasební zásah.
0: Holiny po vytěžených souších nechá správa parku osázet dřevinami s větší odolností proti požáru, například duby nebo buky. Kvalita vody v Hamerském jezeře na Českolipsku se výrazně zhoršila. Hygienici nově zařadili na 4. z 5 stupňů hodnocení. To znamená, že voda je nevhodná ke koupání a pobyt v ní může představovat zdravotní rizika. Hygienici proto koupání nedoporučují. Okresní soud v Děčíně rozhodl, že poslanec SPD Jaroslav Foldyna nesmí žít ve společné domácnosti se svou ženou další měsíc. Prodloužil tak jeho předchozí vykázání kvůli údajnému domácímu násilí. Českému rozhlasu to řekl sám Foldyna. Okresní soud v Děčíně potvrdil, že rozhodl, nechtěl ale komentovat jak. O předběžné opatření požádala děčínský soud poslancova manželka včera. Údajný incident, během kterého měl poslanec napadnout svoji ženu, se stal před 2 týdny. Policie Foldynově zároveň zabavila střelné zbraně.
1: Počasí.
0: A v Libereckém kraji je oblačno až polojasno, postupně čekejme až skoro jasno, na horách se ojediněle můžou vyskytnout velmi slabé přeháňky. Teploty vystoupí na 18 až 21, na Českolipsku až na 22 stupňů, na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou tu ještě informace pro řidiče. Pozor si, aktuálně dávejte v ulici Partizánská v České Lípě. Tam se srazila 2 osobní auta. Na místě je policie a ulice Švestková v Liberce je kvůli stavebním pracím uzavřena. Objížďka je značená. Ať už cestujete kamkoliv, dobře a bezpečně dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Jsme tu opět po týdnu. Magazín o zdravém životním stylu, vždy na jedno téma. Různé příznaky řešíme postupně týden co týden s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Už je u mikrofonu a zdraví Patrik Rozehnal.
5: Dobrý den. Dneska máme šlachy.
4: Ano, ale na rukou a nohou, ne všude možně.
5: Ne všude možně, jenom na rukou a nohou. A má to ještě jednu podmínku, musí bolet.
4: Ano, pane doktore, bolí mě nohy. Co mám dělat? Kulhejte.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Budeme dnes řešit v pořadu Vesele a zdravě šlachy, ty bolestivé šlachy na rukou a nohou. Když fungují normálně, tak o nich v podstatě ani nevíme, ale kolik máme v těle šlach? Tak na to se třeba a jiné věci bude ptát naše redaktorka Vesele a zdravě Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v uvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Samozřejmě jsme s Patrikem koukali, že my patříme mezi těch 85%, který ano. To mají. Takže my to máme. Jinak pan doktor hovořil o tenisovém loktu. To je takzvaná úponová bolest. Úpon je to, co spojuje sval s kostí. To znamená, je to jakýsi připínací věc, ta šlachovita. A tenisový loket je bolestivé onemocnění, který upíná na zevní část lokte vlastně svaly a nemusí vzniknout jenom při tenisu, ale pokud užíváte šroubovák, vrtáte, štípáte dříví, pracujete na počítači nebo nesprávně zdviháte břemeno, tady je těžké říct, jak správně, protože záleží, které břemeno. Ano. Takže pokud nesprávně zdviháte, tak si můžete udělat taky tenisový loket.
0: Bude někde nějaký kurz zdvihání?
4: No, to by fyzioterapie. Já mám krásné pracoviště, na kterém mají dokonce obrázky, jak se správně vstává ze stolu, drží v ruce.
0: Vstává
4: třeba,
0: ze stolu? Od stolu.
4: Ne ze stolu, samozřejmě.
0: Veselé a zdravě, ano.
4: Veselé a zdravě, ano. Ale já jsem chtěla říct, že kromě tenisového lokte máme ještě další věci a to je oštěpařský, golfový, skokanské koleno a plavecké rameno a o tom si povíme za chvilku.
0: Ano. Ano, s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, tedy téma bolestivé šlachy na nohou a rukou a posloucháte pořad Vesele a zdravě.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma bolestivé šlachy na nohu a rukou s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou. Mluvila to o různých tedy zraněních v podstatě a v loktech i tom golfu.
1: Ano.
0: To je golfový loket? Nebo to je...
1: Oštěpařský a golfový loket je postižená vnitřní část lokte. U toho tenisového to byla zevní a nejvíc vzniká u těchto činností, ale může je způsobit i jiná činnost. Pak máme skokanské koleno, které vzniká tahem za čtyřhlavý stehenní sval, což nejčastěji trpí atleti, protože se odrážejí tou nohou, ale může se to stát i fotbalistům, hokejistům, tanečníkům a může být postiženo i tříslo. No a pak je plavecké rameno a to je spojeno s takzvanou rotátorovou manžetou. To je vlastně taková šlacha, která pomáhá vlastně té kosti se otáčet, protože my dokážeme rotovat tou rukou. Je to jako, když nosíme polívku anebo když poklepáváme někoho po rameni, tak to je rotace. A rotátorové plavecké rameno, tím trpí i volejbalisté, zedníci a jiní řemeslníci. Takže šlachy potrápí kde koho.
0: Tohle téma si nakonec můžeme připomenout i v básnění našich posluchačů.
2: Zdraví Petr, z turnaje v bleskovém šachu mám v ruce bolavou k šlachu, jak jsem po figurkách chňapal. Asi zánět nebo zápal.
0: Že by šachový loket?
1: No, to není loket, to je podle mého, on má taky 85% ano. Je, protože má ten palmaris longus.
0: A ještě jedna báseň od Mirka.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Bolestí šlach na rukou a nohou mě v klidu nechat nemohou, ale je ale mírně pravidelně zatěžují a že už tolik nebolí, se radují.
0: Paní doktorko, jaký je rozdíl mezi šlachami a svaly, jenom ať si uděláme trochu pořádek?
1: Ano, takže ta šlacha, to je jakýsi takový vazivový úpon, který pomáhá tomu svalu se vlastně chytit na tu kost. Jak už zaznělo od pana doktora, je tam podstatně méně cév a je to vlastně něco, co je ploché. Je to jako placatý, no prostě úpon, jako kousek nějakého třeba náplasti nebo něčeho. Problém se šlachou je, že se nekontrahuje, ona se neskracuje, ona zůstává furt stejně dlouhá. Kdežto sval za prvé je prokrvený a za druhé se můžou svalová vlákna smršťovat nebo natahovat, to znamená, že se mění jeho objem a to umožňuje ten pohyb. To znamená, když se ten sval smrští, třeba biceps, tak zvedneme ruku a když se natáhne, tak tu ruku povolíme, ale s tou šlachou se nestane nic, ta je tam pevně
0: pořád stejná. No a když ty svaly budeme v průběhu života měnit, ať už budeme nabírat nebo ubírat ty svaly, bude to mít vliv na tu šlachu nějak?
1: Šlacha zůstává stejná pořád.
0: Nebudeme ji třeba víc napínat nebo
1: no,
0: něco?
1: No, problém je, že když my budeme ten sval mít objemný, tak on samozřejmě víc za tu šlachu tahá. To znamená, že ta elasticita, ale ta je vrozená. Víme, že někdo má takzvanou hypermobilitu, to znamená, ty šlachy má hodně vlastně...
0: Jsou ty cirkusáci, tak ví, co to dokážu?
1: Ne, no já to taky umím.
0: Lecos. Nohy za hlavou nebo?
1: Ne, já umím, to ono to pacienti neuvidějí, ale já umím pohybovat koncem vlastně prstu.
0: Poslední článek posledním prstu ohýbáte článek, a zbytek prstu zůstává napjatý.
1: Zůstává napjatý a pak mám schopnost hodně zaklonit ruku a vlastně udělat
0: zvrátit takový... Jí.
1: Ano, aha. Takže to je hypermobilita takzvaná, která může být výhodou, ale taky nemusí. Člověk může být cirkusák, ale právě ty šlachy daleko víc namáhá.
0: Poznáme nějakou jednorázovou bolest, problém a třeba zánět těch šlach? Jak byste poradila těm, aby jsme si uvědomili, jestli náhodou nemáme problém se šlachem?
1: Tak já bych zaprvé řekla, že šlachu můžeme poranit buď tím, že jak jsme říkali, ji přetěžujeme, to znamená, že děláme nějaký pohyb a vlastně ten sval tahá furt za tu šlachu, nebo může být zánětlivá, tomu věnujeme celou velkou část, a nebo může docházet k traumatu, natržení, nebo různé prostě poranění ve smyslu, že je zaškrcená ta šlacha a podobně. Takže ty traumatické věci my poznáme, protože to je ostrá bolest většinou a znemožňuje nám pohyb tím svalem. Pokud je ta šlacha natržená, tak jí to strašně dlouho trvá. Třeba taková zlomenina se dá do pořádku za relativně jako 6 neděl, kdežto ta šlacha může srůstat velmi dlouho a někdy je potřeba vlastně operativní zákrok, aby se sešila nebo dala do pořádku. Hmm. Čili tohleto jsou ta traumata a pokud je to zánět, tak každý zánět se pozná tím, že tam je otok, začervenání, bolestivost a je to teplé nádotek.
0: Říká, prozrazuje o tomto tématu doktorka Kateřina Cajdamlová. Bolestivé šlachy na nohu a rukou probereme i s vámi. Za chvíli budeme odpovídat na otázky, které jste poslali přes stránky www.veseleazdravie.cz nebo nám je nechali na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
7: a Petr Kostka.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bolestivé šlachy na nohou a rukou, dnešní téma pořadu Vesele a zdravě. Dopředu jste měli možnost se i ptát, poslat nám dotaz, tedy nechat ten ho nahraný na telefonním záznamníku, tak třeba takový.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, je mi 73 let, jsem kardiačka, ale léky neberu, mám tím špatné zkušenosti. Před 6 lety mi na RCG zjistili artrozu na tarsálních kostech a kalcifikaci v měkkých tkáních ve šlaše. A obvodní paní doktorka mi řekla, že na to nic není, že je to kosmetického rázu, ale při bolesti, že si mám vzít prášek. Našla jsem si, že existuje nádorová terapie, která je taky na artrozu. Moc vás prosím o váš názor.
2: Tak, já bych ráda řekla, že tady v tomto případě bych konzultovala určitě fyzioterapeuty, protože u těch kalcifikací tam ještě někdy taky problémem je nedostatek D vitaminu, protože pokud berete vápník a neberete ho s hořčíkem a neberete ho s D vitaminem, tak dochází k tomu, že se ukládá třeba ve šlachách. Možná by to šlo vlastně zase zpátky, že když si člověk dá ten vápník s D-vitamínem, anebo dokonce si nedá vápník, dá si D-vitamín, tak by ty kalcifikace mohly odejít. Co se týče nádorové terapie, tak to je záležitost, kterou slyším prvně a spíš přemýšlím, jestli to nebyla regenerativní terapie, to bych jako čekala spíš, protože ta se na léčbu šlachových úponů a vazů používá. Je to vlastně rehabilitační technika, při které se vlastně pomáhá tomu člověku uvolňovacími cvičeními. Někdy se používá třeba léčba magnetoterapeutická, různě výřivky a podobně. Takže tady bych doporučila vlastně oslovit fyzioterapeuta anebo nějaké pracoviště, kde ta fyzioterapie je.
0: Máme funkční formulář na stránce veselazdravie.cz. Spoustu dotazů. Vyberte nějaký, paní doktorko.
2: Už ho vybírám, takže tadyhle máme, že paní, dobrý den, paní Eva, 62 let, bolí šlachy na prstech a zápěstí levé ruky, vždycky se to zlepší, začne. Včera jí to bolelo při natažení prstu, jako by jí řízli nožem. Dnes má ruku v zápěstí horkou a dloubevní, takže už slyšíme, že to vypadá jako zánět šlach.
0: Ano.
2: Zkoušela různé léky, masti s kostivalem, paralen, hořčík, vápník, to je dobře. Ortézu a na noc dávala zapařovací obklad. Tady bych spíš zkusila to ledovat a ptá se, jestli by nepomohla antibiotika. Chci jenom říct, že u těchto zánětů lépe používat, nebo lékaři předepisují protizánětlivé kortikoidy, což jsou hormony. Na rozdíl od antibiotik vlastně oni potlačují zánět v té oblasti. Antibiotika, tam musíme mít nějakou infekci, ale tohle většinou bývá zánět takzvaný sterilní, to znamená, že tam žádné agens, na které by ta antibiotika zabrala, není. Ale rozhodně bych zašla k lékaři s tím.
0: Další dotaz je telefonní.
3: Dobrý den, tady Zuzana, 73 let a mám diagnostikován dupu i terén. A zajímalo by mě, jak se to dá léčit, nebo co s tím.
2: Tak, je to pravděpodobně takzvaná dipiterénová kontraktura, která se vyskytuje častěji u mužů, dokonce je to jako 6:1, čili vy jste výjimečná, pokud ji máte. U žen je to většinou po 60. roce věku.
0: A co to je?
2: A je to zkrácení vlastně určitých úponů nebo ukládání do kůže různých jako zánětlivých věcí. Ta kontraktura má typický obraz a máme buď dlaňový typ, kdy nejsou postiženy prsty, anebo prstový, kdy jsou postiženy prsty.
0: A co po kůži na prstech máme?
2: No, ono se to stahuje je kontraktura, jo. Znamená, že se něco zkracuje a zánětlivě.
0: Jako
2: vlastně
0: nenarovnáme prsty
2: tahuje.
0: Třeba?
2: Ano, nenarovnáme, máme tu ruku pořád jako zkroucenou. S tím, že máme stupně 1 až 4 a zase, stejně jako u minulého dotazu, pomáhají protizánětlivé kortikoidy, protože pomáhají vlastně ten zánět minimalizovat a zároveň teda je používání někdy kolagenáza, což je enzym, který pomáhá tomu kolagenu vlastně se rozpustit, aby se dál netvořila ta jizva. Je to jako zkracující se jizva, řečeno jednoduše.
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamová, dál odpoví i na vaše otázky, protože v této chvíli otevíráme naživo naši poradnu. Můžete se dovolat do studia na naše telefonní číslo, uvolním za malou chvíli a ptát se tedy na své bolestivé šlachy na nohou a rukou a snad ten problém vyřešíme.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Telefonní číslo 731 800 900. V provozu už se ptáte obsazené telefonní linky a dotazy směřují tedy na doktorku Kateřinu Cajdamlovou na bolestivé šlachy, na nohou a rukou. Kdo tam je teď? Kdo se ptá? Dobrý den, vítejte v pořadu.
1: Dobrý den, zdravím vás moc ze srdce. Paní doktorko, mám takový problém. Dceři 55 let a přetrhla se jí achilovka na noze. Tudíž měla operaci od kolena až dolů.
2: Správně.
1: A hrozilo jí, že zůstane na vozíku.
2: Jo, ale je z toho venku teda, chápu.
1: No, je z toho venku, ale mám takový dotaz. Jenom měla by nárok na lázně, ona se to podala a bylo to zamítnutí.
2: Tam to musí indikovat pojišťovna a v okamžiku, kdy její revizní lékař se domývá, že proto není důvod, tak zeptat se té pojišťovny. Jo? Já to nevím a každá pojišťovna to má trošku jinak.
0: To je jiný vztah, doktor a jiný vztah
2: ano,
0: se s pojišťovnou.
2: Tak přesně tam se obrátit. Takže tady bych se obrátila na pojišťovnu.
0: Další dotaz, další telefon v pořadu Veselé a zdravě, téma bolestivé šlachy na nohu a rukou. Vítejte.
3: Dobrý den. Já byl zažen, byla malá kvůli se automobilu, šla po spolu jezdkyně, narazila ramenem, neví kam. Byla na rentgenu, rentgen nic neukázal. Ale do dnešního dne nemůže otočit vlevo ani vpravo dostatečně hlavu. Co s tím?
2: Hlavu, aha. No, jestli na rentgenu nic není, tak bych doporučila, aby došlo vlastně k tomu, k zrehabilitování, zajít na fyzioterapii a tam vlastně různým protahováním nebo i možná různými manévry ten fyzioterapeut může pomoci vlastně ten pohyb znovu nastartovat. Ono, smůla je, že každá zobrazovací metoda má své limity a pokud to poškození není veliký, anebo je na měkkých tkáních a není na té kostní části, tak se to blbě jako diagnostikuje, víte?
0: K tématu ale bolestivé šlachy na nohou a rukou. Ano. Téma otevíráme s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Kdo se dovolal?
4: Dobrý den, u telefonu Vlaďka Krofiková.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, paní doktorko. Já mám na vás takový dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, tatínek trpí dyspnojí. Já jsem se chtěla zeptat, co to dělá?
2: Prosím vás, to je trošku mimo téma. Dyspnoe znamená dušnost. To znamená, že má problémy s dýcháním. Ale my dneska máme šlochy, prosím.
0: Tak vysvětlili jsme, na otázku jsme odpověděli. Ano. Přesuneme se za dalším, kdo se ptá a řeší bolestivé šlachy na nohu a rukou. Poprosíme stišit rádio.
2: Rádio
0: abychom si dobře rozuměli. Prosím, jestli to rychle neuděláme,
2: ozvěna.
0: Budeme
2: muset...
5: Mohu povídat?
2: Už je to dobrý. Ano, povídejte.
5: Dobrý. Paní doktorko Štěpán, mám prosbu. Palec a ze spoda je bříško.
2: Ano.
5: Jo, a tam to bříško, nebo respektive říkají, že to je otlak, ale mě ten tak už vůbec nebolí, ale vevnitř ta kost, tak začátek kosti. No, nebo
2: a kde jste s tím byl?
5: No, na ortopedii.
2: Ano.
5: Různě a nic mi s tím nedělají, že prý to je otlak.
2: No, pokud to není vlastně vidět na rentgenu nebo na nějaké další zobrazovací metodě, tak to, že vy máte pocit, že to bolí někde jinde, to je prostě jako rozdíl cítění vašeho, jo? Ty senzitivní nervy můžou dávat trošku neúplně dobrý signál. Takže asi...
0: Takže může to být otlak, ale mozek to vnímá jinak?
2: Ano, přesně takhle. Ano, bohužel.
5: Já na to nemůžu vůbec došlápnout.
2: Rozumím.
5: To je právě ten problém.
2: Ano. A nemáte náhodou cukrovku nebo nějaké postižení nervů?
5: Ano, cukrovku.
2: Tak to bude ono. Protože pokud je polyneuropatie, což je vlastně postižení nervů vinou té metabolické choroby, tak ta signalizace je chybně.
0: Odpovídáte.
2: Čili oni mají pravdu asi a vy to vnímáte jinak, no, bohužel.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál, téma je dnes bolestivé šlachy na nohu a rukou a telefon 731 800 900, znovu volný pro vaše dotazy a ptejte se i během písničky a budeme odpovídat.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravé, nejenže posloucháte, ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové na své bolesti, když vás zlobí šlachy na nohu a na rukou, můžete tak činit dál. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat. Vy jste z rádia?
0: Ano, jsme
1: povídejte.
0: V rádiu.
1: Povídejte.
2: Kubova, mě se na nohách, na spodku, na šlapkách udělá puchýř vlastně asi jak, kdybyste měla víčko od sklenice.
1: No.
2: 2-3 dny je problém našlapnout.
1: Ano.
2: A pak už to mám, ale je to tak 8 až 9 měsíců, než to prostě zmizí.
1: A co říkal lékař vám na to, váš obvod?
2: Byla jsem na ortopedii, všude řekl, jako mám zdravotní boty a vždycky se to v jednu dobu udělá a vždycky to tak dlouho trvá.
1: A vy víte, co je ten vyvolávající, jako ta příčina, jestli na něco šlapnete, nebo je horko?
0: To musíte poznat vy, vysledovat,
1: co to zhoršuje a co to zlepšuje.
2: Stane se to aj v létě, že prostě třeba já moc nechodím, jako jenom dělám uklízečku, jsem tam někdy chodím, jako v té, jak dělám tu práci. Pak už jsem doma, chodím kolem hospodářství, mám zdravotní boty, velice pevné, nemůžu na nic stoupnout.
1: A mažete si tu kůži něčím? Já bych určitě
2: ano,
1: tady...
2: tím hrochem, to já nevím, jak se to jmenuje.
1: To já nevím, co je s hrochem, ale asi bych doporučovala promašťovat kůži, protože to, co povídáte, jste pořád na nohou. Je to trošku mimo teda téma o šlachách, takže se moc omlouváme, ale asi neporadíme, bohužel.
0: Telefon dál vám k dispozici, bolestivé šlachy, nohy, ruce.
1: Prosíme.
0: Kdo tam je? Téma, povídejte.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní doktorky. V noci mám artrózu obou dvou kolen třetího, čtvrtého stupně.
0: Omlouváme se, abych se dostalo na téma bolestivé šlachy a nohou. Týká se to šlach nebo artrózy?
3: Já bych řekla, lítka mě bolí. V noci, když stanu z postele, tak mě strašně tuhnou lítka. Když stanu z postele, tak mě tuhnou lítka.
1: Jo, jasně. To může být lecos, ale rozhodně se to netýká šlach, bohužel.
0: Takže nám ten dotaz nahrajte na záznamník.
1: Nahrajte a dejte tam telefon, já vám zavolám, jo? Proberem to spolu.
0: Připomínám tedy pro ten případ záznamník 221 553 770. Ale teď je v provozu linka do studia.
1: Šlachy.
0: 731 800 900 a doufám, že... u šlach zůstaneme. Dobrý
1: snad
0: den.
1: Šlachy, ano. Jsou to šlachy, prosíme, rukou, nohou?
4: Doufám, že ano. Paní doktorko, co říkáte na skakavé prsty na rukách?
1: Lupavý prst, ano. Tak to je příčina, je většinou zánět šlach a je to způsobeno přetěžováním některých částí těla. Je to vlastně dlouhé opakování téže činnosti. Takhle se nám s lupavým prstem dovolal řidič, který vlastně má taky stabilní držení, takže může to být lecos a jsou čtyři druhy, kdy ten lupavý prst je jeden z typů zánětu. Je to něco, co by se mělo vlastně vyřadit tu činnost, která to způsobuje, případně znehybnět nebo nějakým způsobem v ortéze nebo v obvazu nebo dokonce někdy v sádře vlastně omezit pohyblivost v té oblasti a chladivé gely, studené obklady, protizánětlivé léky nebo někdy fototerapie, léčba světlem. Takže nenechat to být, poptejte se a chce to opravdu jako delší dobu léčení.
0: Další téma nebo další povídání k tématu bolestivé šlachy na nohu a na rukou za malou chvíli i takové shrnutí, které nás čeká, protože tak jako vždy ten čas velmi rychle kvapí a blížíme se k dalším zprávám.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Šlachy probíráme dnes s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Takové rezime na závěr. Když nás tedy začnou bolet šlachy na ruku nebo nohu, tak co dělat jako první, paní doktorko?
1: Tak, pokud postižené místo svědí je citlivější, tak je to pravděpodobně zánět. Pokud víme, že jsme to nějakým způsobem přehnali s nějakou aktivitou sportovní, nejčastěji může to být i trauma, to znamená vlastně přetržení nebo natržení. A toho, co hlavně musíme udělat, je běžet k odborníkovi. To znamená, první musí doktor kouknout, co to je, protože to, že nás něco bolí při nějakém pohybu, to může být leccos a léčba je jiná. Pokud je to artróza, tak my na to nesmíme dávat ty studené obklady, které se používají na zánět šlach. Jinak, ta léčba nejužitečnější a nejúčinnější je omezit pohyb, který to vyvolal. Někdy, pokud jdeme později k tomu lékaři, tak to může být až znehybnění na docela dlouhou dobu, takže radši rovnou přestat s tím pohybem, který to vyvolává, a udělat si tu diagnózu. Pak máme babské rady, které říkají, že můžeme zkusit hořčík, draslík, vápník, D-vitamin, což je regenerace té postižené tkáně. Někdo doporučuje zábal toho postiženého místa tvarohem, bylinky, borovicové listí, kustovnice. Prostě spousta různých možností. Lékaři většinou nabízejí kortikoidy nebo fototerapie, jak jsme říkali. A důležitá je prevence, čili odpočívat, pokud máme často namáhanou část těla během fyzické nějaké námahy, tak odpočívat, protahovat svaly, nepoužívat těžkou obuv, jako nám tady někdo říkal, že je, a vlastně pokoušet se rehabilitovat, to znamená ten pohyb, který to může vyvolat, tak dělat jiné cvičení, abychom vlastně ho jako antidotovali. Takže tohle pomáhá, no a samozřejmě běžet k lékaři a ten nám poradí, co s tím.
0: Pokud se na vaše dotazy nedostalo a soudě podle telefonátů stále blikajících ano, nechte nám vzkaz na telefonním záznamníku 221 553 770. Nahrajte svůj problém a my se k němu po čase někdy zase v dalším sdílu vrátíme. Pro dnešek se loučíme, přejeme vám hezký víkend.
1: A žádné bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Firma na stavbu nového bytového domu s 32 byty si v Turnově převzala staveniště. Nové zařízení v Liberci bude sloužit jako komunitní bydlení pro ohrožené děti. Zemřel autor Večerníčkového Edudanta a Francimora výtvarník Vratislav Hlavatý. A zítřek bude slunečný s letními teplotami do 28 stupňů. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. V Turnově v ulici 5. května začala stavba nového bytového domu. Ve dvou propojených blocích bude 32 nájemních bytů a podzemní parkoviště. Stavba má být na 117 milionů korun. Většinu zaplatí stát. V polovině srpna na staveniště dorazí pilotovací souprava, říká starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: A mezi tím se bude provádět pasport okolních objektů, abychom případně mohli, kdyby, nedej bože, došlo k nějakému poškození v rámci pilotáže, tak abychom mohli případně ty objekty opravit nebo poskytnout nějaké náhrady.
2: Stavba potrvá rok, byty bude radnice pronajímat lidem vykonávajícím důležité profese, například učitelům nebo zdravotníkům. Dětské centrum v Liberci má nové zařízení pro děti v tíživé situaci. Vzniklo v Puškinově ulici. Jde o rodinný dům se dvěma domácnostmi. Obývat ho bude 8 dětí, o které se dočasně nemůžou rodiče postarat. Náklady činily 23,5 milionů korun, 2/3 pokryla dotace Národního plánu obnovy. Jak jedna domácnost vypadá, vysvětluje pracovnice z dětského centra Alena Ješková.
4: Vidíte, že to je jako opravdu jako doma, takže tady máme kuchyň s obyvákem. Tady vlastně ty pokojíčky jsou koncipované tak, že máme jeden větší pokojíček, který vlastně bude pro dvě děti, měly by to být sourozenci a potom jsou tady dva pokojíčky jakoby pro jedno dítě.
2: Děti se do nových domácností nastěhují na konci léta. Zaměstnanci Liberecké zoo pro zájemce připravili několik letních novinek. Každou půl hodinu se například můžou zúčastnit komentovaných setkání u různých druhů zvířat. Jaké to budou, se dozvědí díky novému infostánku u hlavního vchodu. Ve věku 91 let zemřel grafik, malíř a autor filmových plakátů Vratislav Hlavatý, držitel ceny za celoživotní přínos animovanému filmu z festivalu Anifilm. Vytvořil třeba postavy Večerníčku Edudant a Francimor a desítky let se věnoval filmové i knižní tvorbě. Vedle výtvarného umění patřil Hlavatý také k průkopníkům balónového létání v Česku.
0: Počasí.
2: A čeká nás chladná noc s teplotami, které poklesnou na 10 až 7, v údolích až na 5 stupňů. Obloha bude jasná nebo polojasná s vysokou průsvitnou oblačností. V sobotu čekejme přes den jasno až polojasno, denní teploty 23 až 26 stupňů. Na Českolipsku naměříme až 28 a na horách teploty mezi 19 až 22 stupni. Vítr slabý, proměnlivý, během dne se bude místy měnit přechodně na mírný jižní až jihozápadní. A rozptylové podmínky budou po ránu mírně nepříznivé, odpoledne očekáváme dobré až velmi dobré a bio bude na stupni 2, což je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A policie vyšetřuje dopravní nehodu v ulici Frýdlanská v Mníšku u Liberce. Srazila se tam dvě osobní auta, průjezdné to tam je se zvýšenou opatrností. A v ulici Ještěcká v Liberci spadl cyklista na tramvajové koleje, na místě je policie.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásné a pohodové páteční odpoledne. V předchozí hodině měla pré Kateřina Cajdhamlová. Já jsem toho využil, samozřejmě jedním uchem jsem bedlivě poslouchal, protože spousta věcí, o kterých mluví, se už začíná dotýkat i mě. Ale při té příležitosti jsem si také rozšiřoval obzory na sociálních sítích a tam jsem se dočetl, že domácí hádka je prý jako archeologické naleziště. Také se tam vykopávají a vyhrabávají staré, zdánlivě zapomenuté věci. Na co všechno lidé nepřijdou? No rozhodně archeologům věnujeme určitý čas v této hodině, konkrétně děti v jejich anketě, ale předtím navštívíme v rámci zámeckého léta veltrusy, zavítáme také do Václavic, které si připomínají 700 let od první písemné zmínky a začneme na nově opravené výsecké rychtě v Kravařích na Českolipsku, kde tento týden odstartovala série prázdninových akcí k poznávání tradičního života na venkově. S Českým rozhlasem Liberec, hezký poslech.
0: Pohodové odpoledne s Filipem Majslem.

0: Petr Rezika, nejkrásnější déšť, 11 minut po 14. hodině v Českém rozhlase Liberec, ale po dešti v Libereckém kraji téměř většinou ani vidu, ani slechu, a to je jenom dobře, alespoň si můžete užít všechny krásy výsecké rychty v Kravařích na Českolipsku. V posledních dvou letech dostávala největší roubená obytná stavba v Česku novou střechu a uvnitř se mezi tím obměnila expozice zaměřená na život na vesnici a lidovou architekturu. Víc návštěvníků má přilákat i série letních akcí připomínajících, jak se žilo v minulosti. A my vyrazili na první nazvanou Jak prali naše babičky.
1: Nastruháme tradiční šichtovou mídlo zeleném.
2: Říká edukátorka vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Ivana Vencovská.
1: Světoznámá továrna do dneška funkční.
2: Vyměníme si role, já vám poučím svoje nahrávadlo. A co tady mám dělat?
1: Doporučuju nejdřív si vyhnout
2: kávy. Vyhnout kávy, to je dobrý nápad, ano.
1: Pokud nemáte vodotěsné hodinky,
2: to mám.
1: Tak to je dobrý. Valchu k sobě,
2: aha.
1: Tak já vám přidržím lavor tak. A funguje to nahoru, dolů, takže... nahoru, dolů a musíte přitlačit.
2: Jo, takže ano, ano, už se vypouští z toho ta tekutina. Je to docela namáhavá práce teda.
1: Ano,
2: naše
1: ano.
2: Babičky se docela nadřely, teda dá se říct.
1: Rozhodně, prádlo si vždycky předmáčeli, potom ho většinou se i vyvařilo, vydrbalo, vymáchalo, usušilo. A případně se ještě bělilo.
2: Takže takové praní nebyla záležitost na hodinku, jako je dneska, ale...
1: Byla ta celodenní záležitost, většinou se pralo v pondělí, aby se následné sušení, valchování, žehlení dokázalo. A v pátek na víkend už měli hezky jako opravdu uklizeno.
2: Budova se zvenku dost proměnila, protože místo šindelové střechy je tady režná taška na ní. A změnilo se něco i tady v interiéru?
3: Bylo přidány jako sbírkový předměty pro návštěvníky a byla nově otevřená i nová expozice v okolu paření.
2: Vedoucí výsecké rychty Marek Hoffman ukazuje novou expozici, která připomíná chalupy slavných osobností zde v severních Čechách.
3: Tady jsou třeba i předměty třeba z chalupy Vladimíra Menšíka.
2: Koho tady máme ještě? Josef Větrovec, ještě Vlasta Chramostová samozřejmě, Leoš Suchařípa.
3: Samozřejmě bylo jich víc, ale to bych musel mít větší prostor.
2: Nové jsou zde také expozice, truhlářství, obdělávání polností nebo praní. Tam jsou různá historická žehlící prkna, žehličky, valchy a dokonce i první elektrické pračky. Skrabař Jiří Jelínek, Český rozhlas.
4: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: dokola.
1: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
2: A my se za naším regionálním stopařem vypravujeme v Českém rozhlase Liberec. Spousta muziky, divadla, cirkusu, soutěží, řemesel, zkrátka program pro každého. To nabídnou zítřejší oslavy 700 let Václavic a svatojakobská pouť na Volmanově statku. Jak probíhají přípravy ve Václavicích, sleduje regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tak přípravy probíhají naplno, protože to bude opravdu velká sláva a centrem oslav bude prostor mezi hřištěm a hasičárnou. Ale celodenní program zahájí už v 10 hodin mše svatá za smíření. Ta se bude konat na základech zbouraného kostela svatého Jakuba staršího na hřbitově. A právě ke kostelu se váže ta první písemná zmínka o Václavicích z roku 1326, je psána ke kostelu svatého Jakuba apoštola. Ale pak se o životě místních až do půlky 17. století nic moc neví, nicméně prostě Václavice tady jsou a byly už 700 let. Ten hlavní odpolední program zítra bude hudební. Přijedou kapely Trajek, Tetresu, Dos, Solomon Bob Revival, A+ a Cover Power. Už od dopoledne se bude konat fotbalový miniturnaj a nejrůznější soutěže. Pro děti jsou připraveny další atrakce, budou tady prezentace jednotlivých obcí mikroregionu, vystoupení mažoretek a tanečního souboru Bílá růže. A ve večerních hodinách se mohou návštěvníci těšit na bubenickou show a také na světelnou show. No v prostoru hasičárny bude k vidění výstava připomínající právě těch 700 let Václavic. Budou to fotografie a dokumenty sesbírané mezi pamětníky a obyvateli Václavic. Výstava bude zahájena ve 13 hodin a bude k vidění až do konce prázdnin.
2: My jsme mluvili také o Volmanově statku. Jaký bude program tam?
3: Také ten program svatojakubské pouti na Volmanově statku začne zítra ve 13 hodin s libereckou kapelou Malukoš, která hraje lidové písně. V hudební části programu se pak představí třeba hráč na citaru Michal Müller a hudební skupina Ganifim, ta protěší především příznivce Gypsy a Balkán a či World Music. Děti i dospělé pobaví divadlo, to divadlo Víti Martíka a cirkusovník, což je workshop s cirkusovým nářadím. A pro zájemce bude přednáška také, připravena přednáška Volmanův statek včera dnes, a nebo promítání dokumentárního filmu Život na dohled hranice, který připravila Paměť národa. Ten film se bude promítat dvakrát, no a na Volmanově statku budou samozřejmě stánky, kde budou zruční řemeslníci předvádět svůj a nabízet to, co umí. Volmanův statek se pro letošní rok připojil poutí k roku smíření, který pro letošní rok vyhlásila litoměřická diecéze. Tak přijďte do Václavic a na Volmanův statek.
2: Z Václavic se nám přihlásil náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Stále ladíte Český rozhlas Liberec a s ním samozřejmě i páteční odpolední pohodu. Náš regionální stopař před malou chvílí otevřel takové malé historické okénko a zároveň vás pozval za kulturou a zábavou do Václavic. A já pro vás mám ještě jednu takovou malou sportovní pozvánku. Město Stráž pod Ralskem ve své aplikaci Munipolis informuje, že od dneška až do konce prázdnin je veřejnosti přístupné víceúčelové hřiště u základní školy. Město otevírá možnost zasportovat si pro úplně každého poprvé, tak sportu zdar, tomu letnímu zvláště.
1: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: kvalitou vysílání Českého rozhlasu Liberec krásně provázané. Tohle byl Karel Černoch a Popelky. Popelka byla, jak známo, pohádková postava, která se provdala na zámek, a to nás elegantně, nenuceně přivádí k zámeckému létu. A kam se vydáme v dnešním vydání? To je otázka, na kterou právě teď odpoví náš zámecký průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás barokní zámek Veltrusy, který leží na pravém břehu Vltavy přibližně 25 km severně od Prahy. Naposled ho spravoval rod Chodků. Více už nám řekne Jolana Nováková.
3: Tady na zámku Veltrusy se po povodních v roce 2002 začínalo od nuly. O 11 let později přišla voda znovu. Dnes jsou ale zámek i zámecký park z větší části opravené a kastelán Pavel Etzler rád návštěvníkům ukazuje, jak se to povedlo a jak pěkné to tady je. Přikivuje souhlasně pan kastelán, dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den. Ještě se teda nepovedlo úplně všechno a samozřejmě opravovali jsme nejenom škody po povodních, ale i to, co způsobil zub času. A to, že je to pěkné, za to nevím, jestli můžeme tolik my, jako spíš projektant, kterým byl italský architekt Giovanni Battista Aliprandi. Ten zpracoval projekt pro zakladatele zámku Václava Antonína Chodka. Zámek byl založen v roce 1704.
3: Jako lovecký zámeček?
4: No, byla to taková, řekli bychom, víkendová chata, takový lusthaus, a samozřejmě sloužil i jako zámeček lovecký.
3: Teď kolem nás právě procházejí návštěvníci, kteří už si možná prohlédli hlavní budovu a z ní vybíhají křídla.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Zámek je typickým představitelem barokního stavitelství s takzvanou centrální dispozicí, která potom s dalšími budovami, s konírnou a špejcharem, uzavírají takzvaný čestný dvůr, který je ze severu lemovaný plotem, kde jsou sochy mimo jiné i z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
3: Kolem zámku se taky rozkládá rozlehlý přírodně krajinářský park s řadou drobných romantických staveb a plastik. Dokonce se u vás po parku dá jezdit i na kole a všechno si prohlédnout.
4: Park je největším zámeckým parkem v republice. Celkem je tady různých cest, cestiček, pěšin a podobně přes 20 kilometrů a to se pěšky hned tak stihnout nedá.
3: No a my se teď půjdeme podívat dovnitř.
4: Pojďte za mnou, já to tady znám.
3: Ó, to je krása.
4: Teď jsme v hlavním sále, je to největší místnost na zámku a sál původně sloužil samozřejmě také pro různé koncerty, plesy a společenské chvíle.
3: Vstoupili jsme do staré ložnice a tady jsou nádherné textilní tapety.
4: No nejen, že jsou nádherné, ale jsou opravdu unikátní, protože patří k nejstarším v České republice.
3: V interiérech uvidíte výzdobu a zařízení odpovídající 18. a 19. století. Kde jsme teď?
4: Velmi významnou historii má tato místnost, je to salon Marie Terezie, která zámek Veltrusy navštívila a dokonce tady i přespala.
3: Bylo to v rámci velkého trhu tovarů Království českého,
4: kde se propagovalo zboží z nově vznikajících manufaktur. A v podstatě se jedná o nejstarší veletrh na světě.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Veltrusy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 minut před 15. hodinou, posloucháte Český rozhlas Liberec. My už jsme mluvili o tom, že je dnes 24. července a svátek má Kristýna, ale zajímat by vás mohlo také, že přesně před 115 lety americká archeologická expedice Yaleovy univerzity objevila ztracené město Inků Machu Picchu. Dnešní prázdninové téma pro děti a redaktorku Petru Beránkovou.
1: Víte, kdo je archeolog?
2: Vykutává ty trilobity a takový ty skameněliny.
1: Co ještě vykutává archeolog?
2: Tu bednu se zlatem nebo penízky.
1: Jsou cenné tyhle penízky?
2: Asi jo, mají velikou hodnotu.
1: Co ještě pod zemí může najít archeolog?
2: Nějaké poklady. Třeba nějaké věci i třeba nějaké kousky kamení. Klíč. Třeba kostru dinosaura, lidí nebo ty ryby. A taky třeba starou truhlu a příbory.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Policie pátrá po muži, který loni přepadl ženu u libereckého koupaliště. Liberecká zoo má mládě kriticky ohroženého osla somálského. Ruské raketové údery na kyjevskou oblast mají nejméně 6 obětí. Zraněné jsou desítky lidí. A v sobotu čekejme jasno až polojasno s teplotami až u 28 stupňů. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Liberečtí kriminalisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po muži podezřelém z loupežného přepadení ženy. Událost se stala loni v říjnu nedaleko vstupu do areálu libereckého lesního koupaliště. Muž podle policie ženu napadl a opakovaně po ní požadoval peníze. Napadené se nakonec podařilo utéct. Žena při incidentu utrpěla zranění, která si vyžádala lékařské ošetření, říká policejní mluvčí Klára Jeníčková.
4: Dle popisu se jedná o muže ve věku kolem 40 až 50 let. Na obličeji tmavé strniště, černé delší vlasy. Už je vysoký zhruba 170 cm, na sobě měl červenou špinavou žustiánkovou bundu, černé kalhoty.
3: Policie na webových stránkách zveřejnila podobu hledaného muže a žádá každého, kdo ho pozná, aby zavolal na linku 158. Na sídlišti Husova Jiráskova v Novemboru na Českolipsku přibyla nová oficiální parkovací místa. Radnice dokončila čtvrtou etapu obnovy sídliště za bezmála 17 milionů korun. Část parkovacích míst vznikla prostým přemalováním čar na vozovce. V liberecké zoologické zahradě se po téměř 5 letech narodilo mládě kriticky ohroženého osla somálského, informovala o tom mluvčí zahrady Barbara Tesařová. Jde už o 28. odchov tohoto druhu v historii zoo. Ve volné přírodě dnes přežívají už jen stovky těchto zvířat a každý nový přírůstek tak pomáhá zachovat jejich populaci.
5: Mládě osla somálského podle chovatelů prospívá velmi dobře. Návštěvníci ho můžou při troše štěstí vidět ve venkovním výběhu společně se stádem. Letošní sezóna je navíc pro libereckou zoo mimořádně úspěšná. Narodila se mláďata zeber, horských kopytníků, paviánů a daří se také odchovu vzácných dravců. Z Liberce Jan Rozum, Český rozhlas.
3: Po ruském raketovém útoku v kyjevské oblasti zemřelo nejméně 6 lidí, informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Na místě podle něj teď zasahují záchranáři. Další ruský útok dnes zabil nejméně 5 lidí ve Sloviansku na východě Ukrajiny. Úder tam zasáhl několik budov, Moskva se k tomu nevyjádřila. Zelenský dnes taky uvedl, že jeho armáda zasáhla vojenský závod v ruském Kyrově. Podle Zelenského to byl klíčový podnik na výrobu součástek do letadel a střel.
2: Počasí.
3: A zítra bude v Libereckém kraji jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Na Českolipsku naměříme až 28 stupňů a na horách teploty mezi 19 až 22 stupni. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, během dne se změní místy přechodně na mírný jižní až jihozápadní. Rozptylové podmínky po ránu mírně nepříznivé, odpoledne budou dobré až velmi dobré a biozátěž bude na středním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A osobní auto se srazilo s cyklistou v ulici Horní v Jablonci nad Nisou. Na místě jsou jak záchranáři, tak policie. V úseku doporučujeme zpomalit. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Tak Lída Jiroutová vám nabídla zprávy, počasí a dopravu a já vám nabídnu obsah následující hodiny. V Jablonci nad Nisou se otevírá základna krajské zdravotnické záchranné služby se záložním dispečingem a u toho rozhodně nechyběla kolegyně Jana Pavlíčková, se kterou se za malou chvíli spojíme. Pak se podíváme do Mladé Boleslavy, protože tam mají stále naději na nový světový rekord. Věž zříceniny hradu Michalovice je pravděpodobně šikmější než dosavadní rekordman z Německa anebo slavná věž v italské Pise. A pak také navštívíme Harachov a nabídneme vám pár tipů na výlet a také na zábavu. Já vám přeju s Českým rozhlasem Liberec hezký poslech.
2: Pohodové odpoledne s Filipem Majslem.

0: Českém rozhlase Liberec Vetně dál cesto má. To platí nejenom pro Pavla Bobka, ale také pro záchranáře z Jablonce. Zdravotničtí záchranáři z Jablonce nad Nisou skoro po 50 letech opustí areál tamní nemocnice a od zítřka se stěhují do nové výjezdové základny v Průmyslové ulici. Stávající zázemí už totiž desetiletí neodpovídalo standardům potřebným pro práci záchranářů. A víc už s redaktorkou Janou Pavlíčkovou. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Takto dosavadní zázemí v Jablonecké nemocnici bylo pro tamní záchranáře takovou trošku noční můrou. Chyběly tam pořádné šatny, odpočinková místnost, prostor na omytí nebo třeba na vyprání zakrvaveného prádla po výjezdu, stejně tak místo na mytí pomůcek a podobně. Nebyly tam pořádné garáže pro sanity a vůbec celý ten prostor byl ve špatném technickém stavu. No a na tu novou základnu ale čekali záchranáři desetiletí, jak mi řekl ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
2: My jsme nyní čekali od roku 1978, kdy vlastně jsme byli v prostorách Jablonecké nemocnice a v průběhu let vlastně ukázala potřeba vybudovat nové moderní zázemí. Nároky prostorové, technické rok od roku rostou, navyšuje se počet posádek a opravdu v současné době to naprosto vyhovuje veškerým technickým předpokladům naší práce.
1: No, za pacienty budou z té nové základny vyjíždět 3 posádky, jedna lékařská a potom 2 posádky rychlé zdravotnické pomoci, a to ve složení řidič, záchranář a zdravotnický záchranář. A jenom pro představu, ročně pomohou jabloničtí záchranáři téměř 9 000 pacientů.
0: A na kolik přišla nová výjezdová základna?
1: Tak Liberecký kraj za ně zaplatil 86 milionů korun, část šla z dotací a samotný pozemek v Průmyslové ulici získal kraj od města Jablonce nad Nisou, a to za 1 korunu, připomíná jeho primátor Miloš Veles ODS.
3: To byl dár a tím pádem já to vnímám jako, že to je spoluúčast na tom projektu, protože samozřejmě ten pozemek má nějakou hodnotu. Jablonec je velké město, ta výjezdovka má poměrně velké dosahy i velké množství výjezdů a odehrávat to všechno v takových nedůstojných prostorách. Na jednu stranu jsem trošku i překvapen, že ten personál to vydržel takhle dlouho.
0: Ta nová základna má 3 podlaží, není to až moc pro 3 výjezdové posádky?
1: No tak v přízemí jsou garáže, technické místnosti, nad nimi pak šatny, koupelny, denní místnosti, a to vrchní patro zabere záložní operační dispečink, který je pro záchranku také nezbytný, jak vysvětluje vedoucí operačního střediska Petr Matějíčka.
4: V současné době máme záložní dispečink v Liberci, pro nás tuhle chvíli v nevyhovujících prostorách výjezdový základny. Proto tady vznikne plnohodnotné záložní operační středisko. Naším záměrem je, aby volající vůbec nepoznali, jestli se dovolal do Liberce na hlavní dispečink nebo záložní do Jablonce. Z toho důvodu jsme to i kapacitně navýšili, takže tady bude 6 pracovišť na hlavním sále.
1: No, ten záložní dispečink, ten bude sloužit nejenom tedy v případě výpadku toho hlavního operačního centra, ale také jako školicí středisko pro nové operátory tísňové linky, anebo také pro studenty oboru zdravotnický záchranář.
0: Z Jablonce nad Nisou se nám přihlásila naše kolegyně Jana Pavlíčková. Mockrát děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
5: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 8 minut před půl čtvrtou v Českém rozhlase Liberec Richard Miller stoupal po schodech. Vlastně to je taková sociální sonda. Kdo někdy žil v paneláku, tak určitě ví, o čem Richard Miller zpívá, i když je pravda, že člověk nemusel chodit ani po schodech. Díky umakartovým jádrům a takzvaným stoupačkám i v přízemí člověk naprosto přesně věděl, co se odehrává v 8. patře. My teď také budeme stoupat po schodech, a to po schodech věže na hradu Michalovice. Přesný náklon této hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi začali měřit geodeti. On se totiž magistrát chce ujistit, jestli je už dříve zjištěná hodnota 6,51 stupně přesná. Ono by se totiž jednalo o nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbu na světě a město by mohlo usilovat o zapsání do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření bude město znát do 2 týdnů.
1: Nachystej vlícováky.
2: Jeden bych dal tamhle,
3: pod ten keř.
1: A jeden si dám někde tady v rohu.
4: Přímo pod věží je na trojnožce modrý moderní přístroj.
5: Je to geodetická totální stanice kombinovaná s GNSS anténou.
4: Geodet Petr Sbíral.
5: A v podstatě nám to bude sloužit pro určení souřadnic polohy takzvaných vlícovacích bodů, které následně budou sloužit pro laserové skenování.
4: Tamhle vidím, že je jeden bod 6001, 6002 a 6003.
5: Tahle ta anténa, kterou vidíte nahoře, tak přijímá signály z družic. Získáme onu referenční osu, rozdíl mezi tou osou té věže a touhletou přímkou bude ona šikmost, to, co nás zajímá v úhlové míře, čili ve stupních a nějakých minutách.
1: 939 097.
4: Přišli jsme na druhou stranu věže a tady už je na trojnožce skener, který už věž skenuje. Geodet Jan Sbíral.
1: Já tady mám laserový skener, pomocí kterého já vytvořím desítky až nižší stovky milionů bodů, které následně bude reprezentovat 3D model této věže.
4: Vy potom tu věž uvidíte na monitoru počítače podobně, jako je to třeba v nějakém animovaném filmu pro děti?
1: Ano.
4: Dá už se teďka říct, na kolik desetinných míst bude ta věž změřena?
1: Přesnost mračna bodů bude uváděna na 0,3 místa, teda milimetry.
4: Před časem náklon věže změřili geodeti z geodézie Hradiště. Výsledek říká Veronika Havlová.
6: 6,51 stupňů.
4: Magistrát si nechává stavbu přeměřit i kvůli tomu, aby měření bylo podle městského radního Robina Povšíka z Hlasu pro Boleslav oficiální a se všemi razítky.
7: Ten posudek bude odpovídat všem platným regulím pro případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
4: Zápis do Guinnessovy knihy rekordů by vyšel na asi 1 milion korun. Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu se sklonem 5,42 stupně. Michalovice tedy poráží nynějšího světového rekordmana o 1,9 stupně. Česko má ale i další unikát. Nakloněný je i kostel svatého Petra z Alcantary v Karviné, potvrzuje děkanka Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Hana Staňková.
8: Kostel svatého Petra z Alcantary, který je taky často označován jako šikmý kostel, se nachází na okraji města Karviná, to znamená v oblasti, která byla díky intenzivní těžbě černého uhlí od druhé poloviny 20. století výrazně ovlivněna poklesy terénu. A celkové snížení povrchu zde dosáhlo až 37 metrů, což vedlo naklonění té stavby přibližně o 7 stupňů od svislice.
4: V Karviné ale o zápis do knihy rekordů nikdo nepožádal. Nejznámější nakloněnou stavbou na světě je ta v italské Pise. Ta má sklon 3,97 stupně. Z Michalovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 8 minut po půl čtvrté, stále ladíte Český rozhlas Liberec a odpolední pohodu. Dostihy už máme díky Věře Martinové za sebou a teď vám nabídneme pár tipů na výlet, na procházku, návštěvu nějakého zajímavého místa, případně nějakou kulturně společenskou akci, a to konkrétně v Harachově. Na telefonu máme vedoucí turistického a informačního centra Harachov Martinu Šmídovou. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne vám přeji.
0: Tak Harachov, to je samozřejmě známá turistická destinace, tam se jezdí na jaře, v létě, na podzim i v zimě. Jak jste na tom momentálně s turistikou? Jezdí hodně lidí nebo je odradilo počasí?
1: Letošní sezóna v Harachově je zatím poměrně dobrá, a hlavně díky příznivému počasí, které doteď bylo, a bohatému programu vlastně města. Ale na druhou stranu nemám zatím zveřejněna oficiální čísla o návštěvnosti ani obsazenosti ubytování za letošní léto, takže nelze říct, že je sezóna rekordní nebo slabší.
0: Dobře, tak na to si třeba ještě chvíli počkáme, ale na co si určitě nepočkáme, je vaše pozvánka na nějaký zajímavý výlet, protože co se týče Harachova a blízkého okolí, tam se to těmi možnostmi jenom hemží, ale co byste tak nějak vypíchla?
1: Já to bych určitě vypíchla, tak je určitě návštěva tady Mumlevského vodopádu v Harachově, který teď vlastně i v tomto počasí, o víkendu mají být nějaký takový tropy, bude super na osvěžení. Určitě se od Mumlevských vodopádů dál můžete vydat směrem na Krakonošovu snídani, Voseckou boudu, Dvoračky, Rušičky, a v Harachově vám určitě doporučím exkurzi sklárny nebo návštěvu Bubové dráhy.
0: No a vrabci cvrlikali, že prý se, jestli se nepletu, na zítřek u vás chystá nějaká velká akce. Pozvete nás?
1: Určitě vás ráda pozvu, takže zítra v parku Hraběte Haracha v Harachově před městským úřadem máme druhý ročník food festivalu. Je to vlastně celodenní program pro celou rodinu. Od 11 hodin, kdy je začátek, nám začne vařit herečka a vlastně teď indická kuchařka Markéta Hrubešová s dětmi, a potom vlastně se udělá autogramiádu. Potom budeme mít živé vaření s Tomášem Černým, vystoupení kapelky Havranka Trio, a pak nám ještě živě uvaří Oldřich Holec.
0: No, tak po takové kalorické náloži by se určitě člověk nejraději svalil někam do postele. Otázka je, jestli bude kam se svalit v Harachově. Jak jste na tom s ubytováním? Máte přehled?
1: Máme takový menší přehled. Víme, že hotely mají ještě volné pokoje, takže určitě není problém sem přijet. A některé hotely dokonce nabízejí a lákají na last minute.
0: Takže po všech stránkách je o nás v Harachově postaráno. Já vám moc krát děkuju, přeju vám krásný den, krásné léto a budu se těšit zase příště ve vysílání Českého rozhlasu Liberec naslyšenou.
1: Taky děkuji, naschledanou.
0: Naším příjemným hostem na telefonu byla vedoucí turistického a informačního centra Harachov Martina Šmídová.
2: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Časomíra ve studiu teď ukazuje 15.47, to jistě ukazují i vaše hodiny. My jsme vás doslova před pár minutami zvali do Harrachova, kde nabízejí spoustu zajímavých turistických atrakcí, ale pozvat vás můžeme také do Krištofova údolí, kde se ode dneška až do neděle koná údolská pouť. Vy se můžete těšit na koncerty různých žánrů, také divadelní představení a výstavy. Zahraje tam například liberecký Dixieland Old Stars, Big Bandový orchestr Big O Band, mexický surfing, rock'n'roll, Tres Udos a tak dále a tak dále. Připravené také bohaté občerstvení a ukázky řemesel. Navíc vstupné je dobrovolné a parkování je zajištěno na vyhrazených místech. Pokud chcete vědět víc, podívejte se třeba na naše webové stránky liberec.rozhlas.cz a tam určitě najdete další podrobnosti. Tak tedy na viděnou v Krištofově údolí za doprovodu kapely Krištof a jejich nahrávky na viděnou.

s kapelou Krištof na viděnou třeba na nějakém koncertě nebo na letním festivalu a s Filipem Majslem, tedy se mnou, naslyšenou opět po 17. hodině ve Dni v kraji. Mezitím vás bude bavit další vydání Humoriády, kde se vás zhostí společně s Patrikem Rozehnalem také režisérka Jitka Němcová a budou vám nabízet scénky a ukázky z pořadů, předtím pochopitelně zprávy, které dnes připravuje Lída Jiroutová. Tak tedy naslyšenou po 17. a hezkou zábavu s Českým rozhlasem Liberec.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Zdravotnická záchranná služba má v Jablonci nad Nisou novou základnu. Hygienici nedoporučují koupání v Hamerském jezeře na Českolipsku. Demolice českého pavilonu na Expo v Japonsku začne v srpnu. A zítřek bude slunečný s letními teplotami do 28 stupňů. Zprávy jsou nachystané a u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Zdravotničtí záchranáři v Jablonci nad Nisou mají po 48 letech novou výjezdovou stanici. Dosavadní zázemí v jablonecké nemocnici už nevyhovovalo. V budově bude i záložní operační středisko pro celý Liberecký kraj. Sloužit má v případě výpadku hlavního centra a jako školící středisko pro nové dispečery. Zároveň z něj bude i výukové centrum pro studenty oboru zdravotnický záchranář, říká vedoucí operačního střediska zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Petr Matějíčka.
2: Aby ten proces zaučování, který je u nás poměrně dlouhý a náročný, se neprolínal až tak do toho ostrého provozu, jako je to v současné době. Protože na tísňové lince ty studenti prostě nemůžou komunikovat s tím volajícím, když to tady na tom pracovišti, které bude úplně odstřiženo od toho hlavního systému, jsme schopni prostě s nima dělat tu výuku.
0: Kvalita vody v Hamerském jezeře na Českolipsku se výrazně zhoršila. Hygienici ji nově zařadili na 4. z 5 stupňů hodnocení. To znamená, že voda je nevhodná ke koupání a pobyt v ní může představovat zdravotní rizika. Hygienici proto koupání nedoporučují.
3: Máchovo jezero zatím zůstává na 3. stupni, kde není voda vhodná především pro citlivé osoby. Mírně zhoršenou kvalitu vody evidují hygienici také na lesním koupališti v Liberci, 7 Horkách, Zákupech a Nedamově. Z Libereckého kraje Jan Rozum, Český rozhlas.
0: Lidé v Turnově musí odstranit desítky pietních míst, která zřídili svým mazlíčkům. Pozemek v části Vesecko patří Lesům České republiky. Pohřbívání domácích zvířat tam není povolené. Státní lesy proto vyzývají majitele, aby zlikvidovali vše, co do lesa nepatří, a to do konce listopadu. Podle starosty Turnova Tomáše Hokého se starostů pro Liberecký kraj je vybudování oficiálního zvířecího pohřebiště legislativně velmi náročné. Demolice českého pavilonu pro Expo 2025 v Japonsku začne 1. srpna. Informoval o tom šéf české diplomacie Petr Macinka z Motoristů Sobě. Demolice podle něj potrvá několik měsíců, nejpozději by měla být hotova do listopadu. Celý projekt české účasti na výstavě v Osace se podle Macinky prodražil o více než dvojnásobek na 600 milionů korun. Demolice je podle Macinky jediná hospodárná varianta. Pavilon totiž nikdo nechce koupit.
1: Počasí.
0: A čeká nás chladná noc s teplotami, které poklesnou na 10 až 7 v údolích až na 5 stupňů. Obloha bude jasná nebo polojasná s vysokou průsvitnou oblačností. V sobotu čekejme jasno až polojasno, denní teploty 23 až 26 na Českolipsku až 28 stupňů a na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 19 až 22 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, během nebude místy přechodně mírný jižní až jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A ve Friedlandu ve směru na státní hranice se srazila 2 osobní auta. Na místě policejní hlídka a ulice Švestková v Liberci je kvůli stavebním pracím uzavřena. Objížďka je tam značená. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Dobrou náladou, tedy s nabídkou dobré nálady a také spoustou ukázek z archivu přicházíme dnes s Jitkou Němcovou. Patrik Rozehnali, zdraví i vás. Ahoj, Jitko.
5: Dobrý den, jak se máte?
4: Já dobře a doufám, že i ty. Jaké je léto pro tebe?
5: Léto je nahoru dolů, tak jako je to počasí. Včera bundě prošívaný venku a dneska bych se slíkla do naha, ale to už nemůžu, abych neurazila nějaký lidi cestou.
4: Takže busty anebo nuda pláž, jo? Podle počasí.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná první ukázkou, tu vybírá Jitka Němcová, bere si brýle.
1: Já si beru prosím brýle a mám tady tři bardy opravdu, tři.
0: Dohromady.
1: Dohromady tři.
0: Ano.
1: Jeden je horníček, druhý je lasice a třetí je satinský.
0: Já myslím, že budeš jmenovat povolání. Při začátí horníček.
1: Že jo, ale to je nenahraditelný tyhle jména.
0: Dobře, tak pantomimu, kdy jsi hrál, dá se to snad i vysílat rozhlasově.
1: Pantomima?
0: Pantomima.
1: Se dá vysílat rozhlasově?
0: V jejich podání určitě.
1: Ano, já jsem... ano.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujem mimou.
2: No.
3: Protože mým v jednej dlhej, súvislej pauze,
2: ano.
3: Kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
2: Děj, přímo děj.
3: Činoherec ten by se už dávno nezdržal, vytrysklo by slovo, ano. Ale mým nie. Ten...
2: Ne. Ne, máš pravdu. Ano. A někdy se z něj ta slova přímo derou.
3: Ano.
2: Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ní dívat, tak letí a bude legrace, jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti v
2: kde,
3: tom
2: brání? Kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
4: vy se pamätáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickější pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No!
3: To si zahráme.
2: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
3: No. To si zahráme, ty budeš no. Motýl a my budeme ty květky.
2: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní
4: no, roli? No, samozřejmě.
2: No dobře.
3: No pojďme na věc.
4: To je jediná pantomima, z které si pamätám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjistě. Když se pantomim přehmátnu, jo, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
4: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
4: Ano, já bych si rád zahrál fialku. Fialku.
2: Zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
4: Ano.
2: A ty...
3: Já budem Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
3: Doktor Půpava, pořecky Pampeliška.
2: Pampeliška.
3: Ovšem inženýr, no.
2: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady no, fialka, tak skromná, ano, správně. Hezky dělá. Hezky dělá fialku.
4: To jsou tyčinky toto.
2: Ty já vím.
4: Alebo pěstíky.
2: Nebo... Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten Julo i tak voní.
3: Žil se.
2: Žil se.
3: A já jsem ta Půpava. Ne, aby si do mě fúkol.
2: Ne. Už se odkvetle, jo?
3: No.
2: A jsme na louce, pán Filip, prosím vás, buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo? A my už mlčíme.

0: Ale ty pece si motil, tak máš prelietať z kvetá na kvet. Najprv tam a potom uvidíme, no. Ne.
1: To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
2: stolička.
1: No, na židli si sed.
3: To je právě to kouzlo u toho rozhlasu, jak si to člověk může i představit. Ví, co se děje a jenom si doplňuje to, jak by to hráli oni.
4: Je to prostě úžasný, protože se to představuje a zapojí tu fantazii do toho a to myšlení. Což někdy nerad, že jo, jak říkal pan Horníček.
3: Ano, Horníček, ano. Jo, jo. Měli bychom nechat diváka, ale tak vždycky, my posluchače můžeme.
4: Ale mě to připomíná vždycky, to, když mluví o pantomímě a o tomhle tom projevu, ten němej film. Němej film byl prostě dlouho, než přišli na ten zvuk. A to vlastně byla trošku pantomíma, že jo. Pak tam byly titulky k tomu a muzika se tam hrála živá. Ale on měl jeden problém, pak už to, ty diváci, to bylo málo pro ně, proto vymysleli zvuk, protože tam nebyla psychologie. Bylo to vlastně jenom nějaké emoce a oni potřebovali už diváci tu, ten text, aby se mohla ukázat ta psychologie. Tak postav.
3: Dokázala bys točit němý film?
4: Jo, jo. Když jsem dělala zabíjačku půlhodinovou,
3: ano.
4: Kde se neřeklo ani slovo. Je to strašně příjemný. Já s tím slovem...
3: Je to příjemný, anebo je to těžší úkol pro režisera?
4: Je to určitě těžší, protože musíš to vymyslet celý v obraze. Ale je to krásný, protože já jsem spíš obraz než ten text. Takže je to nádherný, že na to musíš přijít, aby to ten divák pochopil a hezky jim to odvyprávět a najednou zjistíš, že nepotřebuješ ani slovo, když to umíš.
3: Je pak snaží vybrat herce, když nemusí mluvit?
4: No, to není
3: máš
4: tak
3: větší výběr.
4: To není tak snažší, protože můžeš je předabovat, oni musí mít obrovský výraz, že jo, dramatický,
3: ano.
4: Protože v těch očích musí být všechno, co chtějí říct, že jo. Takže není to tak snadný. Není. Je to těžší možná dokonce.
3: Říká Jitka Němcová, náš dnešní host, vybrala trojici Miroslava Horníčka, Milana Lasicu a Julia Satinského. Proti můžeme nasadit ještě větší počet, zejména dám Helenu Ružičkovou, Stelu Zázvorkovou, paní Fialkovou a další ve frontě u samoobsluhy, scénka. A nebo dál vyprávění a tady ten humor právě Miroslava Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského. Ti mají Ačko, proti je varianta B, tedy v samoobsluze s Helenou Ružičkovou a spol. A vy hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volat můžete do studia právě teď, anebo napsat SMSku a poslat ji na číslo 90 011 04. Stačí heslo humor, mezera A nebo B.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
5: Ve svém oblíbeném rádiu rozhlase můžete přispět hlasem na konto buď tedy trojice Horníček, Lasica Satinský, nebo Helena Růžičková, Stela Zázvorková a další ve frontě do samoobsluhy. Kdo to je s námi? Ptáme se Sitku Němcovou. Dobrý den.
6: Dobrý den, já na Dolní Němčí volá. Zdravím vás, zdravím paní Němcovou, Patriku. A já bych si přála paní Růžičkovou v obchodě, protože já miluju obchod.
5: Dobře. Jo, dobře, tak
6: jo,
5: děkujeme.
6: Jo, prodávám vody jak živa.
7: Jasně.
5: A co prodáváte?
6: Tak. Prodávám v potravinách.
5: No, dobře, takže...
6: Už jsem v důchodu, chodím sem tam, ale jsem za to vděčná.
5: Jo, a chodíte víc nakupovat, anebo pomáhat i teda brigádně?
6: No, já když jdu do obchodu prodávat, tak zrovna nakoupím. Jinak do obchodu moc nechodím.
5: Dobře, ať se daří. Děkujeme moc za hlasování. Mějte
6: taky
5: se pěkně.
6: Nasledanou, ano.
5: 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, přes který můžete hlasovat. Kdo tam je?
8: Dobrý den, Mário, při telefoně. Já vás zdravím.
5: Také.
8: A vašeho hosta, paní Němcovu.
7: Dobrý den.
8: A chtěl bych som poprosit pokračování Troch pánov.
5: Dobře.
8: Bylo to perfektné.
5: Výborně, píšu jim bod.
8: Děkujem.
5: My taky, mějte se krásně, ať se vám daří. A přesuneme se za někým dalším. Kdo pak to je?
9: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
5: Dobře, tak jo, tak rozhodnu to. Myslím si, že nazbírali jsme hodně hlasů, skoro 3/4 těch. Pro tu vítěznou stranu jsou pro Helenu Růžičkovou a spol. Samoobsluha, fronta přední, jsme tam.
10: Mají ještě chleba?
11: Mají, chleba mají dost.
10: Měla jsem v řeznici, ohřeju večer párky.
12: To jste šťastná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet.
10: On nedá párky.
12: Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku.
10: Dejte pokoj.
12: Jo.
11: Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku, ale teplej příkrm. Vždycky.
12: Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu polívku.
13: Každý mužský je zmetek.
12: Cože?
10: Jak to?
11: Jak to, prosím vás?
13: Zmetek, prostě nedokonale dotvořený tovar. Ne, že by za to přímo mohli. Oni jsou to většinou chudáci, víte?
10: Mužský a chudáci.
11: Chudáci.
13: Byli vyrobený první dámo. Vzpomínáte si ještě, jak to dopadlo, když jste si prvně šila sukni? Zmetek. Nahoře volán, dole pasovka.
11: To tu dane. Já jsem měla volán nahoře i dole. A.
13: Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik? Zmetek.
12: Ani mi nevzpomínejte.
11: No, strašnej, co?
13: A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Jo, když člověk dělá něco po druhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně. To Eva, Eva ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe.
10: Můžete mít pravdu, tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že?
11: Ano, ano, a není to jenom žebro, co jim schází.
10: Ale hlava, myslím mužská hlava, ta se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu, takové občanské orientace.
13: Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru?
11: Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje.
13: Okamžiky? Prosím vás, jaký okamžiky?
11: Například, když stěhujete kredenc.
13: Jenomže moclikrát, dámo, vy v životě stěhujete kredenc. No.
11: Já mám takový hobby.
10: A co technika? Dámy, stroje, vynálezy.
13: Ano, v tom jsou nepřekonatelní. Když vám vybuchne papíňák s držkama, nebo když vám pračka rozmetá prádlo po celých Vršovicích, tak je u toho zaručeně mužské.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Přidala by ses k takovéhle diskuzi ve frontě před samoobsluhou,
4: Jitko? Jo, určitě, no samozřejmě.
5: Jo.
4: No, to není vůbec žádný problém.
5: Byl vám rozmetek.
4: Ne, to bych neřekla.
5: No.
4: Ale on byl jako docela vychytralej, protože on vždycky říkal, já bych to rád udělal, ale ty jsi šikovnější, víš, ty to uděláš senzačně.
5: Jo.
4: Ty jsi šikovná a ty to hezky otevřeš, všechno opravíš a tak dál.
5: No, šla tak, si a udělala jsi.
4: Tak jsem to šla udělat, no teď já bych věděl, jak by to dopadlo.
5: Jak na to byl s technikou?
4: On by chtěl teď žít. Kvůli internetu, kvůli umělý inteligenci, to by se ho strašně líbilo. Strašně, jo. On byl na to absolutní děs, on to miloval, tu techniku.
5: Fakt. Takže cokoliv nového bylo i v tom oboru, třeba zkoušel,
4: tak, kdyby viděl, že místo těch 100 tisíců komparzů, který se topí v rybníku v Husitech, nebo kde to bylo, tak a může použít všechny počítače a všechny triky a tak dál. Teď já jsem ho vzala na Troju, tenkrát na film, a tam jeli těch plno lodí a on říká, 5 lodí doopravdy, ostatní jsou všechny trikový samozřejmě, protože to není žádný problém teď už. A byl naštvaný, že to tenkrát neměl, že tam musel být.
5: Já myslím, že to poznal, že jako je to tak nedokonalý, že
4: ne,
5: je to šálení.
4: Ono to funguje dokonale, jo, už to, jako je to v pořádku. Prostě máme techniku, taky používáme, ale musíme ji používat smysluplně, aby to bylo k tomu obsahu a nejenom forma, že?
5: Co bys doma teď chtěla mít? Nemyslím pracovně to, co používáš v filmu, ale doma nějakou techniku, co ještě nebylo vymyšlené.
4: Já bych chtěla mít dva roboty doma.
5: Dva?
4: Jeden, který jeden si bude povídat, druhý by uklízel. Pak bych chtěla pro Pérku pejska ještě taky robotickýho.
5: Aby ty už jsou.
4: No ty už jsou, aby si s ním mohla hrát. Já bych chtěla, já bych chtěla všechno, co je. Aby mě zvedalo nohu, aby mě postavilo.
5: Jo,
4: aby mě namasírovalo a ještě jiné věci.
5: To, když to tak poslouchám, tak by jednou místo tebe i do Humoriády přišel robot.
4: Jasně.
5: A to by byla škoda, ale
4: to. Ne, to je dobrý, já hru.
5: Vážení, čím pokračovat? Vybrali jste předtím změnu, tak zase nabídneme něco. Helena Růžičková je ve hře, její vyprávění o Huse. Jitko, co kdybychom dali proti Luďka Sobotu?
4: Já jsem proto.
5: Dobře, takže Bčko Luděk Sobota, Ačko Helena Růžičková. Vyberte si na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na číse 90 011 04. Budeme sčítat hlasy, je to teď zase na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Můžete hlasovat, můžete si vybírat. Helena Růžičková ve hře a taky Luděk Sobota. Tak komu dáte hlas? Ptáme se po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David. Zdravím vás tam oba dva a dávám Ačko Helenu Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod a děkujeme moc za ten telefonát. Další, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Ano, odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava.
4: Dobrý den.
3: A srdečně zdravím paní Lidku, kterou mám ráda, kterou se vážím a přála bych vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
4: Děkuju.
3: Pracovní. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
1: dobře.
3: Se hezky.
1: Taky děkujeme. Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím a paní Němcovou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a dala bych paní Růžičkovou.
1: Do éteru, dobře, to znamená bod pro ní od vás, zapisuju a děkuju. Ještě někdo?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás také. A hlasoval bych pro paní Růžičkovou a teda můj dědeček hrál ve firmu Jan Hus a znal pana Vávru a říkal, že to byl skvělý člověk.
4: No to víte, že jo. Děkujeme.
1: Děkujeme za tuhle krátkou osobní vzpomínku. A kdo teď přidá ještě svůj hlas? Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku. Já jsem se už k vám jednou dovolala, je to Irena z Roudnice nad Labem, ale mám tady u sebe dceru a ta by taky hlasovala pro paní Růžičkovou a taky vás moc a moc oba pozdravuje.
4: To platí.
1: No, dobře, tak jo. Tak taky pozdravujte, ať se dobře poslouchá a musím říct, že Helena Růžičková to i tak prostě vyhrála. Její povídání o huse právě teď.
4: Nesmíš zvířátkům dát jméno. Jak dáš zvířátku jméno, je to pryč. Já měla přítelkyni. Čistotná, taková ta chorobně čistá. Víš, jak je takhle ten skleněný stůl, přinesla ti natácku, na tom byl ještě ubrousek a když jsi to omylem položil vedle, víš, tak nic neřekla, vzala hadra, šla to utřít. Už to utírala po třetí, já jsem říkal, u tebe už nebudu pít nic. Tak tato čistotná dívka, v rámci toho, jak to bylo zvykem, že Slováci chodili cvičit k nám, že, na vojnu a naši zase chodili tam, tak se tady seznámila s chlapcem, ne zdaleka, ze Šariše. Padli si do voka, milovali se něco prostě fantastického. Ovšem Šariš, to je opravdu kousek, které jako od té Prahy, tak se dohodli, že teda nepojedou vlakem a že za maminkou, teda za paní tchýní, přijedou nějakým dopravním prostředkem. Tak se zmohli na Trabanta tak za rok a jeli. A jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí tchýní a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně dala na cestu husičku. Ovšem ne právě zaříznutou, jako do toho baletu, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No, to ne...
8: Zabíjela maminka.
4: Vůbec nikdo, protože oni tady v té Praze byli jenom oni sami dva a ona říkala, já to taky nezabiju. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
8: Aby to tak nebolelo.
4: Aby to tak nebolelo. A klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa, že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, v žádném případě. Já by jsem to... Ne. Tak ona to jako otrhala a teď znáš to, nejstrašnější věc na světě je sebelitování. Ať je to při dietě, ať je to při čemkoliv. A jak začneš říkat, a co já vlastně z toho života mám, tak to jsem taky zabila. No prostě, jak to doškubávala, mi říká, a dost. Já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí teda nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak jí šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevře jí a tam stála absolutně otrhaná husa, ale živá. A ona se tak podívá a říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo, ona ji otrhá a co se jí stalo, jo? Chápeš ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp a hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák. Ten rolák, ta ubohá husa, měla prakticky rok, než zase se opeřila a tak dále, že pak z toho měla jenom šálečku, takhle chodila jako s mašličkou už místo toho. No a za rok jeli k mamince, dali husu do košíku a odvezli ji zpátky, protože Mařenka se nedá sežrat, no to chápeš. Jak se dá jméno, já to znám.
1: Humoriáda. Máš podobnou zkušenost, Jitko?
9: Ne, podobnou zkušenost nemám, ale kamarádi hlídali kočičku měsíc, prostě mý vzdálenější kamarádce, která jela na měsíc do Ameriky, a takže oni u ní bydleli, starali se o kočičku, a když se měla vracet teda, tak se stalo to, že ta kočička zemřela. Trošku se moc nestarali zřejmě, anebo tam něco zanedbali, a teď to byl problém, protože ona se na ní furt ptala, těšila, oni si to báli říct, aby nekleplo, že jeho stará paní. A takže udržovali kočičku v mrazáku, neboli v lednici, a pak, když už byla na letišti, tak ji vyndali, nebo den předtím, a dali do mikrovlnky ohřát. A paní se vrátila a kočička byla v pelíšku, teploučka, a ona přišla, říkala, ona hajá, no to je hezký spinka, no jo, teploučka, hezká, no. Tak říkali, ale to asi ona už hodně se jí stejskalo, takže zřejmě jí vypovědělo srdíčko, jak jste vstoupila do dveří, tak hold, bohužel asi už nežije, no, tak takhle.
1: Takovouhle habaďuru. Není to návod, ale je to životní příběh.
9: Je to životní příběh.
1: Tohle prostě se může odehrát, no, ale rozhodně si ani z jednoho nebudeme brát příklad.
9: Já nejsem schopná zabít ani mouchu.
1: To ano, no.
9: To je prostě můj konec, já prostě všecko vynáším ven, jak to potkám, tak hned to nesu, pavoučka, to už vůbec ne, ale
1: ty
9: všecko.
1: Ty se nabíháš teda.
9: Nabíhám trošku, jo. Já vím, že se nabíhám, ale já tu prostě čím jsem starší, tím jsem na to, s tím mám problém. No.
1: Citlivější. Jitka Němcová, náš dnešní host, vy se pomohli vybírat po druhé Helenu Růžičkovou, co vybereme dál, řekneme za malou chvíli.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ukázka číslo 4, klapka poprvé, humoriáda Jitka Němcová.
2: Tak si dáme něco současného, živýho, a dáme si Zdenka Izera.
1: Výměnu tchýně.
2: Výměnu tchýně, to bude dobrý.
3: Je v tom bordelu něco najít taky. Stará bába, aby se tady...
4: Já!
3: Tady je kudlička. Chuj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. To je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 tisíc. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 tisíc. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Se na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolej, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí normálně. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady... Tady mi pijou krev úplně všichni. Jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde. Pak si to povíme. Kde seš, prosím tě?
5: No, byla jsem nakoupit přece, jak jste chtěla.
3: No, to jsem chtěla.
5: Byla jsem pro chleba.
3: Já. Jaký jsi koupila?
5: No, ten ze supermarketu.
3: Ze supermarketu. Ona koupí chleba ze supermarketu. Já jsem říkala, chleba vem od Bubenička. Mám ho tam každý čtvrtek objednaný u Bubenička.
5: No ale já myslím, že tenhle je taky krásný, měkký.
3: No je nádherný, no tak pak půjdeš Bubeničkovi ještě. No teďko tam nechoď, prosím tebe. Já mám hlad, že bych sežrala tu tašku, ta jídla. Ježišmarja, opravdu. Co? No, ještě si stěžuj.
5: No, moje tchyně, to je taky něco. Fakt. Ale tohle z toho...
3: Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje. Ta kuchyň je psaná na tvýho dědu.
5: No, promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt.
3: No, myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem. No,
5: počkejte, já jsem to tak nemyslela.
3: Zpátečka, jo? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí ji tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla tak, jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek.
5: Počkejte, počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže...
3: To by si se divila, co dědek ještě vydrží.
5: Jak to myslíte?
3: Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok.
5: Ježiš, no to se vám omlouvám.
3: No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozorný, to je v pořádku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zdeněk Izer a Radka Fischerová, Sketchbar z roku 2010, a tedy z televize Prima. Ukázka právě, kterou vybrala Jitka Němcová. Ty jsi se poznala se svou tchýní? Asi ne.
2: Bohužel, ale
1: to protože nějak prostě to, nešlo časově.
2: Protože nějak to nešlo, ona se narodila 1856 a takže se to tam moc nějak nevyšlo.
1: Ano, to jste se
2: minuli,
1: trošku minuli.
2: My jsme se minuli, rozumíš? Ani tchána jsem nepoznala, ten byl ještě to trošku jaksi dál. Ale mě je to líto, protože by mě vyprávěli, jaký byl ten život za 30 letý války, rozumíš?
1: No takže to tam nebylo prostě.
2: To víš, že ne.
1: Takže rovnou si skočila do toho takové jako jednočlenné rodiny.
2: Do jednočlenné, no, rovnou do takového stejně urnového háje.
1: Takhle jste k tomu přistupovali.
2: No jo. Když jsme byli...
1: Miloval černý humor?
2: Velmi.
1: Jo.
2: On byl extra cynická sirota.
1: Fakt?
2: Jo. A on byl výborný. Jako jestliže já jsem s ním vydržela 40 let s tím Vávrou, tak to bylo proto, že s ním byla strašná sranda. On byl fakt dobrý na venek, to se všichni klaněli. On byl, maska měl, ale doma to rozbalil dokonale úplně. Mm-hmm. Jo, bylo skvělý.
1: Jitka Němcová je náš host a vybrala Zdeňka Izera. Vyberete ho podruhé, dokončíme scénku Výměna tchyně, nebo si dáme pár židovských anekdot v podání mistra těchto anekdot Tomáše Töpfera. Nabízím já proti B. Ačko Zdeněk Izer, Bčko Tomáš Töpfer, poslední dnešní souboj na telefonu 731 800 900. Máme tu i SMS-kové číslo 90 011 04. Tak pište humor mezera A nebo B. Ano a těšíme se na vaše rozhodnutí. Vyberte si poslední dnešní ukázku v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Volejte a hlasujte. Dobrý den, Humoriádě.
2: Dobrý den, tady Vojta z Plzně a já bych se chtěl i zera.
1: Píšeme mu bot a děkujeme, ať se daří. Kdo další?
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Moc vás zdravím oba dva a hlasuju pro Bčko.
1: Dobrá.
3: Hezký den.
4: Hezký den.
1: Židovské anekdoty, ano, jenom připomínám tedy, buď Zdeněk Izer, Výměna tchyně, nebo Tomáš Töpfr a židovské anekdoty. Pro co hlasujete právě teď, tedy se ptáme. Dobrý den.
2: Tady Roman Myslivec, Vysoký, Patriku, zdravím paní. A dávám Ačku a dávám 3 hlasy, Patriku, a zdravím tě.
1: Děkujeme za pozdravy. Další hlas od někoho po telefonu.
5: Dobrý den, tady Vlastimil z Vysočiny. Zdravím vás, pane Patriku, a zdravím paní Jitku.
4: Dobrý den.
5: Chtěl bych Bčko, protože mám rád židovské vtipy.
1: Ano.
5: A paní Jitku, vám chci poděkovat za váš seriál Uctivá poklona, pane Kohn.
4: Já vám
5: to
4: děkuju.
5: To je taková nádhera. Já si to pouštím hodně před spaním nebo večer.
4: Jo.
5: Když mám aj špatnou náladu, to je taková nádhera. To by zasloužil Oscara.
4: Já vám děkuju.
1: Ale ono to získalo cenu na nějakém
5: televizi. Vaše filmy nebo vaše věci jsou krásné, ale tam tady tenhle ten seriál miluju prostě.
4: To je dobře.
1: Dobře, děkujeme moc. Jaký to byl festival televizní tvorby, na kterém dostal tenhle ten kousek?
4: Montré.
1: Montré, ano, dobře. Tak kdo další ještě můžete, máte čas. Dobrý den, vítejte u nás.
6: Dobré dopoledne, dámy a pane. Je vás Petr Zeloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Děkujeme.
6: A přáku si pokračování s panem Izerem.
1: Dobrá, děkujeme. A další telefon.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas taky Zdenkovi Izerovi.
1: Dobrá, tak myslím, že to prostě dokončíme. Výměna tchyně po druhé.
8: Přece jenom až přijde Jiří domů, tak mu řeknu, aby si s ním tak nějak chlapácky promluvil.
9: To nemusíš, my už jsme si s dědou všechno řekli. Do detailů.
8: Co všechno?
9: Co je tobě do toho? Kde máš toho tvýho lempla?
8: No, v práci je přece.
9: Je tak, on je furt v práci, ale peníze nenosí žádný. To je zajímavý. Já bych mu takhle pěkně zkrátila řetěz, aby fungovala jinak. Až přitáhne domů, tak pořekně, ať aspoň vymění žárovku v koupelně. Chtěla jsem se na to finále aspoň oholit.
8: Já to vyměním sama.
9: No, prosím tě, ty nic neměň radši, to mi pojď ostříhat nechty na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako Rottweiler.
8: No tak tohle snad dělat nemusím.
9: No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končíme.
8: Ne, tak hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky.
9: A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, to jsem já. No, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, nashledanou. Tak, děvče, mám pro tebe 3 zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 000 v té soutěži.
8: Cože?
9: No jo.
8: No to je skvělý. Zdeničko, maminko.
9: Ale já nejsem tvoje maminka, tak na mě nemakej. Jo.
8: Promiňte, hele, to je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 000.
9: No jo. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. No jo.
8: No. Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva?
9: Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že

0: hodinu. A vidíte, milá televize, konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 tisíc, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu.
1: Humoriáda. Jitko, kolikrát jsi v životě stěhovala ty?
2: Nemoc, já to nemám ráda. To je horší, než vyhořit, že jo?
1: Ano.
2: Takže myslím, že jednou, dvakrát, třikrát, třikrát.
1: A dost.
2: Jo.
1: Stačí. Dobrá. Moc děkuju.
2: Já taky děkuju. Mějte se všichni krásně.
1: Taky.
2: Objímejte se.
1: Jo.
2: Milujte se.
1: Ano.
2: A
1: nechoďte nazí jako Jitka.
2: A čtěte Máchu.
1: Jo.
2: Třeba.
1: Kdy jsi četla naposled?
2: Já nedávno. Já se čtu pořád. On je nádherný.
1: Jo.
2: Jo. Takhle, když ležíš, koukáš na řeku, Sázavu a čteš se na hlas Máchu, tak je to krásný.
1: Mm-hmm.
2: Jo.
1: Dobře, tak dnes úplně vidím, co děláš, až se vrátíš. A teda,
2: jasně, ne, teď jedu pro Péru.
1: Ano.
2: Já jsem, musím se přiznat, já jsem jí udělala tři velký řízky z Krkovice.
1: Teda ten pes se má.
2: Jo.
1: To je lepší než u Verichu.
2: Ano.
1: Závidíme, ano, všichni teď, ano, mlaskají a vlastně si vzpomínají, co budou mít oni k večeři. Hlavně poslouchejte dál Český rozhlas, mějte se krásně, nezapomeňte, že o víkendu Hvězdné návraty s dámami po vysílání po 16. hodině, no a oslavíme taky 80. už dopředu Saskie Burešové v neděli právě v tomto pořadu. Tak jo, ať se daří, mějte se pěkně a poslední písnička. Jitko, ahoj.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Regulaci cen pohonných hmot zatím ministerstvo financí neobnoví. Technická univerzita v Liberci začala v kampusu stavět nový pavilon. Česká diplomacie má nové informace o Čechovi zadrženém v Číně. A v sobotu čekejme jasno až polojasno s teplotami u 28 stupňů. Zprávy jsou připraveny, u jejich poslechová svítá Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o korunu a 80 haléřů a nafta o více než 4 koruny. A rostou taky ceny ropy na světových burzách. Třeba nafta byla podle Fouse zdražila, protože po konci regulací u ní vzrostla spotřební daň.
3: Její výše se vrátila na původních 9 korun 95 haléřů za litr, což se na čerpacích stanicích může projevit zvýšením ceny nafty, včetně DPH. I tak ale patříme k nejlevnějším zemím v Evropě. Vývoj cen i nadále bedlivě sledujeme a v tuto chvíli o obnovení regulace neuvažujeme.
2: Ministerstvo financí určovalo maximální ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích na každý den od dubna. Regulace skončila v pondělí. V kampusu Technické univerzity v Liberci začala stavba nového pavilonu E2. Za rok a půl tam bude stát pětipatrová budova se zelenou střechou. Sídlit v ní bude ekonomická fakulta nebo univerzitní knihovna. Původně tam mělo být i simulační centrum urgentní medicíny a také katedra designu. Ta ale zůstane v Jablonci nad Nisou, říká rektor Technické univerzity Aleš Kocourek.
4: Město Jablonec nad Nisou by bylo rádo, kdybychom tam to pracoviště udrželi. Druhak ani katedra designu neprojevila velké nadšení ze stěhování do Liberce i z toho důvodu, že tam jsou krásné výstavní prostory. Takže my jsme od tohoto záměru v tuhle chvíli ustoupili.
2: Nová budova bude stát téměř 500 milionů. Na sídlišti Husova Jiráskova v Novém Boru na Českolipsku přibyla nová oficiální parkovací místa. Radnice dokončila čtvrtou etapu obnovy sídliště. Část parkovacích míst vznikla prostým přemalováním Černovozovce. Česká diplomacie má nové informace o Čechově zadrženém v Číně, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě. Podle něj budou celou kauzu řešit rezorty zahraničí a spravedlnosti obou zemí. V Číně o zadrženém Čechově vyjednával i předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle deníku N české bezpečnostní složky nevylučují, že by Čína mohla chtít muže vyměnit za jejího občana zadrženého v Česku.
1: Počasí.
2: A zítra bude v Libereckém kraji jasno až polojasno. Denní teploty vystoupí na 23 až 26, na Českolipsku až na 28 stupňů a na horách na teploty na 19 až 22 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, během nebude místy přechodně mírný jižní až jihozápadní. Rostrové podmínky po ránu jsou hlášeny mírně nepříznivé. Odpoledne očekáváme dobré až velmi dobré a biozátěž bude zítra na středním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A ulice Pasecká v Jablonci nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená, objízdná trasa je značená.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Krásné páteční odpoledne 24. července, jsou 4 minuty po 17. a v Českém rozhlase Liberec začíná Den v kraji. A co jsme si pro vás z dnešního vysílání vybrali? Na nově opravené Výsecké rychtě v Kravařích odstartovala série prázdninových akcí o životě na venkově. Stará ekologická zátěž v Jesenem na Semilsku už připravila část místních o pitnou vodu, teď se projekt její sanace posouvá dál. Václavice si v letošním roce připomínají 700 let od první písemné zmínky mimo jiné zítřejší velkolepou akcí. To a mnohem víc v následující hodině, kterou zahájí Lída Jiroutová souhrnem regionálních zpráv. A Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Zdravotničtí záchranáři v Jablonci nad Nisou mají po 48 letech novou výjezdovou stanici. Dosavadní zázemí v jablonecké nemocnici už nevyhovovalo. V budově bude záložní operační středisko pro celý Liberecký kraj. Sloužit má v případě výpadku hlavního centra a jako školící středisko pro nové dispečery. Další podrobnosti připojí v této hodině redaktorka Jana Pavlíčková. Dnes večer po 18. hodině bude pro dopravu znovu uzavřena okružní křižovatka nazývaná Sněhulák v Liberci Horním Růžadole. Omezení potrvá přes noc a stejné to bude i v sobotu a v neděli. Důvodem je oprava mostu nad touto křižovatkou, vysvětlil ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Začínají práce vlastně na těch deviátorech, na tom dodatečném předpětí, kdy vlastně my ten most vevnitř dodatečnými lany předpjatými nebo napjatými zpevníme.
1: Liberečtí kriminalisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po muži podezřelém z loupežného přepadení ženy. Událost se stala loni v říjnu nedaleko vstupu do areálu libereckého lesního koupaliště. Jak muž vypadal, popisuje policejní mluvčí Klára Jeníčková.
3: Dle popisu se jedná o muže ve věku kolem 40 až 50 let. Na obličeji tmavé strniště, černé delší vlasy. Už je vysoký zhruba 180 cm.
1: Na webových stránkách policie je zveřejněna jeho podoba. Kdo ho pozná, měl by zavolat na linku 158. V Turnově v ulici 5. května začala stavba nového bytového domu. Ve dvou propojených blocích bude 32 nájemních bytů a podzemní parkoviště. Stavba má vyjít na 117 milionů korun, většinu zaplatí stát. V liberecké zoologické zahradě se po téměř 5 letech narodilo mládě kriticky ohroženého osla somálského, informovala o tom mluvčí zahrady Barbara Tesařová. Jde už o 28. odchov tohoto druhu v historii zoo.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 17 hodin 12 minut a je nejvyšší čas podívat se v Českém rozhlase Liberec na počasí, které vás určitě před víkendem bude enormně zajímat. Jak bude, to nám prozradí Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Než se podíváme na sobotu a na neděli, nejprve prozkoumejme počasí dnešního večera, noci a rána. Jak bude?
2: Tak dneska v noci vlastně neočekáváme už nějakou výraznější změnu, očekáváme, že bude jasno nebo polojasno, bez srážek, to znamená ranní teploty 10 až 7 v údolích můžou klesat až k 5 stupňům Celsia, takže bude jasná noc, ale chladné ráno.
1: Tak doufejme, že jasno bude i zítra a k tomu se přidá i nějaká ta vyšší teplota. Co můžeme očekávat v sobotu?
2: Tak dneska už opravdu teplej bylo oproti tomu včerejšku. Včera bylo v Libereckém kraji pouze na těch nejteplejších místech do 18 stupňů Celsia. Dneska už ten rozdíl byl opravdu znát. Dneska na Českolipsku až k 25 stupňů Celsia. Na ostatním území v rozmezí od těch 20 do těch 24 stupňů Celsia. A zítra očekáváme, že bude opravdu svítit sluníčko, bude slunečno, teplo, teploty 23 až 26, 7 na Českolipsku až 28, možná 23. 9 stupňů Celsia, takže zítra ještě další skok o takový 3-4 stupně.
1: Tak první polovina víkendu se jeví sympaticky. Co ta druhá, to znamená neděle 26. července?
2: Tak v neděli sice bude teplo přes den, ale už nás tam bude přecházet opět studená fronta, takže se na ní objeví jak oblačnost, tak i srážky. Ráno bude ještě velmi chladné, tam očekáváme, že by mohlo být v údolích až k 10 stupňům Celsia, tam, kde by pofukoval vítr, tak tam by zůstala teplota kolem 14-15, takže tam by bylo teplý, ale bude to záviset hodně na větru. Každopádně během dne očekáváme, že bude přibývat oblačnost a budou se vyskytovat jak přehánky, tak možná i bouřky, ale ty odpolední teploty očekáváme, že budou ještě celkem vysoko, 22 až 26 stupňů Celsia. Když by ta fronta přišla brzo, když by ale přišla opravdu později, tak i v neděli až do 29 stupňů Celsia.
1: Slibuje Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Já moc krát děkuju, přeju krásný den a hezký víkend. Naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Jestliže se cítíš sám, rád si s tebou pokecám, rád si s tebou někde sednu, mám ovšem podmínku jednu, můžem řešit.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Ladíte Český rozhlas Liberec, posloucháte Den v kraji, kdy vám nabízíme to nejzajímavější z našeho dnešního vysílání a v průběhu odpoledne jsme se zastavili také v Jablonci nad Nisou, protože zdravotničtí záchranáři z Jablonce nad Nisou skoro po 50 letech opustí areál tamní nemocnice a od zítřka se stěhují do nové výjezdové základny v Průmyslové ulici. Stávající zázemí už totiž desetiletí neodpovídalo standardům potřebným pro práci záchranářů a více nám odpoledne řekla redaktorka Jana Pavlíčková.
2: To dosavadní zázemí v Jablonecké nemocnici bylo pro tamní záchranáře takovou trošku noční můrou. Chyběly tam pořádné šatny, odpočinková místnost, prostor na omytí nebo třeba na vyprání zakrvaveného prádla po výjezdu, stejně tak místo na mytí pomůcek a podobně. Nebyly tam pořádné garáže pro sanity a vůbec celý ten prostor byl ve špatném technickém stavu. No a na tu novou základnu ale čekali záchranáři desetiletí, jak mi řekl ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
3: My jsme na ní čekali od roku 1978, kdy vlastně jsme byli v prostorách Jablonecké nemocnice a v průběhu let vlastně ukázala potřeba vybudovat nové moderní zázemí. Nároky prostorové, technické rok od roku rostou, navyšuje se počet posádek a opravdu v současné době to naprosto vyhovuje veškerým technickým předpokladům naší práce.
2: No, za pacienty budou z té nové základny vyjíždět 3 posádky, jedna lékařská a potom 2 posádky rychlé zdravotnické pomoci, a to ve složení řidič, záchranář a zdravotnický záchranář. A jenom pro představu, ročně pomohou jabloničtí záchranáři téměř 9000 pacientů.
1: A na kolik přišla nová výjezdová základna?
2: Také Liberecký kraj za ně zaplatil 86 milionů korun, část šla z dotací a samotný pozemek v Průmyslové ulici získal kraj od města Jablonce. Nad ně jsou a to za 1 korunu, připomíná jeho primátor Miloš Veles ODS.
4: To byl dár a tím pádem já to vnímám jako, že to je spoluúčast na tom projektu, protože samozřejmě ten pozemek má nějakou hodnotu. Jablonec je velké město, ta výjezdovka má poměrně velké dosahy i velké množství výjezdů a odehrávat to všechno v takových nedůstojných prostorách. Na jednu stranu jsem trošku i překvapen, že ten personál to vydržel takhle dlouho.
1: Ta nová základna má 3 podlaží, není to až moc pro 3 výjezdové posádky?
2: No tak, přízemí jsou garáže, technické místnosti, nad nimi pak šatny, koupelny, denní místnosti a to vrchní patro zabere záložní operační dispečink, který je pro záchranku také nezbytný, jak vysvětluje vedoucí operačního střediska Petr Matějíčka.
5: V současné době máme záložní dispečink v Liberci, pro nás v tuhle chvíli v nevyhovujících prostorách výjezdový základny. Proto tady vznikne plnohodnotné záložní operační středisko. Naším záměrem je, aby volající vůbec nepoznali, jestli se dovolal do Liberce na hlavní dispečink nebo záložní do Jablonce. Z toho důvodu jsme to i kapacitně navýšili, takže tady bude 6 pracovišť na hlavním sále.
2: No, ten záložní dispečink, ten bude sloužit nejenom tedy v případě výpadku toho hlavního operačního centra, ale také jako školicí středisko pro nové operátory tísňové linky anebo také pro studenty oboru zdravotnický záchranář.
6: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Ladíte Český rozhlas Liberec a zatímco se kocháte krásou pátečního odpoledne, lidé se znovu kochají krásami výsecké rychty v Kravařích na Českolipsku. V posledních dvou letech dostávala největší roubená obytná stavba v Česku novou střechu a uvnitř se mezi tím obměnila expozice zaměřená na život na vesnici a lidovou architekturu. Víc návštěvníků má přilákat i série letních akcí připomínajících, jak se žilo v minulosti, a my vyrazili na první nazvanou Jak prali naše babičky.
1: Nastrouháme tradiční šichtovou mídlo s jelenem.
2: Říká edukátorka vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Ivana Vencovská.
1: Svět to znamená, továrna do dneška funkční.
2: Vyměníme si role, já vám poučím svoje nahrávadlo. A co tady mám dělat?
1: Doporučuji nejdřív se vyhrnout
2: do kávy. To je dobrý nápad, ano.
1: Pokud nemáte vodotěsné hodinky,
2: to mám.
1: Tak to je dobrý. Valchu k sobě.
2: Aha.
1: Tak, já vám přidržím lavor. Tak. A funguje to nahoru, dolů, takže nahoru, dolů. A musíte přitlačit.
2: Jo, takže ano, ano, už se vypouští z toho ta tekutina. Je to docela namáhavá práce teda.
1: Ano,
2: naše
1: ano.
2: Babičky se docela nadřely, teda dá se říct.
1: Rozhodně, prádlo si vždycky předmáčeli, potom ho většinou se i vyvařilo, vydrbalo, vymáchalo, usušilo a případně se ještě bělilo.
2: Takže takové praní nebyla záležitost na hodinku jako dneska, ale...
1: Byla ta celodenní záležitost, většinou se pralo v pondělí, aby se následné sušení, valchování, žehlení dokázalo a v pátek na víkend už měli hezky jako opravdu uklizeno.
2: Budova se zvenku dost proměnila, protože místo šindelové střechy je tady režná taška na ní a změnilo se něco i tady v interiéru?
3: Bylo přidány jako sbírkový předměty pro návštěvníky a byla nově otevřená i nová expozice v ocholu paření.
2: Vedoucí výsecké rychty Marek Hoffman ukazuje novou expozici, která připomíná chalupy slavných osobností zde v severních Čechách.
4: Tady jsou třeba i předměty třeba z chalupy Vladimíra Menšíka.
2: Koho tady máme ještě? Josef Větrovec, ještě Vlasta Chramostová samozřejmě, Leoš Suchařípa.
4: Samozřejmě bylo jich víc, ale to bych musel mít větší prostor. A...
2: Nové jsou zde také expozice, truhlářství, obdělávání polností nebo praní. Tam jsou různá historická žehlící prkna, žehličky, valchy a dokonce i první elektrické pračky. Z Kravař Jiří Jelínek, Český rozhlas.
5: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijí.

0: Tak Michal David právě začíná a my už jsme dávno za polovinou dne v kraji. V Českém rozhlase Liberec je 17 hodin 37 minut. Liberecký kraj chce pomoct s přípravou sanace staré ekologické zátěže v Jeseném na Semilsku. Kontaminace z bývalého chemického provozu tam už v minulosti připravila část obyvatel o pitnou vodu a dál ohrožuje okolní přírodu. Co se teď mění a jak má celý projekt pokračovat, to dopoledne přiblížil i Ivetě Kalátové redaktor Jan Rozum.
1: Jedná se vlastně o lokalitu v okolí železniční stanice v Jeseném. Tam se v minulosti skladovala a přečerpávala průmyslová rozpouštědla. Konkrétně šlo o trichloretylen a perchloretylen. A tyto chlorované uhlovodíky se potom dostaly do půdy a podzemních vod. A ta kontaminace se teď postupně šíří směrem k řece Kamenici. To znečištění je známé už od 90. let minulého století, ale teď se kraj společně s obcí Jesený a správou železnic snaží připravit první etapu jeho odstranění.
2: A jaké konkrétní dopady má tahle ekologická zátěž na místní obyvatele?
1: Ty dopady jsou poměrně citelné, protože už loni přišla část obyvatel kvůli kontaminaci o pitnou vodu ze svých studní. Rozbory totiž potvrdily přítomnost karcinogenních látek, tudíž vodu nebylo možné používat. Obec proto musela zajistit náhradní zásobování prostřednictvím malé úpravny vody. Pokračuje nezávislý starosta obce Jesený Petr Hlůže.
3: Největší problém je s pitnou vodou, protože je to taková odlehlá lokalita, která není zatím ještě napojená na vodovod obecní. Ty lokální zdroje, co jsou studně u jednotlivých objektů, ty jsou absolutně nepoužitelné, protože jsou samozřejmě znehodnocené.
1: Vedle dopadů na obyvatele představuje kontaminace také riziko pro okolní přírodu a kvalitu podzemních i povrchových vod.
2: A co se tedy bude dít teď? Znamená memorandum, které schválila Rada kraje, že sanace může začít?
1: Zatím ještě ne. Memorandum je především dohoda o spolupráci mezi třemi partnery, a to obcí Jesený, Libereckým krajem a správou železnic. Ti připraví projektovou dokumentaci a zajistí všechna potřebná povolení k tomu, aby mohli získat podporu z evropských fondů. Pokud to vyjde a tu dotaci získají, pak by mohla první etapa sanace začít příští rok. Pokračuje náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
4: Práce by mohly začít někdy v konci příštího roku. Pak 3 roky by se vlastně musela odtěžit ta zemina kontaminovaná a samozřejmě se tam je vytvořit nějaké i pasy, které zamezí nějakému dalšímu prostě šíření toto území.
1: Cílem je zastavit další šíření škodlivých látek.
5: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pozdnímu pátečnímu slunečnému odpoledni také trocha slunce z Jamajky navrch. Před námi je z velké části také slunečný víkend a na co se můžete těšit? Tak třeba na spoustu muziky, divadlo, cirkus, soutěže, řemesla, no zkrátka program pro každého. A to nabídnou zítřejší oslavy 700 let Václavic a svatojakobská pouť na Volmanově statku. Jak probíhají přípravy, v Václavicích sledoval regionální stopař Jaroslav Hoření.
1: Přípravy probíhají naplno, protože to bude opravdu velká sláva a centrem oslav bude prostor mezi hřištěm a hasičárnou. Ale celodenní program zahájí už v 10 hodin mše svatá za smíření. Ta se bude konat na základech zbouraného kostela svatého Jakuba staršího na hřbitově. A právě ke kostelu se váže ta první písemná zmínka o Václavicích z roku 1326, je psána ke kostelu svatého Jakuba apoštola. Ale pak se o životě místních až do půlky 17. století nic moc neví, nicméně prostě Václavice tady jsou a byly už 700 let. Ten hlavní odpolední program zítra bude hudební. Přijedou kapely Trajek, Tetresu, do Solomon Bob Revival, Apples a Cover Power. Už od dopoledne se bude konat fotbalový miniturnaj a nejrůznější soutěže. Pro děti jsou připraveny další atrakce, budou tady prezentace jednotlivých obcí mikroregionu, vystoupení mažoretek a tanečního souboru Bílá růže. A ve večerních hodinách se mohou návštěvníci těšit na bubenickou show a také na světelnou show. No v prostoru hasičárny bude k vidění výstava připomínající právě těch 700 let Václavic. Budou to fotografie a dokumenty sesbírané mezi pamětníky a obyvateli Václavic. Výstava bude zahájena ve 13 hodin a bude k vidění až do konce prázdnin.
0: My jsme mluvili také o Volmanově statku. Jaký bude program tam?
1: Také ten program svatojakubské pouti na Volmanově statku začne zítra ve 13 hodin s libereckou kapelou Malukoš, která hraje lidové písně. V hudební části programu se pak představí třeba hráč na citaru Michal Müller a hudební skupina Ganifim, ta protěší především příznivce Gypsy a Balkán a či World Music. Děti i dospělé pobaví divadlo, to divadlo Víti Martíka a cirkusovník, což je workshop s cirkusovým nářadím. A pro zájemce bude připravena přednáška Volmanův statek včera dnes a nebo promítání dokumentárního filmu Život na dohled hranice, který připravila Paměť národa. Ten film se bude promítat dvakrát, no a na Volmanově statku budou samozřejmě stánky, kde budou zruční řemeslníci předvádět svůj a nabízet to, co umí. Volmanův statek se pro letošní rok připojil poutí k roku smíření, který pro letošní rok vyhlásila litoměřická diecéze. Tak přijďte do Václavic a na Volmanův statek.
0: Pozvánkou za zábavou tedy končí dnešní den v kraji. Máme 9 minut po 18. hodině. Za chvíli pro vás bude mít Lída Jiroutová zprávy, pak budou následovat zálety Aleny Zárybnické, která si tentokrát pozvala do studia dokumentaristku Helenu Třeštíkovou. No a co pro vás budeme mít zítra? Na Jizerce se zítra uskuteční tradiční anenská pouť a my budeme určitě u toho, stejně jako budeme na zámku Wartenberg ve Stráži pod Ralskem, kde dokončili obnovu z grafitové fasády na nádvoří a chystají nový prohlídkový okruh. Filip Majsl vám přeje krásný podvečer ve společnosti Českého rozhlasu Liberec, vydařený víkend a v pondělí popoledně opět naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u Sirského

0: Českého Damašku připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Úřad vlády chystá změny jednacího řádu. Zpřehlednit chce současná zastaralá pravidla. Lidé v Turnově musí zlikvidovat náhrobky na nelegálním hřbitově domácích mazlíčků. Ruské raketové údery na Kyjevskou oblast mají nejméně 10 obětí, zraněných je asi 100. A zítřek bude slunečný s letními teplotami u 28 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké pozdní odpoledne. Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu. Argumentuje taky tím, že úpravy jednacího řádu začal chystat už předchozí kabinet. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO taky odmítl, že by změny jakkoliv rozšiřovaly pravomoci premiéra.
2: Tohle to je naprosto banální technická novela připravená minulou vládu, kterou pouze uvádí v život a navíc ani ta minulá vláda, by jsem se jí trošku zastal, tak tam nedávala nikomu ani premiérovi nějaké mimořádné možnosti cokoliv udělat, protože samozřejmě premiér může měnit režim připomínkového řízení už od roku 1997.
1: Bývalý ministr dopravy a předseda ODS Martin Kupka plánované změny v jednacím řádu připustil. Se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jimi nakonec podle něj nezabýval. Lidé v Turnově musí odstranit desítky pietních míst, která zřídila svým mazlíčkům. Pozemek v části Vesecko patří Lesům České republiky. Pohřbívání domácích zvířat tam není povolené. Státní lesy proto vyzývají majitele, aby zlikvidovali vše, co do lesa nepatří, a to do konce listopadu. Podle starosty Turnova Tomáše Hokeho ze Starostů pro Liberecký kraj je vybudování oficiálního zvířecího pohřebiště legislativně velmi náročné.
3: Musím říct, že to je legislativně mimořádně jako složitá záležitost. Ještě procházíme to jako vnitřní diskuzí, co s tím jako budeme dělat, jestli vůbec bychom něco takového měli řešit my jako město Turnov, nebo to třeba nechat na nějakém soukromém subjektu.
1: Lesní cesta od zahrádkářské kolonie na úpatí Českolipského kopce Špičák k letišti je nově opravená. Zajistili to městské lesy, které postupně obnovují stezky v okolí. Posledním letošním zásahem bude úprava single tracku pro horská kola. Po ruském raketovém útoku v Kyjevské oblasti zemřelo nejméně 10 lidí, informoval o tom generální prokurátor Kyjevské oblasti. Další ruský útok dnes zabil nejméně 5 lidí ve Slaviansku na východě Ukrajiny. Úder tam zasáhl několik budov. Moskva se k tomu nevyjádřila. Počasí. A v sobotu čekejme jasnou až polojasnou oblohu. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na Českolipsku naměříme až 28 a na horách teploty mezi 19 až 22 stupni. Vítr bude zítra foukat slabý proměnlivý, během dne se bude místy měnit přechodně na mírný jižní až jihozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče v ulici Mánesova v Hodkovicích nad Mohelkou. Se srazila dvě osobní auta, na místě je policie. Dvě osobní auta se srazila i na rychlostní silnici 1/14 ve směru na Jablonec nad Nisou. V úseku doporučujeme zpomalit a policie vyšetřuje dopravní nehodu i v ulici Zborovská v Liberci. I tam se srazila dvě osobní auta. Ať už míříte kamkoliv, dobře a bezpečně dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
4: Co to zálepy? Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. V roce 2010 získala Českého lva za nejlepší dokument Kapka. K tomu má 7 nominací v seznamu návrhů Byl René, Soukromý vesmír, Malory, SK za krásu, Forman versus Forman. Nemusíme být filmovými fajnšmekry, ale už z toho, co říkám, jasně vyplývá, že pozvání k záletům přijala, a promiňte mi to, ikona dokumentu profesorka Helena Třeštíková, členka Americké akademie filmového umění a věd, která uděluje Oscary. A říká, že kdykoliv něco získáš, zároveň něco ztratíš. O ziscích i ztrátách tedy budou dnešní zálety především, a to v jakýchkoliv rovinách, co je impulzem pro to, aby si Helena řekla, jo, tohle je téma nebo člověk, se kterým chci strávit svůj čas. Jsem ráda, že nás posloucháte.
5: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Narodila se v Praze, dětství prožila na Václaváku. Vyrůstala v kulturním a podnětném prostředí. Maturovala v období pražského jara. Po střední škole jela v létě v roce 1968 jako au pair do západního Německa, aby získala praxi potřebnou k přijetí na FAMU. Helena Třeštíková, opravdu upřímně jsem se těšila na ten moment a jsem moc ráda, že díky Českému rozhlasu tu příležitost s vámi mluvit osobně mám. Tak vítejte v Zálete, Heleno, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání a úplně jste mě rozhodila. Tolik chvály. Děkuju.
0: Já jsem upřímná, o mně se to ví, prostořeka, to jsem taky, v životě je to občas nepraktické, ale když jsem se té prostořekosti dotkla, jsou objekty vašeho zájmu, ty, které dokumentujete, nebo ti, které dokumentujete, často prostořecí?
1: No, občas ano a myslím si, že proto, o co já usiluju, to je autenticita, je prostořekost možná docela dobrá vlastnost, rozhodně lepší než lidi, kteří mají pocit, že musí mluvit jako kniha, začnou mluvit spisovně a hrozně jaksi nepřirozeně. Takže prostořekost beru.
0: Mluvíte o autentičnosti. Jsou situace, nebo jsou lidé, o kterých víte, že nikdy autentiční nebudou?
1: Při natáčení to zjistím poměrně brzy a je mi jasné, že tyhle lidi nejsou dobrými objekty pro časosběrné natáčení, protože pravděpodobně by se nikdy nezměnili. Ale jinak jsem naštěstí celkem za tu dobu, co dělám dokumenty, měla většinou protagonisty, kteří celkem autentičtí byli. Samozřejmě někdo míň, někdo víc, ale je to věc, kterou si hrozně cením, protože taková moje vize toho, co dělám, je zachytit dobu tady a teď lidi, kteří ji žijí, s jejich starostmi, problémy, radostmi, se vším všudy a tam samozřejmě to, aby byli opravdoví a říkali to, co si opravdu myslí, je hodně důležitý.
0: Já mám v životě většinu momentů, kdy se ostýchám vytáhnout, kdy si fotoaparát nes mobil proto, abych nějaký moment zaznamenala. Prostě si říkám, že tím zkazím to kouzlo toho momentu možná nějak podvědomně a vlastně díky tomu mi pak spousta věcí uniká. Ale to je kouzlo právě dokumentaristy, že je na všechno připraven a že mu tyhle věci neuniknou.
1: Ježiš, no tak samozřejmě unikne spousta věcí, to si uvědomujete vždycky a s tím je třeba se smířit, protože to by jinak člověk byl permanentně nešťastný. Ale jako samozřejmě je snaha to omezovat, aby člověk byl připraven na to natáčení, aby byl připraven na všechny možné situace, dokázal zareagovat, ale vždycky něco uteče.
0: Helena Třeštíková, posloucháte Zálety.

0: převzala francouzský řád umění a literatury, má medaily za zásluhy prvního stupně, tu přijala v roce 2024 z rukou prezidenta Petra Pavla. Celá řada dalších ocenění a vyznamenání, které patří Heleně Třeštíkové. Který z těch momentů vám, a teď myslím tu oficiální situaci, tu oficiální příležitost, vyskočí na mysl jako první, když se řekne oceňovaná nebo právě teď oceněná Helena Třeštíková? Jsme na Hradě, jsme na Českých Hlavech, můžeme být prakticky kdekoliv.
1: No tak samozřejmě vyznamenání od pana prezidenta Petra Pavla je asi to nejvíc, co může člověk v životě získat. To bylo hodně velký dojetí a těžko to něco může nějak zásadně přetrumfnout. A z těch filmových ocenění to byla asi cena Evropské filmové akademie za film René, které se říká Evropský Oscar, tak to mě udělalo taky strašnou radost. Takže to jsou takový krásný momenty života. Tak.
0: Vy jste FAMU vystudovala, jste profesorkou na FAMU a čtu tu, že svým studentům říkáte, aby hledali sami sebe a hledali, co jim sedí, jaké jsou jejich schopnosti. A ty, když využijí a nadspou je do něčeho, kde nejsou úplně silní, tak to nefunguje, a když sami sebe najdou a sebe definují, takže to je ta správná cesta. K tomu asi není co dodat, že?
1: No tak on, ten obor můj teda a náš, mých studentů, je dokumentární film a to je vlastně velmi široká oblast, kde ty dokumentární filmy se dají dělat opravdu velmi různými způsoby a to, aby člověk našel ten svůj způsob, bych řekla, že je opravdu hrozně podstatný, že jako jsou třeba dokumenty, které jsou částečně dokumentární, částečně inscenované a někomu to hrozně skvěle tohle jde a dělá to bezvadně a já třeba tohle to bych vůbec neuměla a kdybych jako do toho byla nějak nucena nebo se sama pokoušela, tak by to myslím dopadlo dost strašně. Takže je třeba zkoumat sám v sobě, kdo jsem, co jsem a co můžu.
0: A tím pádem, co chci a co udělám dobře.
1: No, asi tak a není to úplně vždycky jednoduchý a samozřejmě ještě druhá věc toho je, že malovat můžete tak jako víceméně pro sebe, dalo by se říct, ale proto, abyste dělala dokumentární filmy, potřebujete finance neboli potřebujete někoho přesvědčit, aby vám finance na váš záměr poskytnul. Čili to je další taková jaksi věc, že člověk má nějaký plány, nějaký záměry, ale ne vždycky se podaří ty producenty, kteří jsou o tom přesvědčit a to myslím, že bylo hodně velká část mého života zaplněná tím, že jsem se snažila někoho přesvědčit a ne vždycky se to podařilo.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Říkala jsem si, kdo jiný než Helena Třeštíková by mohla snadno přesvědčit producenta, že má dobrý záměr a že to, co chystá, má hlavu a patu. V poslední části našeho hovoru jste se dotkla toho, že velkou část života jste strávila právě tím, že jste musela přesvědčovat. Není to někdy, nechci říct, no možná jo, až nedůstojné pořád dokola vysvětlovat to, že přece je to takhle jednoduché, takhle jasné?
2: No tak jednak byly doby, kdy jak si to, co jsem si přála dělat, tak jsem toho ještě neměla tolik za sebou, čím bych mohla argumentovat.
1: Rozumím.
2: A i potom to někdy bylo opravdu složitý a třeba si vzpomínám na takovou dobu, kdy jsem právě přinesla do televize takový jako časozběrný cyklus o ženách. To byly 90. léta a říkala jsem, že bych chtěla sledovat 10 různých žen po dobu 5 let a ten producent mi říkal, teda Heleno, vy jste ale strašný megaloman, protože tam většinou chodili lidi s záměrem na jeden projekt. A já chtěla takovýhle cyklus a to říkám jenom tak, že si na to vzpomínám a takovýhle situací bylo víc, ale prostě moje zásada vždycky byla, že se musím jaksi vzchopit, nenechat se tím nějak odradit a otrávit. No prostě tak to musím zkoušet ještě nějak jinak a nějak to vymyslet a tak.
1: Jasně, protože prohraje jenom ten, kdo se vzdá.
2: No,
1: jo?
2: Přesně tak a to je ale opravdu strašně důležitý a takový propadnout depresi, že se něco nepovedlo, no to potom nepřináší dobrý chvíle.
1: Rozumím, co je největším oceněním pro dokumentaristku?
2: No, když vám někdo řekne, že to, co děláte, viděla, že ho to zajímalo. A to mě teda se občas stane, že někdo třeba i na ulici mě to říká a to je vždycky, mám tak jako strašně dobrý pocit, že to snad někdo vidí, že to snad nějaký smysl má.
1: Moment, kdy jste si řekla, že tady v tom musím trošičku uprat, tady musím udělat maličko krok zpátky, protože by to výsledku neprospělo.
2: Většinou tady tohleto, co popisujete, se děje ve střižně, protože do střižny přinesete natočený materiál, kterýho je daleko víc, než potom, jak se má být v tom výsledném tvaru. A tam v té střižně to je taková chvíle pravdy, kde si uvědomujete, co všecko se teda nepovedlo, co když vám ten střihač říká, no a ještě prosím tě tady, nemáš ještě, že by ta dáma, já nevím, něco řekla tady k tomuhle tématu, no sakra, to mě nenapadlo. A takže to jsou, myslím, že ta střižná je takový opravdu, opravdu zásadní chvíle v tom, co člověk dělá a co už většinou nelze nějak napravit a dohnat. Občas se něco dá třeba dotočit, když to v té střižně vidím, sakra tohle ještě, ale ne vždycky. Tak to jsou asi takové chvíle, kdy se s tím člověk jako musí nějak smířit a snažit se i z toho, co je, to udělat, co nejlíp to jde. No.
1: Vlastně, když bych se pořád vracela k určitému momentu, já sama se v tom jednoznačně ztratím. Jak se orientujete?
2: V tom materiálu? No tak já už mám...
1: V příběhu hlavně.
2: Jasně. Jako takhle myslíte potom už v té střižně anebo v průběhu toho natáčení?
1: Oboje.
2: Takhle já teda většinou dělám ty časozběrné projekty a můj systém je takový, že po každém natáčecím dni si nechám udělat transkript toho natočeného materiálu a takže to mám na papíře slovo od slova z kódy a i popis jako jednak toho, co se mluví i co se děje a teď se to tak skládá za sebou ty jednotlivý dny a když se chystám na ten střih, tak si to vezmu a nějakou dobu se orientuju podle právě těch transkriptů a s tím potom jdu do té střižny. Tak to je vlastně věc, pořád opakuju spíš jaksi věc toho střihu, ale pak je samozřejmě to, že před každým natáčecím dnem si dělám nějaký takový poznámky, na papír jaksi představy, co bych chtěla natočit, na co bych se chtěla zeptat a tak. A to ale se snažím si zapamatovat, zapsat si to, ale potom to nevytahovat před těmi protagonisty, abych je tím nějak neznervozňovala. No a potom se samozřejmě stává to, že oni řeknou najednou něco, nebo se děje něco naprosto nečekaného, takže se člověk musí oprostit od svých původních představ a jak si pružně zachytit to, co se autenticky děje. Je to pořád takový, no boj je silný slovo, to není boj, ale pořád vlastně nesmí člověk nějak ustrnout a říct si, že já už vím, jak na to. To myslím, že si nikdy neřeknu, nikdy nebudu vědět, jak na to, vždycky znova a znova budu všecko zkoušet.

0: Hostem dnešních záletů je Helena Třeštíková, profesorka Helena Třeštíková. Chci se zeptat tak trochu banálně, co teď leží na stole? Rok 1994, kdy jste začala točit s Bárou Basikovou a příští rok dokument Spatří světlo světa?
1: Ano, ano, to jsme vlastně teď dokončili ve Střižně a dodělává se to technicky, protože on je to vlastně... Já s tou Bárou jsem točila teda dohromady 30 let, ale potom tam máme ještě nějaký archivy, které začínají tím, jak jako 12-letá holčička vystupuje v televizi, v pořadu zpívá celá rodina. Takže vlastně je to dohromady 50 let jejího života. A tak jednak z toho bude film, který bude mít premiéru příštím roce a potom i televizní cyklus třídílný. A no tak to byla práce strašně zajímavá a právě Bára je příklad velmi autentického člověka, že pořád to slovo používám, ale ono to je opravdu pro ten dokument hodně důležitý a tak, jak známe občas v dokumentech takových celebrit, že někdy já osobně mám pocit, že se třeba právě i pro tu kameru lehce stylizují, tak ta Bára byla vždycky úplně otevřená a teda musím říct, že to už viděli dramaturgové a kolegové producenti a tak, a že to všichni říkají, že v té otevřenosti je opravdu jedinečná a že to je právě tím unikátní, no a je to teda těch 50 let, no.
0: Víte, jaký název ponese dokument?
1: No, o tom jsme přemýšleli a zatím to není úplně definitivní, ale česká verze se určitě bude jmenovat Bára Basiková.
0: Ano.
1: S tím, že takový jaksi slogan pod tím by měl být, jako já zatím bych to viděla, 50 let v životě jedné ženy, nebo života jedné ženy. Ale teď tak jako různě ještě producenti ještě přemýšlejí, jestli, já nevím, neobyčejný život jedné ženy, nebo nějak takhle ještě se to varíruje a není to úplně jistý. No a potom, protože jako kdyby ten film byl vybrán někam do zahraničí na nějaký festivaly nebo tak, tak tam úplně jméno Bára Basiková nebude tak fungovat, čili tam by byl velký akcent na to, že to je 50 let života, což není úplně obvyklý. No.
0: 50 let na scéně.
1: No a ale i nejenom na scéně, ale on tam je i její jaksi soukromý život.
0: Jasně, jasně.
1: Takže vlastně to je, no vůbec točit 50 let život někoho není úplně obvyklý, takže si myslím, že to se bude hodně akcentovat tady tenhle ten aspekt věci.
0: Který ten moment je pro vás jako pro autorku nejnáročnější? Možná jak kdy, že?
1: To je těžká otázka, jak kdy, tak samozřejmě při tom natáčení jako nastávají situace, kdy prostě se necítíte úplně komfortně, ale to už musím říct, že v poslední době nějak tak moc nezažívám a pak samozřejmě to, když to má teda první hrubý střih a někomu to ukazujete, teď jsme, teda to už nebyl hrubý střih, ale v podstatě jaksi definitivní střih, tak byla projekce pro právě hudebníky ze Stromboli. Pan Pavlíček tam byl, tak to jsem byla trošku taková skříplá, že jsem čekala, co řekne, ale byl velmi vstřícný. Tak to mě potěšilo. No, tak to víte, no, spousta je takových momentů, kdy běhá trošku mráz po zádech. Ale to souvisí s tou profesí, to člověk musí brát a nesmí si stěžovat ani trošku.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, jsem tu s Helenou Třeštíkovou a díky vám jsem, Heleno, naběhla do knihkupectví a leží přede mnou Hovory s mámou, intimní rozhovor dcery s matkou dokumentaristkou. Vaše spolupráce s Hanou, třeba to, že jste vlastně v New Yorku spolu založili produkci?
2: No, ano, ano, to bylo krásný, to jsme byli v New Yorku, kde jsme byli v Českém centru promítat nějaký filmy a tam jsme se s Hankou dohodli, že ona vlastně založila produkci a takže několik filmů jsem dělala s Hankou, což byla krásná práce a tak jako třeba hrozně ráda vzpomínám na film o Lidě Bárové. To nebyl časozběrný dokument, to byl spíš střihový dokument, ale já jsem kdysi s Lidou Bárovou něco točila. Z toho jsme vyšli, z těch materiálů a vlastně to byl celovečerní film s mnoha archivy a to jsme si s Hankou velmi užili. Potom časozběr o Vojtovi Lavičkovi, hudebníkovi, divadelníku Jakubu Špalkovi. Jenomže potom Hanka trošku začala jaksi víc být angažovaná v komunální politice a začala mít méně času na produkci, což jako jsem chápala. Ale tak třeba se k tomu ještě zase vrátí. Já jinak mám producenty společnost Negativ, takže to taky dobře funguje. Takže si nemůžu stěžovat.
1: Když si najdu ve slovníku význam slovo etída, tak je to drobná skladba pro jeden nástroj, která slouží k procvičování a osvojení si techniky hry, jako je rychlost, přesnost a prstoklad. A chci se zeptat, jak důležitá je technika, rychlost a přesnost v dokumentu?
2: No, tak v podstatě vlastně všecko je důležité. Technika, no tak musíte to natočit tak, aby to bylo promítatelný, tak to je důležité, ale to nechávám kolegům, kameramanům a zvukaři, který by měl udělat zvuk, kterému bude rozumět. Rychlost. Mm-hmm. No, tak při takovém dokumentárním natáčení vlastně nemůžete jako sedět v křesle a hloubat a nechat své protagonisty jako čekat na to, až se rozhodnete, jakou otázku jim položíte, tak to je ta rychlost. A třetí bylo...
1: Ne, ještě ten prstoklad, takové prstoklad. To asi cvičení.
2: No, tak to by asi se dalo převést jako schopnost zachytit důležitý moment, nepropást důležitý moment, jak si položit ty prsty na ve správný moment na správné místo. A tak to je v tom dokumentu teda taky hodně důležitý. Ale jinak název Manželské etidy vymyslel můj muž v době, kdy jsem dělala teda první díl Manželských etid. Tak jsme přemýšleli, jak se to bude jmenovat a on navrhl tenhle název.
1: Říkáte, že svým hrdinům hlavně nechcete ublížit. Stalo se někdy naopak, že jste výrazně pomohla? Aniž byste tušila, že se vlastně otvírá brána k pomoci.
2: No tak asi nějaký takový momenty byly. Myslím, že takový výrazný moment byl, kdy hrdinka, jedna z hrdinek Manželských etid, Marcela, přišla o dceru, která jako tragicky zemřela při takové nehodě, že jí srazil vlak. A Marcela propadla hrozným depresím v té době. Bydlela v Českém Brodě, kam se vystěhovala z Prahy, protože v Praze jaksi nemohla uplatit byt. A když se to téma vlastně dostalo k lidem, tak založili sbírku na to, aby se mohla Marcela vrátit do Prahy, takže se vrátila do Prahy a bydlí zase v Praze, tak to jsou takový strašně dojemný věci. No, to jsou věci, které člověka jako vezmou a tak za to jsem strašně ráda, no.
1: Helena Třeštíková, posloucháte Zálety.

0: S Helenou Třeštíkovou dnes moc ráda mluvím v Záletech. Víte, vaše práce má kouzlo. A já přesně nedokážu přijít na to, proč. Víte to?
1: Ježiš, no to je hezká otázka. Kouzlo. No tak já bych si přála, aby to bylo proto, že vlastně to, co dělám, je takové spojení dokumentu s příběhem a že to jsou vlastně příběhy, které jsou pravdivé a nejsou to herci, koho v tom příběhu vidíte, ale opravdové lidi. A tak v to bych doufala, že by to takhle mohlo být, ale to víte, mě to hrozně těžko říká, to by mohl nebo měl říct někdo jiný s nadhledem. Nadhled nemám.
0: Chci se, Heleno, zeptat ještě, než otázku položí umělá inteligence, to bude ta poslední našeho dnešního rozhovoru. Kdy jste měla v životě největší trému?
1: No, velkou trému jsem měla, když jsem dělala zkoušky na FAMU, protože jsem v to strašně doufala, že by se to mohlo podařit, protože já jsem v té době, kdy jsem já ty zkoušky dělala, byla taková podmínka, že musí člověk mít minimálně rok praxe v oboru, čili nemohla jsem mít rovnou po maturitě, tak jsem rok pracovala v České televizi a tak to nebyla úplně jednoduchá situace. Byla jsem tam taková asistentka v režii a produkce a jako hrozně jsem si přála už o tam teď vypadnout. A kdyby se nepodařila FAMU, tak bych tam asi teda zůstala ještě další rok nebo do té doby, než by se mi to podařilo, tak jsem si to hrozně přála. A tam při těch zkouškách se mě ptali ti pedagogové, zkoušející, a slečno Bémová,

0: Kdo o vás, a teď už je to otázka té umělé inteligence, natočil časozběrný dokument, takový, který by vám třeba udělal radost, jak by se jmenoval?
1: Jak by se jmenoval? Aha, no to je teda fakt zajímavý. Tak asi bych v tom názvu mohlo být slovo hledání, protože myslím si, že to pro mě je docela důležitý, že vlastně pořád hledám téma, hledám tvar, hledám cestu k lidem, o kterých točím, hledám jejich témata, tak možná hledání, no.
0: Helena Třeštíková, hledání. Nesmírně si vážím toho, že jste strávila hodinu vašeho času se mnou ve studiu. Já jsem s vámi strávila uplynulých 14 dnů, kdy jsem se chystala na ten dnešní rozhovor a musím říct, a proto jsem se ptala na tu trému, že ten moment toho, že jsem se na vás těšila, často přehlušovala to, ale budeš sedět u jednoho stolu s Helenou Třeštíkovou. Tak já moc krát děkuji za to, že jste to tady se mnou vydržela a moc se těším, že se podívám na báru.
1: Tak já moc děkuji za všecko, co jste mi řekla, moc jste mě potěšila a bylo to krásné setkání.
0: Děkuji za něj, krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Zdravotnická záchranná služba má v Jablonci nad Nisou novou základnu. Policie pátrá po muži, který loni přepadl ženu u libereckého koupaliště.

0: Bílý dům potvrdil plánovanou úterní schůzku izraelského premiéra s americkým prezidentem. A v sobotu čekejme jasno až polojasno a teploty až u 28 stupňů. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji klidný večer. Zdravotničtí záchranáři v Jablonci nad Nisou mají po 48 letech novou výjezdovou stanici. Dosavadní zázemí v jablonecké nemocnici už nevyhovovalo. V budově bude i záložní operační středisko pro celý Liberecký kraj. Sloužit má v případě výpadku hlavního centra a jako školící středisko pro nové dispečery. Zároveň z něj bude i výukové centrum pro studenty oboru zdravotnický záchranář, říká vedoucí operačního střediska zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Petr Matějíčka.
1: Aby ten proces zaučování, který je u nás poměrně dlouhý a náročný, se neprolínal až tak do toho ostrého provozu, jako je to v současné době. Protože na tísňové lince ty studenti prostě nemůžou komunikovat s tím volajícím, když to tady na tom pracovišti, které bude úplně odstřiženo od toho hlavního systému, jsme schopni prostě s nima dělat tu výuku.
0: Liberečtí kriminalisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po muži podezřelém z loupežného přepadení ženy. Událost se stala loni v říjnu nedaleko vstupu do areálu Libereckého lesního koupaliště. Muž podle policie ženu napadl a opakovaně po ní požadoval peníze. Napadené se nakonec podařilo utéct. Žena při incidentu utrpěla zranění, která si vyžádala lékařské ošetření, říká policejní mluvčí Klára Jeníčková.
2: Dle popisu se jedná o muže ve věku kolem 40 až 50 let. Na obličeji tmavé strniště, černé delší vlasy. Už je vysoký zhruba 170 cm, na sobě měl červenou špinavou žustiánkovou bundu, černé kalhoty.
0: Policie na webových stránkách zveřejnila podobu hledaného muže a žádá každého, kdo ho pozná, aby zavolal na linku 158. V okolí obcí Jetřichovic na Děčínsku začíná protipožární bezpečnostní těžba suchého dříví. Správa Národního parku České Švýcarsko má v plánu vytěžit do konce roku 15 000 metrů krychlových dřeva. Během 4 let, které uplynuly od ničivého lesního požáru v chráněné oblasti, vytěžili dřevorubci v okolí obcí v parku asi 100 000 metrů krychlových souší. Těžba přijde celkově na 5 milionů korun. Po odvezeném dřevě ale holiny nezůstanou. Správa parku je nechá osázet dřevinami s větší odolností proti požáru, například duby nebo buky. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu se v úterý setká ve Washingtonu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Potvrdil to Bílý dům. Netanyahu se taky v úterý ve Washingtonu zúčastní obřadu k uctění památky amerického senátora Lindsey Grahama, informoval o tom úřad izraelského premiéra. Počasí. A čeká nás chladná noc s teplotami, které poklesnou na 7 až 10 stupňů, v údolích naměříme jen 5 stupňů. Zítra přes den čekejme jasno až polojasno. Denní teploty mezi 23 až 26 stupni, výjimkou bude Českolipsko, kde naměříme až 28 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v Nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Uzavřený je sjezd do ulice ze silnice číslo 35 i výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další dotaz tady máme od našeho posluchače, který se ptá, jestli oslovování ve větách, když to píšeme, máme vždy oddělovat čárku. Zdravím vás, čárka, paní Magincová v našem studiu.
2: A tak mi to někde napište, vy mi to jenom říkáte.
1: Tak zdravím vás, čárka, paní Magincová, čárka v našem studiu. Ty dvě čárky okolo toho oslovení jsou v pořádku a musí tam být?
2: Jsou v pořádku a zrovna v tomhle případě, když je to takové skoro oficiální, tak tam být mají. Ale to původní pravidlo, které říkalo, že vždycky oslovení oddělujeme čárkou nebo čárkami, tak to se trochu rozvolnilo, protože se změnil charakter korespondence. Například, teď trošku odbočím, většina korespondence dnes probíhá e-mailem a tam se jakoby ta pravidla úplně ztratila a dnes dokonce převažuje místo oslovení jen pozdrav. Takže už se nepíše vážený pane, vážená paní, ale píše se dobrý den a rovnou přijde text, což bylo považováno dříve za vyloženě nezdvořilé.
1: Co tím tedy chcete říct? Katko, zdravím tě. Musí tam být ta čárka nebo nemusí?
2: To je speciální případ, kde se to pravidlo rozvolnilo. Nemusí tam být vůbec, pokud ta korespondence není taková ta formální, administrativní styl, čistý, pokud je to soukromé nebo
1: familiární,
2: nebo trošku familiární, tak jazykovědci přišli s tím, že je to významově a rytmicky těsné spojení. Kamčárku můžeme napsat, jako jsme ji psávali, ale nemusíme a je to v pořádku.
1: Dobře, smějme se s tím, že tam tady ta čárka být nemusí, ale když se rozhodnu napsat knihu a tam bude nějaké oslovení, tak tam by ta čárka být měla.
2: No v knize, pokud budete psát beletrii nebo publicistiku, tak to taky tak natvrdo brát nemusíte. Ale když budete psát knihu, která bude dopisem ústavnímu činiteli, hodilo by se použít nejen pozdrav, ale i oslovení a to oslovení oddělit s čárkami.
1: A ještě odbočím na závěr, jak je to s čárkou okolo slova prosím. Řekněte mi prosím, jak se jmenujete.
2: Tam máme možnost si vybrat, buď tam dáme z obou stran čárky, nebo je tam nedáme vůbec.
1: Takže nemůžeme dát na začátek předprosím a poprosím.
2: Ano, ne, tak přesně, nejenom jednu, ale buď žádnou nebo obě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: to podle Kupky vyvolává podezření.
1: Tohle dává i české veřejnosti jasnou zprávu, že se tu něco problematického chystá.
0: S tím ale nesouhlasí ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO bylo výběrové řízení v pořádku.
2: Proběhlo to naprosto regulárním způsobem, všichni se shodli na konkrétní osobě.
0: Kvůli výběru Lašáka a obavám o další směřování státní společnosti vyhlásili v úterý odbory na letišti stávkovou pohotovost. David Šalek, Český rozhlas.
3: Zdravotničtí záchranáři v Jablonci nad Nisou mají po 48 letech novou výjezdovou stanici. Dosavadní zázemí v jablonecké nemocnici už nevyhovovalo. V budově za 86 milionů korun bude i záložní operační středisko pro celý Liberecký kraj, říká vedoucí střediska zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Petr Matějíčka.
4: Aby ten proces zaučování, který je u nás poměrně dlouhý a náročný, se neprolínal až tak do toho ostrého provozu, jako je to v současné době. Protože na tísňové lince ty studenti prostě nemůžou komunikovat s tím volajícím, když to tady na tom pracovišti, které bude úplně odstřiženo od toho hlavního systému, jsme schopni prostě s nima dělat tu výuku.
3: Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnice na veřejném setkání s obyvateli města přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při 10miliardové modernizaci hradeckého železničního uzlu. Aktuální situaci ve Svobodných dvorech popisuje předseda komise místní samosprávy Tomáš Benda.
5: Přihlásilo se nám aktuálně 77 vlastníků studen s tím, že problémy mají v součtu 60 z nich, takže problém se týká zhruba 3/4 studní na naší městské části. 25% z dotazovaných uvedlo, že vodu ve studni nemají vůbec. Sport.
3: Tenistka Barbora Krejčíková prošla do semifinále turnaje okruhu WTA v Praze. Ve čtvrtfinále zdolala Krajanku Dominiku Šalkovou 2-0 na sety. Mezi elitní čtyřkou je taky Tereza Valentová, a to po výhře 2-1 nad obhájkyní titulu Marií Bouskovou. Vypadla Sára Bejlek, která ve dvou sadách podlehla Rakušance Tagerové. Počasí. Zítra bude slunečno, čekáme jasno až polojasno a teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu na 19. kilometr. Tam navíc řeší nehodu dvou osobních aut v odstavném pruhu, zdržení asi 15 minut. A okruh ještě jednou směrem na D1 opatrně za sjezdem na Jesenici na 78. kilometru stojí kamion s defektem v odstavném pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Tak to byly zprávy a teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě.
7: Jsme tu opět po týdnu, magazín o zdravém životním stylu, vždy na jedno téma, různé příznaky. Řešíme postupně týden co týden s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Už je u mikrofonu a zdraví Patrik Rozehnal.
8: Dobrý den, dneska máme šlachy.
7: Ano, ale na rukou a nohou, ne všude možně.
8: Ne všude možně, jenom na rukou a nohou. A má to ještě jednu podmínku, musí bolet.
7: Ano. Pane doktore, bolí mě nohy. Co mám dělat? Kulhejte.
6: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Budeme dnes řešit v pořadu Vesele a zdravě šlachy, ty bolestivé šlachy na rukou a nohou. Když fungují normálně, tak o nich v podstatě ani nevíme, ale kolik máme v těle šlach? Tak na to se třeba a jiné věci bude ptát naše redaktorka Vesele a zdravě Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení, dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Samozřejmě jsme s Patrikem koukali, že my patříme mezi těch 85%, který ano. To mají. Takže my to máme. Jinak pan doktor hovořil o tenisovém loktu. To je takzvaná úponová bolest. Úpon je to, co spojuje sval s kostí. To znamená, je to jakýsi připínací věc, ta šlachovita. A tenisový loket je bolestivé onemocnění, který upíná na zevní část lokte vlastně svaly a nemusí vzniknout jenom při tenisu, ale pokud užíváte šroubovák, vrtáte, štípáte dříví, pracujete na počítači nebo nesprávně zdviháte břemeno, tady je těžké říct, jak správně, protože záleží, které břemeno.
0: Ano.
4: Takže pokud nesprávně zdviháte, tak si můžete udělat taky tenisový
0: loket. Bude nějaký kurz zdvihání?
4: No, to by fyzioterapie. Já mám krásné pracoviště, na kterém mají dokonce obrázky, jak se správně vstává ze stolu, drží v ruce.
0: Vstává
4: třeba,
0: ze stolu? Od stolu.
4: Od stolu, ne ze stolu, samozřejmě.
0: Já teď, veselé a zdravě, ano.
4: Veselé a zdravě, ano. Ale já jsem chtěla říct, že kromě tenisového lokte máme ještě další věci a to je oštěpařský, golfový, skokanské koleno a plavecké rameno a o tom si povíme za chvilku.
0: Ano, s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, tedy téma bolestivé šlachy na nohou a rukou a posloucháte pořad Vesele a zdravě.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě dnes na téma bolestivé šlachy na nohu a rukou s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Mluvila to o různých tedy zraněních v podstatě a v loktech i tom golfu.
1: Ano.
0: To je golfový loket? Nebo to je...
1: Oštěpařský a golfový loket je postižená vnitřní část lokte. U toho tenisového to byla zevní a nejvíc vzniká u těchto činností, ale může je způsobit i jiná činnost. Pak máme skokanské koleno, které vzniká tahem za čtyřhlavý stehenní sval, což nejčastěji trpí atleti, protože se odrážejí tou nohou, ale může se to stát i fotbalistům, hokejistům, tanečníkům a může být postiženo i tříslo. No a pak je plavecké rameno a to je spojeno s takzvanou rotátorovou manžetou. To je vlastně taková šlacha, která pomáhá vlastně té kosti se otáčet, protože my dokážeme rotovat tou rukou. Je to jako, když nosíme polívku anebo když poklepáváme někoho po rameni, tak to je rotace. A rotátorové plavecké rameno, tím trpí i volejbalisté, zedníci a jiní řemeslníci. Takže šlachy potrápí kde koho.
0: Tohle téma si nakonec můžeme připomenout i v básnění našich posluchačů.
2: Zdraví Petr, z turnaje v bleskovém šachu mám v ruce bolavou šlachu. Jak jsem po figurkách chňapal? Asi zánět nebo zápal.
0: Že by šachový loket?
1: No, to není loket, to je podle mého, on má taky 85% ano. Je, protože má ten palmaris longus.
0: A ještě jedna báseň od Mirka.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Bolestí šlach na rukou a nohou mě v klidu nechat nemohou, ale je ale mírně pravidelně zatěžují a že už tolik nebolí, se radují.
0: Paní doktorko, jaký je rozdíl mezi šlachami a svaly, jenom ať si uděláme trochu pořádek?
1: Ano, takže ta šlacha, to je jakýsi takový vazivový úpon, který pomáhá tomu svalu se vlastně chytit na tu kost. Jak už zaznělo od pana doktora, je tam podstatně méně cév a je to vlastně něco, co je ploché. Je to jako placatý, no prostě úpon, jako kousek nějakého třeba náplasti nebo něčeho. Problém se šlachou je, že se nekontrahuje, ona se neskracuje, ona zůstává furt stejně dlouhá. Kdežto sval za prvé je prokrvený a za druhé se můžou svalová vlákna smršťovat nebo natahovat, to znamená, že se mění jeho objem a to umožňuje ten pohyb. To znamená, když se ten sval smrští, třeba biceps, tak zvedneme ruku a když se natáhne, tak tu ruku povolíme, ale s tou šlachou se nestane nic, ta je tam pevně
0: pořád
1: stejná.
0: No a když ty svaly budeme v průběhu života měnit, ať už budeme nabírat a nebo ubírat ty svaly, bude to mít vliv na tu šlachu nějak?
1: Šlacha zůstává stejná pořád.
0: Nebudeme ji třeba víc napínat nebo
1: no,
0: něco?
1: No, problém je, že když my budeme ten sval mít objemný, tak on samozřejmě víc za tu šlachu tahá. To znamená, že ta elasticita, ale ta je vrozená. Víme, že někdo má takzvanou hypermobilitu, to znamená, ty šlachy má hodně vlastně...
0: Jsou ty cirkusáci takový, co to dokážu?
1: Ne, no já to taky umím.
0: Lecos. Nohy za hlavou nebo?
1: Ne, já umím, to ono to pacienti neuvidějí, ale já umím pohybovat koncem vlastně prstu.
0: Poslední článek. A zbytek prstu zůstává napjatý.
1: Zůstává napjatý a pak mám schopnost hodně zaklonit ruku a vlastně udělat
0: zvrátit takový,
1: ano, aha. Takže to je hypermobilita takzvaná, která může být výhodou, ale taky nemusí. Člověk může být cirkusák, ale právě ty šlachy daleko víc namáhá.
0: Poznáme nějakou jednorázovou bolest, problém a třeba zánět těch šlach? Jak byste poradila těm, aby jsme si uvědomili, jestli náhodou nemáme problém se šlachami?
1: Tak já bych zaprvé řekla, že šlachu můžeme poranit buď tím, že, jak jsme říkali, ji přetěžujeme, to znamená, že děláme nějaký pohyb a vlastně ten sval tahá furt za tu šlachu, nebo může být zánětlivá, tomu věnujeme celou velkou část, anebo může docházet k traumatu, natržení, nebo různé prostě poranění ve smyslu, že je zaškrcená ta šlacha a podobně. Takže ty traumatické věci my poznáme, protože to je ostrá bolest většinou a znemožňuje nám pohyb tím svalem. Pokud je ta šlacha natržená, tak jí to strašně dlouho trvá. Třeba taková zlomenina se dá do pořádku za relativně jako 6 neděl, kdežto ta šlacha může srůstat velmi dlouho a někdy je potřeba vlastně operativní zákrok, aby se sešila nebo dala do pořádku. Hmm. Čili tohle to jsou ta traumata a pokud je to zánět, tak každý zánět se pozná tím, že tam je otok, začervenání, bolestivost a je to teplé nádotek.
0: Říká, prozrazuje o tomto tématu doktorka Kateřina Cajdamlová. Bolestivé šlachy na nohu a rukou probereme i s vámi. Za chvíli budeme odpovídat na otázky, které jste poslali přes stránky www.veseleazdravie.cz nebo nám je nechali na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
6: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
7: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
8: a Petr Kostka.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bolestivé šlachy na nohou a rukou, dnešní téma pořadu Vesele a zdravě. Dopředu jste měli možnost se i ptát, poslat nám dotaz, tedy nechat ten ho nahraný na telefonním záznamníku, tak třeba takový.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, je mi 73 let, jsem kardiačka, ale léky neberu, mám tím špatné zkušenosti. Při 6 lety mi na RCG zjistili artrózu na tarsálních kostech a kalcifikaci v měkkých tkáních ve šlaše. A obvodní paní doktorka mi řekla, že na to nic není, že je to kosmetického rázu a mám při bolesti, že si mám vzít prášek. Našla jsem si, že existuje nádorová terapie, která je taky na artrózu. Moc vás prosím o váš názor.
2: Tak, já bych ráda řekla, že tady v tomto případě bych konzultovala určitě fyzioterapeuty, protože u těch kalcifikací tam ještě někdy taky problémem je nedostatek D vitaminu, protože pokud berete vápník a neberete ho s hořčíkem a neberete ho s D vitaminem, tak dochází k tomu, že se ukládá třeba ve šlachách. Možná by to šlo vlastně zase zpátky, že když si člověk dá ten vápník s D-vitamínem, anebo dokonce si nedá vápník, dá si D-vitamín, tak by ty kalcifikace mohly odejít. Co se týče nádorové terapie, tak to je záležitost, kterou slyším prvně a spíš přemýšlím, jestli to nebyla regenerativní terapie, to bych jako čekala spíš, protože ta se na léčbu šlachových úponů a vazů používá. Je to vlastně rehabilitační technika, při které se vlastně pomáhá tomu člověku uvolňovacími cvičeními. Někdy se používá třeba léčba magnetoterapeutická, různě výřivky a podobně. Takže tady bych doporučila vlastně oslovit fyzioterapeuta anebo nějaké pracoviště, kde ta fyzioterapie je.
0: Máme funkční formulář na stránce Vesele a zdravě.cz. Spoustu dotazů. Vyberte nějaký, paní doktorko.
2: Už ho vybírám, takže tadyhle máme, že paní, dobrý den, paní Eva, 62 let, bolí šlachy na prstech a zápěstí levé ruky, vždycky se to zlepší, začne. Včera jí to bolelo při natažení prstu, jako by jí řízli nožem. Dnes má ruku v zápěstí horkou a dloubevní, takže už slyšíme, že to vypadá jako zánět šlach.
0: Ano.
2: Zkoušela různé léky, masti s kostivalem, paralen, hořčík, vápník, to je dobře. Ortézu a na noc dávala zapařovací obklad. Tady bych spíš zkusila to ledovat a ptá se, jestli by nepomohla antibiotika. Chci jenom říct, že u těchto zánětů lépe používat, nebo lékaři předepisují protizánětlivé kortikoidy, což jsou hormony. Na rozdíl od antibiotik vlastně oni potlačují zánět v té oblasti. Antibiotika, tam musíme mít nějakou infekci, ale tohle většinou bývá zánět takzvaný sterilní, to znamená, že tam žádné agens, na které by ta antibiotika zabrala, není. Ale rozhodně bych zašla k lékaři s tím.
0: Další dotaz je telefonní.
3: Dobrý den, tady Zuzana, 73 let a mám diagnostikován dupu i terén. A zajímalo by mě, jak se to dá léčit, nebo co s tím.
2: Tak, je to pravděpodobně takzvaná dipiterénová kontraktura, která se vyskytuje častěji u mužů, dokonce je to jako 6:1, čili vy jste výjimečná, pokud ji máte. U žen je to většinou po 60. roce věku.
0: A co to je?
2: A je to zkrácení vlastně určitých úponů nebo ukládání do kůže různých jako zánětlivých věcí. Ta kontraktura má typický obraz a máme buď dlaňový typ, kdy nejsou postiženy prsty, anebo prstový, kdy jsou postiženy prsty.
0: A co po tom kůži na prstech máme?
2: No, ono se to stahuje. kontraktura jo. Znamená, že se něco zkracuje a zánětlivě
0: jako
2: vlastně
0: nenarovnáme prsty
2: tahuje.
0: Třeba?
2: Ano, nenarovnáme, máme tu ruku pořád jako zkroucenou. S tím, že máme stupně 1 až 4 a zase, stejně jako u minulého dotazu, pomáhají protizánětlivé kortikoidy, protože pomáhají vlastně ten zánět minimalizovat a zároveň teda je používání někdy kolagenáza, což je enzym, který pomáhá tomu kolagenu vlastně se rozpustit, aby se dál netvořila ta jizva. Je to jako zkracující se jizva, řečeno jednoduše.
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamová, dál odpoví i na vaše otázky, protože v této chvíli otevíráme naživo naši poradnu, můžete se dovolat do studia na naše telefonní číslo, uvolním za malou chvíli a ptát se tedy na své bolestivé šlachy na nohou a rukou a snad ten problém vyřešíme.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Telefonní číslo 731 800 900. V provozu už se ptáte obsazené telefonní linky a dotazy směřují tedy na doktorku Kateřinu Cajdamlovou na bolestivé šlachy na nohou a rukou. Kdo tam je teď? Kdo se ptá? Dobrý den, vítejte v pořadu.
1: Dobrý den, zdravím vás moc ze srdce. Paní doktorko, mám takový problém. Dceři 55 let a přetrhla se jí achilovka na noze. Tudíž měla operaci od kolena až dolů.
2: Správně.
1: A hrozilo jí, že zůstane na vozíku.
2: Jo, ale je z toho venku teda, chápu.
1: No, je z toho venku, ale mám takovej dotaz. Jenom měla by nárok na lázně, ona se to podala a bylo to zamítnutý.
2: Tam to musí indikovat pojišťovna a v okamžiku, kdy její revizní lékař se domnívá, že proto není důvod, tak zeptat se té pojišťovny. Jo? Já to nevím a každá pojišťovna to má trošku jinak.
0: To je jiný vztah, doktor a jiný vztah ano, se s pojišťovnou, tak
2: přesně
0: tam se
2: obrátit. Takže tady bych se obrátila na pojišťovnu.
0: Další dotaz, další telefon v pořadu Veselé a zdravě, téma bolestivé šlachy na nohu a rukou. Vítejte.
3: Dobrý den. Já byl zažen blabala kvůli se automobilu, která spolu jezdkyně narazila ramenem, neví kam. Byl já na rentgenu, rentgen nic neukázal. Ale do dnešního dne nemůže otočit vlevo ani vpravo dostatečně hlavou. Co s tím?
2: Hlavu, aha. No, jestli na rentgenu nic není, tak bych doporučila, aby došlo vlastně k tomu, k zrehabilitování, zajít na fyzioterapii a tam vlastně různým protahováním nebo i možná různými manévry ten fyzioterapeut může pomoci vlastně ten pohyb znovu nastartovat. Ono, smůla je, že každá zobrazovací metoda má své limity a pokud to poškození není veliký, anebo je na měkkých tkáních a není na té kostní části, tak se to blbě jako diagnostikuje, víte?
0: K tématu ale bolestivé šlachy na nohou a rukou. Ano. Téma otevíráme s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Kdo se dovolal?
4: Dobrý den, u telefonu Vlaďka Krofiková.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, paní doktorko. Já mám na vás takový dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, tatínek trpí dyspnojí. Já jsem se chtěla zeptat, co to dělá? Jakým...
2: Prosím vás, to je trošku mimo téma. Dyspnoe znamená dušnost. To znamená, že má problémy s dýcháním. Ale my dneska máme šlochy, prosím.
0: Tak vysvětlili jsme, na otázku jsme odpověděli. Ano. Přesuneme se za dalším, kdo se ptá a řeší bolestivé šlachy na nohu a rukou. Poprosíme stišit rádio, abychom si dobře rozuměli. Prosím, jestli to rychle neuděláme, budeme muset...
5: Mohu povídat?
2: Už je to dobrý. Ano, povídejte.
5: Dobrý. Paní doktorko Štěpán, mám prozbu. Palec a ze spoda je bříško.
2: Ano.
5: Jo, a tam to bříško, nebo respektive říkají, že to je otlak, ale mě ten tak už vůbec nebolí, ale vevnitř ta kost, tak začátek kosti. No, nebo
2: a kde jste s tím byl?
5: No, na ortopedii.
2: Ano.
5: Různě a nic mi s tím nedělá, že prý to je otlak.
2: No, pokud to není vlastně vidět na rentgenu nebo na nějaké další zobrazovací metodě, tak to, že vy máte pocit, že to bolí někde jinde, to je prostě jako rozdíl cítění vašeho, jo? Ty senzitivní nervy můžou dávat trošku neúplně dobrý signál. Takže
0: může to být otlak, ale mozek to vnímá jinak?
2: Ano, přesně takhle. Ano, bohužel.
5: Já na to nemůžu vůbec došlápnout.
2: Rozumím.
5: To je právě ten problém.
2: Ano. A to... nemáte náhodou cukrovku nebo nějaké postižení nervů?
5: Ano, cukrovku.
2: Tak to bude ono. Protože pokud je polyneuropatie, což je vlastně postižení nervů vinou té metabolické choroby, tak ta signalizace je chybně.
0: Odpovídáte.
2: Čili oni mají pravdu asi a vy to vnímáte jinak, no, bohužel.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál. Téma je dnes bolestivé šlachy na nohu a rukou a telefon 731 800 900 znovu volný pro vaše dotazy a ptejte se i během písničky a budeme odpovídat.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravé, nejenže posloucháte, ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své bolesti, když vás zlobí šlachy na nohu a na rukou, můžete tak činit dál. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat. Vy jste z rádia?
0: Ano, jsme
1: povídejte. V rádiu. Povídejte.
2: Kubova, mě se na nohách, na spodku, na šlapkách udělá puchýř vlastně asi jak, kdybyste měla víčko od sklenice.
1: No.
2: 2-3 dny je problém našlapnout.
1: Ano.
2: A pak už to mám, ale je to tak 8 až 9 měsíců, než to prostě zmizí.
1: A co říkal lékař vám na to, váš obvod?
2: Byla jsem na ortopedii, všude řekl, jako mám zdravotní boty a vždycky se to v jednu dobu udělá a vždycky to tak dlouho trvá.
1: A vy víte, co je ten vyvolávající, jako ta příčina, jestli na něco šlapnete, nebo je horko?
0: To musíte poznat vy, vysledovat,
1: co to zhoršuje a co to zlepšuje.
2: Stane se to aj v létě, že prostě třeba já moc nechodím, jako jenom dělám uklízečku, jsem tam někdy chodím, jako v té, jak dělám tu práci. Pak už jsem doma, chodím kolem hospodářství, mám zdravotní boty, velice pevné, nemůžu na nic stoupnout.
1: A mažete si tu kůži něčím? Já bych určitě
2: ano,
1: tady...
2: tím hrochem, to já nevím, jak se to jmenuje.
1: To já nevím, co je s hrochem, ale asi bych doporučovala promašťovat kůži, protože to, co povídáte, jste pořád na nohou. Je to trošku mimo teda téma o šlachách, takže se moc omlouváme, ale asi neporadíme, bohužel.
0: Telefon dál vám k dispozici, bolestivé šlachy, nohy, ruce.
1: Prosíme.
0: Kdo tam je? Téma, povídejte.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní doktorky. V noci mám artrózu obou dvou kolen třetího, čtvrtého stupně.
0: Omlouváme se, abych se dostalo na téma bolestivé šlachy a nohou. Týká se to šlach nebo artrózy?
3: Já bych řekla, lítka mě bolí. V noci, když stanu z postele, tak mě strašně tuhnou lítka. Když stanu z postele, tak mě tuhnou lítka.
1: Jo, jasně. To může být lecos, ale rozhodně se to netýká šlach, bohužel.
0: Takže nám ten dotaz nahrajte na záznamník.
1: Nahrajte a dejte tam telefon, já vám zavolám, jo? Proberem to spolu.
0: Připomínám tedy pro ten případ záznamník 221 553 770. Ale teď je v provozu linka do studia.
1: Šlachy.
0: 731 800 900 a doufám, že... u šlach zůstaneme. Dobrý
1: snad
0: den.
1: Šlachy, ano. Jsou to šlachy, prosíme, rukou, nohou?
4: Doufám, že ano. Paní doktorko, co říkáte na skakavé prsty na ruku?
1: Lupavý prst, ano. Tak to je příčina, je většinou zánět šlach a je to způsobeno přetěžováním některých částí těla. Je to vlastně dlouhé opakování téže činnosti. Takhle se nám s lupavým prstem dovolal řidič, který vlastně má taky stabilní držení, takže může to být lecos a jsou čtyři druhy, kdy ten lupavý prst je jeden z typů zánětu. Je to něco, co by se mělo vlastně vyřadit tu činnost, která to způsobuje, případně znehybnět nebo nějakým způsobem v ortéze nebo v obvazu nebo dokonce někdy v sádře vlastně omezit pohyblivost v té oblasti a chladivé gely, studené obklady, protizánětlivé léky nebo někdy fototerapie, léčba světlem. Takže nenechat to být, poptejte se a chce to opravdu jako delší dobu léčení.
0: Další téma nebo další povídání k tématu bolestivé šlachy na nohu a na rukou za malou chvíli i takové shrnutí, které nás čeká, protože tak jako vždy ten čas velmi rychle kvapí a blížíme se k dalším zprávám.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Šlachy probíráme dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Takové rezime na závěr. Když nás tedy začnou bolet šlachy na ruku nebo nohou, tak co dělat jako první, paní doktorko?
1: Tak, pokud postižené místo svědí je citlivější, tak je to pravděpodobně zánět. Pokud víme, že jsme to nějakým způsobem přehnali s nějakou aktivitou sportovní, nejčastěji může to být i trauma, to znamená vlastně přetržení nebo natržení. A toho, co hlavně musíme udělat, je běžet k odborníkovi. To znamená, první musí doktor kouknout, co to je, protože to, že nás něco bolí při nějakém pohybu, to může být lecos a léčba je jiná. Pokud je to artróza, tak my na to nesmíme dávat ty studené obklady, které se používají na zánět šlach. Jinak, ta léčba nejužitečnější a nejúčinnější je omezit pohyb, který to vyvolal. Někdy, pokud jdeme později k tomu lékaři, tak to může být až znehybnění na docela dlouhou dobu, takže radši rovnou přestat s tím pohybem, který to vyvolává a udělat si tu diagnózu. Pak máme babské rady, které říkají, že můžeme zkusit hořčík, draslík, vápník, D vitamin, což je regenerace té postižené tkáně. Někdo doporučuje zábal toho postiženého místa tvarohem, bylinky, borovicové listí, kustovnice, prostě spousta různých možností. Lékaři většinou nabízejí kortikoidy nebo fototerapii, jak jsme říkali, a důležitá je prevence, čili odpočívat, pokud máme často namáhanou část těla během fyzické nějaké námahy, tak odpočívat, protahovat svaly, nepoužívat těžkou obuv, jako nám tady někdo říkal, že je, a vlastně pokoušet se rehabilitovat, to znamená ten pohyb, který to může vyvolat, tak dělat jiné cvičení, abychom vlastně ho jako antidotovali. Takže tohle pomáhá, no a samozřejmě běžet k lékaři a ten nám poradí, co s tím.
0: Pokud se na vaše dotazy nedostalo a soudě podle telefonátů stále blikajících ano, nechte nám vzkaz na telefonním záznamníku 221 553 770. Nahrajte svůj problém a my se k němu počase někdy zase v dalším sdílu vrátíme. Pro dnešek se loučíme, přejeme vám hezký víkend.
1: A žádné bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Studená rána v Česku zůstanou i přes víkend. Příští týden se ale vrátí tropy. Češi v obytných vozech naplnili kapacity autokempů. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Teploty můžou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. Po chladnějším týdnu se začne v tuzemsku oteplovat už o tomto víkendu. Rána ale ještě zůstanou studena.
2: Ráno to bude ještě na svetr.
3: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
2: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
3: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: V havířovské městské části Šumbark vzniklo nové centrum sociální rehabilitace. Pracovníci tam pomáhají lidem se znevýhodněním. Snaží se je naučit samostatnosti, aby se zvládli zapojit do běžného života. V opravě

0: Na budově bývalé restaurace vznikla také komunitní kuchyň a kulturní sál, říká ředitel spolku Porta Vita David Stařičný.
1: Dlouhodobě byla lokalita Havířova Šumarku vnímána jako sociálně vyloučená lokalita. Právě kvůli toho, že tady byla vyšší koncentrace právě osob, kteří měli kumulované problémy, exekuce, dává velký smysl, aby tady byla služba, která nejenom pozvedne lokalitu, ale aby nabídla efektivní účelnou pomoc těm lidem přímo v tom místě, kde oni žijí.
0: Provozovatelé jihočeských autokempů zažívají až na výjimky silnou sezónu. Vyplývá to z informací Asociace kempů České republiky. Vyšší návštěvnosti napomáhá narůstající obliba karavaningu. Například autokemp Třeboň na Jindřichohradecku zaplnili karavany cyklistů.
2: Kapacita kempu je podle jeho správce Jiřího Neubauera zaplněná z 90%.
3: Volají lidi teda, já říkám, ne, přijďte normálně, co najdete. My bereme rezervace jenom na chatky a ty jsou plný.
2: Červenec je v kempu Olšina na Lipensku z pohledu návštěvnosti o něco slabší. Provozní Jitka Vosková ale věří v silnější srpen.
4: Podle toho, jak lidi volají, věříme, že lidi přijedou, že bude větší obsazenost, jo, protože zatím slabší průměr.
2: Podle předsedy Asociace kempů České republiky Pavla Svobody zažívají provozovatelé tábořišť silnou sezónu. Nerůstajícímu zájmu o karavaning se přizpůsobují i samotné kempy, kde přibývá parkovacích míst a pohodlnější zázemí. Eva Rubská Petrová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalová Sigma Olomouc v neděli na hřišti Jablonce vstoupí do nové sezony šance ligy. Do kádru přibyly 4 nové zahraniční posily, naopak v rámci ligy přestoupili ke konkurenci Šturm, Sláma a Růsek. U 3 hráčů Huky, Kostadinova a Dolžníkova se řeší hostování ve Slovácku. Počasí. Zítra bude slunečno, čekáme jasno až polojasno a teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Děčínsku jeďte opatrně na silnici 265 z Krásné Lípy do Velkého Šenova. V úseku Vlčí hora Brtníky se po silnici pohybují chodci. A na Frýdecko-Místecku u Žermanické přehrady se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je mezi Soběšovicemi a Dolními Domaslavicemi. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: To byly zprávy v 9 a teď už je tu Zlatá láska.
5: Zlatá láska.
6: Vítejte u dalšího tklivého příběhu, který je důkazem, že láska neumírá a existuje pořád, i když vám někdo milovaný odejde. Stane se vaším andělem strážným.
7: Po setkání s 82letým Ladislavem a 77letou Aneškou se mi derou na jazyk verše Karla Hynka Máchy. Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal.
6: Přesto jim nebránil milovat, žít, smát se a být šťastní. Zaslouží si náš obdiv.
5: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ze stovek příběhů, které jste nám poslali, jsme dnes vybrali vyprávění Anežky a Ladislava Jeřábkových, kteří se seznámili přesně před 61 lety.
1: Prožili krásné i bolestné chvíle. Přesto našli ve své duši a srdci mír. Možná také proto, že bydlí v obci Mírová u Chodova.
0: S úctou a zájmem se je vydal vyslechnout náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Já tady na vás čekám.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Ale čekáte sám, nečekáte s paní?
3: No, paní je tam, tak je takový horko.
4: A já už vidím Anežku. Kouká z okna tamhle. Dobrý den.
5: Den. Ano, Anežka Jeřábková.
4: Je. Takhle přes okno jsem se dlouho neseznamoval.
5: Jo, plnou pustou.
4: Tak my to obejdem, jo, a seznámíme se.
5: Tady jste v bytě u Jeřábku.
4: A teď jedna věc, sluší se na návštěvu přijít pro dámu s kytičkou, tohle je pro vás.
5: Děkuju. No to je krásná. No teda. No to jsem dlouho nedostala takovou hezkou.
4: Nepovídejte.
5: No.
4: Sem už se něco nosí, co to je?
3: No to je kniha, když jsme byli 50 let spolu, tak nám obecní úřad udělal tadyhle tu pamětní knihu. Tadyhle jsme jako za mladá, když jsme byli ještě hezký.
4: To jste pořád.
3: Teďka už jsme starý.
4: Ale hezký.
3: No, tohle, čili jaký nemocný ráno, když stanem, tak se hodinu musíme upravovat.
4: Mě každý zvlášť.
3: Oko, já mám skleněný, mě tohle udělali, všechno možno. Tak každý zvlášť, takže se musíme na to připravit.
1: V roce 1963 se mladý Ladislav z Jihlavy, kde žil a pracoval, přihlásil jako adept na stavbu mládeže do Vřesové na Karlovarsku.
0: Byla to brigáda na jeden rok. Ještě nevěděl, že se tahle štace protáhne na celý život. Vše začalo trochu v podroušeném stavu.
1: S kamarády pravidelně vyrážel na taneční zábavy.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: No a jednou jsem přišel taky sem do té Mírové na čaje a teď jsem se tam trošku tak společensky unavil a teď mě tam jedna slečna prostě pošetřovala takhle.
4: Vy si na to pamatujete, když Láďa ne?
5: No tak...
4: Co jste dělala, že jste se mu věnovala, ho zachraňovala v těžké chvíli alkoholové?
5: No, obklady se mu dávala na lavičku, na to.
3: A já vím, že jsem se s ní udělal rande do kina, jenže já do toho kina šel a neviděl jsem, jak vypadá. Už jsem na to zapomněl.
4: Jednoduše, vy jste se prostě opil, ona se o vás starala a vy nevíte, kdo to byl, která víla.
3: A viděl jsem, že přijde do kina, no... Teď tam byly kamarádky, který jsem znal, pám, je tady to, ta holka, nevíš, která to byla? A ona tam byla, oni řekli, že nevědí. No, tak prostě, tak jsem, nic nebylo. No a tak jsem potom...
4: A ona se k vám nehlásila?
3: Nehlásila, ona dělala SSP, já přihlásím. A potom jsem šel asi za měsíc na druhý čaje do klubu v Chodově. No a teď jsem říkal, no to je ona, když tam byla, tam tancovala pám, to je ona. Tak jsem šel pro ní tancovat, zapírala, že to není, ale nakonec jsme se domluvili, no a začali jsme spolu chodit. Jako já jsem pozval na rande a to, jenže já jsem měl v Jihlavě děvče, ona měla tady jeden kluka, no a teď, když jsme chodili a její rodiče se to dověděli, tak říkali, prosím tě, brigádníka si neber, ten od tebe uteče, ne?
4: Vy jste měla nápadníka a takhle jste si začala s Láďou.
5: Ale to bylo jenom takový, tak spíš jako kamarád. To nebylo nic vážného. 2 roky na vojně, no já tady sama, tak co?
4: Čekat nebudu.
5: Tak jsem chodila tancovat na ty čaje a to jde, no. Jen si užívala.
4: Takže váš vztah začal tím, že se vlastně někdo opil, Vy jste ho zachránila, v paměti zůstal, na další akci se znovu poznali, ti dva zblížili a takhle vzniká vztah ve vašem případě. Takže anděl zachránce v podobě Anežky.
5: Ano, ano, je to tak.
4: No a Ladislave, vy jste měl děvče, jste řekl v hlavě, tak jak to probíhalo? Museli jste se rozejít, nebo se vám to v hlavě trochu motalo, které se věnovat?
3: No, já jsem potom, tady jsem se víc zamiloval, tak když jsem přijel do Jihlavy, tak jsem přímo neřekl, že nebudu, ale prostě jsem odjel sem a tím to skončilo.
4: Když došlo k tomu, že jste se rozhodli, tak nějak už jste oba cítili, že tedy budete spolu chodit, že si nějak začnete. Jak vypadalo to první skutečné rande?
5: No, tak to už se nepamatuju.
4: Ani na první pusu?
5: Ano, tak těch bylo více, to ne. Nemá jenom první.
3: No prostě tak jsme se líbali a takovýhle, ale ještě prostě k něčemu nějakému tohle velkému zblížení nedošlo.
4: Kde jste se líbali?
3: No tady pod Kulnou. Tady měla zemědělská usedlost, tady byla, tak jsem zatáhl do té Kulny, jenže furt tady někdo odvíral dveře, tak jsme nemohli se nějak tohle, tak jsme se jenom, aby nás nikdo neviděl, tak jsme se jenom líbali.
4: A původně jste vyráželi na co? Zase na čaj, do kina?
3: Původně jsme chodili potom na čaje, do kina a tohle. Tak prostě to začalo, no potom, když se mě přesvědčil tady její rodiče, že prostě to myslím vážně, tak když jsem vzal poprvně domů k nám do Jihlavy, tak byla za dveřma a chtěla se vrátit. Říkala, já tam nejdu, já se styděla jako tohle.
4: Proč?
5: No tak bylo to takový, já jsem byla taková holka z vesnice, taková prostě, já nevím, jak bych to řekla, no tak vás ty dojívá, no.
4: Jak vás tedy rodiče přijali, Ladislavovi?
5: Dobře, dobře, byl strašně hodný. Přijali mě dobře.
4: Řekněte mi, Anežko, tehdy mladí dva dali se dohromady, co se vám na tom Láďovi nejvíc tak jako líbilo, čím vám imponovalo?
5: No, hezky tancoval, to bylo první, to se mně líbilo. No, to jako jsme si v tom rozuměli. No a že jsme hodně chodili také na procházky, do kina, do toho prostě po všelijakých vycházkách.
4: A byl to hezký kluk?
5: Byl moc hezký.
4: Když se takhle mladá holka zamiluje, jak to vypadá potom, když se třeba rozejdete? Myslela jste na něj doma, když jste byla třeba před usínáním, před spaním, těšila se na další setkání? Co vám tak hlavou běhalo?
5: Ale jo, to jsem se zase těšila. Třeba jsem si říkala tak, dneska je pondělí, ve středu se sejdeme. Jo, prostě už to bylo takový jinačí. Takový hezky, no.
4: Ladislave, co u vás? Jak vy jste vnímal mladou Anežku? Jak vám se líbila?
3: No, mně se líbila, proto jsem s ní chodil a proto jsem tady zůstal, protože se mě líbila. A byla taková neskušená, jo, takže to se mě na ní líbilo. Tak mně se to líbilo. Mě prostě neodporovala, nebyla nějaká, no, perfektní, no. Prostě jak je člověk mladý, tak to je úplně, to se těžko říká, no.
4: Jenom pro představu, jaký rozdíl mezi vámi byl věkový?
5: Pět
3: roků. Jo, ten chlap už je trošku takovej uzrálejší, není takovej jelen, jako todlen, a prostě už má nějakou představu o životě. Tenkrát se to všechno bralo 18, 20 let. Tohle, když ženský bylo 25, to už neříkali, to je stará paní. To už je tohle, tenkrát to všechno. A když to dneska tak sleduju, pozoruju, tak to bylo nejlepší, protože když jsme vychovali děti, tak nám bylo 40. Nebo tady 45, děti už měly svoje zase a my jsme si mohli dělat, co jsme chtěli, jezdit po světě a to dneska každý čeká dlouho. No a potom, když dneska, kdybych si uvědomil, že bych měl v 60 vychovávat nějaké děti, tak to asi by nešlo, protože to už na to člověk nemá nervy, nemá na to náladu. Dneska mám náladu jenom na tu svoji ženu.
4: A to je hezký.
3: Jo, to je, protože celý život jsme spali spolu. Nikdy jsme to prostě furt jsme, žena kouká na televizi a taky a ona pá, já jdu spát a pám, já ještě budu chvíli koukat, teď koukám, tady nikdo tady není, pám, co tady dělám a jdu spát za ní.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Jsou pustá rána bez oken.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali, patří manželům Anežce a Ladislavovi Jeřábkovým.
2: Seznámili se v roce 1963, když jemu bylo 22 a jí necelých 17 let. Rok jeho brigády uběhl jako voda a on se rozhodl zůstat. Zamiloval se.
1: Na svatbu nespěchali. Začali o ní uvažovat až po dvou letech. Brali se 5. února roku 1966.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak vypadala vaše svatba?
4: No, tak měli jsme ji v Karlových Varech, takže já začnu od rána. Tak ráno jsem však hoviči, se nechat zkrášet. Pak jsem se vrátila, šaty už jsem měla připravený, tak jsem se oblíkla.
3: Jaké jste měla šaty?
4: Bílé, ale krátké, ne dlouhé. Krátké, závojíček. No a to zrovna pak začalo ještě pršet. Bylo ošklivě, tak jsem říkala, no tak to je hezký.
3: Pršelo vám štěstí?
4: Asi jo. A odjeli jsme do těch Karlových Varů.
3: A jak to vypadalo tedy?
5: Jak vypadalo? Všechno to vypadalo dobře, všechno nám tam řekli, teď když jsme si dali prstínky a to teď jsem nazved prostě ten závoj, dal jsem pusu a zase jsem opustil dolů ten závoj. Takže se závojem dolů z obřadní síně.
3: To vypadalo, jak když se vracíte bez sezdání.
4: Ano.
5: Takže,
4: říkám,
5: no a odjeli jsme všichni do toho, do té elitky, dneska už to zase není elita hospoda, už je to něco jiného tam, tak tam jsme to měli první jako, to, no a tak tam jsme měli hudbu, prostě všechno, to tam bylo pěkné. No.
3: Kdy jste končili? Jak to vypadalo?
5: My jsme končili ve 12 hodin, jsme jeli domů a tam ty hosté zůstali asi do 4 hodin do rána a my jsme ve 12 odjeli domů už spát a tohle.
3: Sem spát?
5: Ano.
3: A ta svatební noc teda?
5: No tak svatební noc ještě ležela maminka mezi náma, protože svatební noc se neměli ani.
3: Jo, vy jste přišli...
5: No tak my jsme měli už předtím tu svatební noc.
4: No, už nevím.
5: Neměli jsme se kde ubytovat ty lidi, tak jsme museli spát
3: spolu. Prostě,
5: no spolu, protože jsme měli jenom dvě postele, no tak a museli jsme tam spát ve třech. No.
3: Počkejte, to mi řekněte, jak vypadá ulehání ve svatební den, přijedete domů, vy jste sundala teda jako šaty, převlíkla jste se co do noční košile, mamka taky, no. Kdo les první do postele, nebo jak to vypadá?
5: Byli jsme všichni unavení, protože všichni jsme pili, tak jsme byli unavení, tak to jsme si tam lehli a zbudili jsme se až tohle, to jsme usnuli hned.
2: Ráno se probudili a začal jim nový život se společným příjmením Jeřábkovi.
1: Brzy jim přidělili podnikový byt v nové roli a oni se také zžívali s novou nevyzkoušenou rolí, tou rodičovskou.
4: No já jsem hrozně toužila po dětech, já jsem jako... I když už jsem byla tak starší, tak jsem tady, kdo měl děti, tak jsem to vozila po vesnici. Jo. Já jsem měla strašně ráda děti, takže jsem se úplně těšila.
5: No já taky, protože bez dětí to není ono. co by tohle, takhle, už jsem se těšil na děcka, jak budou sportovat, jak budou prostě, no prostě bez dětí není život, no to je takový mrtvý.
3: Jak to bylo tedy s příchodem dcery? Naplánovali jste si, že chcete teď děti a pokoušeli jste se, nebo to přišlo prostě tak jako náhodou a zrovna? Ne, jak to bylo?
5: Ne, to jsme chtěli mít dítě, to jsme dělali všechno to, aby jsme to měli. Jo, to jsme dělali všechno proto, no tak se to povedlo, tak to bylo dobrý. No a potom za rok byl syn zase. No a tak jsme měli dvě děti a potom asi za 5 let jsme měli dalšího syna. Jo, takže to jsme 3 děti, no tak to měla ta žena plno práce, chodila, ne, já jsem musela se o to starat, vodit je do školky, do jeslí, všechno stihala, prostě neměla, to jsem v tom obdivoval, všechno stihla, všechno udělala prostě a to bylo to, na ty ženský to tenkrát bylo hodně taky, no.
4: Byla jsem šťastná, že mám, jsem si teda hrozně přála dceru, že mám dceru, to jsem byla ráda teda.
5: No já jsem byl taky rád, a to jsem byl akorát v práci a teďka nebyly mobily, nebylo nic takového, že jsem věděl, že bude rodit tohle, tak jsem volal tam ze sloupu, prostě na sloupu byl telefon, tak jsem tam volal do porodnice, jestli to, a oni vezli akorát z toho na pokoj a říkala mě akorát, mě řekla, byla to dcera, já pam, jak byla, jo, byla, jak byla unavená, tak řekla, byla to dcera, pam. Teď jsem přemýšlel, šel jsem domů, tak byla nebo není, jo, tak jsem byl z toho hotovej, no, tak no, ale potom, tak jsem tam potom jel se podívat, tenkrát se tam nemohlo na pokoje, se koukalo ze spoda, teď mě ji ukázala, teď to pam, ježi, tak ještě, že žije. Jo, to byla taková odpověď, byla to dcera, už neřekla nic, protože ji vezli na ten pokoj, tak člověk byl z toho hotovej, no.
1: Život Anežky a Ladislava Jiřábkových by vydal na román. Jejich vztah je krásný, plný citu, ale i odhodlání bojovat. O tom ještě uslyšíte.
2: Zaujal nás už v dopisu natolik, že jsme se rozhodli je trochu potěšit. Dát jim najevo, jak jsou úžasní. Proto jim chceme věnovat praktický dárek. Velký automatický kávovar.
1: O předání jsme poprosili Patrika Rozehnala, který jim v nestřeženou chvíli tento nový stroj doma instaloval, aniž by o tom věděli. Bylo to překvapení.
5: No ne, koukej.
4: No teda, ty to já nebudu ani umět obsluhovat.
3: Jak říká paní doktorka Cajdonová, dneska se mačka jenom čudlíky.
5: Jo? No,
4: tak... možná uměla, ale
5: to
4: ne ty,
5: no, to
4: ne ty,
5: mačka.
4: Ale ne ty, ale... to je bába, to... že jo?
3: No tak je to vaše.
5: No, no to je krásný. No. A to je na co to? To je na kafe?
4: No, ale to nám muset, bude muset naučit Tomáš.
5: Jo, to si někde jsou nějaký tyhle, ne?
3: Tady se dává vzadu voda, nalije, takhle se to zdvihne.
5: Mm. Jo.
3: Tady ze zhora se naplní zrnková káva, to máte tady. Mm. No a tady pak už se mačká takhle čudlík, pod to se dá hrneček a už teče kafe.
5: Jo, a to jsou...
3: Velikosti kávy, jestli chcete espresso, větší, lungo, amerikáno nebo horkou vodu na čaj.
5: Mm. No to je krásný.
4: No to je, já úplně čumím.
5: No tak to máme co tohle.
4: No teda toto jsem
5: to
4: si...
5: To půl vesnice pozvem na kafe.
3: Kafe je dost. Ať se vám daří a kávovar slouží.
4: Jo, děkujem.
5: Tak děkujeme mockrát.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zlatou lásku vám přinášejí Petr Kostka
2: a Carmen Majerová.
1: Kdo si dávno řekl, jizvy, které máš zvenku a jsou vidět, tak určitě bolí. Ale jizvy, které máš skryté v duši, jizvy, které ti způsobila láska, bolí mnohem, mnohem víc.
2: Aneška a Ladislav Jeřábkovi už vědí, že láska k dětem je tou nejsilnější, kterou rodiče zažívají. A když toto pouto osud přetne, je to bolest na celý život.
3: Potkalo nás prostě z velký neštěstí, že dcera se nám zabila. Jako když jí bylo 25 let a měla dvě malé děti, 4 a 5 let, tak se jí v práci stal pracovní úraz. Ona sice dělala v pupu, ale tam neměli jesle a to tak šla za ženou dělat chvíli na šachtu. Jako, že tohle, no a tam se jí stal pracovní úraz, že v 25 letech prostě přišla o život. Ono to bylo tak, že to někdo zavinil v té práci, jenže ten člověk, on omylem prostě pustil nějak pás, což byla odstávka, kdy se nesmí nic spouštět. A ona čistila pás a ono omylem chtěl popojet 2 metry, nebo co, tak omylem pustila.
4: Jak jste se to dozvěděli? Jak k tomu došlo, Aneško?
5: No, mě to přijel říct, já jsem tam dělala taky a přijel mi to, my jsme měli ponoční, jsme byli doma. A přijel mi to říct jako můj kolega, co jsi tam dělal, a tak mi to přijel říct, no, co se jako stalo, že je v nemocnici, že ji odveze do nemocnice, a no, ale bohužel nepřežil. Já si nevěděla prostě vůbec, co se stalo. Jo, byla jsem úplně mimo, no. Vůbec. Byl to šok.
3: No, jsou to takovýhle strašné věci, no. Co se stává, co ne. A člověk si říká, proč zrovna my. To se nedá nic dělat. No, prostě je to, já bych řekl, že to je osud. A to člověka, když o to člověk, tak tomu neunikne. Prostě to přijde, no.
4: Ale říkám si, není nic horšího, než když rodiče přežijí vlastní děti.
3: To je nejhorší, když přijde o vlastní dítě, tak je to nejhorší věc, no. To je prostě jedno s druhým, no.
4: Kdy to na vás v plné síle dolehlo, když jste jí vyprovázeli nějaký obřad, rozloučení?
3: No, když byl pohřeb a tohle, tak to bylo hrozný, no. To se těžko říká. Ono to nikdy neodezní, ale už to není takový.
4: Ale vám musí zůstat jizva na srdci, která se nikdy nezahojí.
3: To je jasný, to zůstává.
5: To nezmizí. To bude ještě. No to je celý život už, no, prostě.
4: Kor pro vás, Aneško, vy jste si tu dceru vymrdla, vy jste se tak těšila, že budete mít dceru.
5: Právě, to bylo hrozně těžké. No,
3: já říkám, no. To nás smelilo zase, no, to nás ještě víc semklo, no a tak zbyly po ní 4 a 5 děti, kluci, jo, takže to bylo, tak jsme to museli pomoct vychovávat, taky tomu den, než si našel druhou ženu, prostě tak pomoct vychovávat i děcka a takhle, a to mezi tím prostě ještě jejím bráchově prostě žena umřela na rakovinu a tam zbyly taky děti, tak tu jednu jsme si vzali, ta Jedlena vychovávali jsme ji taky, tady jsme ji měli do 15 let, jako dneska už je teda v Německu, v Mnichově dělá recepční tam v hotelu, je tam už to, ale každý rok za náma jezdí, jako navštěvuje a tohle, takže, ale to nás dokonce ještě víc smelilo, jo, někdo se třeba pohádá, to nás ještě víc smelilo, takže to bylo takovýhle, no.
4: Asi jste si tehdy hodně poplakali a hodně často, ne?
3: To nejhorší byly první 3 roky, no. Potom se to sklidňovalo, jako tohle. Pak musel člověk dělat a starat se o ty děcka a o tohle.
4: Anežko, já mám pocit, že Láďa, váš muž, vám musel asi hodně pomoci. On je takovou, řekl bych, velkou oporou. Byl i v té chvíli, cítila jste to, že jste ráda, že ho máte a nějak pomáhal?
5: Ano, ano, hodně. To děkuju. Bylo to krutý.
4: No, pro mámu tohle musí být nesrovnatelné celý život, no. Vracíte se v myšlenkách často?
5: Jo, jo. Každou chvíli. Říkám si, kdyby tak tady byla.
3: No. Ale já nevím, jestli bych vám to měl říct, ale jako to den, ale já na ní byl nějak tak závislý, mě 10 let předpovídala, co se mně stane. Mě za 3 roky, když už jsme pomaly tohle, tak já jsem měl jet pro pracovníka do práce a teď jsem slyšel kroky normálně a teď po dvoře pám, to je Olina, v noci, kdy jsem spál, jo. A přijde, teď ona přišla, pá, ahoj tati, jak se máš, co děláš, a to já na ní pám, kde se vzdala a to a teď to je všechno jako sen, jako tohle. A ona mě říká, zítra jdeš pro pracovníka, hele, venku prší, ty se vybouráš, ale nic se ti nestane, ale auto zničíš. A já jsem stál a venku pršelo. Pám, no to, a já měl služebního favorita, jel jsem do Habartova, hned tam v té zatáčce jsem se rozsekal. Jsem se vyboural z jedním roce, auto jsem zničil, mně se nic nestalo, všechno tohle. Za další 3 roky, to jsem vždycky, to nebudu ani vykládat, jako co mě všechno, to mě všechno, to jsem dokonce spadl ze střechy, to jsme opravovali, ta střechu, a hele, zítra jdeš s důchodcem, a to jsem ještě dělal, jdeš s důchodcem a dělat střechu a ty z té střechy spadneš, ale nic se ti nestane. Jsem tomu nevěřil, takový ten kec, já takový nevěřím. A šel jsem dělat to, já jsem byla námraza, to bylo v listopadu, zmizli to a jsem potom sjel a spadl jsem po hlavě dolů. Akorát jsem měl obličej zedřený, no a 3krát mě to říkám, 3krát mě tak předpověděla. Já jsem se potom ptal takhle psychiatru, pám, jak je to možné, že ji vidím, takhle už si nepamatuju, jako každý puntík a to jsem viděl všechno do detailu. A on říkal, že se to, ty říkali, že se to stává, že to je prostě tohle, ale že to je, neví čím to je, ale že to prostě stává. Ten mě uklidnil, říkal, ten jeden pohá, hele, dokud ti nic neřekne, tak se ti v životě nic nestane. Ona si prý pro tebe přijde jednou.
4: Jestli to není silou té lásky, která mezi vámi byla, no, no. A ona je andělem strážným.
3: No právě, oni mě to takhle říkali. Oni říkali, že se to stává u dvojčátů tohohle, že třeba je někde tady, někde v Americe a jeden o druhým ví o nemocech a pá, že to je prostě, vy jste na sebe byli moc závislí. Říkám 10 let takhle, já jsem 9 let, teda vždycky po 3 letech.
4: Já myslím, že to právě všechno dokazuje sílu vaší lásky.
3: Jo.
4: Že ta Olenka dohlíží na vás právě proto, abyste spolu mohli být co nejdéle.
3: To?
5: Asi jo, asi to tak bude, že on opravdu, oni byli na sobě hodně vázaný.
4: A vy dva na sebe?
5: A my na sebe zase, ano. Asi je to tak.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to příběh velké lásky zkoušené životem. Svůj osud nám líčí milující manželský pár Aneška a Ladislav Jeřábkovi.
2: Mají se rádi, špičkují se, radují se z maličkostí, podporují v nesnázích, prostě se milují.
1: I pro ně si Patrik rozehnal, nachystal několik otázek v manželském testu. Stejné otázky pro oba dva, ale odpovídali na ně každý zvlášť, aby se neslyšeli.
2: Vy ale jejich reakce a vzpomínky na společný život uslyšíte dohromady.
3: Kde jste nejlechtivější?
4: Na nohách.
3: Kde je manželka nejlechtivější?
5: No tak nebudu říkat, řeknu na chodidlech. No tak tam ty místa nebudu říkat.
3: Je nějaké oslovení, které kdyby Ladislav použil, tak by vás rozlítil?
4: No jedině Ančo. To nemám ráda.
3: Jaké oslovení od vás nemá ráda?
5: No já jí říkám, Aneško, mamino, no řeknu hej ty.
3: Jak byste vy popsal její smích?
5: Ta se směje tak jemně jenom, ta se neumí řechtat. Ta se směje tak citlivě.
3: Jaký je váš smích?
4: No takovej nějaký veselý, já nevím.
3: Jeho nejoblíbenější kus oblečení?
4: Kalhoty, tričko nebo košile, v létě kraťasy, zase tričko nebo tílko.
5: Co je vypraný, tak to vem.
3: Kdo je déle v koupelně?
4: No, tak asi já.
5: No tak to žena, to je jasný.
3: Jak dlouho?
5: Tak přes půl hodiny. Já jsem tam 10 minut.
3: Máte nějakou tajnou skrýž? Kam si schováváte něco, co je potřeba?
5: Ne, my víme jeden o druhým, kde co je.
3: Má Ladislav nějaké místo, kam si schovává své věci, nějakou svou tajnou skrýž?
4: Nemá.
3: Kdo víc chrápe?
5: No tak... To bych řekl, že někdy schrápe žena. Ona to svedla na mě, ne?
4: Ha, tak někdy já, někdy on.
3: Jaké milování je pěknější? Pro vás? To ranní nebo večerní?
4: No, jakdy. Jo, ale spíš večerní.
5: No, tak lepší je večerní. Večerní, ale mně se žena líbila kdykoliv, i když vařila, tak jsem taky... Nechal knedlíky, pán vykašli na knedlíky. Jsem miloval taky.
3: Jak dlouho jste se nejdéle líbali?
4: Jo, tak to jsem nikdy nekontroloval.
5: Nás bolela pusa.
3: Recitoval vám někdy verše?
4: No, někdy jo. Někdy se snažil. To se zvědavé, jestli to přizná.
5: Básně nerecituju.
3: Ne? Trváte si na to?
5: No tak netrvám, no ale tak si nepamatuju, že bych recitoval básně.
3: Kterou část vašeho těla, nebo z vás, si myslíte, že ona považuje za nejvíc sexy?
5: Moji část těla? No to nevím, na co ženská myslí.
3: To se dozvíte skoro po 60 letech.
5: No teda, to jsem blázen. No asi tu vrchní polovičku.
4: Mně se líbily jeho vlasy, že on měl hodně hustý, měl hodně. Že kuce, no to není část těla. Jsem chtěla říct, že je ukecanej.
3: Že by pusa.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Aneška a Ladislav Jeřábkovi už oslavili 58. výročí svatby. Jejich láska neopadá, naopak kvete. A to je přitom už trápí zdravotní neduhy.
2: Anežku už pobolívají ruce i nohy. Jaroslav přišel v době covidové pandemie částečně o zrak a má jedno oko skleněné.
1: Ani jeden z nich si ale nestěžuje. Vše berou s humorem a rádi se smějí.
4: A jinak já nevím, no, tak já to mám asi v genech.
5: Pořád cvičím jak ráno, napřed napíšu do stovky v posteli, prostě v leže. Nohama ležím a nohama napíšu do stovky.
3: Vy jako vyzdvihnete?
5: Vyzvednu, no jenom krát, jenom tak 10 cm nad postel, ta na to a udělám do stovky napíšu. Od jednotky do stovky.
3: No jenom napsat od jedné do sta, tak já teda to běžně nedělám u chlapů, jo, ale chtěl bych vidět vaše břišáky.
5: No, šáhněte.
3: Ty bláho.
5: Šáhněte.
3: To jsem neměl nikdy.
5: Co?
3: Dobrý.
5: No a pak udělám tadyhle stokrátý mačinkama a pak udělám dřepy, udělám 50 dřepů a 50 zhybů.
3: Je to tak, že i po těchto téměř 60 letech máte jednu manželskou postel, máte svoji společnou ložnici, uléháte spolu, máte nějaký rituál, když si jdete lehnout, nebo naopak ráno, když se probouzíte?
4: No tak manžel ten vstane dřív jak já, udělá snídani. Já přijdu, mám připravenou snídaně na stole, takže si sedu umýt, udělám si své potřeby a sednu a snídám.
5: Takhle si vážím.
4: Jo, jo. Každý den.
3: Prozraďte mi, že jste spolu téměř 60 let. No. Jak se ta vaše láska za tu dobu proměnila? Jak to cítíte vy sami?
5: Já bych řekl, že to máme furt stejný. Já nevím, jak jsme byli za mladá, tak i teďka prostě jsme furt nějak na sebe závislí. Prostě furt se máme stejně rádi. Furt prostě tenkrát jsme se milovali, dneska už se máme jenom rádi.
3: Se trochu bojím zeptat, jestli to mluvím o psychičnu nebo fyzičnu.
5: Já už budu radši říkat.
4: No, dobrý.
3: Jak to cítíte vy, Anežko?
4: No, já si myslím, že se máme pořád stejně rádi.
3: Že je to pořád stejné?
4: No, je to. Bych řekla, že je ještě lepší. Tedy máme na sebe čas, jsme doma pořád spolu. Žádný honění, žádný fofr. Máme se dobře, máme se rádi.
3: Chytnete se občas za ruce?
4: Za ruce, jo, to se vodíme. To opravdu, když jdem na procházku, tak jo.
3: Máte čas si ještě říct a chuť? Mám tě rád, miluju tě. I tahle slova to padnou
5: říkáme,
3: v tomhle letu.
5: To si říkáme každou chvíli. Že jsem rád, že jsem si ji našel. Že lepší ženskou bych nenašel. To si říkáme furt, jo.
3: Proč ji milujete?
5: Protože je. Protože ji mám rád. Prostě se mě líbí, no tak proto ji miluju a že je strašně tolerantní, kamkoliv mě pouštěla, prostě starala se o děti a protože nikdy mě nic nevyčetla, že prostě se s ní dobře povídá, dobře si rozumíme, celý život vycházíme spolu perfektně, proto ji miluju, no. Jsme šťastný a nedovedu si představit jeden bez druhého, kdyby jsme nebyli. To, tak co by ten druhý dělal?
4: Jsme na sebe už tak zvyklí, že všechno děláme spolu, chodíme nakupovat spolu, prostě všechno, no. Ve všem se poradíme, když něco, protože opravdu život jsme měli pěkný, máme teda pěkný. Pořád mě něčím přitahuje, jo, něčím prostě, já nevím, no, jak.

0: Aneška a Ladislav Jeřábkovi poznali, jak láska pomáhá v těžkých chvílích. Útěchu jim dala dcera vracející se ve snech a hlídající jejich zdraví a lásku. Už vědí, že milovat můžete i po smrti.
1: Jak napsala Božena Němcová, neodháněj nikdy lásku od sebe. Je jí tak málo na světě.
0: Pomáhejme si, milujme svět, bližní i sebe. Lásku můžeme dát každému a nikdy se vám nezmenší. Každý den si to ověřují
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Počet nakažených salmonelózou letos v Česku vzrostl zhruba o třetinu. Desítky domácností na severozápadě Hradce Králové ztratily vodu ve studních. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí jich podle dat Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, meziročně o 30% víc. Lékaři varují, že v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste.
3: První příznaky se u nakažených projeví do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Patří mezi ně průjem nebo horečka.
4: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny.
3: Upozorňuje praktická lékařka Soňa Klímová. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová varuje, že za teplého počasí se bakterie v jídle rychleji množí.
5: Kontaminované potraviny nemusí ani vypadat, chutnat či vonět jinak než bezpečné potraviny.
3: Opatrní by lidé měli být hlavně u přípravy a skladování masa, vajec nebo mléčných výrobků. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnice na veřejném setkání s obyvateli města přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při modernizaci hradeckého železničního uzlu. Aktuální situace ve Svobodných dvorech popisuje předseda komise místní samosprávy Tomáš Benda.
6: Přihlásilo se nám aktuálně 77 vlastníků studen s tím, že problémy mají v součtu 60 z nich, takže problém se týká zhruba 3/4 studní na naší městské části. 25% z dotazovaných uvedlo, že vodu ve studni nemají vůbec.

0: Zdravotničtí záchranáři v Jablonci nad Nisou mají po 48 letech novou výjezdovou stanici. Dosavadní zázemí v jablonecké nemocnici už nevyhovovalo. V budově za 86 milionů korun bude i záložní operační středisko pro celý Liberecký kraj, říká vedoucí střediska zdravotnické záchranné služby Petr Matějíčka.
1: Aby ten proces zaučování, který je u nás poměrně dlouhý a náročný, se neprolínal až tak do toho ostrého provozu, jako je to v současné době, protože na tísňové lince ty studenti prostě nemůžou komunikovat s tím volajícím, když to tady na tom pracovišti, které bude úplně odstřiženo od toho hlavního systému, jsme schopni prostě s nima dělat tu výuku. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková prošla do semifinále turnaje okruhu WTA v Praze. Ve čtvrtfinále zdolala Krajanku Dominiku Šalkovou 2-0 na sety. Mezi elitní čtyřkou je taky Tereza Valentová, a to po výhře 2-1 nad obhájkyní titulu Marií Bouskovou. Vypadla Sára Bejlek, která ve dvou sadách podlehla Rakušance Tagerové. Počasí. Zítra čekáme slunečno, jasno až polojasno, teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem na D1 za sjezdem na Ořech stojí auto po nehodě, zatím nepřekáží. Dálnice jsou aktuálně bez kolon a na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova brzdí provoz omezení mezi Vystrkovem a Ončovicemi, se na dvou místech jede kyvadlově. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer a buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši má pro vás další příděl zajímavostí z rozhlasového archivu. I dnes budeme hned několikrát opakovat jedno jediné jméno v různých podobách, jak se nám dochovalo na rozhlasových páscích. Ale víc neprozradím, protože to už za mě napoví následující písnička. Pěkný poslech.

0: No tak dobře, tohle byli sice Petr Habka a Jana Kiršner, ale já to myslel trochu jinak, takže znovu a lépe. Slovo mají pánové, nebo spíš pan Spejbl a jeho nezvedený synátor Hurvínek a ten, kterému to dnešní divadlo opravdu věnujeme, totiž Miloš Kiršner.
1: Pane Kiršner, jestli pak vás někdy napadlo, že budete mít jednou dřevěné děti a dokonce i dřevěného taťuldu.
2: No tak možná, že ti to bude, Hurvínku, připadat divné, ale já jsem na něco takového myslel už tenkrát, když jsem jako kluk v loutkovém divadle svého táty hrál Kašpárka. Už tenkrát jsem se chtěl před profesorem Skupou, který nás navštívil, trochu vytáhnout. No ale že se jednou skutečně ke Skupovi dostanu, že o vás začnu pečovat jako o vlastní, to bylo jenom zbožné přání. Ale splnilo se mi. Bylo mi po několika učednických letech vlastně dopřáno vás adoptovat. No a to už přece víš sám nejlíp. Ten můj kluk je nevychovaný, nezlobte se, ale já bych se vás taky chtěl na něco zeptat. Váš hlas, to je náš život. Jak to děláte, abyste se vyhnul třeba rýmně nebo kašli, abychom my nemuseli nečinně viset v zákulisí? No tak to jste, pane Spejble, narazil na velice vážnou otázku. Tomuhle nebezpečí se prakticky nevyhne žádný herec. U nás však naštěstí funguje dokonalá technika. Můžu si vaše hlasy nahrát na záznam. Takže jsme pro takový nepříjemný případ dobře pojištěni.
1: No jo, ovšem, s takovým hlasem byste klidně mohl třeba do opery. Kolikrát jste zkoušel vážně či nevážně zpívat?
2: No tak ty pokusy už bych dneska těžko spočítal. Zpívali jsme spolu v mnoha hrách, na deskách, v rozhlase, i v televizi. Dokonce, jestli si, Hurvínku, vzpomínáš, pustili jsme se spolu i do muzikálu a tady jsem tehdy nespíval jenom za vás, ale i za hraběte Drákulu. Vedle divadelních písniček se dostalo i na populární šlágry z období klasického swingu. No a abych pravdu řekl, na takovou laskalu bych si zrovna netroufal, na to jsou tu povolanější, ale jinak si skutečně velice rád čas od času zaspívám. Vlastně víte, že vás někdy lituju, Řídio? Možná si ani nemůžete od plic zakřičet na fotbale či někde jinde, nebo nemám pravdu? No, na fotbal nebo na hokej se z časových důvodů ani nedostanu. A pak ve sportu patřím spíš k těm klidnějším fandům, kteří nezbytně nemusí lámat zábradlí a pohazovat různými předměty či nadávkami na adresu rozhodčích. Takže tady takové nebezpečí nehrozí. Zvýšený hlas, dá-li se to tak říci, si nechávám spíš pro problémy umělecké. Ale ani tady není zapotřebí zvyšovat hlas příliš často.
0: Takhle si se svým adoptivním taťuldou Milošem povídali jeho dva dřevění svěřenci, ať už jde o důstojného pana Spejbla nebo věčně zvídavého Hurvínka. No a protože Miloš Kiršner měl celoživotně hodně přátel mezi kolegy herci, taky jaksi mimo dřevěnou rekvizitárnu v běžném životě, není divu, že u něj, a ne tedy jednou, zazvonil i jeho kamarád, herec Miloš Kopecký.
3: S národním umělcem Milošem Kiršnerem se povídá náramně dobře, vždycky na úrovni. A navíc on je vynikající hostitel. Má to jedinou chybu. Bydlí vysoko nad Prahou. Já tedy zvoním a je mi otevřeno s úsměvem. To je velice milý zvyk, když se otvírá s úsměvem. A na stole je připraven čbánek. To je taky velice příjemný zvyk. Děkuji. Ale až po práci, Miloši, ano? Dneska si budeme povídat vážně, totiž no tak vážně, respektive maličko vážněji. Tak otázka první. Je to pravda, že ty jsi stejně starý jako Spejbl? Tedy, rozuměj, myslím tím, jak jsi den založení Skupova divadla.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla. Pokud je o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
3: Ano, ano, bratr, který má respekt.
2: No, který má respekt. Kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
3: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici Českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
3: Prosím tě, řekni, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
3: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
3: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
3: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
3: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vejdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Tak, milej Hurvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
1: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
1: No dobře,
2: zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
1: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
1: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
1: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
3: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
3: Já jsem bohužel před malou chvílí
2: netušil, že... No, nevadí, mistře, nevadí. Hurvajs, včera jsem koupil nové dřeváky.
1: Jo, co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
1: Přinese.
2: Ano, jako...
1: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
1: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
3: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
3: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vůd, jak živa moje touha.
3: Nápad.
2: No, ohromný.
1: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
1: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
1: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniéra, ano?
1: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
3: Ne, děkuji, já už dneska měl něco takové. tak
4: no tak,
3: podobného.
4: Tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
1: Já dřeváky neratatí.
4: Baště, za nehloupej řečí.
1: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
3: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
4: No prosím.
3: Moje dcera jak si mi jde do let.
4: Ano.
3: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
4: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
3: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano,
4: ano.
3: A později jako by to našli.
4: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlomku je nevzdělaná?
1: No dovol, tati.
4: Představ se nám.
1: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
3: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
1: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
4: Ano, slyšel jsem to.
1: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
4: Dobrý, dobrý, tady je má ruka.
1: Jo, vajs.
3: Ano, tedy... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
4: Jo, to znám, to znám.
1: Já taky.
4: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
3: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
4: No tak, to já znám jednu... Takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
3: Ano, ovšem, tenhle ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a ty ti jako ještě trošku brzy.
4: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
3: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
4: O, jistě, to ano.
3: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
4: O, jsem diplomat. Nebo...
1: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
4: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
1: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
3: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
4: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
3: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
4: k rybníku.
3: Šli k rybníku a potom jak se nevíte.
4: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
3: A to je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
4: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
3: Dopovím, rád.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Těhle, tatí, tu je Karel. Karle, on mě snad neslyší.
4: No tak zařvi.
1: Karle, tady jsme.
6: Je, ahoj, co tady děláte? Ahoj.
1: Napřed nás vem na ramena, pak teprv můžem komunikovat.
4: Hurvajs, jak to mluvíš?
1: Teď je to kamarád, víš, že jo?
6: Správně, tak co vy tady?
4: Ale vytáhni mě na procházku.
1: No koho by to bavilo být pořád pověšenej v kolisárně?
4: Tak a už ticho.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Melodie z Pařezové chaloupky, Křemílka a Vochomůrky teď jakoby zrovna uváděla Jiřinu Bohdalovou. Ta byla totiž druhdy průvodkyní pořadem, který v rozhlase představil některá zajímavá místa městské části Praha 2. No a mezi ně tenkrát patřilo v Římské ulici, jak se říkalo, u hasičů i divadlo Spejbla a Hurvínka, jen kousek od divadla na Vinohradech, kam zase společně patřili po léta právě Jiřina Bohdalová a dnes tedy ještě jednou Miloš Kopecký.

0: Vážení přátelé, tady v sále Vladimíra Majakovského, ústředního kulturního domu železničářů na náměstí Míru v Praze 2, dovolte, abych vás co nejsrdečněji, nejvřeleji, nejvroucněji a
1: Nejste vy náhodou Miloš Kopecký?
0: Co na tom k smíchu? Jsem. Těším. Vážení a milí, vy jste kdo?
1: Bohdalová, těší mě.
0: No, to není k smíchu, to je fakt. No. A co pak tady děláte?
1: Ale no tak, zvali mě sem.
0: Co vás sem?
1: No, pozvali, ale já jsem ovšem netušila, že vy tady máte nějakou přednášku, tak
0: promiňte. Přednášku? Ano. Já? Přednášku?
1: No, vy jste totiž tak před chvíli vypadal. Jste byl takový jako...
0: Intelektuální?
1: Ne, takový oficiální, no.
0: Oficiální říkáte. No. Má drahá, já dovedu být ještě daleko, daleko oficiálnější.
1: Ne.
0: Ano. Já dokonce dovedu být přísně komisní.
1: Ne.
0: Já dokonce můžu být vojenský stroj.
1: Ne.
0: Ano, to mohu, poručnice Bohdalová.
1: Moment, neříká se poručíková Bohdalová.
0: To je možné.
1: Že vy jste nebyl nikdy na vojně, co? Nebyl, co?
0: No tak byl, no byl, já už se tak přesně nepamatuju.
1: No to se vám ani nedivím, protože pokud jste byl, tak to se flinty asi ještě nabíjeli ze předu, víte.
0: To je velmi vtipné, opravdu velmi vtipné, to je mi for, tedy, že to říkáte zrovna vy, Vochomůrko, Křemílková, Bohdalová.
1: No prosím, já už mlčím, pane doktore,
0: to
1: já už mlčím.
0: Nejlépe.
1: No jistě.
0: A pozor, teď se vás zeptám,
1: no.
0: Jestli pak víte, proč jsme tu,
1: no.
0: Nevíte?
1: Vím.
0: No?
1: Já vám to řeknu.
0: No?
1: Dnes.
0: Tedy právě teď.
1: Se nám hlásí.
0: Ano.
1: Praha 2.
0: Výborně. A co my?
1: No, co myslíte?
0: No, my tady budeme jako,
1: dělat.
0: Jo.
1: No, my přece nejprve všechny přivítáme,
0: no.
1: Pak se koukneme tu a zase tam.
0: Jo.
1: Orchestr Československé televize sem tam zahraje něco...
0: Hudebního nejspíše,
1: ano. No, až nebudeme vědět, jak dál, tak se zase rozloučíme a půjdeme.
0: A kam se budeme koukat? Vy jste říkala, že se budeme koukat tu i tam. Mám se dívat tu nebo tam?
1: Ale ne, tak já jsem myslela obrazně. Jakože se podíváme po druhém pražském obvodě. Kde co je, kde se co dělá a tak
0: já
1: dále.
0: Já rozumím.
1: Takže bychom začali tady nedaleko. Víte,
0: ano.
1: Tady nedaleko je takový divadlo.
0: To já vím. Já tam chodím.
1: Jo. A mají tam takový zvláštní herce.
0: No, velmi dobrý, že ano? Velmi dobrý.
1: Dobrý, to jo, ale dřevěný.
0: Moment, jmenujte, jmenovitě, konkrétně. Vy se takhle odvažujete veřejně napadat před celým národem a vy si dokonce rijete ve vlastní zahrádce?
1: O jaký zahrádce to mluvíte, já vám nerozumím.
0: Jak to vy už tam nejste v tom divadle?
1: A kde? No tak vysvětlíte mi to konečně.
0: No mluvíte přece o divadle.
1: No to mluvím.
0: No, o našem tady vedle kousek.
1: Ale ne, no tak teď už mi to konečně došlo. Já přece nemluvila o našem divadle. No tak zkuste si vzpomenout, no. Je tu přece ještě jedno.
0: Tady poblíž,
1: no,
0: okolí?
1: Ano.
0: S dřevěnými herci?
1: No ale úplně dřevěnými.
0: A tak to já už vím. Vy myslíte Spejbla?
1: A Hurvínka, pochopitelně.
0: No. Ale já vás teď trumpnu. Já totiž vím, co vy nevíte a neví to ani nikdo z těch, co tady sedí.
1: No tak na to jsem tedy vážně zvědavá, co vy asi tak můžete vědět.
0: Já totiž, vážená kolegyně, vím, že když takhle udělám rukou, tak přijde někdo, kdo toho o tom divadle ví přece jenom víc než my dva.
1: A já už vím, že to nemůže být nikdo jiný než ředitel tohoto divadla, zasloužilý umělec Miloš Kiršner. No tak udělejte tou rukou takhle.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
1: Ano,
0: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
0: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma Pro naše diváky to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Horvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
0: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
3: Mám.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
0: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Tačuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
4: Jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano.
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Je, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte, jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám, jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Říďa.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V rozhlase svého času Spejbl s Hurvínkem působili, považte, tak trochu i jako redaktorská dvojice. No vážně, měli tu seriál krátkých rozhovorů a neutekli jim ani takové osobnosti jako třeba Striček Jedlička, haškolog doktor Radko Pytlík, spisovatel František Nepil, anebo, a to byste asi vážně nevěřili, odborník na manželské problémy doktor Miroslav Plzák.
2: Tak Hurvínku, tamhle ten pán v nejlepších letech, to je pan doktor Plzák. Já nevím, co na něm vidíš směšného. Je to sympatický člověk průměrného vysokého vzrůstu. Má krásný nos, průbojné oči, i vlas vidím. A navíc nikdo není dokonalý, že ano, tak co je tady k smíchu?
3: Smích pomáhá léčit, Aťoldo.
2: No jo, to je pravda. Takže trochu smíchu nikdy neuškodí, že ano. No a my vlastně tady panu doktorovi pomáháme.
3: Pan doktor je primář, Taťuldo, víš?
2: No, abych nevěděl. A primářů já znám. Chlapče, jednou jeden primář hrál dokonce na mých narozeninách na housličky až do rána.
3: To byl primář, tatí. Tohle je primář.
2: Ano, velmi správná připomínka. Primář, vím. Co vlastně dělá primář, pane doktore primáři?
4: No tak podívejte se, já jsem primář kliniky a tam je to vlastně zástupce přednosti kliniky. Tak, ale ještě lépe vám to objasním. Podívejte se, přednosta kliniky ten učí mladé mediky, jak léčit, a primář ten léčí.
2: Vlastně. Jo, rozumím. Takže primář je takový lepší doktor, že ano?
4: No, tak taky by se to tak dalo říct, když jinak nedá ten...
3: Sím, mohl bych též vznést dotaz?
4: No, prosím.
3: Co to znamená to, co jak tady čtu na vaší navštívence, primář Miroslav Plzák, co?
4: No, tak to je kandidát scienciárum, neboli kandidát věd.
2: To je přeci jasné, Hurvínku. Ty jsi ještě malej, tak jsi kandrdas, on už je větší, tak je kandidát.
4: No, tak pozor, zase tak úplně přesné to není, pane Spejble.
2: Ne?
4: Kandrdas je kandrdas, ale kandidát věd, ten musí obhájit vědeckou práci v rozsahu asi tak 60 stránek.
2: A vy jste ji obhajoval?
4: Jo, ano.
2: On vám ji chtěl někdo ukrást?
4: Prosím vás. Obhajoval jsem ji před vědeckým fórem.
2: Ach tak.
4: Že mám pravdu v tom, co tvrdím. Taková kandidatura trvá léta.
2: Je to jste měl přijít k nám do divadla. My bychom vám to potvrdili hnedka, že máte pravdu. My máme doktory rádi, ano.
3: Primáře.
2: Ano, ty taky. To mi jednou jeden primář hrál na narození... Jo, to už jsem vlastně říkal. Tak na co bychom se ještě tak zeptali, Hurvínku, aby řeč nestála?
3: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
2: A myslíš, že to ví?
3: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
2: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
3: Psychiatr a psycholog.
4: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
3: Ho nerozumí?
4: Ne.
2: Žádný z nich?
4: Žádný.
2: Že to tak otevřeně říkáte? Vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku na třídoma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat.
4: No já se jim trochu omluvím. Podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši. Je to věda v prudkém rozvoji. Vždyť podívejte se, lidský mozek, to je vlastně nejsložitější počítač na světě.
2: A tu máš čerty kropáč.
4: Já vám dám příklady. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano. Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají Niagarské vodopády.
3: Jo, no ne, a to není žádnej tálinský rybník, takový vodopády,
4: no,
3: že
4: tak
3: ne?
4: Tak to tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo přece vzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury.
3: Je.
4: A proto je tak těžké rozumět lidské duši.
3: To tedy čubrním, primáři. Takže to když jdeme my s taťou na procházku třeba po Václaváku, tak to jdou 4 paláce kultury, že ano?
2: No, my 2 starý paláce a ty 2 nový, no. A všechny plný personálu. To vám řeknu, to je ale věda, tahle psychologie. Raději o ní ani nevědět. To si budeme radši povídat o tom prvním psovi. Jak jste to říkal, psi?
3: Psychiatrie.
2: Tak, přesně tak. Takže kdybych přišel k vám do psychiatrické ordinace, to se musím taky svlíknout do pultěle jako u normálního
4: doktora. Ne. To si jen sednete.
2: A svlíknu se.
4: A budeme si spolu povídat. Já se vás budu jen ptát.
2: Tak se ptejte.
4: No tak třeba máte závratě?
2: Mám.
4: A víte, co je to závrať?
2: Nevím, pane primáři.
4: No vidíte. Jak se třeba k něčemu odhodláváte, pane Spejbl? Dávám práci se k něčemu rozhodnout?
2: No tak řekl bych, pane primáři, řekl bych ano i ne.
3: Taťo, nezralej, pane primáři, že?
4: No počkejte, to se ještě s určitostí říct nedá. Ale něco mu pak určitě pro jistotu předepíšeme.
3: Mohl bych teď přijít do ordinace já?
4: Jako pacient?
3: Ne, jako reportér. Zdravej, zvíravej reportér.
4: No prosím, tak se ptej.
3: Čím jste chtěl být, pane primáři, když jste byl ještě klukem?
4: To vím velice přesně. Hasičem.
3: Snad požárníkem.
2: Hasičem. Tenkrát byli ještě hasiči. Žáno.
3: Mečta, Čuldo. Já jsem v ordinaci, ty si teď na chodbě prohlížej obrázky.
2: Já se s tebe jednou zblázním.
3: Nech toho.
2: No tak dobře.
3: Pane primáři, na chodbě čeká pacient, ale já pokračuji. A potom, čím jste chtěl ještě být, když jste se nestal hasičem?
4: No to se podrž, protože pak jsem chtěl být důlním inženýrem.
3: Důlním inženýrem?
4: Ano, protože já jsem se totiž narodil v Libušíně u Kladna a tam jsem měl k tomuhle povolání velmi blízko.
3: Ano,
4: ale
3: rozumím.
4: Pak přece jenom jsem se stal lékařem.
3: Lékařem, no jo. Ono, nahoře, sikr. A kamarádů jste měl hodně v mládí.
4: Hodně, možná, že až příliš. Ale vždycky jenom jediného toho pravého, toho věrného a důvěrného, jak se říká. To si pamatuju, že je nesmírně důležité mít toho jednoho pravého, důvěrného kamaráda. Toho si pak vážím. A takové kamarádství musí mít ovšem své nepsané zásady.
2: Napiš si je, Hurvinku.
3: Taťuldo, mlč tam na té chodbě. My tady pracujem.
2: Tak promiň, no.
3: Jaké jsou zásady pro pravé kamarádství?
4: Tak předně. Na kamaráda nikdy nežaluju.
3: To je fakt, to bych byl sketa,
4: no, to bys byl. A za druhé, s kamarádem si rád povídám, ale pozor, musím ho také nechat povídat.
3: No jasám, a za třetí?
4: Kamarádovi se nikdy nevnucuju, když třeba já chci jezdit na kole a on chce hrát fotbal, nikdy nesmím říkat, že na kole je to zdravější a zajímavější, protože to je podfuk.
3: A to mám jít s ním hrát fotbal, když se mě nechce?
4: Ne. Ale rozhodnout mezi kamarády má koruna. Pana nebo vorel, kolo nebo fotbal. Hodit si korunou, to není projev hlouposti nebo nerozvážnosti. Kde pak? To je moudré a správné.
3: A proč?
4: Protože tady jde přeci o to, abyste se oba dobře pobavili. A nikdy přeci z vás nikdo nemůže předem vědět, co bude lepší, jestli kolo nebo fotbal. Proto ať rozhodne koruna. Rozumíš mi?
3: No, rozumím. Dokonce si myslím, že bych byl s vámi určitě kamarád.
2: No, na to jsi moc mladý kandidát. Kandrdas. Promiňte, ale na té chodbě fouká, je tam plno sestřiček, ani jeden brácha, tak tady je mi s vámi lepší.
3: Já mám ještě jeden dotaz.
4: No, prosím.
3: Od kdy se může, kluk, abyste mě správně rozuměl, od kdy se může zamilovat?
4: No tak podívej se, já bych řekl, že tak už od 10 let.
3: Tak fajn.
4: No ale to má psát jenom básničky a svou lásku musí přísně tajit.
2: Jo, básničky nařezat, přehnout přes koleno a 10 na holou.
3: Poslední dotaz, být či nebýt? Myslím na holou, ne na Hamleta.
4: Aha, tedy jak trestat vlastně chceš vědět?
3: Jak trestat?
4: Tak já si myslím, že nejlépe stačí zvýšit hlas.
2: Zvýšit hlas, vy jste dobrý. To já pořád zvýšuju. Já někdy zvednu hlas, až praskají okenní tabulky. A co potom, když prasknou?
4: No tak pak trestat odnětím odměny. A odměna je pro malýho kluka televize, biograf, hračky, plovárna. Prostě trest je zákaz.
2: Stehurvejs. A nepůjdeš plavat a ještě dostaneš 10 přes holou. Už vím, jak na tebe.
4: No tak někdy se opravdu stane, že otec uhodí svou ratolest. A já se vás ptám, kdy ji uhodí? No přeci jedině, když má otec vztek. No dovedete si představit, že by otec v nejlepší náladě a pohodě nařezal svému synáčkovi, že byste měl perfektní náladu a nejednou by si řekl, jo, tak a teď ještě nařežu hurvínkovi, no to přeci nejde. Nařežeme-li svému dítěti, je to vždycky důkaz toho, že jsme tedy ve stavu vysokého hněvu. Takže dát třeba záhlavec tady hurvínkovi, když jste v dobrém rozpoložení, no to přeci nejde. Ale například hurvínek doma uklidil, navíc vám vyčistil boty a teď se učí.
2: No jo, máte pravdu. Jsou vyčištěné. A prach je dokonce utřený. A učí se chlapec, učí. Já ti dám takovou ránu. No jo, ono to opravdu nejde. Na co vy, doktoři, nepřijdete?
4: A teď to dotáhněte. A když jste rozčílený, ujela vám tramvaj, zmoknul jste a srazilo se vám mléko a navíc třeba ten váš hurvínek namaloval Žeríkovi packy červeným latexem?
2: Žeríkovi? Ty rošťáku! No a už jí má.
3: Oh, tak Čuldo, já to měl být tak jako příklad tohleto.
2: Teď já jsem zase tolik nepřitlačil. Hlavu máš pořád na svém místě, jak ti může přítomný lékař potvrdit.
3: Ještě dotaz. Jak se má nebohá ratolest účinně bránit rozčílenému taťuldovi, kterému se zdrcnulo mlíko?
4: Tak každý kluk má znát, co má jeho táta rád, jeho záliby. A když je otec rozčílený, tak i hned zavést řeč na tatínkovo hobby. Aha. Tím se přece otec uklidní a zavládne zase pohoda.
3: Ano, například taťulda rád chodí na ryby.
4: No tak vidíš, podívej se, je rozčílený a na ulici třeba šlápnul...
3: Do téru.
4: Ano, do asfaltu a ty to víš. A co uděláš?
3: No, řeknu třeba, nic z toho, taťuldo, nedělej. Boty jsou boty a zdraví máme jen jedno. V sobotu si zase zajdeš na ryby.
2: No, to je dobrý nápad. Já vám děkuji, pane primáři, a naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No a za mě teď společně s Tomášem Rypanem v režii u technického pultu už jen přání dobrých dnů ve zdraví a na rozloučenou pro vás ještě jeden krátký dialog, nebo spíš trialog, kde se k našim dřevěným hrdinům přidává i Hurvínkova neodmyslitelná kamarádka Mánička, aby si pak všichni ve spolek zaspívali společně s Valdemarem Matuškou.
5: Když se bude Mánička zpěvu věnovat, může z ní za pár let bejt i, řekl bych, taková...
3: Taková siréna. No ty se, Hurvínku, víš.
5: Jaká pak siréna? Zpěvačka.
3: Zpěvačka.
5: Ano, třeba jako ta Rýpalová, že ano.
3: Pilarová.
5: No ano, jak říkáš, Mánčko, nebo jako ten Karel... O tatí.
3: O tak ti tatí dík.
5: No, Hergot, jak on se jmenuje?
3: Neckář.
5: No vidíš, já věděl, že to znáš. Jestli pak ty vůbec umíš tak dobře dějepis jako zpěváky, no?
3: Šimano.
5: No tak dobře, zpěv to je krásná věc, abys věděl.
3: Já vím, tatí. No tak se mi neposmívej, když to víš.
5: Ovšem, živit se tím, to už musí mít člověk hodně tohoto.
3: Známých.
5: No, ale ne, talentu, že ano.
3: A taky musí mít dobrý nervy, tati, aby vydržel poslouchat ten rambajs.
5: No to taky, ale když já jsem zpíval děti...
3: Je, vy jste taky zpíval, pane Spejble.
5: Ovšem, že Máničko, já děti dokonce jednou vyhrál bratislavskou... Tu? Liru?
3: Je. Vážně, tatí?
5: No.
3: Liru bratislavskou?
5: No, jsem vyhrál.
3: Jo.
5: No, v tombole. V tombole, jo. A jednou jsem taky dostal děčínskou kotvu. No?
3: Ha, děčínskou kotvu.
5: No jo.
3: Paní Hurdálková říká, že jsi dostal děčínskou kotvou do hlavy. To je rozdíl, tatí.
5: Ale paní Hurdálková, to je stará...
3: Cože?
5: Že o jejich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat. Já například, já zpíval i v milánský skále, abyste chtěli vědět.
6: Je, a proč ve skále, jo, pane Spejble? Jo, to vy jste byl jako blanický rytíř.
3: Proč ve skále, hele, tatí?
5: A dejte mě pokoj.
6: Jako rytíř?
3: Tatí, hele, proč jsi zpíval ve skále, tatí?
5: A dej mě pokoj.
6: Proč jste zpíval v té skále?
3: Tak řekně, proč ve skále?
5: No, jako proč rytíř ve skále? To je taková opera, žáno, italiánská, skoro až italská, bych řekl. Chodí tam samý skalní fandové, no tak tomu říkají La Scala. To La, to je jako...
3: La Sconca.
5: Ale La, to je jako takový italský člen, no, jako Derdy Das ve francouzštině, že ano?
3: No, tati, francouzštinu to já ovládám permanentně anglicky.
5: No tak.
6: No a co jste tam zpíval, pane Spejble?
5: Já, co jsem tam... No tak, počkej, pokud si vzpomínám, tak jsem zpíval třeba tohleto. Oj, jak je měnivé to srdce ženivé. Nebo tuhletu, tu jsem taky zpíval. V síni mi visí kamarád, o butterfly.
7: Mě na nohy táhne.
5: Ale dej pokoj, pořád nezesměšňuj ty věci. Bravo. Moment, to je Matuška.
6: Je to přece jasné, že je to pan Matuška.
5: Ale ne, říkám, že je to Matuška, tohle, ta tuška, že má.
8: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
8: No, jindy bývá zvykem, že si zvu hosty do studia já. Dneska jsem to udělal obráceně, přišel jsem za váma a to má svůj důvod. Já bych si s váma totiž chtěl zaspívat.
5: No, to se vám ani nedivím. Má to ovšem jeden háček, jestli vám to nevadí, že jsme poněkud dřevění.
8: Vůbec mi to nevadí. Já už jsem zpíval s loutkama a rý měsíce například.
5: Ano, ano, tak to je... To je velká čest a vyznamenání pro vás, že ano. Co byste si střihnul s námi? Lidovku, operu nebo pop show?
8: Jak jsem vás, pane Spejble, poslouchal, tak vám plácala celá La Scala, že?
5: Jo, nejen nám, i nás, ano. To.
8: Takže bychom si mohli dát třeba Houpavou.
5: Houpavou. No vidíte, to je docela dobrý nápad. Živě souhlasím.
8: Výborně.

0: Tak to je pro dnešek všecko. Dobrou noc.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka.
1: Haló, haló, hlásí se Honza Macoun z jihu Čech do Prahy. Zdravím na technické pracoviště Lukáše Kamena. Zdravím i vás pátečně večerně naladěný na vlnách Českého rozhlasu. Tady je společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Krátce po 23. hodině noční linka, 2 hodiny povídání na dané téma. A doufám, že vás dnešní téma, kdo jste nesosali, cože se to dneska bude vysílat na vlnách Českého rozhlasu za téma, no tak rád vám představím, že se vydáme do podzemí, protože pro mě je v životě zásadní být někdy v podzemí. Ta nádhera a ta tma, co by se dala do pytlů dávat a prodávat. Tak vítejte a příjemný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Vysílání Českého rozhlasu, vysílání páteční noční linky z jihu Čech ještě jednou zdravím a pojďme do podzemí. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já se na vás moc těším.

láskou pro vás, noční linka Českého rozhlasu, tady Honza Macoun, Jižní Čechy taky nekoušou. Budu moc rád, když se dovoláte na téma dnešního vysílání nejkrásnější podzemí. No, schválně, kde jste byli v podzemí, který důl vás ohromil, která jeskyně vás dostala, nebo líbilo se vám někde v metru, navštívili jste katakomby a že je máte za bukem, ale prosím vás, že jste se tam byli podívat naposledy před 30 lety, no ono se asi nic moc nezměnilo v tom rozprostření, ale jsou tam stále a takovou věc, to přece musíte vidět několikrát za život. Jako Pražák národní, jo, tak moudré řeči nechávám stranou. Už vás některé slyším, no jo, chytrej z Prahy, hraje si na to, že ví a přitom sám v tom národním nebyl. Zkrátka podzemní místa lidi přitahují už dlouho, to asi lec, kdokoliv z vás může souhlasit a je to pravda, je to dobrodružství, historie, možná taky i pro někoho strach. Pojďte pozvat posluchače, kteří nás poslouchají a doporučit jim nějaké to podzemí, kde je to fajn, kde je přijatelná teplota a hlavně, kde se člověk třeba dozví taky něco jiného, než to, co si načtete v knihách. Jo? A ty krápníky, kolik jste jich za život viděli. Volejte, pište a jinak, pokud to jenom trochu půjde, i hudební dramaturgie je zaměřena na dnešní téma. Jako třeba vzpomínáte na pohádku Freonový duch.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Od koho tady mám příběh? Hned na otevření dnešního vysílání něco textového. Maruška z Třebíče mi napsala, a co konkrétně? No, byla jsem kdysi v punkevních jeskyních a dodnes si pamatuju, jak na mě zapůsobilo to ticho. Člověk jde pod zem, kolem je chlad, skála, kapky vody a najednou má pocit, že běžný svět zůstal někde daleko nahoře. Nejvíc mě dostala plavba po podzemí. V říčce seděla jsem v lodičce a dívala se na stěny kolem sebe, no nikdo z nás skoro nemluvil. A to je co říct, protože naše rodina běžně nezmlkne ani u oběda. Bylo to krásné, ale zároveň trochu pokorné. Uvědomila jsem si, že příroda si takové věci tvořila tisíce let a my tam přijedeme jen na pár minut jako návštěveno. Ale tady bych já ještě dodal. Já jsem dělal průvodce, a to v Kateřinské jeskyni. Maruško z Třebíče, no, vy si tam tak přijdete. No, zaprvé, vy se tam v létě příjemně ochladíte, no a o tom mechu, který tam zkrátka si žije svým životem, který tam vlastně roste nebo vzniká, šíří se, tak dobře, za to můžeme my, ale tak to se dá oškrabat a můžeme jet dál, ne?

0: Nejkrásnější podzemí, no, které pak to je podle vás? Tady u nás, anebo je to v zahraničí? A co konkrétně? Halo, halo, kdo nám volá?
1: To vypadá, že já jsem úplně vymetačka jeskyní.
0: Jo.
1: Ale ne, že bych to dělala úmyslně, jo, že, ale vždycky byl nějaký zájezd a tam byla jeskyně a na školním výletě, takže jsme byli v Českém Krasu, koně pruské jeskyně, kde jsou ty krásné růžice, v Moravském Krasu, kde jsme jeli po řece Punkvě, v Dobřinských jeskyních na Slovensku. Potom
0: krása, jenom poprosím, ale vymetačko,
1: ne,
0: halo, halo, vymetačko jeskyní, velmi vás poprosím, no. Ještě kdo nám vlastně volá, já to nevím.
1: Marie,
0: já to nevím.
1: Marie Dobříš.
0: Ježiš, já vás nepoznal. Já vás.
1: Tak, hele, víte, já co vás. Jsem chtěla říct, ale kdybych měla říct, která byla nejkrásnější, tak je to hloupý, ale já řeknu, nejvíce mi líbila slovinská jeskyně, ta Postojanská jáma, nebo Postojná
0: jo.
1: jáma.
0: Tam byl vláček.
1: Ano, protože mi právě, protože asi teda mám takový sklon klenovský, tak se mi hrozně líbilo, že se tam jelo tím vláčkem.
0: No to si představte, že moje kolegyně Soňa Jindrová, milovnice všeho dopravního, ale taky i všeho podzemního, která se vrátila teď z dovolené, tak právě byla ve Slovensku a právě si brousila s rodinou zuby, že by šla tady do této jeskyně na ten vláček samozřejmě a za tou krásou, ale spíš za tím vláčkem si myslím, jaký znám. A přijeli tam a zase se otočili na podpatku, jak se říká, a jeli pryč, protože bylo vyprodáno na několik dnů dopředu, takže je mi to za ní líto, ale věřím, že to musí být velká nádhera teda.
1: Tam jsem byla dokonce dvakrát. Jednou v Jugoslávii, když jsme byli, tak to patřilo k Jugoslávii a pak teda s cestovkou jsme byli ve Slovinsku, tak to asi měli zase zajištěný, objednaný, no, takže jsme se tam dostali.
0: To teda krásná práce, teda nevytahujete se mi, že ne?
1: Ne, všechno pravda. A nejmíň se mi líbila ta chýnovská, jako tam vlastně skoro nic není, no.
0: Jako tady u Tábora.
1: Tady u Tábora, no. Byl jste tam?
0: Jo, mám tam, to tady odtud, co by kamenem, ano.
1: No jo, tak teď jo, kde jste teďko?
0: Teď z jihu Čech, zdravím. Tak,
1: no ne, jako chýnovská jeskyně, že
0: to je u Tábora,
1: já poznám
0: no.
1: Přezimíř, Borotín a tyhle ty, pláž tam odtud byl můj manžel, tak si to tam hezky užívejte. A nevytahovala jsem se, to jsem všechno viděla.
0: No já no, samozřejmě protože vám to věřím a taky trochu závidím no. teda. A než,
1: hele, ale
0: já bych
1: jenom ještě s váma chtěla projednat ty solné jeskyně. Víte, čemu moc já tomu nevěřím, jo? Že se leckde v nějaké vesnici udělá nějaká jeskyně a pak se tvrdí, že to je solná jeskyně. Já nevím, jestli tam tu sůl navezou. Tam jsem se ještě nedostala, protože mám obavy, že kdybych si tam lehla, že už se nezvednu z země nebo z toho lehátka, no.
0: Helejte, ale já tomu taky úplně dvakrát nevěřím, ale zkusím teď něco najít rychle na internetu a povím vám to za chvíli. Už půjde
1: tak to? Tak to jste hodné.
0: Protože
1: dobrou
0: jinak, dobrou noc, taky zdravě, děkuju.
1: Dobrý, mějte se moc hezky a naschledanou.
0: Naschledanou tady, já samozřejmě zjistím ty informace, to mě to taky zajímá, ale myslím, že jsem zavadil někde o informaci, že to není úplně až tak jakože zdravotně neprokázané, ale nebyly asi nějaké dvakrát velké studie na to dělané. A jestli vůbec, ale klasické solné doly, kde se léčí, to ano. A to jsem třeba viděl, a to bylo na Ukrajině, v Solotvinu. No to bylo boží, vám řeknu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dneska se vás ptám na místa podzemí, která by vás něco nechala. Tak nemusí jít úplně jen o slavné jeskyně nebo historické doly. Může to být vlastně i stanice metra. Víte co, u té se zastavíme. Stanici metra mají v repertoáru, prosím vás, v Brně není metro, to vím. Takže Praha, Jiřího z Poděbrad a Jarek Nohavice.

věří hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě srdce chrápe, to jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na Bůlovce a ona v trafice, oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce, a schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Pětkrát do týdne máme v metru rande, jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem. Já vlevo, ona vpravo, držíme madla, jí čeká rudé právo a mě už padla. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Nad schodech tam se dějou divy, tam jsem se zakoukal do trafikantky Ivy. V tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno, neblíbat během jízdy je přísně zakázáno. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní, a my jsme milenci velice opatrní. V průvanu na schodišti vlasy nám lítají, nevěci všecky příští.

0: Noční linka. Ta dneska otevírá téma nejkrásnější podzemí. Tak pojďte se pochlubit, kde jste byli. Chlubení v dobrém je vítáno. Tady Honza, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Tu Stopka Marian.
0: Ano, zdravím vás ve vysílání.
1: Ano. Jsem vášní rybář, která momentálně sedím na Lipně a jinak počívám rád vašu noční linku. A
0: chtěl
1: jsem povedať o podzemí. Som bývalý baník. Pracoval som na rude v Banskej Štiavnici a tam tretí obzor bol 1200 metrov pod zemou. A čo chcem povedať, keď sme robili aj odstrely, tak tie kamene, ten kremeň, to bola voláčo nádhera, keď sa to bagrovalo. A tie kremene, to boli v podstate krásne svetlé špice a vnútri bola fialová voda. To sú tzv. Polodrhavkami. Takže chcem len toľko... Prosím?
0: Jen sa musím doptať... Kdy jste tam dělal, v jakém období vašeho života, kolik let?
1: Já už mám 70 rokov a jsem tam fáral v období.
0: Na rybách se zapomíná, to nevadí. To nevadí, ale prostě bylo to.
1: Já vám povím, v 75. roku jsem se vyučil jako elektrikář. A robil som banského elektrikára, potom som fáral, normálne som robil na čelbe, takže to bolo zhruba v rokoch 78 až 93.
0: To v té době samozrejme, co nás teda učili na základní škole, tak lékař, učitel, ale především havíř, to je extra třída.
1: Po vašom po česky havíř a u nás po slovensky baník.
0: Baník. A teď by se to dalo ještě spojit s Ostravou u jednoho fotbalového klubu jako takové zvolání, ale to si odpustíme, protože to vlastně je sprosté. Takže děkuju pěkně, ať se vám daří. Chytil jste něco vůbec?
1: Jsem pochytal dneska asi 10-12 kaprů.
0: Takovýhle kaprů.
1: No, od 55 do 68, ale ja som ten typ človeka, chyť a púšť, ja to púšťam.
0: Taky bych byl přesně to samé, co vy, páčer by mi smrdí a nemusím. Ne, ale asi je to vášeň, probereme to zase někdy příště. Moc děkuji, ať se daří.
1: Já rybářím od 6 rokov, čiže už 63 rokov rybářím, tak už mám volačo za sebou.
0: Tak fajn, ať se daří, dobrou noc a pěkné rybí si.
1: Ďakujem, že jsem se dovolil. Ďakujem, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ať máte rybí sny, no teda co mě to napadá, no ale... Honzo, to nepochopíš, ten, kdo chodí na ryby, tak to je něco. To probereme příště. Mě to něco zajímá, protože já jsem to něco úplně neodhalil, ale asi v tom budou ty tři pytlačky a tři pády do vody. Pojďme do podzemí. Víte, že máme podhlednu. To je docela taky sympatické. Ne rozhledna, ale podhledna. Máme taky mnoho jeskyních tajemství. Máme hornické podzemí, jak jste sami slyšeli. Víte co, udělal jsem si takovou hitparádu 10 nejkrásnějšího podzemí a já vás s tou desítkou seznámím, ale chce to chvilku do času. Jdu zatím během písničky sosat vaše příspěvky, které jste už odeslali do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tady je Honza Macoun, pěknou noc.

0: Když se řekne krásné podzemí, většina lidí si vybaví jeskyně s průvodcem, vstupenkou a zákazem sahat na krápníky, jenže u nás existují i místa, kde se dá podzem nahlédnout volněji a nejde o lezení do opuštěných štol ani za mříže. Já třeba mluvím o místech, která jsou přístupná, bezpečně, legálně a přitom mají silnou atmosféru. Myslím, že vy místní, ale i přespolní budete se mnou souhlasit, že jedním z takovým místem, nebo jedním z nejhezčích příkladů je vlastně jeskyně Šipka ve Štramberku. Volně přístupná a není zajímavá jen tím, že člověk vstoupí do skály, je to také významné pravěké naleziště. Když tam stojíte, nedíváte se jen na kámen, stojíte na místě, kde lidé hledali úkryt už před tisíci lety. To podobným místům dává úplně jinou váhu. Kdo nám volá jako další? Tady noční linka Honza. Haló, haló, slyšíme se? Neslyšíme se. Tak kdyby byl telefon... Ano, už se slyšíme. Haló, haló. No ano, jsme ve spojení. Kdo pak jste a odkud jste?
1: Dobrý večer, Jarda Knovíz.
0: Zdravím do Knovíze. Máte tam nějaké podzemí? No vy jo, vlastně. Knovíz jo.
1: Tady nedaleko jo. Akorát ve starém bylo podzemní. Však ty jako na vodu, ale jinak už to nefunguje, jako nešlo to.
0: Dávno. Prý se to nevyplácelo.
1: Ano, přesně tak. Že tam bylo moc slaná voda.
0: Vy tam máte něco společného s tím podzemím? Vy konkrétně pracoval jste?
1: Ne, naštěstí ne. Já akorát volám ohledně podzemí, ohledně jeskyní nebo takhle, tak s manželkou jsme navštívili už dostatek jeskyní v Čechách, na Slovensku hlavně. Ale byli jsme minulý rok na Gibraltaru a v jeskyni a něco nádhernějšího jsme zatím ještě neviděli. Teda. Je to fakt nádherný.
0: Tam jsem byl minimálně třikrát a vůbec mě teď nedochází, mimo teda samozřejmě ta hlavní skála, že jo, která, tak ono se dalo jít i dovnitř, tak to jsem asi skončil jenom u toho kafe a duty free, nevím.
1: Tam je potom takový sál velký a jako stvoření té jeskyně nebo té země jako takhle. Mm-hmm. Je to jako nádherně udělaný jako všechno.
0: To věřím, ale vůbec nechápu, že jsem o to nezavadil, protože kdybych to věděl, tak se tam určitě zastavím, to si nenechám přijít ujít tuhle tu příležitost. A tam se hrály koncerty, jestli vám teda dobře rozumím.
1: Ano, taky oni říkali, že se tam občas dělají koncerty a takovýhle věci. A my právě jak dneska, jak je tady to téma, tak jsme se zrovna s manželkou bavili o tom, že bychom se měli znovu vydat, protože my jsme byli v Malaze a tam jsme si půjčili automobil a jeli jsme na ten Gibraltar se kouknout, protože jsme slyšeli o těch jeskyních, tak jsme tam jeli se kouknout a nelitovali jsme a jeli bychom tam znovu.
0: No tak teď už lituju já, protože jsme měli úplně stejný průběh, to znamená půjčit auto, odjet, poplatit dálnice, ano. A dojet na parkovišti před Gibraltar, pokochat se tím, jak přistávají a vzlétávají letadla, to jste doufám taky viděli. Pak z toho údivu jsem si asi fakt zavařil hlavu něčím úplně zbytečným a drahým. Taky vám to tam přijde drahé v tom Gibraltaru?
1: Já nevím, my jsme tam moc nekupovali, my jsme kupovali na španělském území, a tam na tom britském už radši ne, jako, ale zase jdeme tomu stupenka na ten, do té jeskyně nám to připadalo stejně drahý, jako jdeme tomu na Slovensku, jako, takže nevím. No,
0: je fakt, že levnější to je na té španělské straně, ale teď jste mi připomněl jednu důležitou věc. Byl jsem se podívat v podzemí v Londýně na jedné opuštěné stanici metra, která je vlastně mimo provoz, ale natáčí se tam veselé, spousta filmů se tam točila, ale to jsem ani tak nechtěl říct, ale v Londýně funguje takzvané muzeum pošty. A tak jako u nás je potrubní pošta v Praze, zavedená pod Prahou, sice už nefunkční, ale je, tak tam, i když dnes už se to takhle nepoužívá, tak je podzemní metro vlastně v uvozovkách, podzemní vláčky, které jedou vlastně pod Londýnem a spojuje hlavní pošty a vláčkem se tam dřív dopisy a balíky přesouvaly takhle po kolejích a je z toho udělaná nádherná exkurze, takže když zavítáte někdy do Londýna, tak se pokochejte i tam.
1: Je to pěkný, já momentálně dělám, pracuju v metru v Praze, takže já toho podzemí mám dost.
0: Jo, chápu. Která trasa?
1: Ačko.
0: Už se ví, co tam smrdí na těch stanicích.
1: K tomu se nebudu vyjadřovat.
0: Dobře, tak pohleďte za mě to metro, tu soupravu. Já je tak zbožňuju. Já vím, vám to asi nic moc neřekne, ale moje srdéčko plesá. To víte, šoto člověk je šoto člověk. Ať se vám daří hlavně bez nehod a vůbec, ať vám lidi nepadají tam, kam nemají.
1: Ano, děkuji moc. Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná, že pan posluchač nejen, že zavítal do našeho vysílání tím, že slyšel, že máme takové čmakové téma, ale ten Jarek Nohavica, co? Stanice Jiřího Spodě Brady, to je vaše stanice, zelená stanice, vymazlená stanice, hluboká stanice. No nic, popojedeme dál k písničce a potom prosím, případně zase někdo další, času máme dost, nejkrásnější podzemí, už jsme měli metro, Krápníkové jeskyně, jeskyně, kde nic není, omlouváme se, kousek od Tábora do Chýnova, ale třeba jsme byli vlastně i z mé strany v muzeu pošty v Londýně, ale můžeme přidat i další místa. Co říkáte?

0: 23.50, aktuální čas. Haló, haló, kdo nás poslouchá v Plzni, představte se nám.
1: Je tady Věra z Plzně.
0: A
1: vy mluvíte o jeskyních, o metru, ale Plzeň, ta má tři poschodí sklepů. Ten třetí je zatopený a my tam chodíme s vnoučatama vždycky na prohlídku. No, tak když tam přijdeme, musíme si vzít helmu na hlavu, protože někde ty sklepy jsou takový úzký, některý jsou široký a teď jsou tam různé výklenky a tam jsou vystavené věci, které se tam našly.
0: Mm-hmm. A to je kde, to prosím, vlastně pěkně, jenom aby jsme měli trochu představu?
1: No.
0: Kde konkrétně to je? Jak se tam dostaneme? Jak se tam dostaneme, aby jsme věděli, protože úplně to nebylo zřetelné z toho povídání.
1: No, jak se tam dostaneme? No, jak je Pivovarský muzeum, tak tam se prodávají lísky a vždycky se tam musíme, jako oni tam pouští asi jenom po 20 nebo po 15 lidech.
0: Ano.
1: A je tam člověk, který provází.
0: Jo, jo, jo, nás. Tak jenom abych to teda si to spojil i já, jestli jsme byli v tom samém podzemí, tak to je v rámci pivovaru.
1: Ne, to je podzemí pod celou Plzní.
0: Jo, tak, tak to je ještě něco jiného, tak to jsem taky ještě nezažil, neprošel, ale v podzemí pivovaru,
1: to je
0: tam
1: škoda,
0: jsem byl.
1: To je tak krásný, protože tam jsou troje sklepy, jako tři poschodí. To třetí poschodí je zatopený, ale dá se tam, každým rokem vždycky tam obnoví další trasu, že to tam vyčistí a udělají to tak, aby se tam mohlo chodit. Takže to jdete od pivovaru, jako to není jako přímo z pivovaru, ale je to jako od náměstí, tam se prodávají lísky, tam přijdete, no a teď vás provází prvním poschodím, druhým poschodím, no ale do toho třetího poschodí se nedostanete, to je zatopený. No a jsou tam různé studny a jsou tam taky výklenky a v těch výklenkách jsou předměty, které se tam našly, protože vlastně Plzeňáci v tom 16. 17. století, tak ty to vlastně měli jako ukryty, když byly ty nájezdy. Vlastně Plzeň nikdy nebyla, byla obležena, ale nikdy nebyla jako vypálená, vždycky se ubránila. No a takže oni, je to tam moc pěkný, krásný, jsou tam různé studny a lidi to měli jako na potraviny, jako zásobárny potravin, no a pak tam teda taky tam házeli různé věci, že jo.
0: Já už jsem to dohledal, i plzeňské historické podzemí bylo pod plzeňským centrem budováno už od 13. století. V současnosti ten labyrint prohlídkového okruhu je dlouhý asi 800 metrů, seznamuje s návštěvníky historii i funkcemi podzemí. Ta prohlídka se vždy absolvuje s průvodcem. Během prohlídky poznáte život pod městem, odhalíte tajemství autentických nálezů i zákoutí. A díky exponátům, vystaveným nálezům proniknete i do historie města a každodenního života středověkých obyvatel Plzně.
1: Ano, pokud vám
0: bylo víc než 18 let, získáte na prohlídce takzvanou pivenku, za kterou ve vybraných plzeňských restauracích můžete ochutnat jistého ležáka. Nevím, co to je, ale hlavně, že se točíme.
1: No, ale je to tam strašně pěkný. No, děti mají úplně vybalení v oči, protože no, je to moc pěkné, ale některé ty chodby jsou teda tak ouzký, že každý dostane helmu, aby se tam neurazil hlavu. No,
0: tak zrovna ta helma je to nejmenší, co bych si mohl na sebe dát. Už jsem se vylekal, že se svojí prostorovou šířkou bych se tam nevešel do té chodby.
1: Ale jo, vešel, je to tak udělaný, že tam jdou, no. A tak pro fajn. Děti je to úplně úžasný. A oni teď to prodloužili ještě až pod radnici. A ještě, jak je Dominikánská ulice, tak ještě k té Dominikánské ulici je to. Takže to je, každým rokem je tam vždycky prodloužená pár metrů nebo...
0: Dobře, dobře. Děkujeme za pozvánku do Plzně, ať se vám tam daří a jestli děti zlobí, třeba je tam ztratíte na trochu delší dobu, oni potom dají pokoje, budou hodnější. Teda pokud, a pokud
1: ne,
0: jsou hodný, no tak nevím, no co s nimi. Zkazit je pivenkou, to nedokážu. To mé stučněné srdce by nedokázalo.
1: No, ale je to tam moc pěkný. A kdo Děkujeme. Se dostane do Plzně, ne jenom do pivovaru, ale do toho podzemí, tak to teda je... lepší, no tam je to takový moc pěkný, no.
0: Děkujeme, dobrou noc, ať se vám daří a pěkné dny.
1: Já vám taky a nashledanou a dobrou noc.
0: No máme tady dost možností, jak strávit čas pod zemí. A nebo třeba jednou jsem vám byl v dolech, a to myslím, že pro pana posluchače, který nás poslouchá teď, rybář, co volal, hned v úvodu vysílání, máte to taky, co by kamenem dohodil. Ale vlastně ani nevím, jestli ty prohlídky se tam ještě dělají. Pamatuji si, a teď snad to řeknu správně, Český Krumlov za krásami Českého Krumlova, to mě až tak úplně nebralo, ale ten místní grafitový důl, ten za to stál, ale už je to asi 15 let, možná 20 let. Ještě to byl důl, tuším, v provozu, ale jestli funguje dneska, asi ne. Ale dejte, když tak případně vědět, jako podzemí, kam se dojelo vláčkem, sice to byla jeskyně, dobře, no, ale pro mě podzemí, když není vidět, ale to byl zážitek nad zážitky, teda

0: Noční linka.
1: Posloucháte vysílání Noční linky, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda, a to dává dohromady proud příběhů, a tentokrát z podzemí. Noční linka je tu pro vás i s další hodinou toho nejkrásnějšího podzemí. Tedy, byli jste? Bojíte se? Tajemno ano, ne? Kam byste se rádi vrátili, nebo kam vás to nalákalo? A vůbec jste s tím duševně v pohodě v podzemí, protože někomu se mohou klepat kolena. Každopádně můžete přemýšlet, ale raději hovořit. Telefon 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz, a řekněme si na rovinu, když budete Jakubem, tak vám přeji všechno nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu a hodně nás. A budeme to mít jako zabité dvě mouchy jednou ranou. No a neuvěřitelný bonus, to by byly tři mouchy jednou ranou, kdyby se mi ozval nějaký Jakub Beránek, protože Beránkovi dnes slaví příjmeniny. Tak i vám, ať je skvěle.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Noční linka právě teď, taky i s písničkou, během které už můžete proudit se svými telefonními vlnami až do pražského studia, kde na vás čeká Lukáš Kamen.

0: Kdo má raději historii měst, může zamířit do Znojma, Brna, Plzně nebo na Pražský Vyšehrad. Znojemské podzemí patří k nejrozsáhlejším historickým podzemím systému ve střední Evropě. Brno má labyrint pod Zelným trhem, kostnici u svatého Jakuba i kryt. Plzeň nabízí, a o tom jsme mluvili před chvílí, historické sklepy pod centrem. Vyšehrad zase kasematy se sálem, Gorlice, podzemí v Česku, tak není jenom o jednom typu na výletu, je to vlastně takový směs, nebo taková směska přírody, techniky, historie a lehkého mrazení v zádech. Tak pojďme dál, kdo vítá nový den, ale se stejným tématem. Nejkrásnější podzemí, tady je Honza.
1: Dobrý den, zdravím Matěj, Praha.
0: Ano, zdravím Matěj, povězte, jste podzemí jako ryba ve vodě?
1: No, já spíš jako v Krkonoších, ale tam jsou vlastně krásné skály a různě takové jako bývalý doly. No.
0: Mm-hmm.
1: Ale teď vy jste mi připomněli tím pořadem vlastně mezi půvně z Moravy. Jako.
0: Mm-hmm.
1: A tam vlastně, to už je strašně dávno, ty krátníkové jeskyně, když jsme tam byli, já už jsem, že to bylo, ale už je to určitě 40 let, tak. No ale prostě, jakoby ta Morava, že jo, je vlastně, pod Moravou je spousta těch krápníkových útvarů, že jo. A ještě no na Slovensku
0: je jich dost, ano, je jich dost, klasika punkevní jeskyně v Moravském krasu, propast Macocha, Punkva, to by šlo případně. Na Slovensku jste byl kde?
1: To bylo Rudohoří, jak já jsem teď poslouchal nějaký pořad o Trýbači, a prostě vlastně, já nevím přesně, Demenovský jaskyně, nebo...
0: Demenovská ledová jaskyně.
1: Jo. No a to bylo takový zvláštní, protože já jsem tam zabloudil a vlastně jsem jako bloudil a došlo mi jídlo. A teď jsem neměl stán, někde jsem tam nechal, prostě jsem byl, musel jsem tam přespat zkrátka jednu noc v té jaskyně.
0: Ale ne, to opravdu tady vtáhnete Demenovské jeskyni, kdy to je veřejně přístupná jeskyně s průvodcem, tak se to tam asi někam zabírá, ne?
1: A nebo, no, nebo... já už jsem se pamatuju.
0: Jste šel bočním vchodem třeba.
1: Nevím, prostě vím, že tam, někde dost to bylo takový dramatický tady, no. A ještě jsem chtěl říct o těch Krkonoších, jo. Že my tam jsme, jakoby, tam je takový jako bermudský trojúhelník, jo, vlastně. To podzemí je tam jsou doly, třeba Černej důl, jo, kde se těží takovej bílý, jako já jsem původně kameník, jo. Takže vlastně ten kámen a ty jeskyně a to všechno, ty podzemí, tady jsou jako zajímavý a zkrátka tam je spousta dolů, tam se těžilo stříbro a je tam vlastně spousta jako železný rudy v té půdě. Tam je červená zem, že jo, Krkonoše vlastně, jsou jakoby specifický právě tím železem tam, no.
0: A já jsem byl... Ano, promiňte, nechtěl jsem přerušit.
1: Ne, já už nebudu to proto, ale jenom se mi tam stala taková věc, já nevím, jestli je to úplně o jeskyních, ale zkrátka, říkám, tam jsou takový zvláštní věc, jo. Já jsem tam vlastně šel do vedlejší údolí nějak, to bylo 14 let, no. A bylo horko hrozný a zkrátka tam najednou byly ty skály a byla tam taková jako malý vchod někam, jo. A teď on je jako u Vrchlabí, vlastně mezi Vrchlabíma a Jankama, jo. Tam jsou většinou ty údolí obydlení a tohle byl takový údolí, kde nic nebylo. Tam vlastně jako byla jenom prostě potok, ty skály a pár těch kamenů. No a já jsem tam nějak, jsem to ještě neznal, tak jsem tam prostě šel, tam byla jako díra, jeskyně teda taková, a vím, že když jsem přišel dovnitř, tak to vypadalo, že prostě byl tam nějaký bruch nějakého zvířete, jo, ale jak bych to řekl, no, prostě bylo tak, muselo to být něco většího, jako medvědi tam nejsou, že ano, ale podle toho bylo takový hnízdo v takový jako slámy, asi 2 metry velký to bylo. A vlastně to bylo cítit jako...
0: Vůbec, nevím, ale kdyby náhodou takové... někdo z posluchačů věděl, třeba přihodit i další informace.
1: Jasně, tak jenom, no, ale to je tak asi všechno. Takže říkám, prostě ty Krkonoše jsou zajímavé, a ještě tam ve Vrchlabě myslím Hornický muzeum, což taky...
0: Hornický muzeum je v Harachově, je to tam super, byl jsem se podívat. Vlastně ono to v Harachově je trochu víc do podzemí, ale já osobně doporučuji mimo lyžování zavítat třeba i do sklárny, a nebo k Mumlavskému vodopádu, ono ve své podstatě všechno je kousek. Co jsem našel, tak prý nejhlubší jeskyně má nějakých 350 metrů pod úrovní současné prohlídkové štoly. Bylo vyraženo 21,5 kilometrů chodeb, 5391 komínů a koncem 20. století už byla těžba nerentabilní a skončila. Ale podívat se tam můžete, otevřeno tam mají, poznáte podle vozíku. Tak děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linka dnes z Jihuček s Honzou Macounem. Máme tady nejkrásnější podzemí, téma, které jste se vybrali vy, posluchači. Hezky to tak jako sedlo. Mám tady od Aleny třeba příspěvek Dobrý večer, přijďte se podívat do Kutné hory, tady si užijete všeho chuť, přírodu, historii, ale i podzemí, jdu osel, je tu krásně. Aleno, souhlasím, když jsem byl před dávnou dobou, před rekonstrukcí počítat kosti, všechno sedělo na kus, takže bylo tam sympaticky, ale tajemno a husí kůže byla. Lukáš napsal... Na podzemí koně pruských jeskyní nikdy nezapomenu. Bylo to na školním výletě v 5. třídě, kdy jsme se stoupili do chladného ticha mezi krápníky. No, připadal jsem si jako v jiném světě. Paní průvodkyně vyprávěla zajímavé příběhy a já tehdy poprvé obdivoval, co všechno dokáže vytvořit příroda. A dodnes je to jedna z nejhezčích vzpomínek na školní léta. S pozdravem Lukáš. Lukáši, zdravím. Ještě doplním, nevím, jestli se ty prohlídky konají i teď. Ale mám takový pocit, že jednou týdně nebo minimálně jednou měsíčně se konají prohlídky s baterkou. Jo, tak půjdete se skupinou. Je teda větší pravděpodobnost, že se ztratíte, nebo ty neposedné děti, které půjdou s vámi, se omylem ztratí. To je větší pravděpodobnost takové skutečnosti, ale je to zajímavé, je to milé a navíc pro ty z vás, kdo nemáte auto, protože tam se dá velmi, velmi, velmi hromadnou dopravou ještě donedávna špatně dostat. A teď už dostávám se k meritu věci. Kdybyste se chtěli pokochat krásami nejen tohoto místa, ale třeba i do svatého Janu pod Skalou nebo do lomů, které jsou vlastně, co by kamenem dohodil, tak jezdí Krasobus, zaintegrovaný do pražské integrované dopravy, to znamená na jednu jízdenku a jezdí o víkendech, myslím, až do konce října, když tak se podívejte, hezky z Berounského nádraží přes všechny ty krásy zase zpátky. Ten autobus jezdí poměrně často, tak třeba toho využijete, jen houšť.

0: Jsme ve spojení, tady je Honza Macoun, kdo je na druhé straně, kdo nám volá, odkud nám volá, prý nějaká žena.
1: Ano, já jsem a jsem momentálně v Pekní, což je u Volar.
0: Zdravím chtěla... tedy do Volar, anebo k Volarům. A pojďme do podzemí.
1: No právě, že tady, že to vaše téma mě dneska docela vyděsilo, protože pro mě je podzemí zkrátka něco, co kam nemůžu už. Zjistila jsem to. Zkrátka byla jsem v Demenovských jeskyních, pak někde přesně
0: velmi špatně vás slyšíme. Mohla byste k oknu nebo nějak se trošku přemístit, jestli je to jenom trošku možné?
1: Ano, jo, jo.
0: Tak, už je to lepší. Krása, pohoda, jako kdyby byli volali vedle mě.
1: No, a já jsem právě, pak jsem byla teda v Koněpruských jeskyních a uvědomila jsem si, že vlastně ty problémy, které tam na mě padají, jsou opravdu jenom z toho, že jsem podzemí.
0: Zkrátka se úplně... Co se vám děje v hlavě, nebo jestli máte husí kůži, úzkost?
1: Jako nemůžu dýchat. Mám obrovskou hrůzu z toho, že nade mnou je obrovské množství hlíny, kamenů a podobně. Mm-hmm. A ta krása, která tam je, tak ta bohužel... Já ji vnímám, ale se strachem.
0: Je to vníveč, je to pryč, je to špatný.
1: Je to špatný. Takže jenom jsem k tomu vašemu tématu chtěla říct, že je to úžasný, co všechno lidi vyprávějí a jak je to tam krásný pro ně, ale pro mě je to něco neskutečného.
0: Já už jsem se bál, že už se trápíte, dusíte a modlíte už od 23. hodiny, že probíráme podzemí a ono vás to ničí. Tak naštěstí ne.
1: Ne, opravdu. Mějte se moc hezky, ráda vás poslouchám, když vy máte ten pořad, ale dneska teda to je pro mě opravdu bomba. Hezký tak večer vám přeju.
0: Omlouvám se, no ne, vždycky to vyjde. Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No jo, tak co teď, no? Nejkrásnější podzemí. Mám tady hitparádu desetinej, paní posluchačka to vydrží, já vám nejsem dysfunkční, takže držím všechny čtyři palce, co mám. Za prvé nejkrásnější, nejznámější české podzemí, Punkevní jeskyně a propast Macocha, klasika moravského krasu, kombinace choreb, krápníků, vody a hloubky. Největší jeskyní tajemství, amatérská jeskyně v moravském krasu, obrovský systém, běžně nepřístupný, důležitý hlavně pro odborníky a speleology. Největší české podzemní jezero, Boskovské dolomitové jeskyně, silný zážitek, dělá hlavně voda, barva a klid prostoru. Nejvýraznější hornické podzemí, tady Příbram, omlouvám se, do Ostravy, Březové hory, doly, štoly, důlní vláčky, technika a těžká práce horníků. Asi nejsyrovější uhelné podzemí, Landek Park v Ostravě, těžba uhlí, šachty, záchranáři, industriální paměť Ostravska. Asi nejlepší městské podzemí, to je Znojmo, rozsáhlý systém chodeb, sklepů a unikových tras pod historickým centrem, nejtemnější podzemí, katakomby, kostnice a krypty u nás, například Brno, Kutná Hora nebo Křtiny, podzemí jako místo paměti, ne atrakce, nejtechničtější podzemí, to jsou pražské kolektory, to jsou vlastně chodby pro kabely, potrubí, sítě. Veřejnost je většinou nevidí, ale bez nich by město přestalo okamžitě fungovat. Nejzajímavější vojenské podzemí, pevnost Bouda, chodby, sály, sklady, zbraně a nedokončená obrana republiky. No a desítka nejpřekvapivější každodenní podzemí, metro. V Praze hlavně trasa A, stanice nejsou jen doprava, ale i architektura, design, barvy a podzemní galerie a obzvlášť ty stanice, které prošly rekonstrukcí a jsou bez toho reklamního smogu, no to je nádhera, no ale smrdí.

0: Halo, halo, tady Honza Macoun, Český rozhlas Noční linka, pojďme do podzemí. A s kým dalším, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Iva od Hradce Králové. Probíráte všechny možné jeskyně a další věci, ale ještě jste neprobírali katakomby.
0: No ne, no to je jasný, tak vy přidáte ty vaše tam.
1: Josefov třeba.
0: Byla jste?
1: Byla jsem a je to strašný let, ale už. Takže si přesně nespomínám, dostávali jsme asi do ruky svíčku. Vím, že války nejsou nic krásného, ale tyhle ty podzemní katakomby byly velice dobře vymyšlené. Ale naštěstí tam říkají vždycky, že nebyly teda použity. Stavěny asi za Marie Terezie, myslím.
0: No, tak to jsem trošičku na štíru v tomhletom, ale jo, už jsem to našel. Podzemní chodby pevnosti Josefov, ta byla postavena nebo byly postaveny v letech 1780 až 87. S tím se začalo takhle, už takhle dávno. Ten komplex je obrovský, nádherný, ano. obrovský. Mělo to prý sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. No a jinak za první světové války zajatický tábor, to kdyby náhodou doplníme informaci, nejrozsáhlejší podzemní komplex je to v Evropě vůbec. Podzemní labirint chodeb měří 45 kilometrů. Počkejte, já jsem tam nebyl, vy jste tam byla, povídejte, jaký to bylo.
1: Já nevím, to podzemí je takový, jako že byste tam opravdu mohl zabloudit, pak tam jsou takový jako klíčky prostě, já už si to nepamatuju, ale když pak vyjdete z toho podzemí, tak tam jsou ravelíny, jsou tam takový nádvoří, no prostě bylo to vymyšlené pro ty vojáky dobře, ale válka je stejně vždycky svinstvo.
0: To je pravda, dominanta, která byla s možností obrany 12 000 vojáků, ale k tomu prý nikdy nedošlo. Potom tady vidím poznámku, že v roce 1866 vypukla válka mezi Habsburskou monarchií a Pruskem. Bojištěm se staly východní a severní Čechy. Prusové pevnosti jednoduše v bezpečné vzdálenosti obešly. Za první světové války tam byl zajatický tábor. Během druhé světové války sloužila německé okupantské armádě a poté tam sídlila posádka československé armády. Rok 68 zabráno Sověty a odchod rok 1991. A od té doby po rekonstrukci částečné taky my, návštěvníci, tak já tam půjdu. To jste mě nalákala pěkně.
1: Jo, běžte se podívat, opravdu celý Josefov stojí za to, dýchá tam historie, i když jako,
0: No, dýchá, nedobili to, nebylo zapotřebí.
1: Nejsou 12 000, na to peníze, aby se to opravilo všechno.
0: A prosím vás, na co jsou peníze dneska, no, ale to probereme jindy.
1: Tak pane děkujeme Macou, moc. Děkuju.
0: Taky děkuju, ať se daří. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A než se někdo dovolá, ještě kouknu taky do vašich příspěvků, které jste odeslali. Pane jo, těch je, děkuju, Jana. Zdravím. V podzemí jsem byla mockrát, to ani všechno nevzpomenu, hlavně, že netrpím klaustrofobií, tak si to užiju. Asi naposledy jsem byla v podzemí v Brně, pod Zelňákem, je to Zelený trh, je tam placený okruh s průvodcem, je tam vidět, jak bylo podzemí využíváno k uložení potravin pod náměstím. Podobné je to v Táboře, ale tam to původně vzniklo za husitských válek, neboť Tábor bylo husitské město. Další návštěva v Litoměřicích, tam je taky okruh s průvodcem a mohu říct, že takové procházky jsou oživením a žádná nuda to není. No to vám teda řeknu, že nuda to není. Já když dělala průvodce v Kateřinské jeskyni, tak ty skupiny nebývávaly moc velké v tom období, kdy já jsem tam byl. A věřte, že když jsem se při rozloučení se skupinou nedopočítal toho počtu, kterého jsem se napočítal při vstupu, nedával jsem to na sebe znát a hledal jsem, kde, kdo se nějak zapomněl. Naštěstí jenom Honzík neuměl počítat, takže docela dobré. Já se omlouvám matikářce. Všechno se mi to paní Šedivá vrátilo. Já chápu, vaše snaha byla urputná, ale to víte, no, neposedný. No a naše matikářka Ulrichová, zmlátím tě jak financko, zihlejte, vzpomínky na školu to zase jindy, ale pokračuju Janou, která psala nebo píše. Podzemní prostory, třeba Moravský kras, mockrát navštívila punkevní jeskyně s propastí macochy. asi Sloupsko-Šošovské, Kateřinské, děkuji. I na Moravě máme hezké jeskyně, i když méně známe, například na Špičáku, v Jeseníkách, na Slovensku jsme byli v Demenovské jeskyni. Pokud do těchto prostor počítáme i metro, tak to jsme jeli samozřejmě pražským metrem mnohokrát. Využili jsme i metro v Paříži, Římě, taky v Moskvě. No pozor, vy otevíráte ještě i další dimenzi dnešního vysílání, protože Jana tady píše, zmiňuje teda až ke konci. Další jsou vinné sklepy. Jo? Milé vinařky, amatérky, co máte rádi, takové ty slaďáky. Tak ve sklepě, no, že jste si nevzpomněli dřív. Ve sklepech tam jsem byla taky víckrát, naposledy jsme viděli krásné sklepy v Čejkovicích a jejich červené víno mám v oblibě. Ej, vínečko rudé. A víte co? Radši končíme, alespoň s čtením, protože i Honzík má rád vínečko. Ne rudé, to bílé je lepší, ale ani ne ten mělnický svach, ale jsou i dobrá, kvalitní, domácí vína. Omlouvám se vinařům na Mělnicku. Ale to víte, já jsem z Przněn, stanicí Český rozhlas Střední Čechy, tak vím o této oblasti dost. A mé vzpomínky na víno a Mělník se pojí v mé mysli tak, že si vzpomenu na litrovou láhev Miller Thurgau, kyselík, šťovík bílá, zátka umělohmotná a Honzík opět. Ale to už je taky bratru. 3 dekády pomalu.

0: noci.
1: Řeknu vám teda, ještě jste to neslyšeli, teď se pode mnou rozlomila židle a seznamení od Pána Boha, že už bych měl konečně něco se svým tělem dělat, ale no nepůjdu dolů, do podzemí. Víte, jak je to náročný se potom dostat nahoru, i když třeba ve solných dolech Vělička, ve kterých jsem se byl podívat, mimochodem to nádhera, tak nahoru se jelo výtahem. A to bylo příjemné, bylo to prima a člověk se nezadýchal. Halo, halo, kdo nám volá?
2: Tady volá Jiřa z Malé Hané a chtěla bych vám připomenout, že u nás tady, kde se stýká okres Svitavy, Blansko, Prostějov a je blízko do Olomouce, pokračuje jeskynní systém tady z Moravského krasu přes Lobusko-Sošovské jeskyně až do jeskyní Javoříčko a pak ještě další jeskyně pokračují směrem k Olomouci. V Litovelském Pomoraví se nachází jeskyně Mladeč, to je rituální pohřebiště a jsou tam nejstarší nálezy paleontologické a podobné.
1: Ano.
2: A pak další jeskyně jsou na pomezí u Jeseníků. A ještě bych tomu chtěla podotknout, že mám také blízko do Rudky, kde se vytesaná jeskyně Blanických rytířů v Pískovci, taky pár takových prostorů, kde je vytesaných těch Blanické rytíře a je u vchodu je vytesaný lev. A potom ještě bych tomu všemu chtěla dodat, že mám blízko i do toho Moravského krasu a všechny tyto jeskyně mám prošlé. A vlastně je to strašná nějak zvláštnost, že jeskyně v Moravském krasu jsou velice prostorné a volné, ale tady ty jeskyně, o kterých jsem mluvila, kde je velká krápníková výzdoba, také Javoříčko a Pomezí, tak ty jsou stísněné. A kdo zná ty jihomoravské, tady naše Moravský krás, tak se tam v těch ani v těch Javoříčku a Pomezí moc necítí. No a další jeskyně jsem ještě navštívila na Slovensku.
1: No, tak to jste teda pěkná.
2: Další krásná jeskyně je také v Polci, v Miškolci.
1: Jo, které přesně.
2: Které se koupí v tom, no, v
1: termálu. Ano, tak přesně to samé i v Budapešti.
2: To, jinak proč to všechno vím, protože znám místopis celého Československa, takže mě se to docela lehko pamatuje a mám 80 roku.
1: No, gratuluju.
2: Takže to pamatuju úplně všechno, ale nemohla jsem si vzpomnět na ty Mladičské, tak jsem musela to jít najít.
1: Ty Mladičské jeskyně, když už o tom hovoříte, byl jsem se taky podívat a musím teda říct, že jako velký milovník do dopravy svého času litoval předměstí Mladeč, taková odbočná trať, která tam vede. Jezdili tam vlaky, sice ne moc často, jezdili, pak tam zastavili provoz, už tam jezdili jenom nákladní a kdo chtěl svého času, to bylo někdy koncem 90. let možná, tak byla možnost přijít do pokladny v Litovli na nádraží a říct, že chcete vypravit vlak do Mladče, zakoupit 50 vstupenek, jízdenek a oni pro vás vypravili ten vlak, který by tam jinak stál.
2: No, to bylo to taky mohli udělat o vlaku, protože vlak jako je moje vášeň.
1: Nejenom vaše.
2: Od dětství bydlím tady pár kroků od kolejí a vlak nám už tady lokálka nejezdí. O vlaku bych mohla mluvit taky hodně.
1: Ani nechtějte
2: vlastně
1: vědět.
2: O vlaku na Severní Moravě, protože jsem jezdila do Opavy, do školy.
1: Já takže vám řeknu, tam, co jsem dělal před dnešní noční linkou. Byl jsem v Jindřichově Hradci, počkat si na prasátko, to je lokomotiva, která zaskakovala za místní lokomotivy na úzkorozchodce. A přijela se zpožděním jako záloha, tak mně to přišlo takový fascinující, milý. Takže z Hradce, Jindřichova Hradce, taky pozdravení.
2: Vyzla dnes jsem se taky do Velké Bystřice.
1: Ano, ano. No, hezké vzpomínky. Že si všechno takhle pamatujete, co bych za to dal.
2: Já mám štěstí, že ten místopis studovala, takže já vlastně tím pádem to pořád nabaluju.
1: Děkujeme za milé vzpomínání.
2: To, ale o vlaku byste taky mohli o těch malých lokálkách mluvit.
1: No ježiš, to si dáme určitě, to budeme rádi a zase se
2: podobně
1: k tomu vrátíme.
2: Podobně jako tady o těch jeskyních.
1: Rádi, tak se těšíme, dobrou noc.
2: Ano, děkuji, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, Je fakt, že pod zemí se dá i bydlet. Pod zemí si teda většinou spojujeme s chladem, tmou, možná krátkou prohlídkou, nebo delší, ufuněnější, pro nás prostorově výraznější. No ale jsou i místa, kde se pod zem nechodí jenom na pár minut. Někde se tam léčí, odpočívá, spí, nebo aspoň zkouší, jaké to je na chvíli zmizet ze světa nahoře. V Česku je zajímavým příkladem dětská léčebna v Ostrově u Macochy. Využívá speleoterapii v Císařské jeskyni. Takže nejde o běžnou turistickou atrakci, protože jeskyně není veřejnosti volně přístupná. Je to ale silný příklad toho, že podzemí nemusí být jen kulisa pro výlet. Stabilní prostředí jeskyně se využívá při léčbě dýchacích potíží, astmatu nebo alergií. Samozřejmě pod odborným dohledem, ne jako samoléčba podle cestovatelského nápadu. Velmi známým místem taky polská Vělička u Krakova. O tom jsem mluvil, nebo o ní jsem mluvil. Tam se dá i spát, tuším, je tam i restaurace, no já byl z toho úplně paf. A když trefíte i českou prohlídku, český okruh, no tak pak už není co řešit. V polštině trošku vtipnější než z češtiny, ale bylo to milé. Každopádně je ještě taky možnost mít, je možno mít i další zážitky spojené s podzemím, tak prosím, jsem s nimi, budu rád, když do jedné hodiny zavoláte nebo napíšete. A když už jsme se tady bavili o mladických jeskyních, které si vlastně ani nepamatuju ve výsledku, protože od toho nádraží byly poměrně daleko, ale vlakem bylo to fajn. Můžeme přidat vlastně ještě podzemní metro, nejen v Praze, ale říká se, že nejkrásnější a nejdelší metro jako galerie sice není u nás, ale kdybyste se tam někde vydali, nebo když jste se tam už jednou ocitli v životě, tak asi se mnou budete souhlasit, že stockholmské metro, které se právě tak označuje, nejdelší galerie světa, je vlastně milý dopravní takový prostor, kde má všechno svůj smysl, všechno sedí, všechno je zajímavé, ne stejné, ale má to něco, co závidí skoro celý svět. Tak kdo tam vyrazíte, držím palce, ale předpokládám, že asi jako miliony dalších spokojených turistů, kteří využívají tohoto dopravního rychlého prostředku, taky budou paf z toho, jak to vypadá.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: čas odejít. No, máme tak 15 minut na to, aby jsme probrali ještě vše podstatné, co se týká podzemí. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je jeden z posledních volajících?
1: Dobrý večer, Igor u telefonu.
0: Ano, zdravím, Igore. Tak bojíte se tmy, podzemí nebo něčeho takhle, co není něčeho úplně třeba běžné?
1: Podobného právě. Já jsem jako ještě na základní škole v tom Děmenovsku jaskyní samozřejmě prošel se školou, se střídou, ale stejně největší zážitek životní, co se týče toho podzemí, jsem měl, když jsem cestoval v Thajsku.
0: Ale...
1: A pod Bangkokem směrem na jih je město Hua Hin, kde jsme se zastavili vlastně s klukama, s bráchou a s dvoma kamarádama, kterými cestujeme už léta po Thajsku. A vzali jsme si tam vlastně výlet, že vás vyzvedne ráno auto a jedete vlastně někam prostě na po různých atrakcích. A my jsme si vybrali tu jeskyni, která se nacházela ještě dalších 50 kilometrů pod Hua Hin. Přišli jsme na pláž, kde vlastně začínal národní park. Tam jsme nastoupili na longboat, takovou dlouhou lodičku. Těstalo se nás tam asi 40 lidí, bylo to fakt extrémní. A přivedlo nás to na pláž, kde nás vysadili a museli jsme projít ještě celou horu jednu. A takže jsme šli nahoru a pak dolů a ocitli jsme se v takových jeskynních prostorech. A nejzajímavější na tom bylo to, že ten konec toho byla jeskyně, která měla otevřený strop v průměru asi 70 metrů. Takže no, jsme byli v jeskyni, která vlastně, z které jsme se dívali na nebe, to bylo úplně úžasný.
0: Tam, a mám pocit, že jsem taky viděl na Zakynthosu něco podobného, bylo to taky milé.
1: Tam to nemám procestovaný, ale další zajímavost, která tam je, že vlastně bylo to objeveno nějak 2002, 2004, to nevím, plus minus, jenom 20 let zpátky. Ani Thajci o tom nevěděli, že to tam je, takže udělali z toho turistickou atrakci. A buddhisté, když se o tom dozvěděli, mniši a celá vlastně ten okruh těch lidí, tak postavili tam pagodu. Mm-hmm. Takže vlastně to je to velmi moc zajímavé prostě prostředí, kde jste uprostřed džungle v jeskyni a koukáte se prostě přes zbořený strop do nebe.
0: No, tak to je sympatický. Já jsem se trochu teda bál v úvodu toho vašeho povídání, že ty jeskyně mají takhle zpřístupněné a velké, že jsou, že tam vlastně posílají turisty těsně předtím, než by se měli vrátit domů, jenom je tam nepatrně ztratí, protože nenajdou východ.
1: Ne. Tam vede jenom jedna cesta tam a ta sama cesta zpátky, takže tam se v podstatě nemáte kde ztratit. Jediné, že byste fakt zašel do džungle někde mimo, ale to nehrozí, protože ten terén tam neodpovídá tomu, abyste kráčel bez nějakých lán a jištění. Je to tam všechno příkře. Ale další jako taková vtipná věc, to bylo vlastně 2024, když jsme tam byli a pak jsem tam šel, to bylo březen a v prosinci jsem tam vzal ženu, jsem jí slíbil, že tím pádem, že jsem šel s klukama, tak jsem musel tam vzít ještě ženu a teď on vlastně tam začíná ta jeskyně tím samým, že vlastně už tam je vidět to nebe, ale nebyl tam ten domeček a já říkám, a byla tam uprostřed velká skála a já jí říkám, hele, ta skála asi spadla na tu pagodu prostě za ten půl rok, co jsme tady nebyli. A už to tam není. Ale on tam byl ještě jeden vstup do té poslední jeskyně a ona mi to úplně zhltla. Byla smutná hrozně, že neuvidí ten buddhistický chrámek. a nakonec jsme se tam dostali, tak to bylo takové vtipné, že si myslela, že to neuvidí a nakonec to viděla.
0: Zkrátka Buddha to tak chtěl, tak to taky zařídil.
1: Asi jo, asi jo.
0: Děkuju vám moc za vaše cestovatelské poznatky, ať se daří, do jeskyně půjdeme za chviličku i v písnice. Nebude to o té vaší, ale bude to o jiné, bude to barevně odladěné a bude zpívat Karel Gott, ale ještě si chvilku počkáme. Zatím děkuju a dobrou noc.
1: Já vám taky, dobrou noc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas, Pohoda 0:53, aktuální čas. Mám tady i další příspěvky, ale nevím, jestli máme telefon. Poprosím, v případě, že ano, přepojit do vysílání. Už vás zdravím a jste poslední. Halo, halo. Jestli tam jste, klidně pohovořte a pokud ne, spojení se nevydařilo, tak zavolejte, máte tu šanci uzavřít to dnešní povídání 731 800 900 právě teď. Tak prosím pěkně, mám tady ještě příspěvky od vás, na které se nedostalo. Už se na to dívám, třeba Iveta napsala, lidé tvrdí, že nejhezčí místo je tam, kde se narodil. V mém kraji bohužel žádné jeskyně nejsou, a tak jsme s rodinou putovali po celé naší vlasti a navštívili několika kery jeskyně, jak krápníkové, tak aragonitové, ale i člověkem vybudované podzemní prostory, jako je například Štalberg. Před lety jsme s dětmi vyrazili na Slovensko, Demenovská ledová jeskyně. Bylo to nádherné, vycházeli jsme ven z podzemí, když se okolo nás přehnala skupina záchranářů, kteří spěchali na pomoc člověku, který v útrobách jeskyně skolaboval. No, my jsme vyšli opravdu pomaloučku, plně dojmu a sotva popadali dech. Tihle pánové, ověšení spoustou přístrojů, pelášili do strmého kopce, jako by nic. Než jsme se vzpamatovali, nesli postiženou osobu k záchrannému vozu a nebyla na nich vidět žádná únava. Tenkrát jsem si uvědomila nebezpečí jeskyní a obdivovala sehranost, profesionalitu, rozvahu a klid záchranářů, s jakým ke své práci přistupovali. Přeji všem krásné prázdninové zážitky a hlavně bez toho, aby potřebovali pomoc těchto profesionálů. Taky velmi si toho vážím. Děkujeme moc. A poslední věc, to je telefon. Tak kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady je Jindřichův Hradec. U telefonu Hanka.
0: Zdravím, Hanko. Tak dneska jsem tam byl.
1: Než začnu mluvit, můžu se zeptat, kdo zpíval před minulou písničku?
0: Teďka tu poslední nebo předtím?
1: Předposlední.
0: Zjistím, ale nebo poprosím kolegu Lukáše, aby mi šepnul do ouška.
1: Tak to se asi pletu, ale Bobek. Budu ráda.
0: Pavel Bobek, byl to?
1: Ne. Ne. To nebyl Bobek.
0: Nebyl to, už to vidím, tady to mám, ano. Otec a syn Pavel Bobek, ano, byla to písnička Pavla Bobka. A předtím Lucie
1: Bílá. Pavla Bobka, ale zpíval to někdo jiný, ne? Ne?
0: Otec a syn Pavel Bobek. Tak, takhle to máme, ale máme 0:56, takže máme tak větu na to říci, jak krásné je podzemí v Hradci.
1: Moravský krás, Demjanovou jeskyni, všechno nádhera. Ale v 68. roce jsem se dostala do podzemí Lipna. Na Lipně je podzemní elektrárna. A tam jsem se dostala, což bylo víc strašidelné než nějaký ty jeskyně, protože nás tam vezli na takovým, prostě jak vozili takový ty, na tom vozejku různý ty materiály, tak na tom jsme seděli my a s tím šupem dolů, tak se jelo to. Do dneška mám takovou tu hrůzu v sobě, když si na to vzpomenu.
0: Chápu,
1: bylo to zajímavý.
0: Takže tím uzavíráme elektrárnu. Omlouvám se, bylo to krátké, stručné, ale ano. Musíme se rozloučit, ať se daří,
1: no,
0: dobrou noc.
1: Určitě, ráda jsem vás slyšela. Děkuju.
0: Taky, nashledanou. A pro vás ostatní loučení se i z jihu Čech od Honzy Macouna. Těším se na slyšenou zase příště. To příště bude znamenat v neděli večer. Jinak zítra, kolegové, a hlavně vy v rámci víkendové nálady, doufám, že bude skvělá, a v neděli, že si řekneme i informaci, jak to celé dopadlo. Byli jsme v podzemí, tak snad vás tam někde nezapomeneme. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kg. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
2: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
3: Co zrovna? Vypnule pro autna.
2: No, zrovna teď, když to bylo to, no.
1: Co? Tak na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
2: Já taky nechrápe, já bych do toho kopla, to je...
1: Ježiši, Maria,
2: ale tak... co je, furt, tak se aspoň pojet, když to není pojistka.
3: Já ji nemůžu najít.
1: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic.

0: Druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
1: Ve 3 letech až 3 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce, furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko, šoupla tu husu, víš. A my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a zase to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
2: A jak jsi maturovala?
1: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
2: pouze... A nižší byla zdravotní?
1: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále. A
2: tohle to byly...
1: Ne, pro bratry. Tak jsem chlapeček. Já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém. Ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očení хорошо говорила, všichni mě rozuměli a nebyl problém gavariť.
2: Já rozumím rusky.
1: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azbuku a vše připravená.
2: A že mupy mup.
1: A mupy je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkal, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já si vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Že jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
2: Ano, ty jsi studovala zuby.
1: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Jak když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem se zase propracuju. No a pokračuju dál a napsal jsem si muž poch o dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam. A já neměla nic. Nic o tom ani. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále. Nadledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A on říká, ne, dost to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řek, tak u mě začal Jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama, my jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom nikoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano, sama, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý názvy myšly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak nejenom ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út. No takže všichni jako rodost ve očích a tam seděl doktor Ort a viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. Teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, no ty, úder ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle, to rozumíš tomu, no, ta
2: takže
1: hrůza.
2: Takže anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
1: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4 minus, a teď si představ, já tu ruštinu, rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniha. A vsio bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
2: Da.
1: Děd byl lápka, bába šlápka.
0: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na DAMU. O přijetí se pokoušela celkem 3x. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas, a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
3: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
1: Kilo? Čeho?
3: No, peněz.
1: Kilo peněz? Co to je?
3: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
1: Kam?
3: Za váma.
1: Já vám říkala, abyste za mnou přišel. A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
3: No, vrátíte mi tu stovku.
1: Jakou stovku?
3: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
1: Ha, to já už dávno nemám.
3: No tak mi dáte jinou, no.
1: A proč?
3: No, protože dluhy se mají splácet.
1: Který idealista tohle řek? Nějakej svatej, že jo?
3: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
1: Za to vy jste smutný jako mandel.
3: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čoufky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
1: Víte, že mi začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
3: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
1: Na co? Na to, že jste naštvaný?
3: Pane Patočka.
4: Prosím.
3: Pojďte sem.
4: K službám, prosím.
3: Pane Patočka,
4: ano?
3: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
4: A kdy to jako mělo být?
3: Před týdnem.
4: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku, to má dneska každý. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
3: Stovkou?
4: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
3: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
4: Tak to jsem pak nemohl být, já to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
3: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
1: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko!
5: Pojďte se namočit.
1: Co je?
3: Dobrý den, pane Žemlička.
1: Co se připálilo?
3: Nic.
1: Jak je to možný?
3: Já jsem nic nejedl.
1: No tak... Tak na co si stěžujete?
3: Já vás volám jako svědka.
6: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
3: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
1: A kdo vám to řekl?
3: Co?
1: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
3: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
1: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
5: Já se ani nekoukám.
1: No právě.
5: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
1: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
7: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
5: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týdem půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
3: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
5: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. La zona blanca je...
1: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

dovolím celá. Kdybych já začala o svých nemocech, tak tu ten hadr ani nevyžnívám. Ale co pak by vás dneska někdo

0: Emmerich.
1: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzala si ho.

0: doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já se Dicinky nechám jméno Anka Urbanová, ale nebezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a stoprocentní Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl stoprocentní Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kachyni.
4: Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové.
3: Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film, taky nezmohli nic. A já jsem říkal, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité, protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí. Já jsem říkal, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. To mu vypadla puška z ruky. Někam zmizel, tu pušku tam klidně nechala, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnou ji odezdat tomu veliteli. A to šla šuškandám, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, jak jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. No posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžel. Mě říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12-14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu již tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Tak to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z tou dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupují, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohinorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já jsem ještě v pondělí má tohle, No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závoda, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603. Byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu? Všichni v pozoru a slyším, že jo, chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovr koťák, který byl skoro ke kotníkům. Starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, co se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14. na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000 a platili, jo. Vzala jsem si tohletoho taxikáře, já jsem říká, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom odevřete dveře a budete čekat. No a teď přišla k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on odevřel dveře, já vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebylo nic hlášené. Říkám, továrišči, kde vy? Vy jsme viděli, jak naskákali továrišči. A ustáli. Zdravstvujte, továriši, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli z generál Korona, já jeho chci vidět. Už to lítalo, takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hubenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než větší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde byl tak příšerý, jsem řekla, generál Korona, yes, yes! A letěla jsem a toho malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zběl jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný, na vojnu se pak nedostal. Ale kdyby to býval, nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
3: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat? Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. O, tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. No, tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii

0: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
2: Tohle je Kudláčková.
3: Těší mě.
4: Já jsem Švagrová děda vševěda.
5: Vážně? Já jsem původně čarodějnice.
4: Na?
5: Taky čekáte na ucho?
4: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
5: No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je Klika?
4: Není. Aby nikdo neutek. Jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vodem, vodem.
5: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
4: Ne. Ale dají se tady hrát kuličky.
3: Jestli máš důlek, můžeme si zahrát.
0: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
6: Dobrý den, tak jsem tady.
7: Ano, tak se posaďte.
6: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
7: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
6: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
7: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
6: No právě proto.
7: Prosím?
6: No, proto jsem tady.
7: A tak?
6: Já jsem sen.
7: Co pak?
6: Hrkot, nechte mě domluvit.
7: Spíš do kokta.
6: Já jsem sen.
7: Smrťáček, vínečka, libo.
6: Tak necháte mě domluvit.
7: Prosím.
6: Já jsem sen.
7: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
6: Jsem tady na inzerát.
7: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
6: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
7: Lituji, nemohu být k dispozici.
6: Co je tohle za řeč?
7: Jsem ženatý.
6: Obelec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
7: Lituji, o tom nic nevím.
6: No tak mi zavolíte vedoucího.
7: To jsem já.
6: Já jsem Roubalová.
7: Chápu.
6: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
7: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
6: No, já nic. Ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? To
7: vy jste bylo... kvalifikovaná síla?
6: Pochopitelně.
8: A jakou máte praxi?
6: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
8: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
6: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
8: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
6: Aha. A komu budu dávat klíče?
8: No, prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
6: No právě, no to je pravda. A na čem je teda tady recepční?
8: No tady není recepční.
6: A vy jste mi teď to místo nabízel.
8: Ale milá paní, náš... Milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
6: A jaký je v tom rozdíl?
7: Platový.
8: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
6: Budeť ne.
8: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
6: Vy jste ženatej?
8: Já? No jak vás to mohlo napadnout?
6: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
7: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
6: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz této vinárně, rozumíte? No,
7: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
6: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
7: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říct, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
6: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
7: No jo, já jsem to zažil.
6: Kdy?
7: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
6: Podívejte. Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
7: No jo, ale nějak poctivě.
6: S láskou.
7: S čím?
6: Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyspytatelná.
7: Já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
6: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
7: Jo.
6: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak sem teďkom přivejte ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
7: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
9: prosím, ano?
6: Pane Patočka! Oni vás už taky pustili!
9: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
6: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
9: No.
6: Pozor!
9: Spolehněte se, desetinná čárka se dělá za celými korunami.
6: Správně, no. A kniha přání?
9: Vždycky musí být dvě.
6: Správně. A další?
7: To je náš kuchař, pan Žemlička.
10: Jo, tady, co pak je?
6: Žemličko, ty kluku hlubata.
10: Roubalka.
6: Ty už seš taky venku. Ale no to je mě překvapení.
10: To víte, paní Roubalová, láska to je, co mi zase dovedlo zpět k plotně.
6: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
10: A dovolte, paní Roubalová.
6: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
10: Už letím.
7: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
6: No to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak to teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jana Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktore, my prým trápíme hlady.
3: No, když je to pravda, když ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak jo, krmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko, člověk si od huby utrhne, sám ji přinese a ona by právě takovýhle věci.
3: No, když je to pravda, když ne, prosím tě, já co dneska, ta polívka blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovídej, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zvlezla, tady jde celý kastrůlek, co? Tak? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek mě neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Ne, no nemám. Já mám tamhle zuby, které ty šupleti.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si jede šupla do huby. Tak či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten se mi nějak dal.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama.
3: Ké?
2: Doktore, čestný slovo, vždycky se na potom poslal.
3: Prosím tě, nepovědejte, je přeci, já se znám, já tě moc dobře znám.
2: No a co?
3: A tvýho starého znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovnal, je to můj muž.
3: Já, on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete, co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já.
2: Jestli někdo ožralá, jste to vy ožralá. Taky. Že vám není hamba tady takhle před doktorem.
3: Pane Bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co? A vopovažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, vopovažte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, seno, tedy Slunce, seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
2: Ne, to musíš, Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano, něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošticovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, tak nám něco. No, co bych dělala s peníze, na kolik, že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuly a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý horník, Petr. Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, pověděla, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne? Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou mi lhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj.
4: Aha.
5: Pro mě vaření koníček.
4: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír!
5: Klidně. Pište.
4: Já píšu.
5: Mě lepší píšete, než počítáte, pane Patočka. No. Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
7: no,
6: to je.
7: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkoukal.

obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesl ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.